Opět jsme se sešli v rozhlasovém studiu, abychom vám nabízeli oldies. Mistr zvuku Vojtěch Dluhý, zastupující zvídavé a tvořivé mládí, a já, autor Jirka Tieftrunk, starý pedant, perfekcionista a encyklopedista. Máme pro vás 17 hudebních titulů a začneme pohledem do britského žebříčku přesně před 45 lety. Skupina Status Quo v něm měla Mystery Song.

Mystery Song z alba Blue for You se u nás moc nehraje, proto jsem jej vybral. Dnes vám nabídnu to, o čem jsem se jenom zmínil, ale nezahrál, a také vás poprosím o pomoc. Ale pěkně po pořádku, zmínil jsem, že šlágr Zigeunerin se v Německu zpíval také anglicky, a to pod názvem Gypsy Boy, a byl to v roce 1970 single zpěváka Bena Thomase.

Just couldn't resist her with her pocket transistor jsem hrál na přání v britském provedení, teď jsem přidal originál Američana Dannyho Jordana z roku 1960. Je jasné, že píseň vznikla v Americe, v roce 1960 v Británii ještě žádná hitparádová rádia nevysílala. Před týdnem jsem zmínil Sonnyho Boye Williamsona. Oni vlastně byli dva.

Americký bluesman Sonny Boy Williamson první zaspíval Good Morning Schoolgirl. Nahrávka je z roku 1937 a je slyšet, že inspirovala třeba britské The Yardbirds. Sonny Boy Williamson II. Se narodil dříve a zemřel později než ten výše zmiňovaný první a jméno si od něj vypůjčil. Bring It On Home mu složil Willie Dixon, nahrávka inspirovala skupinu Led Zeppelin.

To byl skok od amerických bluesmenů k českému popíku. Americká inspirace je ale i v něm. Iveta Simonová a Milan Chladil zaspívali krásný román. Je to původně filmová píseň z roku 1936. Textoval Zdeněk Borovec, doprovázel samozřejmě Karel Vlach. Suprafonský singl je z roku 1971. Fine Romance vám zaspívá Bing Crosby s manželkou.

0: oh boy,
1: this is a fine romance.
2: Jak se říká, pokaždé není posvícení a týká se to samozřejmě i mě. Ne všechny zahraniční a našimi interprety převzaté nahrávky se mi daří identifikovat a tak se obracím na vás, posluchače. Protože stále platí, že více uší více slyší a více hlav víc ví. Takže víte-li něco o zahraničním původu těchto dvou nahrávek, moc prosím, laskavě mi napište.

Helena Blehárová zaspívala Pojď to vzdát, Hana Buštíková Už není sám, roky vzniku těchto nahrávek 1981 a 77. V případě první písně je uváděn jako zahraniční autor Giorgio Moroder, u té druhé Maďar Tibor Konc. To je bohužel bez záruky, ale mohlo by to znamenat, že originál zpívala třeba Dana Summer nebo Koty Kováč.

Toto porovnávání je naprosto jasné. Karel Štědrý zaspíval Magdalénu s textem Jiřího Suchého, doprovázel ho Karel Vlach se svým orchestrem. A název originálu vydavatelé uvádějí, takže je zřejmé, že vzorem byla těm všem už přes 100 let stará americká písnička Pretty Baby. Řekl jsem si, že by se vám mohla líbit interpretace Deana Martina.

Mám tu také něco na přání, to první zní Světla promenád. Měl jsem tak nějak v povědomí, že je to původně zahraniční píseň a ejhle, teprve při hledání nahrávky jsem zjistil, že tomu tak není. Autory jsou Petr Kareš a Karel Kozel starší. To druhé přání je zpěvačka Froso Tarasidu a brněnská nahrávka z roku 1977 Dej nám, řeko, sílu svou.

případě světel promenád přání znělo ne s Vlachem a ne na šelaku, ale nahrávka Točru a sboru Lubomíra Pánka. Tu jste také slyšeli. Na desce vydána nebyla, pochází z roku 1965 a orchestr tehdy řídil Karel Krautgartner. A ještě k Froso Tarasidu, ta písnička je původem ze zahraničí, víte-li něco o originálu, prosím, podělte se mnou.

Hana Ulrichová zaspívala Sedmý den, Sedmý díl, Sedmý sen a myslím si, že v tomto porovnávání jste jistě měli po několika tónech jasno. Rok 1970 doprovázel jí točer a textoval Michael Prostějovský. Ten Svět a kraj mi moc nesedí, ale třeba jiný nápad a rým neměl. Původně samozřejmě Stevie Wonder a jeho hit Yester Me, Yester You, Yesterday.

Text originálu se od našeho liší. Stevie nostalgicky zpíval, co mezi námi bylo, to už je včerejšek. Mám tu ještě jeden malý rest, alespoň já to tak cítím. Začátkem června jsem říkal, že Gillian Hills převzala svoji píseň Tut, tut, tut, tut z Ameriky a teď to tou zaoceánskou nahrávkou také doložím. Toto je skupina The Lollipops a její Busy Signal.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Hezký letní den s osvěžením, s českým humorem přeje od mikrofonu Patrik Rozehnal a vítám svého hosta Petra Salavu.
2: Já přeji krásné a ničím nerušené odpoledne.
1: Co by ho mohlo rušit v případě Petra?
2: Já si myslím, v případě ještě většího vedra už budeme všichni zrušení. Musím říct, že mě to úplně deptá, že ta situace opravdu je velmi vážná a já bych strašně si přál trošku deště.
1: Ano, tak vzýváme a bubnujeme za déšť a samozřejmě taky za dobrou náladu. To rozjedeme, doufám, už brzy po písnice od Elánu. Humoriáda.

0: Začíná nám tady Humoriáda naplno s Petrem Salavou a před námi je výběr také první ukázky a pak je povídání s vámi, hodina je na začátku.
1: No, Patriku, já řeknu to, že si vyberu klasiku českého humoru a hlavně, že jsem strašně rád v Humoriádě, protože moje manželka tyhle ty prázdniny jede celou sérii s Jessicou Fletcher, tedy detektivky ano, To je vražda, napsala. Takže já vstávám s Jessicou Fletcher. Většinou i večer, po večeři tam je Jessica Fletcher. Takže pro mě pohled na Patrika Rozehnala je absolutně skvělý. Takže bez Jessiky a poprosil bych o dvojici legend Lubomír Lipský a Jaroslav Štercl. To je můj výběr.
0: Starosti pana Melichara.
2: Zdravíčko, pane Melichar, zdravíčko. Všechno nejlepší ke třem králům, pane Melichar.
3: Melichar, no jo, Melichar, já... Že jsem vás potkal už půl hodiny. Přemýšlím, jak se vlastně jmenuju. Melichar, no, já viděl, že to začíná nějak na chá.
2: Ale pane Melichar, odkud jdete, pane Melichar?
3: Ze Silvestra.
2: Neříky, na Cikláre? No, jsem si nějak zašel, pane Melichar.
3: No, zašel, jsem to vzal přes vinný sklepy Mělník na zbojnickou chýžu. Ze Strážnice na SMB Znojmo. Pak jsem zaskočil do Stupavský kržmy, která ještě poráč čudná. A teď jsem dorazil v Čil, až jsem do Brna.
2: No počkejte, snad do Prahy, ne?
3: Do Prahy.
2: No do Prahy.
3: Já jsem tady v Praze?
2: No pochopitelně jste v Praze.
3: A co bych tady dělal v sídelním městě?
2: No, sídlíte tady.
3: No tak, to by asi tím. Nemáte u sebe, jak je ctěné jméno?
2: Sláma, prosím, Sláma. Sláma.
3: Já, že jste nějaký vymlácený. Nemáte u sebe, pane Věchetna...
2: Sláma.
3: Co říkáte?
2: Sláma.
3: Sláma, když říkám, nemáte u sebe, pane Sláma, nemáte u sebe náhodou okurku?
2: Co jestli
3: nemáte močáka?
2: Ježi,
3: nebo aspoň rychlokvašňáka.
2: Víte, že jako na potvoru nemám u sebe nic.
3: A co takhle hrtáne kláku, nebyl by?
2: Ne, bohužel, ani kdyby se mě vyždímal.
3: No to je pěkný, pane, to je pěkný. Já už tři dní scháním utopence a ne narazit na jedinýho. Všude si dám tajtrlika, jako kdyby se stalo, že kdyby přeci toho utopence schrastil, tak aby tam neležel jenom tak na sucho.
2: Já.
3: Žaludečním traktoru. Dneska samá vědecko-technická revoluce a utopenec žádnej.
2: Počkejte, nechtěl byste radši Turka, jak tak na vás koukám, trojnásobnýho sila.
3: Já? Trojnásobnýho? Abych vystřízlivěl, ne? Víte, co já jsem do tohoto stavu investoval? A teď najednou fučavou pryč a co já jsem do toho vrazil peněz a ještě si najednou vzpomenu, kde jsem byl na Silvestra, je to úplně v taloně.
2: No ne, tak to já vám můžu říct, helejte, na Silvestra jste byl u Mordýře. No u Mordýře.
3: Jak to víte?
2: Teď já jsem tam byl s váma přece.
3: Sakra.
2: Nepamatujete?
3: U Mordýře.
2: No.
3: A co jsem tam dělal?
2: Striptýz.

0: Ай-яй-яй-яй-яй.
1: Стриптиз.
0: Mě bolí hlava až po černici. Ale ostuda, víte?
2: Ne, ostuda.
0: Co říkáte striptiz?
2: Ne, striptiz, ale helejte, ono to bylo až při placení, víte? Tak ostuda nebyla.
0: Já, no. Já ani nechci vědět, co bylo dál.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: A to my bychom možná rádi věděli, protože samozřejmě scénka pokračuje. Jestli bude znít i ve vysílání, rozhodnete za malou chvíli vy. Hrál někdy muziku ke striptýzu Petr Selava?
5: Nehrál. To je zajímavý. Dlouhá léta doprovázím hudbou opravdu všechno možné, zvláště teda největší sportovní události, ale teď jste mě dostal. Ne, ne, ne. Ale víte co? Nikdy nemá člověk říkat nikdy. To se ještě může stát. To je dobrý
4: objednávka
5: tip.
4: Objednávka může přijít.
5: Objednávka. Třeba někdo poslouchá, kdo si mě na to objedná.
4: Jo. My jsme si mimochodem Petra Selavu taky objednali na tu oslavu 10. narozenin pochůdkového roku na 29. srpna na sobotu do Kostelce nad Orlicí, takže tam se bude hrát.
5: Jasně, já se dokonce budu snažit připravit nějakou soutěž hudebních ukázek, které budou souviset s jídlem. Takže určitě pobavíme a možná necháme i vyhrát nějakou krásnou cenu.
4: Určitě, cen bude dost, bude tam i kolo štěstí, kromě jiného. Můžete si třeba vytočit i zdarma kávu nebo zmrzlinu, můžete si ji pořídit. Pozveme vás do naší velké kavárny před pódiem, na kterém se bude odehrávat spoustu zajímavých rozhovorů i s osobnostmi z toho světa gastronomie, které znáte. Určitě se na to ještě dostane s informacemi v našem vysílání. Já taky jenom rychle připomenu Naďa Konvalinková, taky Jan Punčochář, Ivan Vodochodský a další. Oslava 10. narozenin 29. srpna v sobotu od 11 do 16 hodin v Kostelci nad Orlicí. Teď dáme tady na výběr tu druhou manželost. Můžu vybrat?
5: No, já stojím stále za dvojicí Lipský Štercl.
4: Tak já
5: uvidíme.
4: Zkusím trojici. Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Závěrečná zkouška z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného. Tak vy vybíráte Ačko starosti pana Melichara, Lubomír Lipský, Jaroslav Štercl, Bčko závěrečná zkouška Náhlovský, Šíp a Dvořák. Číslo pro vaše SMSky 90 01 04, pro přímé volání 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Stále si můžete vybrat první souboj. Je tady Jaroslav Šterc, Lubomír Lipský Ačko, Bčko, Josef Náhlovský, Karel Šíp a Josef Dvořák. Telefon pro vás 731 800 900 ve studiu se mnou Petr Salava. Kdo je na telefonu?
5: Dobré odpoledne, z Rapoti z vás zdraví posluchačka Jana a prosila bych Bčko.
4: Děkujeme, Jano, mějte se pěkně, ať se daří a přesouváme se za dalším po telefonu.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Salovo, dobrý den, Patriku.
7: Dobrý den.
6: A než budu hlasovat, tak mám jenom takovou malou připomínku. Takový dvě těžké váhy proti sobě, to by snad ani nemělo být.
4: Ano.
6: Ale hlasuju pro dvojku.
4: Dobře.
7: Já dávám žlutou kartu Patrikovi.
4: Děkujeme. Když tě někdo na telefonu, dobrý den.
8: Krásné odpoledne, Robert Praha, 7. Zdravím pana Salavu, vás, Patriku.
4: Děkuju.
8: A chtěl vás bych taky. Bčko.
4: Chtěl byste Bčko? Dobře, přibývá Bčko. Děkujeme a poslední telefon, pak prozradíme, jak to dopadlo.
9: Tak, dobré odpoledne, Patriku, a zdravím vašeho hosta. A myslím si, že to vyhraje Bčko. Děkuji, naschledanou.
4: Petře, vidíte mi pod ruku.
7: Bohužel vidím.
4: Bčko to není. Bohužel ten těžký kalibr, jak byste říkali, nevyšlo to mně tedy, ale vyšlo to Petrovi. Dobře zvolil Jaroslava Štercla a Lubomíra Lipského, získali víc hlasů. Starosti pana Melichara budou pokračovat.
10: No tak dál, počkejte, dál jste potom byl u Modrý štiky.
11: Kde to je?
10: To je tam v Kamenném hvozdu.
11: Ježišmarja, tam taky striptease?
10: Ne, tam se dělal Rothschilda.
11: Rothschilda?
10: Rothschilda.
11: Co to je? Taky nějaká sprostňárna.
10: Ne, to je moc slušná hra, to jste platil za celou vinárnu, víte?
11: Ježe, já platím, já neměl ani floka. Takže to je dobrý.
10: Jo, dobrý, oni vám vzali občanku totiž, víte?
11: Takže to je špatný.
10: No.
11: Ani mi neříkejte, co bylo dál.
10: No jo, brali vás tam za strašného pracháče, pane Melichar.
11: Pracháče, to je dneska tahleta doba. Dáte si někde 15 mizerných Napoleonů a hned vás držejí za multimilionáře. Ale ta bída doma, to nevidí nikdo. Pane, já nemám ani šindel. Mě prší do polívky.
10: Děte, vy nemáte šindel, chudáku malá.
11: Ani jeden, proto já takhle dohádím.
10: Jo,
11: umíte si vůbec představit, co to je být bez šindele? Bez dožky nad hlavou?
10: No jo, to je strašný. Počkejte, a co to ta šindel nebo ta dožka vlastně je?
11: To je takový, jak bych vám to lapidárně. To je takový celý slaměn, to dřív si to dávali chudí lidi na střechu.
10: Počkejte, ale vy máte střechu?
11: Jo, nad hlavou. Nad hlavou je, že bez nožku, na vršku, roztrhanou. Já na ní dupy do binou.
10: Je to mizérie, je to mizérie, pane Melichare. Počkejte, a co takhle tašky nebo plech? Víte?
11: Zbláznil jste se na stylovej mlejn plechovou střechu?
10: No tak pardon, vy máte mlejn? No. A co kolo mlýnský za čtyři rýnský?
11: Jo, za čtyři papíry. I s elektromotorem, no.
10: Je tak, že voda teče, mlýnský kolo, klapy, klap.
11: Mergo, co máte, voda teče, co furt máte s tou vodou? Vždyť já při vás úplně vystřízlivím. Klapy, klap, já mám větrnej mlejn.
10: Jo, takhle přímo na vítr, větrnej mlýn, tedy mlýnský kolo na elektriku u větrného mlýna v závěci, že ano, no jo. No. A šindele, tedy došky.
11: Ty právě nemám, takže mi kape.
10: Na maják.
11: Ale ne, na mlád. Pochopte, že stylovej mlýn potřebuje stylovou doškovou střechu. Že v téhle mizerné době neseženete došku, kdybyste se rozkrájel. Proto já takhle vyvádím.
10: Počkejte, a řekněte mi, co děláte jinak, když takhle nevyvádíte? Myslím, jako v podniku.
11: Starám se o fondy.
10: Děte, vy máte nějaký fondy?
11: Pane, já mám fondu, ale prachy žádný.
10: A co pak to došly?
11: Došly na došky ze západního Německa. Pane, to jsou došky. Umělá hmota, paleta barev. Nehořlavý, v dešti nepouštějí, ani déšť nepropouštějí. Pane, to jsou došky, to bylo furt dýšeny vonu. Ten chlap, co mě měl obstarat, zmizeli z prachama.
10: Ale no to je mizérie, pane Melichar, to je mizérie. Jak vás tak poslouchám, člověk by brečel. Tak vy jste vlastně bez šindele, no, bez došku, no, bez perspektivy. Je, kde vy jen seženete Hastrmana do tak suchýho mlejna?
11: Hastrmana? No. To si budu asi dělat sám, až jsem v tom namočený až po krk.
4: By to vypadalo, že došky ani šindle potřeba nejsou, jaké sucho, jak nic z nebe nepadá, a mělo by, aby jsme to právě se zase vrátili k té vodě. Ale k Jaroslavu Šterclovi.
7: No, já musím říct, že to byl vynikající komik, herec i zpívající interpret. Mně se strašně líbil jako klukovi, když na obrazovkách Československé televize běžel Souboj s pamětí, tak on tam dělal vlastně jakoby opičky, legrácky, vypadalo to, že nic neví, ale vždycky zamotal tu svoji odpověď velmi dobře. A vlastně napálil ty soutěžíce a přitom byl strašně vzdělaný. Jeho, řekl bych, že byl jednička toho programu, a to tam byla Stella Zázvorková, Ljuba Jarmanová, Ivo Niedrle, myslím, že i pan Lipský, ale myslím, že Jaroslav Šterce byl nad nimi a jeho souboj s pamětí byl úžasný.
4: Mimochodem, ten model se často opakoval, takové to vlastně šálení toho diváka. Bylo to i ve videostopu něco podobného?
7: Ano.
4: Pak i na Nově svého času pro ty mladší.
7: Když jsem pracoval jako dramaturg redakce Zábavy televize Nova, tak jsme uvedli Štveráky. Ty uváděla Bára Štěpánová a vlastně systém byl taky těch historek a znalostí, ale myslím, že Souboj s pamětí byl lepší.
4: Jaké to bylo v té době v té redakci Zábavy na Nově, když ještě fungovaly zábavné pořady i tam?
7: No, vedl to Ivan Ressler, ten tým, který měl, si myslím, že byl poměrně silný, a byla to doba, kdy se dělali jakoby zábavné programy pro lidi, kteří to chtěli, tedy pro diváky. A vlastně pak po odchodu téhleté redakce se znovu vlastně stala stanice reality show. A mě je to hrozně líto, protože často potkávám i diváky nebo posluchače a oslovují na ulici a ptají se, a proč už nejsou takové programy? No, bohužel.
4: Nejsou. I ti, co by to řídili, vybírali.
7: Ano, a nejsou bohužel ani autoři, protože ano. Od těch autorů typu pana Gustava Oplustila se to všechno vždycky prostě stavělo.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ukázka číslo 3 před námi, humoriáda zhruba v polovině svého času. Co tam dáme do éteru, Petře?
2: Tak já dneska budu opravdu klasik. Já si poprosím velikána Vladimíra Menčíka a vím, proč to dělám.
1: O vojně bude povídat.
3: Přijeli jsme na vojnu, že ano, bylo po přísaze, a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem po nás si chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda, nějakýho Wegschneidera, takovýho prostě, dá se říct, čímana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no, podívejte se, chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitelé tady z těch různých chovatelských klubů a ze Svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak my, že ano, já mám zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenom že uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby, ale nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic. Poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zopa, to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnoceny podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějakýho krahujíce, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Ostrý a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli, plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menšíku povídá, Wegschneider už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že viděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ten ze Svazarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaře a vy jako vojíni jste sežrali svýho nadřízenýho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Salava řekl, že ví, proč to vybírá. Proč?
2: No, už proto, že nad tohohle vypravěče není. A pak ještě docela nedávno, protože já jsem součástí uměleckého sdružení Artes a my v rámci mistra zábavního umění jsme udělali poprvé titul In Memoriam a získal ho právě Vladimír Menčík a pro cenu si přišel syn pana Menčíka, což byl obtisk. Najednou se tam objevil mladý Vladimír Menčík a na toho tátu úžasně zaspomínal. A já si myslím, že zcela právem. Takže jsem rád, že jsem vybral Vladimíra Menčíka. Stojím si za tím.
1: Jo, tak uvidíme, jak to dopadne, když nabídneme ještě druhé jméno. Než k tomu mě zajímá syn. Má i ten dar vyprávět? Má ten hlas nebo způsob vyprávění podobný, nebo je originální jiný?
2: Jan Menčík, který přebíral tu cenu, je velmi podobný. Hlas, tedy alespoň na tom jevišti, měl samozřejmě jiný než táta, protože táta byl nezastavitelný bavič, ale má v sobě hodně toho menčíkovského. Takže
1: z té rodiny.
2: Myslím, že ano,
1: něco
2: z té
1: si
2: rodiny.
1: Tam nese. Tak co proti? No, předtím jste mě nařkli z toho, že dávám silná jména, tak já se snažím, ať to není úplně tak jako marný souboj. A já si myslím, že František Nepil zase z jiného soudku, ale taky silné jméno. Takže protidávám já Františka Nepila. Ačko Vladimír Menčík, Bčko František Nepil, jak odchází chalupář z tohoto světa, z CD nebo tehdy desky, jak se dělá chalupa. Vybíráte si na telefonu 731 800
2: 900.
1: Číslo SMS-kové 90 01 04. Tak do toho, je to humoriáda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Který z pánů to v Humoriádě vyhraje teď v tom souboji? Vladimír Menšík nebo František Nepil? Voláte na telefon 731 800 900 a baví se s vámi dnes Patrik Rozenal a Petr Salava. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Pavel z Prahy 4. Já bych vás chtěl oba pozdravit a já jsem byl svého času zaměstnaný s manželkou Petra Salavy na tranzitním plynovodu.
4: Jo, jo, před
3: tak
4: lety.
3: Tak bych volil Ačko.
2: Dobře.
3: Ačko bych volil.
2: Děkujeme.
3: Mám před sebou fotografii amfory, kterou mi dal Petr a je tam Pepík Jelínek a Kvašňák a takovýhle hráč.
4: No jo, legendy.
2: Děkujeme.
3: A ještě jsem měl plakát, na kterém byli všechny hráči jako účastníci té amfory, protože tam byl Tankway.
4: Jo, taky býval, taky býval.
2: Ano, populární to osobnost v 90. letech hlavně.
4: Sluníčko.
2: Kdo další hlasuje, vybírá, je s námi.
5: Přeji krásné odpoledne vám do studia, tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Ačko a také jsem chtěla poděkovat Petru Salavovi za hezké utkání fotbalové v Lipové u Chebu při Anenské pouti.
4: Ano, a před pár dny.
5: Ano, no, 14 dní je to. A máte můj obdiv, jo, že jste moderoval a i běhal po trávníku, no obdiv mají všichni, kdo v tom vedru tam
4: no právě.
5: Běhali.
4: Jo, děkujeme.
5: Byl to hezký zážitek, jo.
4: Díky,
5: naslyšenou, krásný den, čen.
2: Ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo se ozve, dobrý den, po telefonu.
6: Já vás zdravím, Patriku, ahoj, tady je Milan. Teďka momentálně teda ze sladkých psychiatrických léčení, trošičku jsem se složil, ale nebo je.
2: Tak ať se všechno vrátí do dobrých kolejí. A co to bude?
6: Zdravím pana Salavu.
4: Já taky.
6: Vás mám rád oba dva. Chtěl bych pozdravit kluky tady z pokoje pana Šlihara, pana Ševčíka a kluci kamarády. Chtěl bych poděkovat všem doktorům a všem sestřičkám tady v Sadský, jak se o nás starají a jste super rádio.
2: No a co vybíráte? Menšíka nebo Nepila?
6: Ačko.
2: Dobře. Ačko. Takhle ano, bych to taky mohl číst. A vyhrálo to Ačko. Vyhrál to Menšík. Je tady kousek scénky návštěvy po 15 letech. Tak si dáme.
7: Já ti pak omluvím ceremonie, že se nebudeme žinírovat před sebou. Co přece může? Chlapi!
8: Prosím pěkně. Vám to možná přijde divný. Jsem tu poprvé cizí chlap. Sedím v košili, víte, je to divný. Ale pane, to je tím, že jste přišel nečekaně, že jsem neměl čas se oblíknout. Nemyslíte si nic zlýho? Rozumíte?
9: Ne.
8: A jako říkáte chlapi, já jsem sem, pane Drost, nebo pane Strnad, nepřišel jako chlap. Já jsem sem přišel jako kamarád z dětství. My jsme spolu chodili do školy a nic mezi námi nebylo.
9: Já.
8: A tak jsem si řekl, zaskočíš tam, co kdyby bylo něco.
9: Já.
7: A jste už tady dlouho?
8: Prosím?
7: Jste už tady dlouho?
9: No, celou noc jsem tady byl. A ne u vás doma, prosím. Ve městě. Já jsem přijel večer, ubytoval jsem se, ráno jsem se probudil. No tak normálně ty věci, že ano? Jdu tak městem a tady jsem chvilku. No, než jste přišel, tak já jsem právě taky zrovna přišel. Ne, to chápu. No, prosím, chápete, ale abyste to nechápali nějak obráceně.
10: Jak obráceně?
9: No, obráceně. Abyste si nemyslel, že se stalo něco, co se vůbec nestalo. Prosím, to si vůbec nepřipouštějte.
10: To si taky nepřipouštějte. To si vás nemyslím, co? A co bych si měl myslet?
9: No, prosím, co jste dítě, nebo co? Přijete z práce, víte, že vás nikdo nečeká, nejenom koukáte. Manželka se celá tohle, ne? Tady víno, fialky, cizí chlap v košili, no to vám nedojde, nebo co?
10: Fialky, a co má znamenat? Fialky a víno, no tak víte,
9: no přece to je tak známý, jak to je, žený, zpěv a víno, no fialky jsou tady navíc teda, no to je pravda. Ale prosím tě, uvědomte si, ta láhev je nová, není načnutá, takže jsme si z toho vůbec necvakli, no taky jsme neměli kdy pačte hned, jo, tohle to tak vše.
10: No jo.
9: No. No tak, jak bych tak řekl, no teď
10: co?
9: Já najednou v košili.
10: Ne, a no, když je to jednoduché, když jste přišel, byl vám horko, tak se sundal sako, ne?
9: Pane, myslíte vážně, u vás horko, tady máte snad i vlhko, pane, mě je zima, jak psovi.
10: Ne, tak proč jste si sundával to sako?
9: To je právě to, pane Drosti, já jsem si vůbec žádný sako nesundal, to vám chci říct. Ona mi ho sundala.
10: Ona.
9: Já pak nesundávej mi sako, to je nesmysl, co když ten tvůj sem vrazí a najednou tohleto, no ale... No, no jistě, no ale co ženská, jestli něco umane, tak aby z vás stáhla kůži.
10: Jo.
9: No, ty tamhle někde dlachni mi sako, já jsem tady takhle v košili, pane. Já jsem si říkal, to nemá cenu, teď on přijde, co si o nás pomyslí, že on, no, ne, a prosím, tak se dostal.
10: No. Co bys měl myslet?
9: No jak to, no, když se to stalo takhle, no, tak co byste si měl myslet, no jakože... To, že jsme vás nečekali, že ano? Co jsme vás taky nečekali? No a co, no tak já jsem to skáka nechtěl, pak je to riskantní.
10: A co je riskantní?
9: No když nevíme, kdy přijdete. Že ano? Víte to, tohle ona povídá, prej, to ne, prej. My už jsme tak dlouho spolu, on prej je starý, no já jsem si vás takhle nepředstavoval. On prej ten můj už jako nic povídá, no. No rozumíte? No tak jsem si myslel, že jako vy už nic, no tak já to...
10: No tak teď mi to teprve dopadlo. Tak vy tady, jo?
9: Já si bude nemám
10: společný, jo? V košili a já jakože nic, jo?
9: To řekla Máňa, já nic takového neřek.
10: Moment! Sedět! Tohle se musí vyjasnit.
9: Na stranu.
10: Sedět! Čekat! Přijdu!
9: No to víš, že jo, to jo. Já jsem věděl, že to bude manér. To se má napřed poslat telegram.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ještě v krátkosti, když máme léto. Petře, je čas odpočívat nebo je to čas práce? Byl jste někde na dovolené?
4: Byl jsem na krátké dovolené, ale já léto využívám na malování, protože my chystáme už příští neděli, vlastně máme vernisáž další výstavy s Danou Čenskou na zámku Berchtold a potom na podzim ještě na kampě, takže já dodělávám obrázky, protože na kampě je moc velký prostor a tam bude potřeba umístit asi 50 obrázků.
2: Malujete podle prostoru, kolik je třeba doplnit?
4: Ne, tak to ne, ale já jsem samozřejmě, já nejsem žádný výtvarník, já jsem naivní malíř a dopředu, protože moje obrázky jsou maximálně formátu 40x40, vím, že jich musí být víc, ale ještě vám řeknu, co jsem dělal včera, předevčírem. Manželka, protože sucho přináší mouchy, asi víte, že ty jsou nesestřelitelné, tak mě poslala schánět mucholapku, což není v dnešní době vůbec jako legrace koupit mucholapku. Já jsem se teda něco najezdil, než jsem koupil mucholapku a pak jsem zjistil, že u nás v tom obývacím pokoji, který je propojený s kuchyní, nemám jinou šanci, než jí pověsit na krásný designový lustr. A manželka mi řekla, to nemyslíš vážně. Přece nebudu jíst tam, kde jsou mouchy. No, takže mucholapku, přátelé, kdybyste někdo potřeboval, můžu vám nabídnout.
2: Dobře. Vážení, poslední dnešní souboj do hry. Vracíme ty ukázky, které nevyhrály, tak je příznivce, ať pro ně hlasují. Takže Josef Náhlovský, Karel Šípezev, Dvořák Ačko, Bčko, František Nepil a hlasujete na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Takže Nahovský šíp, Dvořák nebo František Nepil. Kdo to vyhraje? Ptáme se vás, co voláte. Dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavín. Zdravím vás oba, vás Patriku i pana Salavu.
3: Ano.
2: Hlasuji pro pana Nepila.
1: Tak, zklamu vás. Díky. Bylo to málo hlasů.
2: Já jsem si to myslel.
1: Ale je dobře, že jste mu dal hlas. Děkuju. Nebylo jich zase úplně málo, ale nestačilo to na vítězství. Víc hlasů, Nahovský šíp, Dvořák. Závěrečná zkouška.
4: Jeruško, udělejte mi jedno kafe, jo? A pošlete mi sem rovnou ty dva. Pane majore, na strážmistr Snaživec.
5: Strážmistr Konvalinka.
4: No chlapci, tak teďka se ukáže, jak jste připravený plnit náročný úkoly. Protože vy se můžete vlastně stát prvními protikorupčními agenty v České republice. Samozřejmě, pokud úspěšně složíte závěrečnou zkoušku. Chlapci, jestli pak víte, proč jste byli vybraný právě vy dva?
5: No, protože takový ty protikorupční agenti musí být nenápadní. Aby nezbudili podezření, že jde o řízlo provokace. Čili
4: takový agent musí vypadat jako úplný vůl. Správně. Proto jste to výběrový řízení vyhráli právě vy dva.
6: Opravdu? Teda to je štěstí, pane majore. Já nevím jak kolega, ale já už dlouho nic nevyhrál.
4: Samozřejmě záleží, jak si poradíte s tou zkouškou, čili takovým agentem se může stát...
6: Pouze příslušník policie, který jedná tak, aby zastřel pravý důvod své činnosti. Podle trestního řádu číslo 158, písmeno...
4: Písmeno E. No, a jinak v pořádku.
5: Pane
4: no.
5: Maro, já mám takový problém.
4: Co pak?
5: Jak jsou placení tyhle ty protikorupční agenti? Víte, já jsem zatím doposavat jenom šlapal chodník a tam ty platy byly úplně nejnižší, jo? Ale já jsem kolikrát neměl ani na činči. Kdyby mě ty holky z té Perlovky občas něco neškoupily, tak jsem byl... Plajte!
4: Chodník no? Jste šlapal, protože jste měl nějaký škralou, no? Dokonce. Tady to vidíme ve všech materiálech. Čilé kontakty s lehkými děvčaty.
5: A to čilé, tak jako no. Občas tak...
4: Dokonce tady píšou, že jste měl dokonce jednou v podnapilém stavu ve službě při noční pochůzce morální sex.
5: Kdo to napsal?
4: Tohle mi přepisovala manželka.
5: Tak ty se držte, pane majore. Ženská, která napíše morální, a při tom šlo o sex, jak my víme.
4: Je to pryč, teď se budeme věnovat té zkoušce. No tak, předveďte mi chlapci třeba model dopravák, jo? Konvalinka, protikorupční agent, Snaživec, dopravní policista.
6: Ano, pane majore.
4: Tak, jdeme. Pojďte.
6: Tak, pane řidiči, silniční kontrola, připravte si doklady. Řidičský průkaz, občanský průkaz.
7: No jo, celá babička.
6: Taky si pak víte, pane řidiči, kolik jsme vám naměřili?
5: 4 piva.
4: Chyba, rychlost, děláme rychlost, Konvalinka, nedovolené překročení rychlosti.
5: Promiňte, pane doktore, promiňte. Už ty nemáte doktorát, že jo, pane majore? Promiňte, pane majore, já jsem takový nervózní z toho všeho. Rychlost mi dělá potíže, ale chlas mi jde, ten mi jde nejlíp.
4: Snaživec, pokračujte.
6: Víte, jak máme těžkou službu, pane majore? Co všecko musí... Tak, pane řidiči, podržte se. My jsme vám naměřili v obci 115 pip za hodinu.
4: Kilometrů!
0: Humoriáda.
1: Ta dnešní už tedy čas má za sebou, zbývá jenom jeden prostor pro písničku a na rozloučení s Petrem Salavou. Moc děkuju za návštěvu.
3: Já moc děkuju, bylo to opravdu úžasné, těším se na příště.
1: I já a zítra s Alešem Ulmem a v pátek třeba s Ondřejem Kepkou, když prozrazuju dopředu. A poslouchejte dál Český rozhlas. Zůstaňte s námi.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Za noční teplotní rekordy v Bystřici pod Hostýnem může fénový efekt. Nový vodovodní přivaděč propojí Brumov, Návojnou, Nedašov a Nedašovu Lhotu na Zlínsko. Projekt si vyžádá investici ve výši 45 milionů korun. Stát dnes spustí zátěžový test aplikace e-doklady. Veřejnost by se měla přihlašovat ve 13 hodin. V regionu očekáváme převážně jasnou oblohu a na teploměru až 29 stupňů. Matěj Neradilek a zprávy Českého rozhlasu Zlín. Bystřice pod Hostýnem si minulý týden připsala celorepublikové prvenství. V noci tam meteorologové naměřili hodnoty přesahující tropických 27 stupňů Celsia. Nikde jinde v Česku tak teplo přes noc nebylo.
2: 82letá Milada Vítová žije ve městě celý život, takto teplé noci nepamatuje.
3: To nebývalo nikdy, to vždycky ty aspoň ty noci se vždycky prostě ochladily.
2: Podle meteorologa Mojmíra Martana ovlivnil teplotu v Bystřici pod Hostýnem určitý druh proudění přes hostýnské vrchy.
4: Od jihu nebo jeho východu se tam projevuje lokální fénový efekt, kdy přes ty hostýnské vrchy proudí teplý vzduch, který se potom při poklesu do těch nižších partií otepluje a vysušuje.
2: A právě tento jev podle meteorologa lokálně zvyšuje teplotu v Bystřici pod Hostýnem. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: Téměř 45 milionů korun bude stát nový 5 kilometrů dlouhý vodovodní přivaděč, který propojí vodovodní sítě obcí Nedašova Lhota, Nedašov, Návojná a také část Brumova Bylnice na Zlínsku. Projekt připravuje společnost Vodovody a kanalizace Zlín ve spolupráci s dotčenými obcemi.
5: Náklady na stavbu bude ze 70% pokrývat dotace. Vybudují se dvě automatické tlakové stanice, nové propojovací a odbočné řady a úprava tlakových pásem. Práce by měly začít ještě během prázdnin, hotovo by mělo být v listopadu příštího roku. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Lidé se dnes mohou zapojit do zátěžového testu systému e-doklady. Stačí, když si ve 13 hodin aplikaci spustí tak, jak jsou zvyklí. Cílem státu je vyzkoušet před letošními komunálními a senátními volbami, zda systém vydrží nápor desítek tisíc přihlášených najednou. Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučky by se mohlo přihlásit zhruba 40 tisíc lidí. Proto je podle Klučky nutné udělat test aplikace veřejně.
6: Bude pro nás znamenat velmi cennou informaci, díky které budeme moci systém dále optimalizovat a budeme jednoznačně vědět, zdali jsme připraveni na letošní podzimní volby.
0: Počet lidí, kteří v Česku podnikají na vedlejší činnost za posledních 10 let mírně vzrostl, ukazují to čísla České správy sociálního zabezpečení. Na vedlejší činnost podnikalo ke konci loňského roku bezmála 500 000 lidí, tedy o 80 tisíc víc než v roce 2016. Podle Tomáše Surky z personální agentury Orientaček stojí za nárůstem i počet maminek, které stále častěji rozjíždí vlastní biznis na mateřské anebo rodičovské dovolené, i kvůli malé flexibilitě svého zaměstnavatele. A Surka dodává, v jakých odvětvích začínají podnikat nejčastěji.
7: To jsou typicky služby, které jsou jako vedlejší činnost, které jsou flexibilní, dají se dobře plánovat. Můžou to být různé administrativní činnosti, nebo i úklidové, marketingové, nebo jiné služby, případně nějaký menší obchod, e-shop, kde si může ta žena volně organizovat práci.
0: Vedlejší činnost si mohou založit například matky na mateřské nebo rodičovské, důchodci nebo i studenti do 26 let věku. Celkem v Česku podniká bezmála 1 200 000 lidí.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu jasno nebo skoro jasno, povane slabý, přes den pak hlavně v západní části kraje mírný severovýchodní až severní vítr. Aktuální teploty 14 až 7 stupňů, nejvýše se dnes ve Zlínském kraji budou pohybovat v rozmezí 26 až 29, na Vsetínsku místy jen kolem 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Doprava v našem kraji je dnes ráno plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Dobré čtvrteční ráno přejeme, předpokládáme, že i vy jste asi zvědaví, jakže dopadne ten dnešní zátěžový test systému e-doklady. No ale předpokládám, že ať už dopadne jakkoliv, tak většina z vás po zkušenostech z minula si asi ke komunálním volbám sebou pro jistotu vezme plastovou občanku. Jak se říká, jistota je jistota. S námi máte i dnes po ránu jistotu, že vám nabídneme ty nejaktuálnější ověřené informace, hlavně z vašeho okolí, a k tomu hudbu, kterou máte rádi. Tak ať se vám i dnes příjemně poslouchá.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.

Dnes máme 13. srpna, což je datum, kdy se narodila řada významných osobností spjatých i s naším regionem, tak si je pojďme připomenout. Patří mezi ně také třeba Josef Barvič, knihkupec, který se narodil ve Velkých Karlovicích, konkrétně 13. srpna roku 1853. V roce 1904 se potom v Krásně nad Bečvou narodil malíř Josef

0: Josef Broš. Roku 1913 se ve Valašském Meziříčí narodil spisovatel Milan Jariš a 13. srpna 1937 se narodil violista Jindřich Hovorka, sběratel lidových písní a dlouholetý umělecký vedoucí a primáš brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Teď nás budou bavit Beatles. Dobré čtvrteční ráno přejeme.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Jsme rádi, že startujete nový den ve společnosti vysílání Českého rozhlasu Zlín. Už máme minutu a půl po čtvrt na šest.
1: Počasí.
0: Ve zprávách jste mimo jiné slyšeli o tom, že Bystřice pod Hostýnem si minulý týden připsala celorepublikové prvenství. V noci tam naměřili 27 stupňů Celsia, uf. Tak teď pro srovnání mají v Bystřici podle aktuálního měření meteorologů 14 stupňů Celsia, takže zhruba poloviční hodnota, co se týká teplot nad bodem mrazu, pochopitelně. Je to také nejvyšší teplota, která byla před chvilkou na meteostanicích naměřena. Bavíme se samozřejmě o Zlínském kraji. Těch 14 stupňů nenaměřili meteorologové pouze v Bystřici pod Hostýnem, ale 14 stupňů mají na svých venkovních teploměrech aktuálně i obyvatelé Holešova nebo Kateřinice, nebo v okolí meteostanice Kateřinice Ojičná. Nejnižší teplota 6 stupňů, tak ta je aktuálně hlášena z Hošťálkové. Co se týká dnešních maximálních odpoledních teplot, tak ty budou stoupat až na 29 stupňů. Obloha by měla být jasná nebo skoro jasná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Už za chvíli se můžete těšit na dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Tentokrát zamíříme pod vodu. Martin Písařík nám představí několik ryb s neobvyklými jmény.
2: I tento víkend máme pro vás skvělé hosty, kteří usedli na pohovku Jožky Kubáníka. V sobotu odpoledne se těšte na oblíbenou herečku Simonu Stašovou a její vyprávění, během kterého se otřásalo divadlo smíchem. A v neděli od 11. se těšte na herečku, o které můžu směle říct, že má nejnakažlivější smích, co znám. Jmenuje se Bára Hrzánová a má pro vás také spousty veselých historek. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli hodinu předpolednem těší Jožka Kubáník.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že slunečnice je i ryba? Hned několik v Česku žijících ryb má nezvyklá nebo kuriozní jména. Například slunečnice pestrá, původně severoamerický druh, zavlečený do Evropy v 19. století. U nás byla poprvé identifikována v roce 1929. Slunečnice pestrá opravdu hýří všemi barvami. Hlava je zlatohnědá až olivová, na bocích těla má zelenomodré pásky, břicho může být až červené. Žije v čistých stojatých vodách, třeba v pískovnách. Další rybou s výmluvným názvem je hořavka hořká. Drobná, asi 10 cm dlouhá rybka stříbrné barvy, která tvarem zjevně inspirovala tvůrce oblíbeného zavíracího nože rybičky. Název je pravdivý, její maso je totiž skutečně nepříjemně hořké. Samice hořavky se v minulém století využívaly k testování těhotenství. Třetí rybou se zvláštním jménem je piskoř pruhovaný. Dorůstá délky až 27 cm a pozornost upoutá 5 páry vousů kolem ústního otvoru. Nejsou to však pisky, jak by se mohlo podle jména zdát. Zvláštností piskoře je fakt, že umí přijímat i vzdušný kyslík, a to sliznicí střeva.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je tu Matěj Neradilek. Dobré ráno. Frekventovaná lávka pro pěší u společenského domu v Rožnově pod Radhoštěm zůstane průchozí. Město původně plánovalo, že ji během opravy úplně uzavře. Dělníci ji však nakonec opraví postupně po jednotlivých částech. Komorní symfonické koncerty, ale taky besedy, lekce pro mladé talenty pod vedením zkušených lektorů a mnoho dalšího nabídne ode dneška do příštího čtvrtka Festival klasické hudby Akademie Kroměříž. Ministerstvo spravedlnosti chce podruhé odložit nová pravidla pro velikost cel a ložnic ve věznicích. Platit měla od příštího roku a vězňům měla zajistit větší prostor. Podle rezortu na to ale věznice nejsou připravené. Jejich kapacita by se po změně velmi snížila. A to zhruba o 2800 míst, tedy o více než desetinu. S dalším odkladem nesouhlasí například kancelář ombudsmanky. Z pražských Davids dnes odstartuje největší domácí cyklistický závod Czech Tour. Na trasu dlouhou celkem 650 kilometrů vyrazí přes 120 jezdců z 18 týmů. Závod je rozdělený do 4 etap. Ta první povede z Vítězného náměstí v Praze do Karlových Varů a měří 163 kilometrů. Peloton vyrazí krátce před polednem. Dnes bude ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, povane slabý, přes den pak hlavně v západní části kraje mírný severovýchodní až severní vítr. Aktuálně měříme mezi 14 a 7 stupni, nejvyšší teploty dnes 26 až 29, na Vsetínsku jen kolem 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Choryni na Vsetínsku opravují silnici, doprava je tu řízena kyvadlově semaforem. Krátké zprávy končí, další budeme mít za půl hodiny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Možná jste si toho také všimli, stromy v českých lesích jsou o několik týdnů napřed kvůli suchu a horku už začaly zhazovat listí. My se tomuto tématu budeme podrobně věnovat za chvíli v našem vysílání, ve kterém teď zahraje Olympik.

0: Žluté listí jako na konci října a uschlé sazenice mladých stromků. Takové jsou projevy sucha v tuzemských lesích. Jejich správci kvůli tomu mění třeba postup výsadby mladých stromů i jejich druhové složení. Desítky procent z nich ale ani tak letos vedra nepřežili, třeba v lesích okolo Brna.
1: Vedoucí lesních školek lesů města Brna Jiří Bezdíček se s kolegy od jara staral o vysazené stromky. Přestože je zalívali, sucho je zničilo.
2: Byla tady vysázená vlastně dle bělokora, ten stromek celé jaro rostl až do období, kdy přišly tyto sucha a vlastně ty nové přírůsty zaschly.
1: Ztráty na sazenicích jsou podle Bezdíčka v desítkách procent. Kvůli suchu tady mění i postup výsadby nových stromů. Místo na jaře jich příští rok většinu vysadí až na podzim, aby měli větší šanci přežít. Dopady sucha jsou tady vidět i na vzrostlých stromech. Kvůli nedostatku vody jim žloutne listí a začíná opadávat.
2: Největší problém máme teďka u dřevin, jako je buk, ty nám chřadnou třeba do půlky koruny. Další problém je u modřínu a nebo třeba jedle bělokora.
3: Tak to by ten les měl vypadat, řekněme, v jaké části toho roku, jak moc napřed je?
2: Teď je napřed tak minimálně 2,5 měsíce.
1: Důvod opadávání listí je ale jiný než na podzim. Běžně si stromy sami určí, kdy už listí nepotřebují, teď ale kvůli horku nemají na vybranou.
2: Když jsou ty vysoké teploty, ten strom se snaží ochladit tak, že ze sebe pouští vodu a z kořenového systému nahoru si táhne vlastně tu vodu novou. Pokud nemá odkud tu vodu táhnout, tak se samozřejmě dále ochlazuje, ale už tam žádná voda nepřichází.
1: Listí tak jednoduše nemají z čeho živit. Oslabené stromy jsou navíc náchylnější k napadení škůdci, jako je kůrovec. Lesy města Brna se suchu snaží bránit zadržováním vody, například budováním retenčních nádrží. A v posledních letech mění i skladbu vysazovaných stromů.
2: Zaměřili jsme se na dřeviny, jako je třeba dub, který vlastně to sucho zvládá mnohem líp než třeba buk. Stejně tak jsme se zaměřili třeba na borovici, která je na to sucho také lépe adaptovaná.
1: Do budoucna je přesto podle Bezdíčka reálné, že některé méně odolné druhy z českých lesů zmizí. Podobné problémy jako na jihu Moravy sucho způsobuje i v ostatních regionech. Pokračuje mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
4: Účinně se proti němu bránit nelze, ale kombinujeme různá opatření, která ho mohou zmírnit. V rámci našeho programu vracíme vodu lesu, hloubíme tůně, vytváříme mokřady a v tocích dřevěné či kamenné přehrážky, které zpomalují odtok vody z krajiny a zvyšují tak hladinu podzemní vody. Také revitalizujeme potoky.
1: Na jihu Moravy se státní lesníci snaží suchu bránit i řízeným zaplavováním lužních lesů. Eva Jouklová dodává, že letošní extrémní počasí se propíše i do struktury stromů.
4: Letošní sucho se určitě zapíše i do letokruhů, protože kvůli dehydrataci stromu nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech.
1: Letošní rok je podle Českého hydrometeorologického ústavu jeden z nejsušších od roku 1961. Šimon Franz, Český rozhlas. Více na zlín.rozhlas.cz

0: Chlapci jsou v pasci, vy jste, doufáme, v pohodě. Už máme 6:03.
1: Počasí.
0: Dnes by mělo být podle předpovědí meteorologů v našem regionu ještě tepleji než včera. Maximální odpolední teploty by ve Zlínském kraji měly stoupat až na 29 stupňů. Pršet by opět nemělo, má být jasno nebo skoro jasno.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Kolik tak obvykle vstáváte ve všední dny, milí posluchači? No vzhledem k tomu, že už jste vzhůru, tak já si tipnu tak 5.30. Netrefil jsem, co ono, co už. V každém případě vy se dnes po ránu v našem vysílání dozvíte, v kolik hodin vstává módní návrhář Osmany Lafita. Proč? No, protože dnes po 13. hodině pro vás budeme vysílat pořad Alex a host a právě Osmany Lafita bude tentokrát hostem Alex Minářové. Vy se například dozvíte i to, jaký je jeho denní rytmus a kdy se mu nejlépe pracuje. Tady je malá ochutnávka.
1: Já jsem spíš takový jako nošní, tak jak se to říká, protože já miluju presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukám, jestli je do jednu hodinu, druhou, třetí hodin v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem půl desátý a pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v nosi. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
2: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i jedno ve dvě ráno?
1: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako který se starají věci, který se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovat ty modely, technické věci, jako okolen technologie, jako technika stříhu a tak dále. Ale pak, co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi.
0: Celý rozhovor s Osmany Lafitou si můžete poslechnout v našem vysílání dnes po 13. hodině. Za chvíli si poslechněte hlavní zprávy a teď Petra Reska a přátelství.
3: Český rozhlas Zlín.

takových slov jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Na letišti v Poličné u Valašského Meziříčí včera lidé pozorovali zatmění slunce a meteorický roj Perseid. Seznamovací jízdy závodníků Barumček Rally Zlín omezí dnes večer dopravu v centru Zlína. Opravy děr českou mikrovlnnou metodou prodlužují životnost silnic. Dnes bude v regionu převážně jasná obloha a na teploměru až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a od mikrofonu zdraví Matěj Nradilek. Na letiště v Poličné u Valašského Meziříčí včera večer dorazili davy lidí. Hvězdárna tam pro ně připravila takzvaný hvězdný duel. Lidé tam mohli pozorovat hned dva vzácné úkazy najednou. Částečné zatmění slunce těsně nad obzorem a po půlnoci i vrchol meteorického roje Perseid.
3: Na letiště v Poličné dorazili 3000 lidí.
4: Prosím vás, jestli máte všichni filtry, pojďte se dívat na slunce. Už to začalo.
3: U dalekohledu se tvořily fronty a ochranné brýle brzy došly. Gymnazistka Jana zkusila dalekohled i svářecké sklo.
5: Tak samozřejmě ten dalekohled byl nejlepší, tam to bylo i jako žluté. V těch brýlích a v tom svářeckém sklu je to zelené a taky tam není tak moc ostré, že se to trochu rozmazává.
3: Po setmění lidé rozložili deky a čekali na Perseidy. Ty budou aktivní ještě dalších 14 dní. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: Centrum Zlína se dnes večer od 22 hodin 45 minut částečně uzavře kvůli tréninkovým jízdám před páteční městskou rychlostní zkouškou Barumček Rally Zlín. Omezení potrvá do 1:30 ráno. Kvůli červencovému požáru 34. budovy bude navíc pro diváky uzavřená Vavrčkova ulice u vyhořelého objektu, a to dnes večer i během pátečního závodu. Samotná trasa rychlostní zkoušky se ale nemění. Pokračuje ředitel závodu Jan Regner.
6: Budeme tam mít zvýšenou službu, plus tam budeme mít nějakou ostrahu a plus jsme postoupili jednání s policií České republiky tak, aby to všechno proběhlo v pořádku, takže prosíme veřejnost, aby nevstupovali do těchto prostor.
1: Automobilové závody budou ve Zlíně a jeho okolí od pátku do neděle. K rychlým opravám děr a výtluků silničáři v Česku stále častěji používají českou mikrovlnnou technologii. Patentovaná metoda umožňuje kvalitnější a trvalejší opravy. Podle ředitelství silnic a dálnic prodlužuje životnost cest až o několik let.
7: Ten základní stroj obsahuje to, co má mikrovlnná trouba v naší kuchyni, akorát ohřívá asfalt po okraji toho výtluku, aby se propojil s tím novým asfaltem, a to zamezuje vzniku té spáry. Jo.
8: Přibližuje Ondřej Rušik vás z firmy Futek hlavní výhodu české metody, která teď zahlazuje díru na jedné z pražských ulic. Často se ale využívá i na hlavních tazích, jak potvrzuje Jan Rídl z ředitelství silnic a dálnic.
9: Má podstatně delší životnost než běžně používané metody. Klidně 2-3 roky, možná 4.
8: Česká mikrovlnná technologie oprav se prosazuje u nás i v zahraničí. Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: Před 65 lety začala stavba takzvané berlínské zdi. V rozděleném Německu to byl jeden z vrcholů studené války. Bariéra obkroužila západní část města ovládanou spojenci a na dalších skoro 30 lety oddělila od okolního socialistického státu.
10: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
11: Lídr východoněmeckých socialistů Walter Ulbricht ujišťoval sice ještě v červnu roku 1961, že stavbu zdi nikdo neplánuje, ale už v noci na 13. srpna tisíce vojáků a policistů uzavřeli hraniční přechody. Nejprve zátarasy a ostnatým drátem skoro 4metrová ikonická zeď z betonových dílců rozdělující město přišla až později. Strana tak chtěla vyřešit mimo jiné úbytek obyvatel. Ze země utekli do té doby na západ skoro 3 miliony lidí. Až do znovu otevření hranice v roce 1989 východoněmečtí pohraničníci zastřelili při pokusu překonat zeď 90 lidí. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, povane slabý přes den hlavně v západní části kraje, mírný severovýchodní až severní vítr. Aktuální teploty mezi 14 a 7 stupni, nejvýše se dnes mají pohybovat v rozmezí 25 až 28, na Vsetínsku místy jen kolem 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V ulici Objízdná v Otrokovicích je omezena doprava v souvislosti s Barumček Rally. A to už bylo ze zpráv vše. Posloucháte Český rozhlas Zlín, hezké ráno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
12: Přejeme, aby se vyplnilo všechno, co jste si přáli, když v noci padaly hvězdy. Pokud jste si například přáli, aby v dnešním ranním vysílání Českého rozhlasu Zlín zaznělo něco, co má něco společného se Zlínem, tak to pro vás máme právě teď, těsně po 6. hodině. Je to píseň Žízeň lásky. Tu totiž právě teď bude zpívat zlínská rodačka Leona Machálková.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.

0: 6 hodin a 10 minut si připomeneme dvě události, které se zapsaly do historie právě 13. srpna. 13. srpna roku 1961 se začala stavět berlínská zeď. Vysoká byla 3 až 4 metry a jejím cílem bylo zastavit emigraci východních Němců na západ. A 13. srpna 2002 udeřili v plné síle povodně. Bylo zatopeno historické centrum Českého Krumlova, voda zaplavila kamenný most v Písku. V poledne se ocitla pod vodou Pražská Kampa, kvůli výpadku proudu přestal fungovat i Orloj. V Kralupech nad Vltavou pyrotechnici odstřelili loď s pískem, která ohrožovala most.
1: Český rozhlas Zlín,

0: Doufáme, že jste se dobře vyspali, milí posluchači, a že tak směle můžete v pohodě nastartovat nový den. Myslím si, že dobře se vyspali určitě obyvatelé Bystřice pod Hostýnem, alespoň tedy v porovnání s minulým týdnem, protože aktuálně se dívám, že v Bystřici pod Hostýnem panuje teplota 14 stupňů Celsia. Mluvím o tom, protože minulý týden si Bystřice pod Hostýnem připsala celorepublikové prvenství, kvůli kterému se ovšem ve městě dvě noci nespalo úplně dobře. Právě po setmění tam totiž meteorologové naměřili hodnoty přesahující tropických 27 stupňů Celsia. Nikde jinde v Česku tak teplo přes noc nebylo. Proč to tak bylo, tak to zjišťovala naše reportérka.
1: Nevím, jak je to možné, že tady teď bylo opravdu až takový vedro.
2: 82-letá Milada Vítová žije v Bystřici pod Hostýnem celý život. Letošní léto považuje za teplotně extrémní.
1: Už třeba, já nevím, a i loni nebo předloni taky bývaly už takový dosti horký ty léta, ale vždycky přes tu noc se to ochladilo. No.
2: Proč se při vlně veder minulý týden právě v Bystřici pod Hostýnem držely noční teploty nad 26 stupňů, vysvětluje meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Mojmír Martan. Může za to umístění města pod Hostýnskými vrchy.
3: Což při určitém proudění od jihu nebo jihu východu se tam projevuje lokální takový fénový efekt, kdy přes ty Hostýnské vrchy proudí teplý vzduch, který se potom při poklesu do těch nižších partí, kde se právě nachází ta Bystřice pod Hostýnem, otepluje a vysušuje, takže to tam lokálně zvyšuje.

0: snižuje teplotu vzduchu.
1: Podle meteorologa tento fén v Bystřici ovlivňuje teplotu opakovaně. Teď ale přišel v čase extrémních teplot.
0: Ten jev se tam projevuje i třeba někdy v zimním období, takže je to jev, o kterém víme.
1: Podle paní Vítové ale právě díky okolním hostýnským vrchům bývají teploty ve městě mírnější než třeba na Slovácku.
2: Vždycky tady bylo chladnější, protože ty hory, jenomže teď taky ty lesy jsou vykácený, že ten Hostýn, Tesák, všechno, ten kůrovec to zničil, takže to taky hodně dělá, si myslím, že...
0: S kůrovcem bych to asi nespojoval, je to právě spíše tady ta orografická záležitost, tedy to uspořádání toho terénu.
1: Uzavřel meteorolog Mojmír Martan. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
3: Amerika, Japonsko, Čína nebo Kolumbie. I odtud právě míří mladí umělci do Kroměříže. Na několik srpnových dní se toto historické město promění v místo, kde se možná rodí budoucí hvězdy, hvězdy světových koncertních pódií. Do zákulisí festivalu Akademie Kroměříž nás zavede jeho umělecký ředitel a dirigent Tomáš Netopil. Kdy? Už 13. srpna v dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Zlín. Těší se Jarka Barboříková.
4: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Za 10 minut bude 6:30. Dobré ráno vám všem, kteří vstáváte s Českým rozhlasem Zlín. Teď se na našich vlnách dozvíte, jaké počasí nás čeká ve Zlínském kraji. Řekne nám to pan Mojmír Martan, který má právě teď aktuálně službu v Českém hydrometeorologickém ústavu, konkrétně v brněnské pobočce. Přeji dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Na úvod se ještě vrátím k tomu, co se dělo v předchozích hodinách. V noci padaly hvězdy, tak byly dobré podmínky pro pozorování, bylo úplně jasno?
1: Ano, přesně tak. Mraky vůbec žádné nebyly, byla jasná obloha po celou noc.
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá teď. Stále je jasno?
1: Ano, stále jasná obloha. Teploty jsou aktuálně v širokém rozmezí. V některých údolích klesly až k 6 stupňům. Na některých místech jsou aktuálně až ke 14 stupňům nad nulou.
0: Jaké počasí přinese do Zlínského kraje čtvrteční den? Jak bude?
1: Bude nadále jasno, nebo na nejvýš skoro jasno. Odpoledne se teploty dostanou na 25 až 28 stupňů. Na Vsetínsku bude o něco chladněji, jen kolem 24. Pofukovat bude slabý, ale přes den, hlavně v západní části kraje, povane mírný severovýchodní až severní vítr.
0: Takové příjemné letní počasí je podobné jako včera. Co zítra v pátek? Bude nějaká změna, anebo se máme těšit stále na letní počasí s teplotami zhruba těsně pod těmi 30 stupni?
1: Ano, bude tomu tak, žádná změna nenastane, akorát trošku porostou ty odpolední teploty, ale ráno zase bude dosti chladné, 13 až 10 stupňů v údolích, hlavně na Valašsku až 8, odpolední teploty 27 až 30, na Vsetínsku kolem 26 stupňů a povane slabý proměnlivý nebo východní vítr.
0: Protože už máme čtvrtek, tak se zeptám také na víkendové počasí.
1: O víkendu se bude výrazně oteplovat, sice sobotní ráno ještě bude patřit spíše k těm trošku chladnějším s teplotami 16 až 13, v údolích lokálně jen 10 stupňů, ale odpoledne se oteplí už na tropické hodnoty 30 až 34 stupně a zůstane po celý den jasno nebo skoro jasno. Neděle opět většinou jasno, večer od západu přibývání oblačnosti na polojasno, ranní teploty 19 až 15, ty nejvyšší denní 32 až 36 stupňů, no a ta neděle bude vlastně nejteplejším dnem v tom výhledu.
0: Jaké nás ve Zlínském kraji čeká nejen dnes počasí, to prozradil pan Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za to, pěkný den a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Český rozhlas Zlín. Penso con sueño para

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A u nich je s vámi Matěj Neradilek. Hezké ráno. 2 miliony korun uvolní město Otrokovice na realizaci vítězných projektů v rámci akce Pohni městem. Lidé mohou začít o vítězi hlasovat už od zítřka, tedy od pátku 14. srpna. Revitalizace Koryčanských pasek v Rožnově pod Radhoštěm bude dokončena podle původního plánu do konce října. Stavební firma žádala o prodloužení termínu, město ale nevyhovělo. Na nejkritičtějším úseku na Svazarmovské je už hotové frézování vozovky. V nejbližších týdnech pak začne asfaltování. Hasiči celou noc zasahovali u požáru 5-patrové budovy ve Štěchovicích u Prahy. Vyhlášený byl 2. stupeň poplachu. Požár se podařilo lokalizovat před půlnocí. Dohačovací práce ale stále trvají. Nikdo se nezranil. Podle mluvčí hasičů Terezy Sikory Fligrové se část budovy zhroutila. Do českých kin vstupuje temné drama Smrt Robina Hooda. Stárnoucí psanec, kterého stvárnil Hugh Jackman, se po životě plném násilí a zločinu vyrovnává se svou minulostí. Po těžkém zranění se dostane do péče tajemné ženy, která mu nabídne poslední možnost vykoupení. Dnes bude ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, povane slabý, přes den potom očekáváme hlavně v západní části kraje mírný severovýchodní až severní vítr. Aktuální teploty měříme mezi 14 až 6 stupni, nejvýše se dnes mají pohybovat mezi 25 a 28. Na Vsetínsku místy jen kolem 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dobrou zprávu máme ze Zlína. Na třídě Tomáše Bati mezi Loukami a centrem města skončily práce údržby a opět se jede plynule. Klidnou jízdu naším krajem přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pokud nás posloucháte v Bystřici, pod Hostýnem a okolí, tak s největší pravděpodobností budete znát nějakou Alenu. Protože jméno Alena, které je dnes v kalendáři, je z celé České republiky nejoblíbenější právě v oblasti Bystřice pod Hostýnem. No a možná nějakou Alenu znáte i vy ostatní, protože patří toto jméno mezi vůbec nejoblíbenější u nás. My všem Alenám přejeme k dnešnímu svátku samozřejmě všechno nejlepší a hlavně zdraví a posíláme Václava Neckáře.

0: Včera večer jsme mohli pozorovat částečné zatmění slunce, takto výrazné zatmění bylo v České republice viditelné poprvé od roku 1999. Naše redaktorka Gabriela Hickl vyrazila na letiště v Poličné u Valašského Meziříčí, které nabízí ideální otevřený horizont. Společné pozorování tam připravila hvězdárna Valašské Meziříčí, po setmění navíc bylo možné sledovat meteorický roj Perseidů. Jak to na letišti vypadalo, to uslyšíte v reportáži v 7 hodin a 20 minut. A naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, tak ta má velmi příjemnou práci. Dnes odpoledne navštíví další z koupališť ve Zlínském kraji. Tentokrát se vypraví na městské koupaliště v Hulíně. Co všechno zde na návštěvníky čeká, to se dozvíte ve 14:45 v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Ať vám všechno jde tak, jak chcete, to přejeme samozřejmě i my z vysílání Českého rozhlasu Zlín. Za 2 minuty už bude 6:45.
1: Počasí.
0: Teploty by se dnes odpoledne měly ve Zlínském kraji pohybovat mezi 24 až 28 stupni, takže si užijte dnešní letní den, který bude bez deště, podobně jako ty předchozí. Má být totiž jasno nebo skoro jasno.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Každý měsíc otevíráme v Českém rozhlase Zlín hudební galerii plnou písničkových klenotů. Díky mým hostům vám už nikdy potom nebudou znít stejně. Připomeňte si se mnou v letní repríze setkání se dvěma nepřeslechnutelnými dámami zlínské hudební scény. Zpěvačka Magdalena Malaníková a harfistka Lucie Fajkusová jako duo Muzika Angelika odkryjí lecos nového o slavných písničkách, které spolu hrají v netradičních aranžích. Irské lidovky, velké české i zahraniční hity, rockové skladby i šanzony. Určitě bude co poslouchat. Už v neděli 16. srpna po 17. Markéta Janíková a pořad
1: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín.

0: Blíží se 7. hodina, my pro vás na 7. chystáme další hlavní zprávy, zejména z vašeho okolí, v souvislosti se zprávami, ale teď v našem vysílání zamíříme do historie. Z domova, ciziny, z divadel i o počasí. Taková byla struktura prvních pravidelných zpráv, které začal Československý rozhlas vysílat v roce 1926. Právě pravidelné zpravodajství teď připomeneme v dalším díle našeho seriálu Rozhlasové stovky. Před 100 lety se zprávy z radiožurnálu začaly ozývat dvakrát denně, kromě večera také v poledne.
1: Radiožurnál 5 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Tereza Tomášková pracuje tady na pozici zprávařky už jak dlouho?
3: No, od roku 2006, to už je strašná doba.
2: Jak se změnila ta práce zprávaře za těch 20 let?
3: Tak mám pocit, že teď tady máme ještě větší tým, než jsme měli předtím, protože tady celý newsroom pracuje na tom, co my pak používáme do těch zpráv a co si od nich vybíráme. Jsou tady zahraniční redakce, domácí redakce, kultura a pak tu jsou ještě editoři, kteří tohle všechno kontrolují a spolu s nimi ten zprávař dává dohromady ty zprávy, které pak vysílám.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Takhle vypadá zpravodajství na Radiožurnálu dnes. Do studia přicházejí zprávaři každou půl hodinu. Mezi 5. a 9. raní slyšíme krátký zpravodajský servis i ve čtvrt a ve 3/4. Přesně před 100 lety začalo zpravodajství v rozhlase nabývat stabilnější formy.
5: Zpravodajské relace ve 30. letech nevyráběl sám rozhlas. To je vyráběl ČTK a v podstatě na klíč je dodával do vysílání.
2: Říká znalec rozhlasové historie a archivář Miloslav Turek. Nikoho tehdy nenapadlo, že by se každodenní agenda měla archivovat, a pokud, tak se archivovaly pouze texty, nikoli zvuk, s jedinou výjimkou zpráv z 18. prosince 1936.
5: Ten den totiž to bylo první výročí volby prezidenta Edvarda Beneše prezidentem a u této příležitosti si natočil rozhlas úplně všechny zprávy ČTK od 11 hodin dopoledne až do večerních zpráv.
6: Právě před rokem, dne 18. prosince roku 1936, 35. zvolilo Národní shromáždění Republiky Československé nového prezidenta republiky doktora Edvarda Beneše.
2: Gros zpráv z tohoto dne se vztahuje k výročí volby Edvarda Beneše prezidentem. Slyšíme ale i další zprávy, například bulvární.
7: Bývalý anglický král Edward VIII, nyní vévoda Windsorský, objevil se dnes v poledne na 5 minut ve dvoře Enzensfeldského zámku v Rakousku, kde nyní bydlí, a dal tak fotoreportérům příležitost, aby si pořídili celé série snímků.
5: Zpravodajské relace byly od 5 minut až do 25 minut, to byly ty polední nebo večerní zprávy. My jsme byli česko-německý stát, takže některé zprávy byly dvojazyčné.
8: Heute vor einem Jahre wurde der damalige Außenminister Dr. Edvard Beneš mit der großen Mehrheit der Volksvertretung bereits im ersten Wahlgange zum Präsidenten der Republik gewählt.
2: Zatímco zprvu zprávy četl rozhlasový hlasatel, v roce 1926 se začaly vysílat z redakčního pracoviště ČTK, kde vznikla nová hlasatelna.
9: My dnes ty zprávy čteme a připravujeme hovorovou spisovnou češtinou. Tenkrát to bylo něco takového jako institucionálního, tam se nemluvilo, tam se hovořilo.
2: Hodnotí vývoj mluvy v rozhlasovém zpravodajství moderátor Jan Pokorný, který připomíná, že na zpravodajství po roce 1948 už rozhlas moc pyšný být nemůže.
9: Ty zprávy chodily z ČTK do rozhlasu dálnopisem. Když přišla jakákoliv významově zanedbatelná zpráva z jednání ústředního výboru komunistické strany Československa, tak to se sešlo nejvyšší vedení toho zpravodajství a kontrolovali každé písmenko.
10: Soudruh Muammar Kaddáfí se teď zdraví s dalšími představiteli Československé socialistické republiky.
2: Dnes redaktoři zpravodajství připravují nezávislé a ověřené zprávy nejen pro Radiožurnál, ale pro všechny stanice Českého rozhlasu, včetně těch regionálních. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

trávou i ubočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Vsetínská zastávka Ohrada je opět v provozu, radnice ji modernizovala. Dnes začíná hudební festival Akademie Kroměříž. Nabídne koncerty, besedy, ale i výuku mladých nadějných talentů. Vysoké teploty mění režim dětských táborů. Dnes bude v regionu převážně jasná obloha, na teploměru naměříme až 28 stupňů. Matěj Neradilek ve studiu a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Autobusová zastávka Vsetín Ohrada v ulici Generála Klapálka je znovu v provozu. Radnice ji nechala kompletně opravit za 3 miliony korun. Poslední úpravy, včetně nového asfaltu a vodorovného značení, zajistilo ředitelství silnic Zlínského kraje. Novou podobu zastávky popisuje mluvčí města Jana Rašková.
2: Zastávka má nově také rozšířený autobusový záliv, kde bez problému zastaví až 3 autobusy najednou. Starý a chátrající přístřešek nahradili 2 nové, oba s bočnicemi. Větší z nich je téměř 9 metrů dlouhý, druhý měří přes 4 metry. Cestujícím nabídnou lepší ochranu před nepříznivým počasím.
0: Komorní i symfonické koncerty, besedy, ale taky třeba lekce pro mladé talenty pod vedením zkušených lektorů nabídne ode dneška festival klasické hudby Akademie Kroměříž. Pokračuje jeho zakladatelka Jana Kubáčová.
3: Akademie Kroměříž je taky mistrovská akademie pro mladé naděje, pro mladé talenty. Zájem veřejnosti, ale i studentů je letos obrovský, takže my máme rekordní účast. Přijde k nám přes 80 studentů z 12 zemí světa.
0: Festival zakončí ve čtvrtek 20. srpna závěrečný koncert ve sněmovním sále arcibiskupského zámku v Kroměříži. V parných dnech musí vedoucí dětských letních táborů přizpůsobovat program vysokým teplotám. Děti by měly méně běhat na slunci, dostatečně pít a mít možnost se ochladit nebo odpočívat. Pokračuje předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Daniela Verdánová.
4: Děti se hýbou. Není možné, aby zůstaly jenom bez aktivity, ale je třeba tu fyzickou aktivitu omezit jak jde nejvíce. Určitě je vhodné se koupat, přijímat dostatek tekutin, nenutit je do jídla. Ten, kdo špatně to teplo snáší, ať si klidně dá lehnout.
0: Kdo chtěl vidět úplné zatmění slunce, musel ho pozorovat z Islandu, Portugalska nebo třeba Španělska. Právě tam se vypravilo mnoho vědců i nadšenců.
5: Na jihu Evropy zakryl měsíc slunce na více než minutu. Přímo ve španělském Kantaberském pohoří je pozoroval i Jaroslav Chum z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd.
6: To slunce je vlastně právě teď nad tím Picos de Europa, nad kterýma pak bude i zapadat.
5: Do Španělska se kvůli tomu vypravil třeba i kytarista skupiny Queen Brian May. Zatmění pozoroval z vyhlídky na observatoři Avalambra v Teruelu.
7: Po tomto zážitku se už necítíte stejně. Jediné, na co dokážete myslet, je ta krása úplně zatemněného slunce.
5: Takto významné sluneční zatmění nastalo naposledy v roce 1999. V Česku to příští můžeme pozorovat až v roce 2075. Anabelio, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, povane slabý, postupně hlavně v západní části kraje mírný severovýchodní až severní vítr. Aktuální teploty 14 až 6 stupňů, nejvýše dnes 25 až 28, na Vsetínsku jen kolem 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 490 u Hřivínova újezdu na Zlínsku osobní automobil srazil zvěř. Ze zpráv bylo vše a teď už dobré ráno nejen na silnice přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Četli jste teď v poslední době nějaký knižní bestseller? Pokud pravidelně a často čtete, tak asi určitě, protože bestsellery vychází docela často, ale pozor, my pro vás dnes po ránu v našem vysílání máme k dispozici už za okamžik v soutěži Mega Bestseller, to si nevymýšlím, prosím. Mega Bestseller je napsáno na obalu knihy, tak uznejte sami, že to byste byli sami proti sobě, kdybyste si tu knihu nechtěli přečíst. Jedná se o německý mega bestseller, který změnil pohled na život 100 000 lidí. To je také napsáno na obalu knihy, která se jmenuje Máš nárok na život. Podtitul zní Žij, jako by ti zbýval jen rok. Tu knihu věnovalo do naší soutěže nakladatelství Kazda. Autorkou je spisovatelka Alexandra Reinwart. No a dozvíte se v ní informace týkající se právě toho podtitulu. Schválně, s čím byste přestali nebo do čeho byste se konečně pustili, kdybyste věděli, že vám zbývá pouze jeden jediný rok života. To s vámi autorka této knihy probere se svým typickým humorem a odzbrojující upřímností. Tak pokud máte chuť si zasoutěžit o knihu s názvem Máš nárok na život, která může třeba změnit život i vám, tak volejte k nám do studia, těšíme se na vaše telefonáty.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.

0: Holešově. Takže ten výraz pochází z Holešovska. A Ondřej Holubec v dětství slýchával následující výraz, který je vám teď pustím. Dobře poslouchejte.
1: Víte, co znamená, když někdo hojká nohama?
0: Hojkat nohama. Co znamená, když někdo hojká nohama? Tak když jsem to viděl...
2: Když jsem to viděl,
0: tak jsem si myslel, že plete nohama. Třeba ani společensky unavený, nebo unavený z nějaké túry. No ale plete nohama to není správná odpověď, protože tato možnost se nenachází ani mezi možnostmi, které vám teď nabídnu.
2: A jaké máte nabídky?
0: Hojkat nohama. Tak nabízíme dnes po ránu následující možnosti, pane Zdeňku. Za A to může znamenat běhat bosky po trávě. Hojkat nohama, běhat bosky po trávě. Tak to je aktuální teď v létě. Nebo za B může to znamenat houpat nebo kývat nohama. Takže třeba sedím na židli a hojkám nohama, jakože kývu nohama nebo houpu nohama, tak nějak by to mohlo být, to je za B. A za C, zakopávat při chůzi. Hojkat nohama, zakopávat.
2: To mohlo být za B.
0: Takže říkáte za B, že hojkat nohama znamená houpat nebo kývat nohama. Ano?
2: Ano.
0: Tak já tu správnou odpověď neprozradím, od toho tady máme záznam, který nám namluvil pan Ondřej Holubec, který je původem z Holešova, připomínám, protože ten výraz hojkat nohama pochází z Holešovska, no a Ondřej Holubec nám právě teď prozradí správnou odpověď, tak si ji poslechněme.
1: To znamená, že nohama houpá nebo kýve?
0: Tak jste to slyšel, pane Zdeňku, vaše odpověď byla naprosto správná. No, daří se vám v Kloboukách? Máte nějaký vydařený týden teď? Jsem zvědavý, jestli i zítra po ránu se dovolá někdo z Valašských Klobouk. V každém případě vy vyhráváte knihu Máš nárok na život, která, jak jsem před chvílí říkal, před písní v podání Věry Špinarové, která dozněla před pár okamžiky, že ta kniha změnila pohled na život 100 000 lidí, tak možná, že změní i vám. Máte v plánu něco měnit ve svém životě, pane Zdeňku?
2: No, tak asi ne.
0: Asi ne. Možná vás ta kniha přesvědčí, třeba přece...
2: Pokročilém věku.
0: třeba se na něco vrhnete. Nebo možná ta kniha může inspirovat někoho z vašeho okolí, z rodiny.
2: Jo, uvidíme.
0: Užijte si, pane Zdeňku, a ještě jednou samozřejmě blahopřeju k výhře a poprosím vás, abyste nezavěšoval telefon, abych si na vás mohl napsat adresu, klasicky kontaktní údaje. Tak zatím naslyšenou. František Dobrota s námi teď bude na vlnách Českého rozhlasu Zlín. František, tak se jmenuje píseň od ostravské kapely Buty. Dobré čtvrteční ráno.

0: Zatmění slunce a hned po něm déšť Perseid. Hvězdnému duelu včera přihlíželi na letišti v Poličné na Vsetínsku tisícovky lidí a vy o tom uslyšíte už za chvíli v reportáži.
1: Počasí.
0: Na to, že už bylo 7:45, tak není moc teplo po ránu. Pokud se chystáte ven, tak to nepodceňujte s oblečením. Pokud se tedy nechystáte pouze rychle přeběhnout do vedlejší budovy nebo třeba pracujete někde blízko vašeho obydlí, že to máte 2 minuty do práce, tak se raději přioblečte. Nepodceňujte to, protože místy klesají aktuálně teploty na 8 stupňů Celsia. Těch 8 stupňů Celsia před chvílí meteorologové naměřili konkrétně v Hošťálkové, také ve Štítné nad Váří a ve Vsetíně 9 stupňů, potom hlásí Zlín, Luhačovice, Valašské Meziříčí, Valašská Senice a Rožnov pod Radoštěm. Nejvyšší hodnota, která byla naměřena, tak to je 15 stupňů Celsia a tuto teplotu hlásí meteostanice Kateřinice Ojičná. Dnes odpoledne vystoupí teploty ve Zlínském kraji až na 28 stupňů Celsia. Měly by se konkrétně pohybovat mezi 24 až 28 stupni. Pršet nebude, má být totiž jasno nebo skoro jasno.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Dobré sousedské vztahy někdy naruší hluk, přerůstající stromy nebo kouř z grilu. Kdy pomůže domluva a kdy už je na místě hájit svá práva? O tom si budu povídat s právničkou Jaroslavou Martincovou Strnadovou ze Zlínské společnosti Petráš a Rezek. Poslouchejte nás 14. srpna. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Nejdříve si měsíc ukousl část slunce těsně nad obzorem a po půlnoci začaly padat Perseidy. Dva úkozy během jediné noci přilákaly na letiště Poličná u Valašského Meziříčí asi 3000 lidí. Pořádající hvězdárna tomu večeru dala jméno Hvězdný duel a byla u toho i naše reportérka.
1: My jsme měli 1000 filtrů, ty jsme všechny prodali.
2: 300 brýlí a všechno je pryč.
1: Dívejte na ty auta, tam to je plné a tam je plné parkoviště. No.
3: Pracovnice hvězdárny teď vysvětluje návštěvníkovi, že už nejsou brýle. A já se přesunu po letišti dál. Celé ploše dominují velké makety planet a taky dalekohledy. Já se vydávám mezi návštěvníky, mají fotoaparáty a taky další potřebné vybavení.
4: No, máme svářecká sklíčka.
5: No, my jsme na to mysleli možná tak půl roku dopředu. Ne?
6: No, protože to je hrozně zajímavé. My uvidíme dva jevy současně. Uvidíme zatmění slunce a potom zhruba po půlnoci začne lítat spousta Perseidů.
3: Končí výklad a já se přesunuju za ředitelem hvězdárny ve Valašském Meziříčí Liborem Lenžou. My teď stojíme u dalekohledů, u kterých se pomalu tvoří fronty.
7: Máme tady celou řadu dalekohledů, nejenom na pozorování zatmění slunce částečného, ale také potom na pozorování třeba planety Venuše a dalších objektů noční oblohy.
3: Lidé teď procházejí mezi těmi jednotlivými stanovišti. Co by se neměli nechat ujít?
7: Já si myslím především to zatmění slunce. To je naprosto jaksi ta hlavní událost toho dnešního dne. Myslím si, že to bude hezký zážitek. Už jenom proto, že to bude těsně nad obzorem před západem slunce, takže to bude i vizuálně nesmírně atraktivní.
8: Prosím vás, jestli máte všichni filtry, pojďte se dívat na slunce. Už to začalo.
9: Tak já tě poprosím, nechytej se dalekohledu. Chytni se tady.
3: Melanie, tak vidíš tam něco? Tak ty kýveš hlavou, tak co jsi viděla?
10: Slunce. Ta pouka už jde trochu pryč.
3: Už je tam trošku pryč. No. Je lepší pozorovat právě dalekohledem a nebo třeba přes to sklíčko, přes brýle, které jste si přinesli?
6: No, já jsem si přinesla svářické sklo, ale musím přiznat, že přes něho to nejde vidět tak pěkně, jak přes ten dalekohled.
3: Je to lepší tady vystát tu frontu?
6: Určitě, určitě, vyplatí se to.
3: Říká Lucie, hned vedle ní pozoruje zatmění gymnazistka Jana. Ty máš svářické sklo a maminka má taky brýle, takže to porovnáš teď.
11: Tak samozřejmě ten dalekohled byl nejlepší, tam to bylo i jako žluté. V těch brýlích a v tom svářeckém sklu je to zelené a taky tam není tak moc ostré, že se to trochu rozmazává.
3: Pokyny, jak pozorovat, dává návštěvníkům pracovník hvězdárny Jakub Koukal. Jak dlouho tedy ukazu vidíme?
12: Uvidíme ho zhruba hodinu a 10 minut, ale předpokládám, že nám dřív zapadne za stromy, takže počítejme tady tak 50 minut v našem případě.
3: Lidé si předávají sklíčka, půjčují si také brýle. Někteří z nich už ale také rozkládají deky a čekají na setmění. Ředitel hvězdárny Libor Lenč mi vysvětluje, jaké jsou vůbec podmínky pro to letošní pozorování Perseid.
7: Je to zase takové to standardní vyvrcholení těch letních prázdnin z hlediska těch meteorických rojů. Perseidy jsou pravidelný roj, který je dostatečně výdatný. V letošním roce jsou ty podmínky jako výborné.
3: Pozorovat je budou moci lidé ještě dalších 14 dnů. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
13: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A ty má Matěj Neradilek. Centrum Zlína se dnes večer od 22 hodin na 45 minut stane částečně uzavřeným, a to kvůli tréninkovým jízdám před páteční městskou rychlostní zkouškou Barumček Rally Zlín. Omezení potrvá do 2:30 ráno. Kvůli červencovému požáru 34. budovy bude navíc pro diváky uzavřená Vavračkova ulice u vyhořelého objektu, a to dnes večer i během zítřejšího závodu. Samotná trasa rychlostní zkoušky se ale nezmění. Bystřice pod Hostýnem na Kroměřísku si minulý týden připsala celorepublikové prvenství. V noci tam totiž meteorologové naměřili hodnoty přesahující tropických 27 stupňů Celsia. Nikde jinde v Česku tak teplo přes noc nebylo. Větší prostor v celách a ložnicích vězni od příštího roku možná mít nebudou. Ministerstvo spravedlnosti chce nová pravidla, ke kterým se zavázalo už v roce 2020, znovu odložit. Dva vězni by podle nich měli mít nejméně 10 metrů čtverečních místo současných 8. Počet míst v českých věznicích by se tím snížil o zhruba desetinu. Odklad kritizuje ombudsmanka i organizace působící v oblasti vězenství. Stát dnes ve 13 hodin spustí veřejný zátěžový test aplikace e-doklady. Lidé se mohou zapojit jednoduše tak, že aplikaci otevřou a aktualizují svůj doklad. Cílem je zjistit, jestli systém před podzimními komunálními a senátními volbami zvládne desítky tisíc přihlášení na jednou. Ideálně by se podle státu mělo zapojit kolem 40 tisíc lidí. Dnes bude ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, povane slabý, přes den pak hlavně v západní části kraje mírný severovýchodní až severní vítr. Aktuální teploty 14 až 6 stupňů, nejvýše dnes 25 až 28, na Vsetínsku jen kolem 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na dálnici D1 mezi 298. a 260. kilometrem ve směru na Brno se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Mezi Zdounkami a Nětčicemi na Kroměřísku pobíhá po silnici ovce. A vy jste slyšeli krátké zprávy. Teď pokračuje ranní vysílání Českého rozhlasu Zlín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobré ráno, za námi je výjimečná noc. Možná, že teď třeba s kolegy v práci probíráte, kolik jste viděli padajících hvězd. Pokud jste nějaké viděli, měli jste štěstí, protože ono se vždycky nezadaří. Třeba můj známý před rokem, když padaly Perseidy, tak si zrovna potom stěžoval, že neviděl vůbec nic, že se šli podívat a neviděl nic. S přítelkyní si vzali deku, šli pozorovat Perseidy za město, no a nakonec to dopadlo tak, že Perseidy viděla jenom ona, protože on byl celou dobu zády k obloze. Nás teď budou bavit Rangers. Dobré ráno.

0: Také na dnešek pro vás pořadatelé z našeho regionu připravili spoustu zajímavých akcí, abyste je nemuseli nikde vyhledávat, tak od toho je připraven právě teď náš přehled. Prázdninové promítání dokumentu Jak je u nás krásně se uskuteční v kafe uprostřed v Uherském Hradišti za účasti obou tvůrců, režiséra Ivana Stříteského a scénáristy Jiřího Jilíka. Můžete putovat od pramene Moravy krajem praděda a krále Ječmínka, tedy z Jeseníků až na Hanou. V Lednici pak navštívíte perlu mezi zámeckými parky na okraji Drahanské Vysočiny, zapomenu přírodní ráj Terezské údolí a nahlédnete také do záhad a mýtů našich chřibů. Kafe uprostřed v Uherském Hradišti zve na projekci dokumentu a posezení s tvůrci dnes od 20 hodin. Zámecké venkovní komunitní kino Kokino ve Zlíně má dnes na programu slavnou americkou němou komedii Opatrovíš. Hlavní roli stvárnil komik Harold Lloyd. Film živě doprovodí Martin Kišperský, skladatel, textař, zpěvák a vedoucí skupiny Květy a také David Dorůžka, přední český jazzový kytarista, skladatel a hudební pedagog. Promítání začíná u zlínského zámku ve 20 hodin. V případě nepříznivého počasí se promítání přesouvá do zámeckého sálu. V edici Vsetínského kulturního léta se dnes koná další koncert i letní kino. Těšit se můžete na Wolf Lost in the Poem, úspěšný hudebně poetický projekt, za kterým stojí uznávaný hudebník a textař Jan Žamboch. A k vidění bude i Návrat do budoucnosti, vědecko-fantastický film z roku 1985. Koncert na Dolním náměstí ve Vsetíně začíná v 19 hodin a potom následuje promítání letního kina. Chystáte se navštívit valašskou dědinu ve skanzenu v Rožnově pod Radoštěm? Dnes určitě vystoupejte až k chalupě označené Stánisko z Karolinky Rákošového, objekt číslo 13. A uvnitř chalupy si na chvíli přisedněte k tetičce. Kromě pověstí a pohádek budete mít možnost dozvědět se něco více o salašnictví a dřívějším způsobu života na Stánisku, tedy na salaších nebo v sezonních chlévech, které stavěli pastevci na horských pastvinách. Program je připravený dnes mezi 9. a 17. hodinou. Více na zlí.
1: Měl bych si boty zout, myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: Toto byly Čenasky, už máme minutu po 8:15. Počasí. Dnes nás nad Zlínským krajem čeká jasná nebo skoro jasná obloha. Teploty letní budou stoupat až na 28 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Úterý 18. srpna dopoledne nás nemusíte jen poslouchat. Od 10 hodin budeme vysílat přímo z Luhačovické Vincentky. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude slovenská herečka Kamila Magálová, která je kmotrou letošního ročníku festivalu Divadelní Luhačovice. Tak přijďte za námi mezi 10. a 12. Naslyšenou i naviděnou se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: Jestli patříte mezi fanoušky automobilového sportu, tak už se určitě těšíte na Barumku. Barum Rally Zlín ovšem není jedinou velkou sportovní akcí, kterou o víkendu přivítá náš Zlínský kraj. Do našeho regionu totiž zavítají také elitní cyklisté. Pořadatelé největšího tuzemského cyklistického závodu Czech Tour chystají na každý rok trochu jinou trať. Jedna jistota ovšem zůstává. Každoročně patří do trasy Výšlap na Pustevny. Po druhé v řadě navíc závod kopcem na Valašsku také skončí.
1: Loni rozhodnul belgický cyklista Junior Leserf o triumfu na Czech Tour právě až v posledním stoupání na Pustevny. Na Valašsku to přímo u trati sledovali tisícovky lidí a podle cyklistického experta radiožurnálu Sport Jiřího Ješka snese toto místo srovnání s velkými světovými závody.
2: Ten český sportovní divák nemusí jezdit jenom na tu Tour de France, ale že i tady prostě máme super obsazený závod, kde stojí stát za to utratit i třeba na těch pustevnách.
1: Nedělní etapou z Kroměříže na Pustevny ale bude závod až končit. Startuje čtvrteční jízdou z Prahy do Karlových Varů. Další dny pojedou cyklisté z Mladé Boleslavy na Ještět a z Pardubic na Dlouhé Stráně.
3: Potom se máme tady ty základní špendlíky na mapě, tak si dál to větvíme a snažíme se to udělat atraktivní samozřejmě jak pro diváky, tak i pro ty samotné závodníky, protože chceme těžký závod, chceme ukázat, že máme velké kopce v České republice a to, že se nám to povedlo vlastně od Karlových Varů až po Pustevny, tak si myslím, že je dost velký úspěch, co se týká organizace celého závodu.
1: Přibližuje tvorbu trasy ředitel závodu Leopold Koenig. Letošní Czech Tour má být ještě atraktivnější než v předchozích letech díky obsazení. V rámci hodnocení závodů Mezinárodní cyklistické unie se totiž posunula o kategorii výš.
4: Tím, že to závod vyšší úrovně, tak primárně si tam týmy a závodníci vědou lepší body a určitě na Czech Tour v roce 26 si vyjedou ty týmy úplně jiné body, než když si vyjeli na Czech Tour 25.
1: Říká prezident Czech Tour Robert Kolář. Z domácích hvězd nechybí ve startovním poli třeba Jan Hirt nebo účastník nedávné Tour de France Jakub Otruba. Globálně nejznámější závodník je asi Španěl Mikel Landa, nejlepší vrchař Giro d'Italia v roce 2017.
4: Mikel Landa se bude připravovat na Vueltu a bude mu 630, tak si myslím, že patří k špičkovým cyklistům pořád. Byl domestikem Chrise Froome v týmu Ineos, takže já si myslím, že to je zrovna jméno, který bude asi diváky lákat.
1: Nedělní závěrečná etapa vedoucí Zlínským krajem začne v Kroměříži v 10 hodin dopoledne. Do cíle na Pustevnách mají nejlepší závodníci dorazit okolo 2 hodiny odpoledne. David Nekvinda, Český rozhlas.
5: Více na zlin.rozhlas.cz

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Roman se vrací a chystá pomstu Lučkovi a celé Severce. Komediální seriál Most. ČT2. Pomsta byla dokonána. Přinese mu vytoužené smíření. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh legendárního režiséra, podepsaného pod filmy jako Čelisti, Indiana Jones a Schindlerův seznam. Filmařské legendy Steven Spielberg. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Rožnov pod Radhoštěm trvá na původním termínu dokončení koryčanských pasek. Stavební firma chtěla víc času. Nový vodovodní přivaděč propojí Brumov, Návojnou, Nedašov a Nedašovu Lhotu na Zlínsku. Projekt si vyžádá investici ve výši 45 milionů korun. Letošní léto je podle meteorologů v některých aspektech extrémní. Dnes bude v regionu převládat jasná obloha a na teploměru až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Neradilkem. Revitalizace koryčanských pasek v Rožnově pod Radhoštěm bude dokončena podle původního plánu, tedy do konce října. Stavební firma žádala o prodloužení termínu, město ale nevyhovělo. Na nejkritičtějším úseku ve Fazarmovské je už hotové frézování vozovky. V nejbližších týdnech pak začne asfaltování. Proč radnice na termínu trvá, vysvětluje starosta Jan Kučera.
5: Aktuálně je sfrezovaná cesta, má se pokládat asfalt, firma nás požádala o prodloužení právě této části realizace stavby, my jsme s tím nesouhlasili, protože potřebujeme, aby doprava byla co nejdříve funkční, mohla tam zajíždět hromadná doprava a hlavně se nám blíží září a doprava do škol, kterých je tam několik.
3: Téměř 45 milionů korun bude stát nový 5 kilometrů dlouhý vodovodní přivaděč, který propojí vodovodní sítě obcí Nedašova Lhota, Nedašov, Návojná a také část Brumova Bylnice na Zlínsku. Projekt připravuje společnost Vodovody a kanalizace Zlín ve spolupráci s dotčenými obcemi.
6: Náklady na stavbu bude ze 70% pokrývat dotace. Vybudují se dvě automatické tlakové stanice, nové propojovací a odbočné řady a úprava tlakových pásem. Práce by měly začít ještě během prázdnin, hotovo by mělo být v listopadu příštího roku. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
3: Meteorologové zatím hodnotí letošní léto jako velmi teplé a v mnoha ohledech i extrémní. Specifické je třeba délkou trvání velmi vysokých teplot. Na některých místech meteorologové naměřili kolem 40 stupňů Celsia. Jedním z míst, kde evidují nejvyšší hodnoty, je taky Strážnice na Veselsku. Podle meteorologa Petra Minstra je umístění tamní měřící stanice v nížině specifické.
7: Kolem stanice jsou vzrostlé stromy a trošku brání té dobré výměně vzduchu. Je to potom reprezentativní stanice právě pro taková území, kde je zhoršené proudění toho vzduchu, kterých je určitě spousta, v obcích.
3: Stanice zároveň stojí na jihovýchodě Jihomoravského kraje, kde bývá vzduch často nejteplejší. Až 4 měsíce může zůstat ve vazbě bezdomovkyně z Jihlavy obviněná z výtržnictví. V jihlavské nemocnici vulgárně nadávala pacientům a personálu, fyzicky napadla zdravotní sestru a také cestující v trolejbuse. Policie ženu obvinila z výtržnictví a včera ji soud poslal do vazby, po které musí následovat další líčení. Kvůli porušení zákazu pobytu na Jihlavsku ji policie viní i zmaření úředního rozhodnutí. Pokračuje státní zástupce Ivo Novák.
8: Z toho čiší jednoznačně její vůle ten uložený trest zákazu pobytu nerespektovat. Ona dokonce i na krátkou dobu opustila území okresu Jihlava a přesto se sem znovu aktivně vrátila s tím, že v Jihlavě se jí líbí a ten uložený trest respektovat nebude.
4: Počasí.
3: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, povane slabý přes den hlavně v západní části kraje, pak mírný severovýchodní až severní vítr. Aktuálně měříme 15 až 8 stupňů, nejvyšší teploty se budou dnes pohybovat mezi 25 a 28 stupni. Na Vsetínsku místy jen kolem 24 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Ve Zlíně v ulici Osvoboditelů se jezdí kyvadlově. Provoz je tu řízen semaforem a důvodem jsou stavební práce při rekonstrukci ulic Osvoboditelů a Hradská. Tolik zprávy a teď dobré ráno všude tam, kde posloucháte, přeje Český rozhlas Zlín.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Zdravíme všechny leváky, kteří mají svátek. Dnes je totiž Mezinárodní den leváků. No, myslím, že důvod k oslavě rozhodně máme i my, kteří máme obě ruce levé. Vám všem, tedy i pravákům, přejeme, ať se vám dnes daří vše, na co sáhnete.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.

0: Pokud nás posloucháte v Bystřici pod Hostýnem, tak pozor, máte rekord. Právě Bystřice pod Hostýnem si totiž minulý týden připsala celorepublikové prvenství, kvůli kterému se ale ve městě dvě noci úplně dobře nespalo. Právě po setmění tam totiž meteorologové naměřili hodnoty přesahující tropických 27 stupňů Celsia. Nikde jinde v Česku tak teplo přes noc nebylo. Proč to tak bylo, tak to zjišťovala naše reportérka.
1: Nevím, jak je to možné, že tady teď bylo opravdu až takový vedro.
2: 82letá Milada Vítová žije v Bystřici pod Hostýnem celý život. Letošní léto považuje za teplotně extrémní.
1: Už třeba já nevím, a i loni nebo předloni taky bývaly už takový dosti horký ty léta, ale vždycky přes tu noc se to ochladilo. No.
2: Proč se při vlně veder minulý týden právě v Bystřici pod Hostýnem držely noční teploty nad 26 stupňů, vysvětluje meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Mojmír Martan. Může za to umístění města pod Hostýnskými vrchy.
3: Což při určitém proudění od jihu nebo jihu východu se tam projevuje lokální takový fénový efekt, kdy přes ty Hostýnské vrchy proudí teplý vzduch, který se potom při poklesu do těch nižších partií, kde se právě nachází ta Bystřice pod Hostýnem, otepluje a vysušuje, takže to tam lokálně zvyšuje teplotu vzduchu.
2: Podle meteorologa tento fén v Bystřici ovlivňuje teplotu opakovaně, teď ale přišel v čase extrémních teplot.
3: Ten jev se tam projevuje i třeba někdy v zimním období.

0: Dobré čtvrteční ráno přejeme, za necelé dvě minuty už bude 8:45.
1: Počasí.
0: Jaké pak bude ve Zlínském kraji počasí? Tak to nám právě teď prozradí pan Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Bude nadále jasno nebo na nejvýš skoro jasno. Odpoledne se teploty dostanou na 25 až 28 stupňů. Na Vsetínsku bude o něco chladněji, jen kolem 24. Pofukovat bude slabý, ale přes den hlavně v západní části kraje povane mírný severovýchodní až severní vítr.
0: Takové příjemné letní počasí je podobné jako včera. Co zítra v pátek? Bude nějaká změna a nebo se máme těšit stále na letní počasí s teplotami zhruba těsně pod těmi 30 stupni?
2: Ano, bude tomu tak, žádná změna nenastane, akorát trošku porostou ty odpolední teploty, ale ráno zase bude dosti chladné, 13 až 10 stupňů v údolí, hlavně na Valašsku až 8, odpolední teploty 27 až 30, na Vsetínsku kolem 26 stupňů a povane slabý proměnlivý nebo východní vítr.
0: Protože už máme čtvrtek, tak se zeptám také na víkendové počasí.
2: O víkendu se bude výrazně oteplovat, sice sobotní ráno ještě bude patřit spíše k těm trošku chladnějším s teplotami 16 až 13, v údolích lokálně jen 10 stupňů, ale odpoledne se oteplí už na tropické hodnoty 30 až 34 stupně a zůstane po celý den jasno nebo skoro jasno. Neděle opět většinou jasno, večer od západu přibývání oblačnosti na polojasno, ranní teploty 19 až 15, ty nejvyšší denní 32 až 36 stupňů, no a ta neděle bude vlastně nejteplejším dnem v tom výhledu.
0: Jaké nás ve Zlínském kraji čeká počasí, to prozradil pan Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Amerika, Japonsko, Čína nebo Kolumbie. I odtud právě míří mladí umělci do Kroměříže. Na několik srpnových dní se toto historické město promění v místo, kde se možná rodí budoucí hvězdy, hvězdy světových koncertních pódií. Do zákulisí festivalu Akademie Kroměříž nás zavede jeho umělecký ředitel a dirigent Tomáš Netopil. Kdy? Už 13. srpna v dobrém dopoledí.

0: S Českým rozhlasem Zlín. Těší se Jarka Barboříková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Hudebně jsme se přenesli do první poloviny 90. let, kdy skupina UB40 vydala svůj hit, který zařadila také do našeho dnešního ranního vysílání a který jsme právě doposlouchali, a v minulosti ještě zůstaneme. Přemístíme se do doby, kdy se ve Zlíně začal budovat kolektivní dům. Ten nebyl jenom betonem a sklem, byl to domov stovek lidí, kteří sdíleli chodby, jídelnu, dětské koutky i každodenní radosti a starosti. Proč byl vlastně vystavěný, tak to zjišťovala redaktorka Sylvie Pospíšilová v dalším díle cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje.
1: Po druhé světové válce měl Zlín nedostatek bytů. Vedení města i podnik Svit hledali progresivní řešení a našli ho. Rozhodli se vybudovat dům, ve kterém bude vše pod jednou střechou. Bydlení, školka, jídelna i kulturní vyžití. Rozhodli se vybudovat kolektivní dům.
2: Je projektem Jiřího Voženílka. Architekt přišel z Prahy. Jeho prvotní idea vznikla v roce 1947, ale dům byl obyvatelný až v roce 1951. Zkoušel různé metody a principy tak, aby kolektivní dům byl co nejúčinnější stavbou.
1: Přibližuje kurátorka sbírky architektury Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně Nela Kvíčalová. Dům se 102 byty nabízel svým obyvatelům skutečně téměř vše. V přízemí byla restaurace, klubovny s přednáškovým sálem, knihovna, v suterénu domu bylo možno najít prádelnu nebo dílny pro šití. Na terase se nacházela tělocvična.
2: Dům je 12-patrový, nabízí 2- až 3-pokojové byty. Bylo to pro mladé začínající rodiny. Počítalo se s tím, že oba rodiče jsou pracující. Tím pádem vlastně pro malé děti poskytovali jesle, potom školku.
1: Příčky z dřevěných panelů umožňovaly prostorovou úpravu bytů podle potřeb rodiny. Zcela záměrně byly v bytech jen miniaturní kuchyňky. Vedení Svitu chtělo, aby se pracující potkávali při jídle ve společné jídelně. Pokračuje Nela Kvíčalová.
2: Bylo to uvedeno již v té nájemní smlouvě, že musí odebírat jídla z tamní jídelny. To se ale nesetkalo s úspěchem. Rodiny si chtěly spíše vařit.
1: I když kolektivní dům v tehdejším Gottwaldově vznikal za socialismu, architektonicky se ho to nedotklo.
2: Dům navazoval stále na baťovské principy, využíval železobetonového skeletu s typicky řezným zdivem jako výplň a také s rozponem sloupů.
1: Zajímavé jsou interiéry bytů.
2: Přičemž Jiří Voženílek navrhoval také vybavení jednotlivých bytů, navrhl vestavěný nábytek, na tu dobu to bylo poměrně moderní.
1: A jak se žije v kolektivním domě dnes?
2: Byty kolektivního domu jsou v dnešní době převážně v soukromém vlastnictví. Ty mladé rodiny s dětmi, které se tam původně nastěhovaly, měly možnost potom byty odkoupit. Ve spodní části, kde se nacházela jídelna i restaurace, vznikly výstavní prostory.
1: Dodává kurátorka Nela Kvíčalová. Ze Zlína Sylvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: Pokud jste doposud kolektivní dům pouze míjeli, určitě vyrazte na některou z výstav, které se v přízemí této známé zlínské dominanty konají.
3: Český rozhlas Zlín.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy,
0: které připravil Matěj Neradilek. 3000 lidí dorazili včera večer na letiště Poličná u Valašského Meziříčí. Hvězdárna tam připravila večer, který nazvala Hvězdný duel. Lidé tam nejdříve pozorovali částečné zatmění slunce těsně nad obzorem a později taky meteorický roj Perseid. Pozorovat je bude možné ale i v dalších dnech. Autobusová zastávka Vsetín Ohrada v ulici Generála Klapálka je znovu v provozu. Radnice ve Vsetíně ji nechala kompletně opravit za 3 miliony korun. Poslední úpravě, včetně nového asfaltu a vodorovného značení, zajistilo ředitelství silnic Zlínského kraje. V Česku přibývá lidí, kteří podnikají na vedlejší činnost. Ke konci loňského roku jich bylo bezmála 500 000. Zhruba o 80 tisíc víc než před 10 lety. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení. Vedlejší podnikání mohou využívat například studenti, důchodci nebo třeba rodiče na mateřské či rodičovské dovolené. Z pražských Davic dnes odstartuje největší domácí cyklistický závod. Jmenuje se Czech Tour. Na trasu dlouhou celkem 650 kilometrů vyrazí přes 120 jezdců z 18 týmů. Závod je rozdělený do 4 etap. Ta první povede z Vítězného náměstí v Praze do Karlových Varů a měří 163 kilometrů. Peloton vyrazí krátce před polednem. Dnes bude ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno. Povane slabý přes den hlavně v západní části kraje, potom mírný severovýchodní až severní vítr. Aktuálně měříme 17 až 13 stupňů. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 25 a 28 stupni. Na Vsetínsku jen kolem 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Vsetíně na Horním náměstí se střetla dvě osobní vozidla. A takové byly krátké zprávy. S vámi je i ve čtvrtek ráno Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Po zprávách ještě popřejeme dnešnímu oslavenci 80. narozeniny. Právě dnes oslaví zpěvák Michal Prokop, kterého si často také pouštíme v našem vysílání. Tak přejeme hlavně zdraví.

0: Chtěl jsem být knihkupec, vyučil jsem se jako knihkupec a doteď jsem knihkupec. Tak to o sobě nemůže říct hudebník, kterého si do dnešní cukrárny vybral kolega Petr Uhřík. I když ten hudebník se skutečně vyučil jako knihkupec, ovšem stál se z něho zpěvák. Je to Ivan Hlas.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Ivan Hlas, kterého známe například jako skladatele hudby z legendárního filmu Šakalí léta, pražským mládencům předvedl, o co v životě jde. Za hudbu k tomuto snímku získal i Českého lva. Však víme, na začátku 90. se to hrálo ve všech rádiích. Přeskočím do roku 2018. Tehdy slyšel od lékařů nemilou zprávu. Řekli mu, že musí podstoupit chirurgický zákrok na hlasivce. Zpěvák napřed mlžil a svým fanouškům řekl, že se jedná pouze o malou indispozici a že bude potřebovat nějaký čas na pauzu. Nikdo netušil, jak je diagnóza vážná, pak ale přiznal barvu a reálně mu hrozilo, že přijde o hlas. To jsou paradoxy a rány osudu, že? Ivan Hlas mohl přijít o hlas. O to jediné, co mu bylo z hůry naděleno v míře vrchovaté. Nemoc ale nakonec naštěstí překonal, důkazem budiš několik čerstvých pozitivních zpráv o letním koncertování. Vyučený knihkupec Ivan Hlas nám teď osladí chutě, jenom připomenu, svou první kapelu založil v 68. roce.
1: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Píseň s názvem Principál dohrála a dospívala zlínská skupina AG Fleck.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji si dnes můžete užít klasický letní den. Teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni. Obloha by měla být podle předpovědi meteorologů jasná nebo skoro jasná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude módní návrhář Osmany Lafita.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Blíží se nám 9. hodina, s ní závěr dnešního ranního vysílání a také pochopitelně hlavní zprávy, zejména z vašeho okolí. My vás srdečně zveme také k dalšímu poslechu našeho dnešního vysílání. Už po 9. hodině se jako obvykle můžete těšit na Zdeňka Junáka, který dorazí se srdcovkami. Já vám přeji krásný zbytek dnešního čtvrtečního dne.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Lávka pro pěší u společenského domu v Rožnově pod Radhoštěm se zavírat nebude. Oprava ale potrvá déle, než město čekalo. Od zítřka budou moct lidé z Otrokovic hlasovat pro vítěze projektu Pohni městem. Návrhy se zaměřují na sport, volný čas i zlepšení veřejného prostoru. Ke konci týdne se do Česka vrátí tropy, v neděli by pak mohlo zapršet. Dnes bude v regionu převládat jasná obloha a na teploměru až 28 stupňů. Matěj Neradilek zdraví u dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín. Frekventovaná lávka pro pěší u společenského domu v Rožnově pod Radhoštěm zůstane průchozí. Město původně plánovalo, že ji během opravy zavře úplně. Dělníci ji nakonec opraví postupně po jednotlivých částech. Důvody vysvětluje lidovecký místostarosta Tomáš Gros.
2: My jsme v začátku realizace té opravy zjistili, že je potřeba opravit i větší část lávky než samotný asfalt. Musíme sanovat i betonové podloží. To je první krok, který vede k prodloužení té realizace. No a druhá věc je, že jsme zjistili, že to podloží už v této chvíli je v podstatě dělené na dvě půlky. To znamená, umožňuje nám to do budoucna tu opravu realizovat po polovinách.
0: 2 miliony korun uvolní město Otrokovice na realizaci vítězných projektů v rámci akce Pohni městem. Lidé mohou začít o vítězi hlasovat od pátku 14. srpna. Pokračuje mluvčí Otrokovic Lenka Vaculová.
3: Mezi nominovanými projekty jsou venkovní hřiště v areálu základní školy Mánesova, solární lavičky na trávníkách a na štěrkovišti, nové herní prvky pod ulicí Karla Čapka u místního přístaviště, projekt na lanovou dráhu na štěrkovišti nebo víceúčelové sportoviště na ulici Boženy Němcové. Hlasovat bude možné do konce září.
0: O víkendu se teploty znovu dostanou až ku 36 stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Tropy se do Česka vrátí už v pátek. Na konci týdne bude převážně jasno, v neděli se ale hlavně v Čechách může opět zatáhnout a objevit se bouřky. Dnes ráno přitom podle meteorologů na některých místech i mrzlo. V horských kotlinách Šumavy, Jizerských a Krušných horách se teploty pohybovaly 2 stupně pod nulou. 4 vyřazené sanitky z jihomoravských krajských nemocnic dostanou nové využití na Ukrajině. 3 auta ze Znojma a 1 z Kyjova zamíří do Dněpropetrovské oblasti, Zakarpatské taky, kde pomohou v místech s poničenou zdravotnickou infrastrukturou, vysvětluje mluvčí kraje Eliška Jandová.
4: Trojici sanitních vozů v celkové hodnotě 460 tisíc korun, které sloužily ve znojemské nemocnici, jsme již předali neziskové organizaci Postbellum. Na Ukrajinu zamíří také sanitka z nemocnice Kyjov, kterou tentokrát do Zakarpatské oblasti dopraví přímo jihomoravský kraj.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, povane slabý, později mírný severovýchodní až severní vítr, aktuální teploty 15 až 8, no a nejvyšší se dnes budou pohybovat až kolem 29 stupňů Celsia, na Valašsku jen kolem 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D55 mezi 18. a 22. kilometrem ve směru na Zlín je dnes prováděna údržba vodorovného dopravního značení a dopravních knoflíků. Ze zpráv bylo vše.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Na blízko či vzdáleně přeju k svátku Aleně. Ve čtvrtek jí s ochotou dám dar s velkou hodnotou. Dodám rychle, skoro v spěchu, není jenom pro potěchu, část nejlepší pasáže skoro kouzla dokáže. Zažene stesk a též mraky, je to zázrak nad zázraky. Ze smutku či malé tísně vyléčí vás moje písně. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky z deníka Junáka.
5: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: 26 máme léto, ale nebojte se, 13, to je číslo jako i každé jiné. Já vím, že asi určitě možná jste někteří pověrčiví, ale třeba já včera, nebo tedy dneska ráno, o 15:30 jsem vykoukl z okna, tedy z balkónu, chvilku jsem se díval na to nebíčko a představte si, že jsem zachytil 4 Perseidy, jak padali a plakali. No a tak to víte, člověk si má něco přát, tak jsem si něco přál, takže uvidíme, že tedy ten dnešek bude šťastný i samozřejmě pro vás. Dneska mají svátek Alenky, takže všem Alenkám všecko nejlepší k jejich svátku. A já mám ve svém okolí dvě, to je naše kolegyně Alena Přikrylová a potom moje milá, úžasná kolegyně, vynikající herečka Alenka Antalová. Takže děvčata, pokud mě slyšíte, všechno nejlepší. Včera jsme se skupinou Bokomara Trio hráli v Blansku na zámku, na nádvoří, bylo to úžasné. Ona už ta atmosféra toho nádvoří zámku vytvoří úžasnou tu atmosféru a začínali jsme v 7 a to ještě sluníčko svítilo, spíš než podvečer to ladilo, že to je takové krásné, dobré odpoledne. Přišla spousta lidí, publikum bylo úžasné, fandili nám a my jsme fandili jim a bylo to prostě betálný, takže bych chtěl všem poděkovat. A už tady mám přáníčko z webového formuláře a to zní takto. 13. srpna roku 1966 v 9 hodin a 30 minut jsme si na Nové radnici řekli společně ano. Chtěli bychom tímto poděkovat našim dětem, vnukům a pravnukům za vše krásné, co jsme s nimi prožili a oslavit s nimi naše diamanty. Prosíme, zahrajte nám všem Gotovu mou vlast. Děkujeme za laskavost. Hana a Pavel Kocábovi stále nepříbuzní, je napsáno v závorce. Tož moji milí nepříbuzní Kocábovi, samozřejmě, že rád splním vaše přáníčko, zahrají pro vaše rodiče a vinšujím ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. A už je tady Karel Gott a Vltava.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Tak to byl Karel Gott a jeho Vltava. Doufám, že potěšila opravdu všechny oslavence a udělala radost i stále nepříbuzným kocábům. Kocábovým, promiňte. Milí posluchači, dneska 13. srpna mají tak trochu svátek všichni leváci. Připomínáme si totiž Mezinárodní den leváků. A kdo chodil do školy třeba v 50. nebo 60. letech, ten si možná vzpomene, že leváci to tehdy neměli úplně jednoduché. Psát se mělo pouze rukou pravou a basta. Některé děti se proto učili používat pravou, i když jim byla přirozenější levá. Dnes už nám to připadá, poněkud zvláštní. Leváků je přitom zhruba desetina a svět se jim naštěstí trochu přizpůsobil. Existují nůžky pro leváky, otvíráky, kuchyňské náčiní, dokonce i škrabky na brambory. A přiznám se vám, že kdybyste přede mě položili obyčejnou škrabku a škrabku pro leváka, asi bych měl problém poznat, která je která. A to asi není chyba té škrabky. Tož tak.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas Zlín.

0: to byl Toto Cutugno a jeho serenáta. To byly hity, ty italské slavné těch 70. let, to se hrálo všude a na těch diskotékách a to se lepilo tělo na tělo, no jo, a potom k baru na nějaký drink a potom do temného koutku a pak jsme se doprovázeli navzájem domů. Tak to bylo nějak. Moji milí, je čtvrtek a já mám pro vás čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3 50 moravských pověstí, čte je Zdeněk Junák. A prosím, nespěchejte s odpověďmi, protože těch indicií je každý týden 5, takže ono se vám to potom až v pátek dá trošku dohromady. Takže nezáleží na tom, kdo z vás pošle ty odpovědi už v pondělí. Ne, všechno jde do osudí a losujeme ze všech až nakonec v pátek. Tož tak. Dnešní čtvrteční indicie zní takto. Ano, říkali mi v narážce na cestovatele Thomase Edwarda Lawrence také Lawrence z Moravy nebo český Lawrence z Arábie. Opakuji čtvrteční indicii. Ano, říkali mi v narážce na cestovatele Thomase Edwarda Lawrence také Lawrence z Moravy nebo český Lawrence z Arábie. Tak to byla čtvrteční indicie a už vám pouštím Ivetu Bartošovou.
1: Český rozhlas Zlín,

0: No, máme téměř 4 minuty po 9:30. I dneska budou srdcovky Zdeňka Junáka o 15 minut kratší, protože stále probíhá soutěž Zámecké léto. A já tady mám ještě jedno přáníčko ze záznamníku, tak to si pojďme poslechnout.
1: Pane Junáku, zahrajte písničku Milostná zvrbice manželům Veverkovým, Vaškovi a Aničce z Velkých Pavlovic. Anička je rodačka z Čejkovic. Dne 13. srpna oslaví 60 let společného života. Jménem spolužáků 1943 až 1944 jim přeji hodně zdraví, boží požehnání do dalších let. Františka Křišťálová, Štějkovi.
0: Milá paní Františko, to víte, že rád splním vaše přáníčko a zahraji manželům Veverkovým a vinšuj spolu s vámi jim ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Vybrala jste písničku Milostná zvrbice, jen připomínám, že ji zpívají sourozenci Baťkovi. Tady je.

0: Toż, moi mili posłuchaci, dnešní srdcovky pomalilili linku končí s datem 13. srpna. Nebuďte na sebe opatrní, ale ještě než se s vámi rozloučím, zopakuji vám čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Ano, říkali mi v narážce na cestovatele Tomase Edwarda Lorence také Lorenc z Moravy nebo český Lorenc z Arábie. Tak to byla čtvrteční indicie. No a ještě připomínám, moji milí, pokud chcete, abych vám zahrál na přání, a já rád, opravdu rád, velmi rád plním vaše přáníčka, musíte mi to dát vědět. Máte tyto tři možnosti. Buď mi to namluvíte, pokud se vám nechce psát, svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. A nebo přes webový formulář, který najdete na našich stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud si přejete, abych vám zahrál v konkrétní den a oblíbenou vaši vybranou písničku, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili zařadit do scénáře. Tak, a to už je opravdu všechno a teď už předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože ve 9:45 začíná soutěž Zámecké léto. A s vámi ostatními, moji milí, se budu těšit zítra po 9. hodině opět. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Zámecké léto.
1: Přeji vám hezký, úspěšný, sluný letní den, když toho sluníčka už máme asi všichni po krk, kdyby tak se zatáhla obloha a malinko zapršelo. No já jsem včera předznamenal, že dnes se na zámek vydáme do Boru. Bor kdysi byl docela nechvalně známý, říkal se mu, nebo říká se také někdy Bor u Tachova, vojenským útvarem 1745. Naštěstí ta posádka byla zrušena v roce 1991. No a vojáci, zejména samozřejmě starší generace, která vojnu pamatuje, tak říká, že kdo nebyl v Boru na vojně, tak na vojně vlastně nikdy nebyl, protože přezdívka Borské peklo nebo Zelené peklo se docela mezi tehdejšími vojáky ujala právě třeba pro tu, řekněme, základňáckou, mazáckou, bigošáckou vojnu, jak se také říkalo. To je naštěstí minulost. Zámek tam zůstává, zámek je nádherný a právě ten dnes navštívíme. František Kinský je naším průvodcem a zve nás.
0: Zámecké léto.
2: Nyní podnikneme cestu na západ Čech, na Tachovsko, kde se nachází zámek Bor. Tato rozsáhlá stavba vypadá, jako byste dali dohromady zámek Hluboká a Křivoklát. Během historie tam žili jen tři šlechtické rody. Více nám prozradí Soňa Weizenbacherová.
3: Zámek Bor už z dálky zaujme svojí věží. Kolik schodů na ně vede?
4: Na ochoz zámecké věže vede 117 schodů. Vyhlídka je tam velmi krásná, je z 30 metrů, takže návštěvníci vidí celý Bor jako na dlani.
3: Schody má spočítané kastelánka zámku Galina Mariana Kortanova.
4: Prohlídka celé expozice právě na té vyhlídkové věži končí. Ono je to taková ta perlička nakonec.
3: Jedním z lákadel k návštěvě zámku Bor je knihovna, která se sem vrátila přibližně po 80 letech.
4: A my se tedy přesuneme do prvního patra zámku, kde v rámci knížecích salonků se knihovna nachází. Zámeckou knihovnu založil kníže Karel z Levensteinu na počátku 19. století a z původních 2000 svazků se nám dochovalo zhruba 1000 knih.
3: Knihovna je umístěna v knížecím salonku. Připomeňte nám šlechtické rody, které se tady vystřídaly. Zámek je raritou v tom, že jich nebylo příliš. Vy se tím chlubíte.
4: Ano, je to velká zajímavost, protože hrad založili v polovině 13. století. První písemná zmínka je z roku 1263, přičemž Borské panství vlastnili pouze tři šlechtické rody. Byly to tedy zakladatelé našeho hradu Švamberkové, hraběcí rod von Gezen a Levensteinové.
3: Salonků, šlechtických salonků je tady celkem 6. Šlechta měla pro každou denní dobu a pro každou příležitost nějaký.
4: Tato zámecká jídelna sloužila pro majitele zámku. Tady je zajímavostí, že máme původní mobiliář a také původní obrazy, které znázorňují pejsky Karla z Levensteinu, který byl velký milovník psů a samozřejmě také lovu.
3: A to se mi líbí, my jsme vstoupili rovnou na jeviště.
4: Do klasicistního sálu, který byl původně tedy v tom gotickém paláci, ale v rámci pozdějších přestaveb tady vznikl tento sál, který my i dnes využíváme jako kulturní prostor. V prostorách předsálí bych vás ráda upozornila na vzácná záclonová okna. Ta okna vypadají, jako kdyby na nich byly záclonky.
3: Takže ne klasický oblouk nahoru, ale skutečně jako zavěšené záclonky. Je tady překrásná sklípková klenba, když se člověk podívá nahoru, úplně se mu z toho zatočí hlava, to je nádhera.
4: Té klembě se také říká diamantová právě pro ten svůj tvar. Tady u nás v zámku vidíte opravdu původní architektonické řešení bez jakýchkoliv zásahů a prakticky i s původními omítkami a krásnou sklípkovou klembu máme také v naší hradní kapli svatého Vavřince. Do kaple máme nejstarší a největší klíč.
3: A opět je tady, jak jste říkala, sklípková klenba, v tomto případě už s výmalbou.
4: Jedná se o renesanční malbu, není to klasická freska, ale je to malba seko do suchých omítek a samozřejmě velkou zajímavostí je tady také barokní oltář svatého Vavřince.
3: Než odejdeme z našeho pohledu vpravo, vidím otisk dvou dlaní, každá je jiná, takže asi dlaně dvou různých lidí.
4: Ano, v podkruchtí se nachází dvě dlaně, ke kterým se pojí zámecká legenda o nenaplněné lásce dvou mladých lidí, ale to si necháme pro návštěvníky, až k nám zavítají na prohlídku.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Bor si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: To skutečně udělejte, taky mi to nedalo. Podíval jsem se na fotografie Boru. Je to opravdu takové zvláštní spojení zámecké budovy svěží, taková ta opravdu, jak říkal František Kinský, taková ta křivoklácká věž k tomu přilepená, taková hradní. Je to takový zvláštní záběr. Takže podívejte se, je to krásný objekt a doporučujeme rozhodně navštívit. Tak, teď to sklidníme, teď tu návštěvu ukončíme a začneme teď takovou tu napjatou chvilku, a to je soutěž. Jenom pro vaši informaci, když vám zvednu telefon, neznamená to, že jste třetí. Mohu vám říct, že jste první, že jste druzí, ale až ten třetí půjde do vysílání. Tak začněte vytáčet naše telefonní číslo a dáme se do soutěže. Držím palce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Skupina Olympic, osmý den, no my máme vlastně čtvrtý pracovní den, je čtvrtek 13. srpna, zítra už budeme losovat výherce té soukromé prohlídky z našich týdenních výherců. Paní Vlasta z Račeněvsi byla třetí, dobrý den paní Vlasto.
1: Dobrý den.
0: Já jsem teď byl trochu na vážkách, odkud bude kdo volat. Já jsem dostal včera vyčiněno, lehce od paní posluchačky poslala i mi e-mail, že prý, když někdo zavolá z Brna, tak je automaticky v záloze. Tak jsem se mírně urazil nebo víc urazil a díval jsem se na Loňsko, tak zhruba ze 40 soutěžících bylo 8 brněnských a dnes za uplynulý týden byly 2 z Brna. Takže jsem se opravdu ohradil, takže s paní posluchačkou jsme si lehce psali, tak jsem teď říkal, kdo pak asi zavolá. Z Račeněvsi. Kde je Račeněves?
1: Račeněves je vesnička pod Žipem.
0: Pod Žipem, jasně. Paní Vlasto, soutěžní otázka, můžeme?
1: Můžeme.
0: Tak se do toho dáme. Jaký šlechtický rod nepůsobil na zámku Bor u Tachova? Nepůsobil za A. Švamberkové, za B. Levensteinové, za C. Schwarzenbergové.
1: Tak já myslím, že bože můj dobrý.
0: Jste mě krásně oslovila, tak prosím, Švamberkové, Levensteinové, Schwarzenbergové.
1: Já myslím, že na A. Ježišmarja, to mi neříkejte.
0: To vám neříkám, to už bylo naznačeno. Paní Vlasto, zítra zase, jak se říká, jeden. Mějte se hezky a zkuste to. Tak hezký den. Paní Jana Střepkova je není náhradníkem, vidíte, ta zmizela. Takže zkusíme dalšího z posluchačů. Teď je to vždycky takové trošku napínavé, kdo tam bude, kdo tam je. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: No vidíte, takže já vás poprosím, kdo tam, jenom křestní.
2: Jiří.
0: Tak pane Jiří, stejná otázka zůstává i pro vás. Kdo nepůsobil na zámku Bor u Tachova, Švamberkové, Levensteinové, Schwarzenbergové?
2: Schwarzenbergové.
0: Máte pravdu, telefonní číslo jsem si napsal, škoda, že paní Jana Střepková nevydržela, že položila telefon, ale tím pádem vy jste měl štěstí. Zůstaňte u telefonu, tedy respektive já vám zavolám po 10. hodině, tak buďte u telefonu. Jo, děkuju. Samozřejmě napíšu si adresu, abychom věděli, kam poslat dnešní výhru. No a zítra nás čeká zámek Nové Město nad Metují, zítra nás čeká také Pavel Kudrna v 9.45. A prosím, když nejste tím třetím, ale náhradníkem, vydržte, jak vidíte, vyplatí se to. Tak dnes se to nevyplatilo. Hezký den přeji, naschánu.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Demoliční firma se dnes pokusí zachránit ohořelou plachtu s podobiznou Tomáše Bati z 34. budovy ve Zlíně. Dnes začíná hudební festival Akademie Kroměříž. Nabídne koncerty, besedy, ale i výuku mladých nadějných talentů. Ministerstva zahraničí a financí se neshodují na výši peněz pro českou rozvojovou pomoc v příštích 3 letech. Dnes bude v regionu převládat jasná obloha a na teploměru až 28 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín je s vámi Matěj Neradilek. Ohořelou plachtu s fotkou Tomáše Bati se dnes pokusí zachránit dělníci z budovy 34 ve Zlíně. Demoliční firma se plachtu pokusí odstřihnout z vrchu, aby spadla, a poté ji vyzvednout tak, aby nebyla ohrožená bezpečnost dělníků. Podle mluvčího společnosti Cream Marcela Schmidta jsou šance na její uchování asi 50%.
2: Ta velká plachta je ukotvená skoro po metru velkýma kotvama v té atice, takže není možné to jednoduše nějak to lanko přestřihnout, ale vlastně muselo by se to v podstatě po metru nějak ostřihávat speciálně, a na to v tuhle chvíli tam není ani technika, ani by se pak nemohl dodržet ten bezpečnostní perimetr.
0: Komorní symfonické koncerty, besedy, ale třeba taky lekce pro mladé talenty pod vedením zkušených lektorů. To všechno nabídne ode dneška festival klasické hudby Akademie Kroměříž. Pokračuje zakladatelka tohoto festivalu Jana Kubáčová.
3: Akademie Kroměříž je taky mistrovská akademie pro mladé naděje, pro mladé talenty. Zájem veřejnosti, ale i studentů je letos obrovský, takže my máme rekordní účast. Přijde k nám přes 80 studentů z 12 zemí světa.
0: Festival zakončí ve čtvrtek 20. srpna závěrečný koncert ve sněmovním sále arcibiskupského zámku v Kroměříži. Ministerstvo zahraničí by chtělo v příštích 3 letech navýšit rozpočet o 130 milionů korun na rozvojovou pomoc. Rezort financí ale nechce peníze navíc uvolnit. Vyplývá to z dokumentu, které získal server iRozhlas. Česká diplomacie pod vedením Petra Macinky z motoristů zamýšlí dát v letech 2027 až 2029 na rozvojovou pomoc každý rok 692 milionů korun. Podle ministerstva financí v čele s Alenou Schillerovou z hnutí ANO je to ale v rozporu s vládní snahou šetřit. Námitku Černínský palác dostal v 2. půlce června. Na dotazy iRozhlasu ohledně případného přepracování návrhu ale Macinku v rezort neodpověděl. Českorozvojovou pomoc směřuje například do Etiopie, Zambie, Kambodži nebo na Ukrajinu. Peníze jdou na rozvojové projekty i humanitární pomoc a zapojují se do nich české firmy, neziskové organizace i další instituce. Nová pravidla velikosti cel a ložnic ve věznicích chce ministerstvo spravedlnosti už po druhé odložit. Zavázalo se k ním přitom samo už v roce 2020. Dva lidi by měli mít nejméně 10 metrů čtverečních namísto dnešních 8.
4: Že budovy věznic nevyhovují novému nastavení a vězeňská služba má málo pracovníků, chápe předsedkyně výboru Asociace organizací v oblasti vězeňství Jana Smichoskavková. Nesouhlasí ale s dalším odkladem.
5: Ta změna těch metrů čtverečních, to není žádná novinka, je to něco, o čem se dlouho ví.
4: S odkladem nesouhlasí ani ombudsmanka Eva Kostolanská. Mluvčí ministerstva spravedlnosti Nikola Ješková ujišťuje, že se na úpravy budov i nábor dalších členů vězeňské služby rezort zaměří.
6: Ministerstvo zdůrazňuje, že otázku vězeňské populace nelze řešit pouze prostřednictvím legislativních změn.
4: Ale také častějším využíváním alternativních trestů nebo snahou o snižování recidivy. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, povane slabý, později potom hlavně v západní části kraje mírný severovýchodní až severní vítr. Nejvyšší teploty se dnes mají pohybovat mezi 25 a 28 stupni, na Vsetínsku místy jen kolem 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Mezi Lukovem a Kašavou na Zlínsku je doprava řízena kyvadlově semaforem. Důvodem je oprava povrchu komunikace. A po zprávách dál posloucháte Český rozhlas Zlín. Dobré dopoledne.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré dopoledne. Je čtvrtek 13. srpna a já vás vítám u našeho dopoledního vysílání. Doufám, že máte za sebou příjemné ráno a před sebou spoustu důvodů k dobré náladě. A víte, kdo dnes slaví? Alenky, ty mají svátek, ale také všichni leváci. Je totiž Mezinárodní den leváků, takže pokud dnes držíte v levé ruce třeba kafe nebo propisku, máte konečně oficiálně svůj den. A pokud jste praváci, nezoufejte, váš den určitě taky přijde, protože mi přijde, že v kalendáři už dnes slavíme snad úplně všechno. Tak si dnešní den společně užijeme, ať už jste doma, na zahradě, v práci, na cestách, nebo třeba jen u odpočinku u rozhlasu, u Českého rozhlasu Zlín. Za okamžik si společně připravíme nadýchané houstičky a potom se vrátíme do roku 1926, kdy začal rozhlas vysílat pravidelné zprávy. Jak tehdejší zpravodajství vypadalo? Počkejte si. Jarka Barboříková přeje příjemný poslech.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Máme 13 minut po 10. hodině. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Domácí pečivo je stále oblíbenější a dnešní recept vás naučí nadýchané houstičky, kterými můžete oslnit třeba návštěvu při grilování. Recept nám poslala posluchačka Jindřiška z Valašského Meziříčí. Ta je prý peče každý víkend. Co budete potřebovat? 500 gramů hladké mouky, 2 až 3 vejce, asi 230 ml vlažného mléka, 150 ml oleje, 2 lžičky soli, lžičku cukru, 21 gramů droždí, vejce na potření, mák, kmín, sezam, semínka nebo sýr na posypání. Jak na to? Z mouky, droždí, cukru a trochy mléka necháme vzejít kvásek. Přidáme zbytek mléka s vejcem, olejem, solí a vypracujeme hladké těsto. Necháme vykynout, poté ho několikrát přeložíme a ještě 30 minut dáme kynout. Z těsta vytvoříme 12 bochánků, potřeme vejcem a nařízneme do tvaru kajzerek. Posypeme podle chuti a pečeme při 170 stupních asi 20 minut do zlatova. Paní Jindřiška ještě dodává, že pokud zbydou do druhého dne, což se prý stává málo kdy, dá je do hrnce, přikryje utěrkou a uloží do studené trouby. Houstičky můžete i zamrazit. Nejlepší je to do 2 hodin po výjmutí z trouby. Po vytažení z mrazničky chutnají potom jako čerstvé. Tak děkujeme, paní Jindřiško, zní to skvěle a věřím, že ještě lépe to chutná.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: čtvrteční dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín bude pokračovat slíbenou perličkou. Chystáme další díl našeho týdenního seriálu Rozhlasové stovky. O čem bude? O zpravodajství. Z domova, z ciziny, z divadel, o počasí. Taková byla struktura prvních pravidelných zpráv, které začal Československý rozhlas vysílat v roce 1926. Zprávy se z radiožurnálu začaly ozývat dvakrát denně. Kromě večera také v poledne. Počkejte si na podrobnosti.
1: Každý měsíc otevíráme v Českém rozhlase Zlín hudební galerii plnou písničkových klenotů. Díky mým hostům vám už nikdy potom nebudou znít stejně. Připomeňte si se mnou v letní repríze setkání se dvěma nepřeslechnutelnými dámami zlínské hudební scény. Zpěvačka Magdalena Malaníková a harfistka Lucie Fajkusová jako duo Muzika Angelika odkryjí lecos nového o slavných písničkách, které spolu hrají v netradičních aranžích. Irské lidovky, velké české i zahraniční hity, rockové skladby i šanzony. Určitě bude co poslouchat. Už v neděli 16. srpna po 17. Markéta Janíková a pořad
2: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Radiožurnál 5 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Tereza Tomášková pracuje tady na pozici zprávařky už jak dlouho?
2: No, od roku 2006, to už je strašná doba.
1: Jak se změnila ta práce zprávaře za těch 20 let?
2: Tak mám pocit, že teď tady máme ještě větší tým, než jsme měli předtím, protože tady celý newsroom pracuje na tom, co my pak používáme do těch zpráv a co si od nich vybíráme. Jsou tady zahraniční redakce, domácí redakce, kultura a pak tu jsou ještě editoři, kteří tohle všechno kontrolují a spolu s nimi ten zprávař dává dohromady ty zprávy, které pak vysílám.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Takhle vypadá zpravodajství na Radiožurnálu dnes. Do studia přicházejí zprávaři každou půl hodinu. Mezi 5. a 9. raní slyšíme krátký zpravodajský servis i ve čtvrt a ve 3/4. Přesně před 100 lety začalo zpravodajství v rozhlase nabývat stabilnější formy.
4: Zpravodajské relace ve 30. letech nevyráběl sám rozhlas. To je vyráběl ČTK a v podstatě na klíč je dodával do vysílání.
1: Říká znalec rozhlasové historie a archivář Miloslav Turek. Nikoho tehdy nenapadlo, že by se každodenní agenda měla archivovat a pokud, tak se archivovaly pouze texty, nikoli zvuk, s jedinou výjimkou zpráv z 18. prosince 1936.
4: Ten den totiž to bylo první výročí volby prezidenta Edvarda Beneše prezidentem a u této příležitosti si natočil rozhlas úplně všechny zprávy ČTK od 11 hodin dopoledne až do večerních zpráv.
5: Právě před rokem, dne 18. prosince roku 1935. zvolilo Národní shromáždění Republiky Československé nového prezidenta republiky doktora Edvarda Beneše.
1: Gros zpráv z tohoto dne se vztahuje k výročí volby Edvarda Beneše prezidentem. Slyšíme ale i další zprávy, například bulvární.
6: Bývalý anglický král Edward VIII, nyní vévoda Windsorský, objevil se dnes v poledne na 5 minut ve dvoře Enzensfeldského zámku v Rakousku, kde nyní bydlí, a dal tak fotoreportérům příležitost, aby si pořídili celé série snímků.
4: Zpravodajské relace byly od 5 minut až do 25 minut, to byly ty polední nebo večerní zprávy. My jsme byli česko-německý stát, takže některé zprávy byly dvojazyčné.
7: Heute vor einem Jahre wurde der damalige Außenminister Dr. Edvard Beneš mit der großen Mehrheit der Volksvertretung bereits im ersten Wahlgange zum Präsidenten der Republik gewählt.
1: Zatímco zprvu zprávy četl rozhlasový hlasatel, v roce 1926 se začaly vysílat z redakčního pracoviště ČTK, kde vznikla nová hlasatelna.
8: My dnes ty zprávy čteme a připravujeme hovorovou spisovnou češtinou. Tenkrát to bylo něco takového jako institucionálního, tam se nemluvilo, tam se hovořilo.
1: Hodnotí vývoj mluvy v rozhlasovém zpravodajství moderátor Jan Pokorný, který připomíná, že na zpravodajství po roce 1948 už rozhlas moc pyšný být nemůže.
8: Ty zprávy chodily z ČTK do rozhlasu dálnopisem. Když přišla jakákoliv významově zanedbatelná zpráva z jednání ústředního výboru komunistické strany Československa, tak to se sešlo nejvyšší vedení toho zpravodajství a kontrolovali každé písmenko.
9: Soudruh Muammar Gaddáfí se teď zdraví s dalšími představiteli Československé socialistické republiky.
1: Dnes redaktoři zpravodajství připravují nezávislé a ověřené zprávy nejen pro Radiožurnál, ale pro všechny stanice Českého rozhlasu, včetně těch regionálních. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Město Karolinka se už tento pátek a sobotu vrátí ke sklářské tradici. 14. a 15. srpna se uskuteční 36. ročník sklářského jarmarku. Ten nabídne dva dny plné řemesla, hudby i setkání a vzpomínek pamětníků. O tom, co konkrétně letos návštěvníky čeká, si popovídám po telefonu s Hanou Daleckou z Městského úřadu Karolinka. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Sklářský jarmark má za sebou už 35 ročníků, paní Dalecká. Co to pro Karolinku znamená? Je to především městská slavnost nebo pořád hlavně připomínka sklářského řemesla, sklářské historie města?
1: Víte, sklářský jarmark je pro Karolinku obojí. Je to jednak městská slavnost, ale hlavně připomínka její sklářské historie. Přestože ty zdejší sklárny už zanikly a výroba byla ukončena, tak město chce uchovat vzpomínku na sklárny i na generace lidí, kteří v nich pracovali. Výroba a zošlechťování skla totiž po dlouhá desetiletí formovaly podobu města i život jeho obyvatel. Jarmark tuto významnou část historie každoročně připomíná a zároveň je to příležitost k setkávání místních obyvatel i návštěvníků Karolinky.
0: Ano, a u toho se můžeme zdržet. Letošní program začíná v pátek právě setkáním pamětníků a přátel sklárny v Hutní hale. Jak bude ten večer vypadat?
1: Ano, takže ten sklářský jarmark zahájíme tento pátek 14., kdy dojde k setkání zaměstnanců i rodin a jejich přátel. Kulturní program je připraven bohatý, je připraveno občerstvení, ale především jde o to, aby se ti lidé společně setkali, bývali skláři a oživili si vzpomínky na dobu, kdy sklárny byly opravdu důležitou součástí života Karolinky. A můžu prozradit, že návštěvníky čeká ve Hutní hale také jedno velmi velké překvapení. Jaké to bude, to ovšem neprozradím.
0: Tak, musíme se přijít podívat. Hlavní program potom přijde v sobotu, rozprostře se na několik míst, radniční náměstí, areál bývalých skláren i park u skláren. Co všechno letos návštěvníci uvidí tam? A setkají se se sklářským řemeslem opravdu zblízka?
1: Tak dovolím si říct, že letošní program bude opět velmi bohatý, jak je již zvykem. Město se každým rokem snaží připravit pro návštěvníky i nějakou novinku a bude to probíhat tak, že tedy hlavní část odehraje na radničním náměstí, ale protože je město teď vlastníkem i bývalého areálu skláren a přilehlého parku, jarmarku bude rozšířen také tam. Čeká nás vlastně program i pro všechny generace, je připraveno spousta vystoupení a zábavy pro děti i pro seniory. A se sklářským řemeslem se návštěvníci setkají opravdu zblízka. Přímo v Hutní hale totiž uvidí ukázky broušení, foukání i malování skla.
0: Kdo letos vystoupí na hlavní scéně?
1: Tak na hlavní scéně to bude v průběhu dne dopoledne Jiří Zoniga, potom také například Pavel Celta, skupina Foza, Moravians nebo Docuku. Večerní část potom bude patřit hitu Mackyho Žbírky v podání skupiny The Best of Mackie a následně známým písním legendární skupiny Queen. Celý jarmark potom zakončí velká videoparty s DJ Dario Snipem.
0: Sklářský jarmark čeká Karolinku v pátek a v sobotu 14. a 15. srpna. Připomínám také, že vstup do galerie a muzea sklářství bude po oba dny zdarma. Je to tak, paní Dalecká?
1: Ano, potvrzuji.
0: O letošním programu jsme si povídali s Hanou Daleckou z Městského úřadu Karolinka. Děkuji za rozhovor a ať se letošní ročník vydaří.
1: Děkuji.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Citron se většinou spojíme s čajem, limonádou nebo třeba vůní léta. Ale než jeho slupku vyhodíte do koše, ještě se na chvíli zastavte. Možná totiž vyhazujete něco, co se může doma ještě hodit. Dnešní babské rady vám ukážou, že i obyčejná citronová slupka může mít druhý život, třeba jako základ účinného domácího čističe. Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín v dopoledním vysílání pokračuje Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Domácí univerzální čistič, jehož výroba je ideální právě v létě, když pro své blízké připravujete osvěžující citronádu. Potřebovat na něj totiž budete citronovou kůru. Oloupejte ji tolik, abyste naplnili do poloviny střední zavařovací sklenici. Tu poté naplňte octem. Nechte alespoň 2 týdny na tmavém místě luhovat. Poté předseďte a tekutinu přelijte do čisté lahve s rozprašovačem. Nemusíte používat jen citron. Přidat lze i kůru z pomerančů nebo limetek. Pokud nemáte více kůry najednou, nevadí. Zalijte ji octem a postupně přidávejte do sklenice. Až bude kůry dostatek, nalijte do sklenice ještě trochu octu, zamíchejte a nechte stát uvedenou dobu. Citron při úklidu řada z vás určitě používá. Nezapomeňte na něj, ale třeba i když loupete česnek. Jeho odér vám z prstů zmizí snáze, když si je poté potřete právě citronovou šťávou.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: české písničky od rána do večera.
1: Když jsem já byl tenkrát kluk.
0: Opravdové šlágry.

0: Žijeme tu s vámi.
1: Radioservis představuje
0: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Při demolici budovy 34 ve Zlíně dnes spadl i ohořelý velký plakát s portrétem Tomáše Bati. Další část budovy se propadla. Na letišti v Poličné u Valašského Meziříčí včera lidé pozorovali zatmění slunce a meteorický roj Perseid. Stromy v českých lesích začínají kvůli suchu předčasně zhazovat listí. Dnes bude v regionu převládat jasná obloha a na teploměru až 28 stupňů. Matěj Neradilek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Ohořelý plakát s portrétem Tomáše Bati, který přečkal požár budovy 34 ve Zlíně, se dnes při demolici zřítil i z další částí stavby. Na místě tuto situaci sleduje reportér David Jabůrek.
3: Stotunový stroj s nůžkami dnes pokračuje v demolici budovy 34 a postupně bourá tu jedinou celou zbývající stěnu. Stojí na sutinách jakoby z vnitřku torza a postupuje po částek od horních pater dolů a směrem k nádraží. Jednu celou část stěny dokázal zbořit za necelou hodinu, když postupně vystřihával sloupy a jednotlivá patra se propadala na sebe. Někdejším baťovským areálem směrem na centrum Zlína se proto šíří velké množství prachu, které pálí do očí a těžko se dýchá. Ze Zlína David Jabůrek, Český rozhlas.
2: Na letiště v Poličné u Valašského Meziříčí včera večer dorazili davy lidí. Hvězdárna tam pro ně připravila takzvaný hvězdný duel. Lidé mohli pozorovat hned dva vzácné úkazy najednou, a to částečné zatmění slunce těsně nad obzorem a po půlnoci pak vrchol meteorického roje Perseid.
4: Na letiště v Poličné dorazili 3000 lidí.
5: Prosím vás, jestli máte všichni filtry, pojďte se dívat na slunce, už to začalo.
4: U dalekohledů se tvořily fronty a ochranné brýle brzy došly. Gymnazistka Jana zkusila dalekohled i svářecké sklo.
6: Tak samozřejmě ten dalekohled byl nejlepší, tam to bylo i jako žluté. V těch brýlích a v tom svářeckém sklu je to zelené a taky tam není tak moc ostré, že se trochu rozmazává.
4: Po setmění lidé rozložili deky a čekali na Perseidy. Ty budou aktivní ještě dalších 14 dní. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: V některých českých lesích začalo předčasně opadávat listí. Důvodem je podle lesníků nedostatek vody. Stromy tak listy nemají z čeho živit. Třeba v okolí Brna začaly některé stromy listí shazovat skoro o čtvrt roku dříve, než je běžné. Lesy města Brna kvůli suchu přišly i o některé jarní sazenice, vysvětluje vedoucí lesních školek Jiří Bezdíček.
7: Jsme na některých plochách ztratili i 100% toho, co jsme tam vysázeli. Ten stromek celé jaro rostl až do období, kdy přišly toto suchá. Ty nové přírůsty zaschly, takže nejenom, že tam nic teďka vlastně z těch dřevin neroste, prodlužuje se nám doba toho, kdy to budeme zalesňovat, ale zároveň nás to stojí značné finanční prostředky. Sport.
2: Zlínský znakař Miroslav Knedla překonal na mistrovství Evropy v rozplavbách na 50-metrové trati vlastní český rekord s časem 24,19 vteřiny postoupil jako třetí do večerního semifinále. Stejně si vedla na trati 100 metrů motýlek i Barbora Semanová. Do semifinále postoupila také třetím časem a vlastní český rekord vylepšila o 7 setin.
0: Počasí.
2: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji jasno nebo skoro jasno, povane slabý, později pak hlavně v západní části kraje mírný severovýchodní až severní vítr. Nejvyšší teploty se dnes mají pohybovat mezi 25 a 28 stupni, na Vsetínsku místy jen kolem 24 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 1/50 u Střílek na Kroměřížsku je prováděna údržba a opravy mostů. Zprávy končí a Český rozhlas Zlín přeje pohodový čtvrtek všude tam, kde posloucháte.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Když zrovna nestojí před orchestrem, rád usedá jako pilot do malého letadla a stále se vrací i do Kroměříže, do města, ke kterému má silný vztah. Přestože během své kariéry vedl významné orchestry a dirigoval na prestižních světových scénách, o své profesi říká, že dirigent je ve své práci často sám. Jak to myslí? To nám prozradí on sám. Dnešním hostem Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Zlín je celosvětově uznávaný dirigent a houslista Tomáš Netopil. Dobrý den.
9: Hezké dopoledne vám i posluchačům.
4: Pane Netopile, je mi ctí vás uvítat ve studiu. Těším se, že nás během dnešního rozhovoru zavedete nejenom do těch nádherných koncertních sálů po celém světě, ale i k Akademii Kroměříž, jejíž 9. ročník právě dnes začíná.
8: Český rozhlas Zlín.

0: Respektovaný dirigent a houslista Tomáš Netopil dnes stojí před orchestry na velkých světových pódiích. Jeho hudební cesta ale začala mnohem nenápadněji. S houslemi v Kroměříži. Právě tam vystudoval konzervatoř, než ho cesta zavedla k dirigování do Prahy, do Stockholmu a nakonec do koncertních a operních domů po celém světě. Pravidelně se ale domů do Kroměříže vrací a právě tady pořádá ode dneška už 9. letošní Akademi Kroměříž. Pane Netopile, proč se ten festival koná právě tady? Máte kontakty po celém světě na prestižní světové lokality?
1: To samozřejmě ano. Ale já myslím, že už jste na to odpověděla tady v tom svém úvodu. Je to moje rodné město, je to moje srdcová záležitost a já si nedovedu představit žádné jiné místo, kde by tato akademie mohla vzniknout a mohla by se těšit takovému krásnému zájmu, protože je to spojení samozřejmě nádherných prostor, barokní Kroměříže přímo v centru města, krásné základní umělecké školy a nádherné konzervatoře, které spolu vlastně tak jako tvoří to centrum města a které máme díky manželům Křivánkovým, kteří vedou obě dvě tyto instituce plně k dispozici a můžeme právě studentům z celého, dnes už můžu říct z celého světa, vytvořit krásné zázemí v tomto kouzelném městě.
0: Cítím, že jste asi v Kroměříži doma, ale vy jste bydlel po léta, třeba 10 let v Německu a podobně. Hmm. Vy jste za tu dobu nezměnil to trvalé bydliště?
1: Ne, já jsem vždycky jsem měl trvalé bydliště v Kroměříži a je to samozřejmě trošinku vyčerpávající z toho pracovního hlediska, když člověk se musí vždycky po těch štacích vracet. Já hodně využívám letiště ve Vídni a pak se přesouvám autem zpět do Kroměříže. A to je vždycky samozřejmě trošičku komplikovanější, ale pořád mi to za to stojí.
0: U těch letadel se později zastavíme, ale teď se pojďme vrátit na úplný začátek. Kdybychom se vrátili právě do Kroměříže k malému Tomáši Netopilovi, byl jste dítě, které samodobrovolně běželo cvičit na housle, nebo vás museli rodiče postrkovat?
1: Tak samozřejmě nebyl jsem dítě, které by dobrovolně trávilo čas s houslemi, ale na druhou stranu musím říct, že jsem hudbu miloval už od malička díky gramofonu a díky tomu, že jsem hodně poslouchal i různé zkoušky mých rodičů, protože moji rodiče byli nebo jsou amatérští muzikanti a vždycky vlastně já si nepamatuju jinak než tátu s kytarou nebo mamku, která zpívala a hráli s různými kapelami, takže já jsem vždycky jako opravdu malý kluk chodil na ty zkoušky a miloval jsem samozřejmě bubeníky a elektrické kytary. Ale můj tatínek má obrovskou diskografii i klasické hudby, kterou mi samozřejmě paradoxně v tom dětství zakazoval poslouchat, abych mu ten gramofon nezničil a to bylo právě to, co mě k tomu nejvíce lákalo.
0: Zakázané ovoce.
1: Přesně tak, takže já jsem jako dítě desky hodně poslouchal a to byl taky jeden z těch impulzů, z těch momentů, které mě potom nasměroval dál.
0: Kdy se tady z houslisty začal stávat dirigent?
1: Byl to takový přirozený vývoj už od konzervatoře, už od začátku mého studia na konzervatoři, když jsem věděl, že vlastně najednou se to, ta množina těch mých kamarádů, kteří se věnují té vážné hudbě, je vlastně, je větší, je veliká a

0: dirigoval symfonický orchestr. Vzpomínáte si na ten pocit, když jste se poprvé postavil před desítky muzikantů? Poslechnu toho mladého kluka automaticky jenom proto, že má v ruce taktovku.
1: Já se na to pamatuju, bylo to v Olomouci s Moravskou filharmonií Olomouc a byla to Mozartova předehra k únosu ze Serailu a pak to byla Smetanova Vltava. Je to takový moment, který podle mého názoru si každý student dirigování nebo každý dirigent pamatuje právě tu chvilku, kdy stál poprvé před orchestrem, ale je to vlastně hodně v mlhách, protože to byla taková euforie a takové vypětí, že si z toho opravdu pamatuju jenom tady ten hlavní moment.
0: Tomáš Netopil je s námi. Později jste studoval také u Jiřího Bělohlávka, který založil Pražskou komorní filharmonii. Existuje nějaká jeho věta nebo rada, kterou si dodnes vybavíte třeba těsně před koncertem a kterou třeba na Akademii Kroměříž pak sám říkáte studentům?
1: Já si od Jiřího Bělohlávka pamatuju jednu takovou větu, když jsme studovali repertoár, jeden repertoár nebo jednu skladbu, tak já jsem měl chuť vlastně jednu frázi tak jako vystavět trošinku jinak, než sám autor chtěl, a když se mě pan profesor zeptal proč, tak já jsem mu řekl, že to tak cítím, a on mi řekl, že opravdu každý to může takto cítit, ale my musíme prostě následovat toho skladatele. Mm-hmm. Takže vlastně mě vrátil zpět vlastně k tomu našemu zdroji hlavnímu, což je vlastně pro každého dirigenta ten skladatelův záměr, který se musí opravdu na 100%.
0: Pokorně.
1: Ano, pokorně číst.
0: Dnešním hostem Českého rozhlasu Zlín je dirigent Tomáš Netopil. V povídání budeme pokračovat po písničce.
2: Český rozhlas Zlín,

0: V roce 2002 vyhrál Tomáš Netopil prestižní dirigentskou soutěž Sira George Schulteho ve Frankfurtu. Následovala kariéra, která ho zavedla k České filharmonii, do Národního divadla nebo na 10 let do německého Essenu. Dnešním hostem Českého rozhlasu Zlín je dirigent Tomáš Netopil. Pane Netopile, vy jste v zahraničí strávil velkou část profesního života. Co vám těch 10 let v Německu dalo?
1: Tak bylo to období, které bylo velice intenzivní a byla to velká škola pro mne, protože byl to kontakt s orchestrem a s operou, který, jak už jsem podotknul, byl opravdu velice, velice intenzivní. Vedle práce dirigentské, kterou jsem měl na starosti, nejenom teda operní, i symfonické, tak to byla samozřejmě taková ta další administrativní činnost nebo dramaturgická, kdy jsme vymýšleli i celé vlastně ty oblouky, nejenom sezón, ale třeba i pětiletých cyklů a tak dále. Takže bylo to opravdu velice intenzivní, ale krásné. Essen má nádhernou operu, kterou navrhnul finský architekt Arval Aalto, podle toho se jmenuje Aalto Theater. Tady tato opera, která je opravdu skvostem architektury a je to i skvostem akustiky, takže každý večer, každou zkoušku jsem si nesmírně užíval. No a vedle tady této opery stojí i krásná koncertní hala, krásný koncertní sál, který je opravdu také jeden z nejkrásnějších a nejlépe vytvořených koncertních sálů v Německu. Takže to byl opravdu, řekl bych, velký luxus pro nás, pro hudebníky.
0: A liší se vůbec orchestry podle zemí? Už jste teda řekla, že ty sály, operní domy se liší. A co teda lidé? Poznáte jako dirigent rozdíl mezi českým, německým, americkým nebo třeba japonským orchestrem v přístupu, v práci, disciplíně nebo temperamentu?
1: Tak začnu od konce. Ten temperament samozřejmě je velmi znát. Nabízí se třeba srovnání italského a japonského orchestru, kdy italský orchestr je velmi, velmi emocionální. Práce je, nechci říct se výbušná, ale velice živá s takovým orchestrem. Oproti tomu japonský orchestr je velmi klidný, velice tichý, ale od první zkoušky maximálně připravený. Ale chybí tam ve srovnání třeba s tím italským orchestrem takový ten větší vývoj od první zkoušky až do toho koncertu. Japonský orchestr je opravdu na 100% připravený už od první zkoušky a když stojím před japonským orchestrem, tak chci vlastně z něho získat maximum a to se daří, ale vlastně ta laťka jeho už je tak vysoká, že vlastně pak taková ten improvement, takové to ještě další, ten další posun je vlastně minimální, nebo je velice malý ve srovnání právě s tím italským orchestrem, který vlastně od začátku musí dirigent formovat a musí ho vlastně dostat do té formy, kterou chce a je tam ještě znát, a to mám nesmírně rád, takový ten velký progres právě třeba na závěrečné konce, zkoušce, které říkáme generální zkouška a v zápětí toho koncertu, kdy opravdu ty síly se ještě zhmotní a ten přístup hudební je ještě zajímavější.
0: Když je před vámi 80 muzikantů, každý hraje něco jiného, jak je možné, že vlastně slyšíte všechno najednou? Má dirigent po letech něco jako hudební supersluch, takže poznáte i to, že třetí houslista ve čtvrté řadě zahrál jeden tón jinak?
1: Samozřejmě je to otázka praxe a je to otázka studia, kdy dirigent vlastně se v tomto neustále, v této erudici se neustále školí a neustále si tříbí ten sluch, ale zase na druhou stranu nesmíme to brát nějak hodně komplikovaně, protože vlastně v romantické hudbě nebo i v počátkem 20. století ta harmonie má určité zákonitosti, takže v těch tónů v té harmonii není zase tolik. Jde vlastně jenom o tu barevnou škálu, do které to vlastně skladatel rozprostře do toho celého orchestru. A dirigent potom má samozřejmě jednodušší pozici, když opravdu někdo zahraje falešný tón nebo se splete a zahraje tón, který do té harmonie nesedí, tak vlastně je to znát, je to poznat. Uh-huh.
0: A jak to dáte tomu hudebníkovi najevo? Zvednete obočí?
1: Jak poznají? To už je další erudice dirigenta, kdy vlastně pracuje s nějakou psychologií a dokáže reagovat na tento momentální třeba indispozici nebo momentální selhání hráče, ale jak říkám, je to spojeno s tím časem, s tím vývojem té zkoušky nebo s tím vývojem těch 3 hodin a s tím pracuje každý dirigent po svém. A tím vlastně vzniká i ta dirigentská osobnost.
0: Hostem dnešního dopoledne Českého rozhlasu Zlín je dirigent Tomáš Netopil. Ještě rozhodně nekončíme v našem rozhovoru, budeme pokračovat po písničce.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.
3: Dobré sousedské vztahy někdy naruší hluk, přerůstající stromy nebo kouř z grilu. Kdy pomůže domluva a kdy už je na místě hájit svá práva? O tom si budu povídat s právničkou Jaroslavou Martincovou Strnadovou ze zlínské společnosti Petráš a Rezek. Poslouchejte nás 14. srpna. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
2: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín a naším hostem je dirigent Tomáš Netopil. Určitě se dnes zeptáme i na novinky k Akademii Kroměříž, která startuje právě dnes, ale pojďte nás teď prosím, pane Netopile, zavést do hlavy dirigenta. Máte nějakou dirigentskou profesní deformaci? Stává se vám třeba, že dirigujete i mimo pódium, třeba rukama v autě u rádia při čekání na semafor a potom si uvědomíte, že se na vás někdo dívá. Stalo se vám někdy nějaké takové fópa?
1: Tak já myslím, že se to někdy určitě stane, protože dirigent, pokud je naplněn svou prací a nebo je opravdu hluboce ponořen do úkolu, který ho zaměstnává, tak samozřejmě je to taková záležitost, která jde ruku v ruce s tím, že když jdu a představuju si nějakou hudbu, tak je možné, že někdy se i ta ruka pohne. Ale jinak si myslím, že jsem v celku normální člověk. Přistihuju se, že mi začíná vadit třeba nadměrný hluk nebo třeba zbytečně hlasitá hudba v restauracích, kdy člověk si chce dát večeři a najednou vlastně slyší hudbu, která ho svazuje nebo která mu dává už nějakou atmosféru, kterou vlastně sám nechce. Takže to se mi začíná stávat, že mi to začíná trošičku vadit.
0: Já jsem se na to ptala proto, protože jestli jste si všiml, když jste se tady usedl poprvé a dal jste si před sebe vodu k mixu, tak jsem vás poprosila, jestli můžete tu vodu dát někam jinam. Bála jsem se, že začnete dirigovat a voda se mi tady vylije na pult, což nesmíme, techniku chráníme. Když jste řekl kdysi, že i když máte před sebou orchestr 80 lidí, cítíte se sám, jak jste to myslel?
1: No, tak ono... Člověk není vlastně v tom vztahu k toho orchestru, vlastně člověk není sám, protože vlastně je obklopen těmi lidmi, je samozřejmě na druhé straně, ale pořád se snažím vlastně propojit s tou masou těch hudebníků, těch muzikantů a vlastně tak jako rozeznít je v tom smyslu nebo v tom záměru, který já mám v hlavě, který mám naplánovaný, ale tou samotou jsem myslel právě ten čas, který je vlastně po té zkoušce, když člověk stráví s orchestrem 3 nebo 2, 2,5 hodinové zkoušky za den, tak pak vlastně, když cestuji po světě a jsem v zahraničí, tak člověk vlastně nebo dirigent tráví ten zbytek toho dne vlastně v takové, řekl bych, samotě, nebo samozřejmě s telefonem, nebo vyřizuje různé maily a tak dále. Takže ten pracovní život je vlastně docela osamocený, bych řekl. Což vlastně mě i vyhovuje, protože je to v takovém dobrém vyvážení právě, ano, s tou prací dirigenta, který stojí před orchestrem a pak vlastně má tu druhou část toho dne, kdy vlastně se soustředí sám na sebe nebo na tu práci, na kterou se připravuje.
0: My jsme vás posluchačům Českého rozhlasu Zlín představili hlavně jako dirigenta, jenže hudby jste se nevzdal ani jako aktivní hráč. Stále se vracíte k houslím, v posledních letech k barokním. Co vám dají housle, co vám dirigentská taktovka dát nemůže?
1: Tak když si představíte dirigenta, který vlastně je sám a začne dirigovat, tak vlastně neslyšíme žádný zvuk, žádnou hudbu. A houslista, když je sám, tak si veme ty housle a může si zahrát a může vlastně pracovat na té své představivosti, na zvuku, na melodice, na frázích, které chce vyvinout a rozvinout. A to je právě to, co mi dávají housle, že vlastně mě nutí přemýšlet o hudbě v tom nejmenším vlastně možném, v tom atomu vlastně té hudby, že vlastně dívám se na tu jednu linku toho zvuku, té melodie a tu se snažím nějakým jistým způsobem vlastně docílit té dokonalosti, té zvukové a té té dokonalosti fráze, dejme tomu. A to je právě to, co každého musí zušlechťovat a každému vlastně otvírat oči a otvírat nové horizonty, a ty se právě potom zobrazí při tom studování třeba velké symfonie, kdy vlastně mám před sebou těch 80 lidí a tvoříme velkou romantickou nebo pozdně romantickou symfonii velkých skladatelů. Takže to je takový ten krásný protipol, který mě na tom láká.
0: Dirigent Tomáš Netopil je hostem Českého rozhlasu Zlín. Toto téma si nemůžu odpustit. Vy pilotujete letadla. Jak se světový dirigent dostane do kokpitu malého letadla? To mi vysvětlete.
1: Tak byl to můj velký dětský sen. Já jako kluk jsem samozřejmě lepil plastové letadla, pak jsem si dělal různé balzové letadla větroně, a pak mě to samozřejmě na chvilku opustilo, protože jsem se věnoval houslím a škole a vzdělání, a pak asi v roce 2008, kdy už jsem vlastně měl za sebou takových, dejme tomu, 5 let profesní dráhy dirigentské, tak jsem navštívil jednu akci mého kamaráda, který právě pořádal jeden letecký den, a já jsem si do té Cessny sednul vedle toho pilota a to mě úplně dostalo. A tak jsem si dal takový svůj osobní cíl, že bych chtěl do 2 let sám pilotovat letadlo, tak jsem se přihlásil do letecké školy a tu jsem úspěšně zvládnul. No a díky tomu, že vlastně v Kroměříži máme vynikající aeroklub a malé letiště, tak vlastně mohu i ten volný čas, kterého sice nemám moc, ale když ho mám, tak ho můžu velice intenzivně využít. A zrovna včera ráno jsem byl na hodinku se proletět tady po Moravě, takže bylo to velice hezké.
0: Takže vy si dáte oběd v Essenu a potom večeři.
1: Ne, tak takhle jsem to provedl asi 2x, že jsem letěl, ale ještě s profesionálním pilotem, přímo kvůli svým pracovním závazkům do Drážďana, do Essenu. Ale já v letání beru jako svého krásného koníčka, takže si vybírám počasí, jako třeba dnešní dopoledne by bylo úplně ideální na takové proletnice po celé naší republice, nebo možná i na Slovensku.
0: Tak, z hlavy dirigenta teď je zpátky na pódia. Letos jste poprvé dirigoval v prestižní opeře v Chicagu, kde jste uvedl Strausovu Salome. Co pro vás znamenal tento debut?
1: Tak byl to velice důležitý moment, protože kromě mého účinkování na letní hudební škole v americkém Aspenu, kde jsem také dirigoval 2 operní produkce, tak to byl vlastně můj oficiální americký operní debut v tomto velice, velice důležitém operním domě a vlastně se stěžením repertoárem světové operní tvorby, takže to bylo opravdu velmi, velmi důležité a měl jsem z toho nesmírnou radost. Byla to spolupráce, která mě opravdu velmi pozitivně překvapila, ať už od vlastně v celé připravenosti toho divadla nebo fungování toho operního domu, myslím vysoce profesionálního fungování operního domu, přes připravenost i hráčů v orchestru a celého pěveckého ansámblu. Takže bylo to opravdu skvělé a já jsem rád, že tady tato spolupráce není osamocená, že jsme se domluvili hned vlastně během těch 6 týdnů, co jsem byl v Chicagu, na další intenzivní spolupráci, nejenom operní, ale i koncertní. Takže do Chicaga se určitě budu rád vracet.
0: S dirigentem Tomášem Netopilem si dnes povídáme v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Zlín a za chvíli budeme pokračovat a věnovat se budeme Akademii Kroměříž.

0: Mým hostem je dirigent Tomáš Netopil. Právě dnes začíná 9. ročník Akademie Kroměříž. Do města se sjíždí přes 80 mladých hudebníků z různých koutů světa a čeká je intenzivní týden výuky. Setkání se špičkovými muzikanty i vystupování před publikem. Pane Netopile, vy jste Akademii Kroměříž založil. S jakou myšlenkou to bylo tehdy před těmi 9 lety?
1: Bylo to s myšlenkou toho, co zrovna teď prožíváme. To znamená, mým cílem bylo připravit týden, intenzivní týden, inspirativní týden pro mladé studenty, kteří si chtějí doplnit vzdělání, setkat se se svými vrstevníky a setkat se také s mimořádnými lektory, kteří by jim je inspirovali a ukázali další cesty. Takže to se nám všechno splnilo a jak jste řekla, dnešním dnem začíná náš 9. ročník, v kterém hostíme přes 80 studentů z 12 různých zemí. Máme studenty z Japonska, z Kolumbie, z Maďarska, z Velké Británie. Takže je toho opravdu velké množství a jsem rád, že ten zájem je tak enormní a že můžeme studentům vytvořit tady takový krásný týden.
0: A když některého z nich slyšíte poprvé, třeba studenta z Japonska, jak jste řekl, z Tajvanu, z Kolumbie, jak poznáte, že je před vámi mimořádný talent? Poznáte to třeba okamžitě?
1: Tak to vlastně poznávají už v té přípravné fázi naši lektoři, protože oni dostanou to obrovské množství přihlášených studentů a myslím tím jejich nahrávky, videonahrávky, které musí velice zodpovědně přebrat a musí si zvolit ty, které pozveme, kteří budou přijati na tuto akademii a kterým se budou dál věnovat. Takže už tam oni ví, kdo patří k těm mimořádným talentům například. A pak samozřejmě poznáváme ty osobnosti, ty dětské nebo ty mladé osobnosti přímo během toho týdne a ono je to mnohdy i zajímavé sledovat vlastně tu osobnost právě tak celistvě. Nejenom na té nahrávce, kdy vidíme ten výkon, ale pak jak se takový student chová, jak komunikuje s námi, nebo jak se chová ke svým vrstevníkům, ke svým kamarádům a to vlastně celé tvoří pro nás takový ten balíček, který je i směrodatný pro to, komu vlastně na závěr udělíme hlavní ceny.
0: Kdo bude letos mladé hudebníky učit? Jaké osobnosti se vám podařilo získat do lektorského týmu?
1: Tak my, já se netajím tím, že vlastně máme stálice v tom našem lektorském týmu, když jsme se bavili o těch dvou houslových lektorech, tak je to Fedor Rudin a Dalibor Karvaj, dvě výrazné osobnosti, dva houslisté, kteří žijí ve Vídni a kteří vlastně prochází tím hlavním vlastně, nebo tvoří ten hlavní proud houslové školy světové. Pak je to Pavel Nikl, vynikající violista, bývalý člen Házova kvarteta, který učí na Kroměřížské konzervatoři. Je to Michála Fukačová, fantastická česká violončelistka žijící v Dánsku. Je to Ivo Kahánek, přední český pianista, ředitel Pražské konzervatoře, který k nám jezdí velmi pravidelně. Je to Kateřina Kněžíková, zpěvačka, kterou nemusím představovat a která láká opravdu velké množství mladých zpěváků a věnuje se velice intenzivně nastupující pěvecké generaci. No, takže je to opravdu celá řada vynikajících profesorů. Samozřejmě je tam i manažerská třída, což je unikum naší akademie, kde vlastně dáváme prostor začínajícím nebo manažerům, kteří vlastně mají před sebou nějaký zajímavý projekt a chtějí pomoct, chtějí poradit, jak vlastně dál formovat a jak vytvářet tady tuto jejich aktivitu a je to podle mého názoru velmi důležitá platforma právě pro rozvoj tady tohoto oboru.
0: Tomáš Netopil, dirigent, je s námi. Akademie Kroměříž ale nežije jenom za zavřenými dveřmi učeben. Součástí festivalu je také festival pro veřejnost. Od barokního večera přes Haraficu, Moravskou filharmonii Olomouc až po koncerty samotných studentů. Na co byste posluchače pozval vy osobně?
1: Tak já nemůžu samozřejmě vyzvihnout jeden nebo dva projekty. Já bych měl a chci pohovořit o všech našich večerech. Dnes začínáme, jak jste podotkla, bude to barokní večer našeho malého rezidenčního ansámblu, který se jmenuje Collegium Colloredo, který jsem založil společně s Barbarou Marie Willi, s česko-německou čembalistkou, na kterém vystoupí dnes přední sopranistka Simona Houda-Šaturová a náš vítěz Pavel Divín z minulého roku, basista. A následovat bude sobotní krásný večer s cymbalovou muzikou Harrafica, kterou mám nesmírně rád, a my se snažíme každý rok přivést právě tady takový soubor. Minulý rok to byla Hrubá hudba, předtím to byl Čarotaj, jsou to vždycky soubory, které mají hodně blízko k folkloru, protože myslím si, že na Moravu folklor patří. Takže to nás čeká v sobotu. V neděli bude slavnostní koncert, jak jste zmínila, kde zahraje Moravská filharmonie Olomouc a představí se nám dva vítězové z minulého roku. No a od pondělí to budou pravidelné studentské koncerty, na které samozřejmě všechny posluchače zvu, protože budou mít možnost sledovat opravdu špičkové mladé studenty z celého světa právě v jejich vystoupeních, což bude od pondělí a až do závěrečného koncertu. Čeká nás také krásná beseda se Štefanem Margitou, s předním tenoristou, který letos oslavuje 70. narozeniny a kterého budu ve středu odpoledne společně s Kateřinou Kněžíkovou vzpovídat.
0: Celý ročník potom 20. srpna vyvrcholí závěrečným koncertem Akademického komorního orchestru a vyhlášením laureátů. To si vás dovolím doplnit. Kde najdeme oficiální program?
1: Oficiální program najdete na našich webových stránkách Akademie Kroměříž. Tam jsou vlastně veškeré informace, které posluchači nebo zájemci potřebují a chtějí.
0: Tomáš Netopil, dirigent, houslista, šéf-dirigent pražských symfoniků, zakladatel Akademie Kroměříž, byl dnešním hostem. Dobrého dopoledne. Děkuji vám za rozhovor a přeji, ať se letošní ročník Akademie vydaří a ať vás čeká ještě mnoho šťastných návratů na světová pódia i domů do Kroměříže a ideálně také k nám do vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Děkuji a přeju krásný den.
2: Úterý 18. srpna dopoledne nás nemusíte jen poslouchat. Od 10 hodin budeme vysílat přímo z Luhačovické Vincentky. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude slovenská herečka Kamila Magálová, která je kmotrou letošního ročníku festivalu Divadelní Luhačovice. Tak přijďte za námi mezi 10. a 12. Naslyšenou i naviděnou se těší Anna Randárová.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: Za 7 minut bude 12 hodin, naše dopolední vysílání se pomalu chýlí ke konci. Takže je nejvyšší čas se rozloučit. Děkuji vám za společnost, za to, že jste dnešní dopoledne strávili se mnou a Českým rozhlasem Zlín. Dál hrajeme písničky, které nestárnou, tak si jich užívejte, protože s hudbou jeden veselější. Loučí se Jarka Barboříková a naslyšenou v noční lince.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: od rána do večera.
1: A ty se ptáš, co já? A ty se ptáš, co já?
0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Při demolici budovy 34 ve Zlíně dnes spadl i ohořelý velký plakát s portrétem Tomáše Bati. Za noční teplotní rekordy v Bystřici pod Hostýnem může fénový efekt. Premiér Babiš dnes navštíví kvůli suchu vodní nádrž Slapy. Dnes bude slunečno na teploměru až 28 stupňů. Další část výškové budovy 34 ve Zlíně, kterou 9. července poničil požár, se dnes dopoledne zřítila. Padající trosky strhly i velký plakát s portrétem Tomáše Bati. Ten přitom dnes chtěli pracovníci demoliční firmy zkusit zachránit. Stát tak zůstává už jen necelá třetina objektu na východní straně. Bystřice pod Hostýnem si minulý týden připsala na celorepublikové prvenství. V noci tam meteorologové naměřili hodnoty přesahující tropických 27 stupňů Celsia. Nikde jinde v Česku tak teplo přes noc nebylo.
3: 82letá Milada Vítová žije ve městě celý život, tak to teplé noci nepamatuje.
4: To nebývalo nikdy, to vždycky aspoň ty noci se vždycky prostě ochladily.
3: Podle meteorologa Mojmíra Martana ovlivnil teplotu v Bystřici pod Hostýnem určitý druh proudění přes hostýnské vrchy.
5: Od jihu nebo jeho východu se tam projevuje lokální fénový efekt, kdy přes ty hostýnské vrchy proudí teplý vzduch, který se potom při poklesu do těch nižších partií otepluje a vysušuje.
3: A právě tento jev podle meteorologa lokálně zvyšuje teplotu v Bystřici pod Hostýnem. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
2: Výstraha před požáry už kvůli pokračujícímu suchu a hruku platí v celém Česku, oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Na víkend je v platnosti i předběžné varování kvůli vysokým teplotám, které budou na většině republiky stoupat na 32 stupňů. Horko může způsobit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes jede na Slapskou přehradu. Oznámil to ve videu na sociálních sítích s tím, že chce řešit sucho. Středočeskou vodní nádrž navštíví společně s ministrem zemědělství Martinem Sebastiánem za SPD a generálním ředitelem státního podniku Povodí Vltavy Petrem Kubalem. Podle Babiše vláda v příštím týdnu oznámí, co chce se suchem dělat.
6: Když se ministři vrátí v pondělí, hned by jsme měli mít tiskovku, kde vás ty příslušní ministři budou informovat o tom, co dělají boji proti suchu. Musíme to řešit samozřejmě, tak jak jsme to řešili v minulosti.
0: Počasí.
2: Dnes bude v regionu jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů a vítr povane mírný severovýchodní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Dvě osobní auta se srazila v ulici Frištátská ve Zlíně. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná Morava krásná zem s Květou Navrátilovou. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Pěkný den, vážení a milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Odstartovali jsme první hodinu pořadu Morava krásná zem, a to polkou Václava Maňase mladšího Jana Vačkáře, kyjovská šenkérka v podání Tůfaranky. Tak já věřím, že jsme vás touto polkou potěšili. Pojďme se podívat do má svátek. Český občanský kalendář nabízí jméno Alena a slovenský nabízí Lubomíra. Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky a dobré nálady. I dnes si vyslechneme naše zpěváčky ve skvělém projektu Prázdniny u babičky, ale prostor jim dáme až po písničce. Já se velice těším, kdo pak se asi zavolá, dovolá, a připomenu ještě telefonní číslo, které tady máme, a 726 46 5200. Tak pojďme na písničku. Blahoslav Smišovský, Marie Kolomazníková, Zahrada Moravy a Stříbrňanka.

0: Přátelé, my tady máme zpěváčky a to ne jednoho, ale prosím, přímo 5 zpěváčků, tak to je úžasné. Takže je to Jan, Artur, Cedrik, Markétka, Šarlotka, takže Jan a Šarlotka jsou Havlíkovi, Artur a Cedrik Ote a Markétka je Popelková a jsou ze Strání. Tak kdo bude mluvčí, kdo bude mluvit? Halo, halo, já všechny zdravím, halo. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak ty seš mluvčí, ano, a jmenuješ se?
1: Já jsem Jan.
0: Jan, tak Jane, kolik máš let?
1: Já mám 13.
0: 13, výborně. Tak prosím tě, jakou písničku budete zpívat?
1: Marišu.
0: Mariša, dobře, tak my se moc těšíme. Já to odstartuji, můžete zpívat teď.

0: No výborně, tak my tleskáme. To je perfektní. Takový kvintet nám zaspíval tedy. No tak mluvím s tebou, Jane?
1: Ano.
0: Jiníčku, ano. Dobře, dobře. Tak vy jste na prázdninách u babičky?
1: Ano.
0: A všech vás pět je tam, ano?
1: No, nás je tu ještě víc, ale ti jsou malí, takže ještě nespívají.
0: No, to je úžasný. Teda babička má teda práce. Jak se jmenuje babička? Můžeš mi to prozradit?
1: Marie.
0: Paní Marie, ano. Takže tam má teda vaření, nebo pomáhají někdo?
1: Jo, my všichni pomáháme.
0: No, vy jste úžasní. No a tak, když je vás tam tolik, tak co vlastně děláte? Co tak o těch prázdninách teďko?
1: Tak koupeme se v bazénu a my starší hlídáme ty menší děti, takže...
0: Aha.
1: Dělené.
0: A tak hrajete si, že ano, nějak tak, nebo máte jo. Nějaké hry. No dobře, dobře, dobře. Já se jenom zeptám, chodíte do nějakého souboru někdo, nebo hrajete na nějaký nástroj?
1: Jo, chodíme všichni a hrajeme taky všichni na nástroje.
0: Takže prozraď, do jakého souboru?
1: Tak čtyři chodíme do Javorinky a potom ještě jedna chodí do souboru. Do tanečku.
0: Do tanečku, ano. Dobře, a na jaké nástroje teda hrajete? Tak třeba ty, Jane.
1: Tak já hraju teďka už jenom na trubku.
0: Wow, ty hraješ na trubku, no tak to je skvělé. Kolik let?
1: Třetím rokem teďka.
0: Třetí rok? No tak to už musí trošku vypadat, si myslím. To už zahraješ ledas, co ne? No a cvičíš teďko o prázdninách, nebo jsi to pověsil, jak se říká, na hřebík? Cvičíš, ano. Každý den, nebo jak cvičíš?
1: No, když se mě to hodí.
0: Když se ti to hodí, aha. No to víš, já trošku mám vhled do toho, protože mám syna trumpetistu, tak vím, o co jde. No a potom Artur a Cedric, na co hrají?
1: Artur a Cedric hrají na flétnu.
0: Na zobcovou nebo příčnou?
1: Zobcovou.
0: Zobcovou, perfektní. A Markétka?
1: Markétka hraje na akordeon.
0: No teda.
1: A na klavír.
0: No teda. A Charlotka?
1: Na akordeon.
0: Také akordeon. No vy jste šikulky, no vy budete teda muzikantská rodina. No a to je po rodičích tak nějak taková záliba nebo sami?
1: Po rodičích.
0: Ano? A co rodiče? Co dělají? Jak mají zájem o muziku? Nebo jsou profesionálními muzikanty?
1: No, hráli, když mládí hráli. Teďka už moc ne.
0: Ano. A na co?
1: Taky na harmoniku, na trubku a tak různě.
0: No, teda tak úžasný. Tak... My vám držíme všem moc palce, abyste vyhráli, protože pro vás by to teda bylo docela takový dobrodružství báječný, protože vlastně v neděli se bude losovat o rodinnou vstupenku do Brněnské zoo. Zeptám se vás ještě, byli jste už v Brněnské zoo?
1: Ne.
0: Nebyli jste, no tak pokud to vyjde a vyhrajete, budete vylosováni, tak se máte určitě na co těšit. My vám moc a moc děkujeme. Zdravíme babičku Marii teda. A dědeček se také stará?
1: No, dědeček má spíš zvířátka.
0: Ano.
1: Kozu,
0: ano, tak se stará takhle. Výborně. Takže my vám moc děkujeme za to vaše zpívání. Posíláme takový malý dárek, písničku následující. A bude to jenom, název je dobrý, bude to polka jen pro vás, pro všechny. Ano.

0: Takže ještě jednou moc děkujeme a ať se vám daří a krásný zbytek prázdnin přejeme vám všem.
1: Jo, děkujem.
0: Ano? Tak jo. Naschledanou a děkujem.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou.
3: Český rozhlas Zlín.

Tak vážení a milí, polka jen pro vás zněla, hráli nám Hulíňané, Zdeněk Kurský napsal Vladimír Salčák. No a pojďme, já se jenom vrátím těm našim zpěváčkům, je to úžasný. Paní Marie Popelková, babička, teda se stará a řekla mi teď do telefonu, že je jí 14, takže ti velcí hlídají ty malé, no tak to je opravdu velká starost a klobouk dolů před paní Marií, že to takhle všechno zvládá. Tak pojďme tady na přání, která tady mám, předáme. Takže písničku k svátku posílám těmto Alenám, cituji z e-mailu. Paní Alena Pátíková, Morkovice, paní Alena Šimordová, Kroměříž, paní Alena Němcová z Luhačovic a paní Alena Kovářová z Hulína. Všem jmenovaným jen to nejlepší, zdraví, lásku, pohodu, vždy dobrou náladu a s úsměvem na tváři, ať se vám vše vydaří. Přeje Hanka z Hulína. Děkuje Druláková Hana, Alena Hordosová Hulín, Alena Miklíková Hulín a Alena Zapletalová z Hulína. Tak to jsme předali jedno přání, pojďme ještě na další. Chtěl bych nechat zahrát písničku pro paní Anastázii Rumanovou Dolačnova, která slaví úctyhodné 97. narozeniny. Netřeba moře slov, netřeba řeky vět, úmysl prozradí i malý květ, jedno, dvě slovíčka, maličkou kytičku, co přesně zapadne do místa v srdíčku. Krásné narozeniny přejí Máčalíkovi. Tak jsme předali a hrajeme další písničku. Bude to lidová, aj krajčíři, krajčíři, Veronika Ulmanová zaspívá za doprovodu cymbálové muziky Strážničan.

0: Tak a písnička dozněla, pojďme přivítat paní Hořákovou z Lipova. Vítejte.
1: Ano, dobrý den, paní Navrátilová. Já vás srdečně zdravím z Lipova.
0: Děkujeme.
1: Zahrát naši švagrové Marušce Hořákové ze Strážnice. Všechno nejlepší k jejím 80. Hlavně zdraví, štěstí, lásku od své rodiny a boží požehnání a ochranu Panny Marie Strážnické. To jí ze srdce přeje švagrová Lidka Vilvinami, švagrová Hela z Kopčan a určitě se přidají i jejich děti s rodinami. Moje dcera Hanka Smetanová ve Strážnice má narozeniny zítra. Přeji zdraví, štěstí a boží požehnání. A to samé přeji Marceli Pokorníkové, která má také zítra narozeniny. Také hodně zdraví, štěstí a boží požehnání. Paní Navrátilová, děkuji vám za prostor a za písničku.
0: Ano, rádi pošleme. Přeji vám pěkný den. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak a pojďme tady na vaši e-mailovou poštu. V těchto dnech slaví své narozeniny paní Marie Švestková a paní Blanka Švejkarová ze Střelic u Brna. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a boží požehnání přejí z Chořovy. Další přání tady Aničce Zapletalové k svátku a k narozeninám budeme vinšovat, které oslavila 19. července a budeme také vinšovat její sestře Heleně Mačákové, která své narozeniny oslavila 2. srpna. Vše nejlepší přeje rodina Soldánova. A dále pokračujeme další přání. Chtěli bychom nechat zahrát písničku pro paní Marii Švecovou z Jiřic u Miroslavy, která právě 13. srpna oslavila své narozeniny, slaví své narozeniny. Přejme jí hodně pevné zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. To přeje Klub seniorů z Jiřic u Miroslavy. Za písničku předem děkuje paní Balejová. No a já posílám písničku Hodečky, hodečky, František Kohoutek, Richard Plachý a Zdounečanka.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Radioservis představuje
4: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
5: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem. Vítám paní Zdenu ze Štěpánova. Dobrý den.
6: Dobrý den. Prostřednictvím vašeho pořadu bychom chtěli poslat hudební dárek do Mikulovic u Znojma paní Haně Křížové, která v sobotu 15. srpna oslaví jmeniny. Hani, v sobotu svátek slavíš a my ti přejeme, ať je tvůj sváteční den plný radosti, úsměvů a krásných okamžiků. Hodně lásky, spokojenosti a pohody. Život ať ti přináší jen to nejkrásnější. Všechno nejlepší a pevné zdraví ti přejí Jirka a Zdena. V pondělí 17. srpna má svátek paní Petra Vávrová z Letovic. Také pro ní bychom chtěli písničku. Milá Peťko, maminko, manželko, hezké dny, hodně radosti, pevné zdraví a málo starostí, mnoho lásky, klidu, spokojenosti a ať se samé pěkné věci kolem tebe dějí. Na každý den šťastný úsměv a dobrou náladu ti k svátku přejí synové Kubík a Maty a posílají mamince velkou pusu, manžel Vláďa, bratr Radek, maminka a tatínek, rodiče Vávrovi, babička a dědeček Hemzalovi a babička Helenka. Paní Navrátilová, děkuji a přeji vám pěkné odpoledne. Naschledanou.
5: I vám naschledanou. Tak a půjdeme na e-mailovou poštu. Dobrý den, prosím o pěknou písničku. Dnes má narozeniny pan Josef Daněk z Dolního Němčí. Joško, vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky, kterou máš od tvé hodné boženky. Dnes se nechej obsluhovat a nic nedělej a ještě si zatančete, to ti přeje Věra Prášilová z Moravských Málkovic. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další. A je to přání pro paní Alenu Zámečníkovou ze Strání k jejímu dnešnímu svátku. Přejeme ti k svátku srdečně, ať se máš dnes i zítra báječně a potom se měj skvěle každý další den. Dnes máš svátek, krásný je to čas a my jsme rádi, že můžeme ti popřát zas vše nejlepší a hodně zdraví. Vše dobré a hlavně zdraví přejí manžel Majka, Vašek a Dana. Tak, to je další. Pojďme na další přání. Hezký sluníčkový pozdrav vám všem do studia posílám. Zároveň chci poprosit o hezkou veselou písničku, kterou posílám jako poděkování všem mým milým v rodině, přátelům, kamarádům a známým, kteří mi přáli k mým úterním narozeninám. Nejen po rozhlasových vlnách, ale i všemi možnými způsoby a udělali mi velkou radost. Moc si toho vážím a proto všem zase já posílám písničku jako poděkování a pro radost posílám. Písničku posílám také pro pohlazení srdíčka a brzké uzdravení Ivance Slabákové a ať už se brzy za námi vrátí. Ještě jednou velké díky všem, Anička Štolfová a písnička Jiří Zmožek, Lásko moje lásko a Moravěnka.

0: Tak a vítám paní Ševčíkovou z Morkůvek. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím celý Český rozhlas a velice bych ráda vás chtěla poprosit o písničku pro mou sestru Alenku Novotnou z Boeradic. K dnešnímu svátku i s manželem přejeme jenom to nejlepší a hodně zdraví, ať si odpočívá, už má na to nárok a je v důchodě, takže už, aby se šetřila a tak... Ať se má dobře, ať si užívá svých vnoučat, pravnoučat a celé rodiny, má pěknou rodinu, hodnou, tak
0: ano.
1: Ať se mají dobře všichni.
0: Výborně.
1: A děkuji vám moc
0: ano,
1: rád.
0: Ano, také, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No a já tady připojím e-mailové dopisy, které přišly. Je teda těch přání dneska dost, takže pokud bychom to nezvládli, tak přátelé budeme předávat potom ještě ve večerní hodině ta polední přání. Tak pozdrav a pěknou písničku posíláme do Orlovic milé oslavenkyni paní Martě Charouzové k jejím dnešním 69. narozeninám. Milá Martičko, k tvým narozeninám ti ze srdce přejeme pevné zdraví, lásku a klid v duši. Ať je pro tebe rodina zdrojem toho největšího štěstí a společné radosti. Přejeme ti také dostatek pokojného času pro sebe, abys mohla relaxovat a užívat si každý den přesně podle svých představ. Přejí manžel, děti s rodinami, babička Marie a celá početná rodina. A já pokračuji v další přání. Hezký sluníčkový den. Všechny v rozhlase srdečně zdravíme. Prosili bychom o písničku a přání. Dnes mají svůj sváteční den paní Alenka Slámová z Brna a paní Alenka Peterková z Jaroslavic. Holky, moře zdraví, štěstí, pohodičky, lásky a rodinné pohody vám přejí kamarádi Bohunka a Pepa Havlíkovi z Rynholce ze Středočeského kraje. A moc děkuji. A já pokračuji v dalším přání. Je pro paní Zdenku Vilímkovou z Brumova Bylnice k dnešním narozeninám. Milovaná maminko, k tvým dnešním 87. narozeninám ti přejeme zdraví, boží požehnání a stále tak mladé srdce, jaké máš. Děkujeme ti za tvou lásku a péči a ať ti tato písnička v rádiu vykouzlí úsměv na tváři. No a ještě jedno přání tady připojím, je tu prosba k dnešním narozeninám, abychom zahráli babičce a prababičce paní Marii Šlimarové ze Slavíkovic. Přejeme vše nejlepší a kdo přejí vnoučata a pravnoučata z Křenovic. No a hrajeme písničku lidovou Sedí sokol na javory Vojtěch Račický a cymbálová muzika Grajcar.

Tak písnička nám dozněla a pojďme si předat tady e-mailovou poštu. Pěkná písnička poletí do Orlovic paní inženýrce Aleně Podolanové k jejím dnešním jmeninám. Milá Alčo, ať štěstí z tvých očí září a se ti vždy ve všem daří. Ať ti na tváři kvete stále mladost, ať v srdci máš samou radost, ať smích ti slunce přináší a vítr smutek odnáší. Vše nej, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti ti přejí maminka, manžel Štefan, syn Števča s přítelkyní Petrou, bratr Stanislav a sestra Marie s rodinami a vnučka Natálka s Adriánkou posílají velkou pusu. A děkuje s pozdravem hezkého dne Marie Kudličková. Takže to jsme předali. Já tady mám ještě klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a budeme přát samozřejmě ke jmeninám. Dnes jsou Aleny, tak pojďme na to. Paní Alena Sochorová z Brna slaví svůj svátek. Paní Alena Hasmanová z Brna. Dále paní Alena Bértová z Velké Býteše. Paní Alena Duvková z Boskovic. Paní Alena Reichmanová z Břežan u Znojma. Paní Alena Slabáková z Strážovice, paní Alena Bočková z Brna. Takže přejeme vám, milé dámy, všem hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, dobré nálady, ať se vám daří. Jsme rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině a že vám můžeme popřát. Takže, jak říkám vždy nakonec, jak se říká, na zdraví a živio. Tak předali jsme a pojďme na písničku Moravou letí pěsnička. Budou nám hrát Bojané a je to polka Richarda Miloslava Procházky a Antonína Perničky.

a pojďme na e-mailovou poštu. Dobrý den, prosím, zahrajte k dnešnímu svátku paní Aleně Klingelové a paní Aleně Kůřilové. Přejím hlavně, nebo Kůřilové, teď nevím, háčky, čárky, přejím hlavně zdraví, štěstí a hodně síly v práci a to jim přeje Lenka. Tak to je jedno přání. Pojďme tady na další, které tady máme. Je pro paní Marii z Lhoty u Zlína. Milá babičko, k tvým narozeninám ti přeji hlavně pevné zdraví, klid v duši a spoustu radosti s námi. A tak to přeje vnučka Žaneta. Tak předali jsme taktéž, ale nemáme tam jméno. No a mám tady už do třetice poslední e-mail. Tak ne, to je na zítra, takže to neplatí. Tak pojďme na písničku, kterou tady máme. Ada Siegel, Alenka Malá, zpívají Jiří Hruška a Bio Trio 81 a hraje jedenáctka Zoltána Lišky.

Tak písnička nám dozněla, Alenka Malá. No a vaše gratulace také skončily, budeme se loučit. Těšíme se na vás než podvečer po 18. hodině. Radostný poslech plný pohody vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová a právě posloucháte orchestrální skladbu Antonína Žváčka s názvem Sivická, kterou pro vás hraje mistříňanka. Bude samozřejmě další pořady a také dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. Takže přeji vám dobrý poslech a krásné odpoledne.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude módní návrhář Osmany Lafita.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Roman se vrací a chystá pomstu Lučkovi a celé Severce. Komediální seriál Most. ČT2. Pomsta byla dokonána. Přinese mu vytoužené smíření. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art uvede příběh legendárního režiséra, podepsaného pod filmy jako Čelisti, Indiana Jones a Schindlerův seznam. Filmařské legendy Steven Spielberg. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Okolí obce Žlutava na Zlínsku se zítra uskuteční testovací jízdy v rámci Barumček Rally Zlín. Do odpoledne to omezí autobusové spoje. Na letišti v Poličné u Valašského Meziříčí včera lidé pozorovali zatmění slunce a meteorický roj Perseidy. Paliva v Česku za poslední týden výrazně zlevnila. Za liter nafty řidiči zaplatí 44 korun. Dnes bude v regionu jasno a na teploměru až 28 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Testovací jízdy Barumček Rally Zlín přinesou od zítřejšího rána omezení autobusové dopravy v okolí Žlutavy na Zlínsku. Spoje povedou po objízdných trasách, některé zastávky nebudou obslouženy. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí integrované dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
4: V pátek 14. srpna dojde od 7 do 15 hodin k omezení dopravy v okolí Kvasic, Bělova a Žlutav. Veškerá omezení veřejné dopravy související s Barum Rally najdou cestující na webových stránkách www.idzk.cz.
1: Na letišti v Poličné u Valašského Meziříčí včera večer dorazili davy divých lidí. Hvězdárna tam pro ně připravila takzvaný hvězdný duel. Lidé tam mohli pozorovat hned dva vzácné úkazy najednou. Částečné zatmění slunce těsně nad obzorem a po půlnoci vrchol meteorického roje Perseid.
5: Na letiště v Poličné dorazily 3000 lidí.
6: Prosím vás, jestli máte všichni filtry, pojďte se dívat na slunce, už to začalo.
5: U dalekohledů se tvořily fronty a ochranné brýle brzy došly. Gymnazistka Jana zkusila dalekohled i svářecké sklo.
7: Tak samozřejmě ten dalekohled byl nejlepší, tam to bylo i jako žluté. V těch brýlích a v tom svářeckém sklu je to zelené a taky tam není tak moc ostré, že se trochu rozmazává.
5: Po setmění lidé rozložili deky a čekali na Perseidy. Ty budou aktivní ještě dalších 14 dní. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: Pohonné hmoty v Česku za uplynulý týden výrazně zlevnily. Cena benzinu klesla o 71 haléřů na 41 korun a 47 haléřů za litr. Naftu řidiči natankují za 44 korun a 6 haléřů, v porovnání o 60 haléřů méně než před týdnem. Nejlevnější benzín nabízí čerpací stanice v Ústeckém kraji, naftu pak v Pardubickém. Nejdražší paliva jsou v Praze.
0: Sport.
1: Zlínský znakař Miroslav Knedla překonal na mistrovství Evropy v rozplavbách na 50-metrové trati vlastní český rekord a časem 24,19 vteřiny postoupil jako třetí do večerního semifinále. Stejně si vedla na trati 100 metrů motýlek i Barbora Semanová. Do semifinále postoupila také třetím časem a vlastní český rekord vylepšila o 7 setin.
0: Počasí.
1: Dnes bude v regionu jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 24 až 28 stupni a vítr povane mírný severovýchodní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Po dálnicích a ostatních silnicích ve Zlínském kraji se aktuálně podle dopravních serverů jede bez nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná pořad Alex a host.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
5: Naším dnešním hostem je kubánský módní návrhář a každý už ví, že ve studiu sedí Osmany Lafita. Své kolekce předvedl v New Yorku, v Paříži, v Miami, ale tu největší přehlídku své kariéry chystá na podzim v Praze. Vítám vás, dobrý den.
8: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: mikrofonu Českého rozhlasu vítám Osmaneho Lafitu, modního návrháře. V dobré náladě
1: dobré
0: opět.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: No, tak už je odpoledne.
1: No právě, pro mě už je to ráno, protože to je teprve pře chvíli normální situace vystává.
0: Takže kvůli rozhovoru jste si musel přivstat, kvůli rozhovoru v jednu hodinu odpoledne?
1: No právě, brzo ráno jsem stává, abych byl připravený na to.
0: Jaký máte denní rytmus? Chodíte spát pozdě v noci?
1: Já jsem spíš takový jako noční, tak jak se to říká, protože já miluju presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukaně si je do jednu hodinu, druhou, třetí hodin v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem devět, půl desát, a pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v nosi. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
0: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i v jednu ve dvě ráno?
1: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako tedy se starají věci, tedy se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovat modely, technické věci, jako okolo technologie, jako technika stříhu a tak dále. Ale pak, co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi. Takže já o toho moc se nestarám.
0: A v noci vás napadají ty nejlepší návrhy?
1: Nejlíp, protože opravdu já pracuji takové, že já vyhledávám tu klid, pustím hudba, žádný techno, bum bum, ale takové romantická hudba, dám si sklení se víno, začínám takové kreslím, jako až to nekonečně, jako mě to jde neuvěřitelný, nebo mám tam materiály pána a začínám aranžovat na pány modely, jak má to de facto vypadat. A pak to všechno vysvětlí moje holky.
0: Vysvětlíte to vašim zaměstnankyním nebo kolegyním. A nežádá si to různý styl hudby? Já myslím jako různé styly oblečení, outfitu.
1: Je to zajímavé, protože já kdy tvořím, já jsem hodně na ty romantické, latinské hudba, jo? Ale je pravda, že kdy začínám dát ty návrhy vedle sebe a už vidím, jak ty modely budou i za sebou, já pustím tam de facto ta hudba, co si představím ty modely, jaký má být rytmus, jak má být agresivní nebo míň, víš, jako, ale jenom tentokrát do toho ani nemůžu zasahovat, protože tentokrát se tvoří ta hudba celá pro moje přehlídka, co já nemůžu ani si vybírat, tak na to je člově, který, jestli můžu, jako je Paul Van Dyke právě, tvoří celá ta hudba. A já se budu jenom nechat překlapit, protože nevím ani, jak vypadá jako.
0: Ale modely budou všechny vaše?
1: Všechny
0: na té
1: moje,
0: velké modní přehlídce, moje, která se chystá na záležit.
1: Musím říct, že mám velký starosti, protože navrhuju 140, je to největší show, co jsem dělal, když jsme kariéra jako. A já působím od rok 1999. A musím říct, že poprvé v životě dělám něco takového. Všichni ví, jakože moje modní přehlídky vždycky byly viditelný, velký show, ale tentokrát, já bych říkal, 50% možná i 90% vyšší, než to všechno překonali jsme nebo dělali jsme. Očekává se 1800 hostů, bude předvádí 110 modely, jako 100 holky a 10 kluky budu předvádět. Navrhuju 140 navrhu jako kolekce, originální každý model, než budu mixovat se jaký starý. Všechno je originální, nový udělané celá kolekce. No a mezi tím jízdím po republika se můj talk show, takže já mám všechno ve životě mimo času.
0: Tak o to více si vážíme, že jste zavítal do Alex a host. Děkuji. Osmane Lafita.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex, ahoj, si povídám s Osmanem Lafitou, kubánským módním návrhářem. Vy jste říkal, že tvoříte od roku 1999.
1: Ano, je to
0: podíval tak. Jste se někdy na ty návrhy právě z toho roku 99-2000, nebo tak?
1: Já mám tež nedávno...
0: Dalo by se to použít ještě dnes?
1: Jo, právě tež nedávno hrám si můj jubileum, jak jsem slavil můj narození na 50. leta. 60. leta. 60. leta. Jsem si rozhodnul, že budu dělat retrospektivní módní přehlídka. A nevím, já myslím, že já jsem jediný tady v České republice jako navrhář, který se řídí pohled světový navrháře, protože celý činný světový navrháře, oni skladují svůj kolekce, každá kolekce se skladuje, je to, my říkáme, muzeum. A to je, já mám činný můj modely od rok 99 do teďka. A když se udělá právě tyhle ty rekopilace, jako retrospektivní show, právě ty vybíráš o každý rok pár modelů. A to všechno potom se snaží, aby to navazovalo. No a mně se to povedlo. Bylo to, myslím, že to kolem 123, 130, nevím, nic takového, ale byl to fantastický. A zajímavé je, že když jsem koukal modely, které jsem dělal už rok 99, ty jsou jako modely, které klidně dneska můžete nosit, jako je to nadčasový, jako nádherný.
0: Takže neřekl jste si, ježíš, co jsem to tehdy vytvořil.
1: No právě, jsou modely, které ani koukám a říkám, je, jako, jsem z toho překvapený, jako, že jsem si ho ani nepamatoval, ale přitom i koukám, já miluju ty detaily, ta technika stříhu a tak dále. A já začínám potom vystudovat, co bylo tenkrát a co dělám teď, dokonce i materiály, teď materiály, protože lidi si myslí, že, no, lidi si myslí, já slyším, na každou rohu se objeví teď, jakým, každý je navrhář. Stačí mi doma čistý stroj a už říká, že je navrhář. Ale málo kdo ví, jako co za to všechno je doopravdu. Kolik studio, kolik technika, kolik... Protože furt si musíš naučit, existuje nový materiál, který jsou v kovový níti, jako vlakno, takové. A musíš umět s tím pracovat. A ty technika stříhu taky, jestli já koukám to, co jsem si naučil ve škole a co dělám teď, mě vůbec to, co jsem si naučil ve škole, nemůžu říkat, jako, že mě bylo k ničemu. To mě pomohlo na ten start, ale to jsou věci, které už v současné dobu vůbec ani nepoužívám.
0: Ta praxe to umocnila.
1: Ano, ano, je to vždycky krok dopředu.
0: Kdy jste si řekl, jsem módní návrhář?
1: Já myslím, že to bylo, když já jsem měl ten lom, když jsem končil střední škola, a protože celý svůj život jsem plánoval, nebo jsem myslel, že budu studovat medicínu. Ale jako dítě mama pro nás všechno šila. Činy naše oblečení, málo kdy mama něco koupila, všechno nám šila. A mě to fascinovalo, já jsem viděl, jak ona stříhala látky, dokonce mi dala, když pomáhal, mě ona kreslila tu šára, říká, stříhej pohle šára. Jako. A musím říct, že nelakalo mě to, jako, že, nebo ne, že nelakalo, nemyslel jsem, že jedenkrát budu se na to věnoval. S tím, že já jsem byl nemocný dítě, odrozený, jsem měl srdeční problémy, astma a tak dále, furt jsem byl v nemocnici. Asi tohle, to, že jsem byl víc času v nemocnice než doma, mě lakalo, aby se studoval medicína. Jenomže mama říká, Milanšku, to je blbost. Ty nemáš rád studoval, medicína se musí studovat celý život, protože stále jsou nový nemocnic, který se musí naučit nebo pracovat s tím. A pak jsem říkal, ale co mám dělat? Já nevím, co mám studoval. A ona mi říkala,

0: krásne maluješ, proč nejde do umělecká škola, do akademie? No a jsem si přihlásil na naše největší akademie na Kubě, jako malířská akademie San Alejandro, a tam jsem začínal jako studoval jako sochař, malíř, a potom jsem směroval moje znalost nebo moje studio na textilní průmyslové navrhování, co bylo všechno jako textil, a tam celá ta kariéra se směrovala na navrhářství. No.
1: Osmany Lafita je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: host je Osman Lafita, kubánský módní návrhář, který téměř 40 let působí v Česku. Nebude to příští rok přesně 40 let? Bude to mít výročí?
1: Já myslím, že jo. Já jsem přijel do Česká republika rok 1987.
0: Tak to bude. 40 let. Bude oslava, jste slavící typ? To jsme viděli minulý
1: asi ne,
0: rok.
1: Protože stále lidi mě nadávají, že po tolik léta ful mluvím tak katastroficky česky. No, ale já si myslím, že mluvím docela dobře.
0: Rozumíme vám.
1: No, právě to je to důležité.
0: A máte ještě třeba nějaké, jako zdokonalujete češtinu, učíte se nebo
1: ne,
0: tak?
1: Ne, právě to je ten problém, že praxi. Já jsem čeština nikdy se nestudoval. Já mluvím, protože jsem to poslouchal od dobu, co jsem přijel do Česká republika tady a nikdo mě nekorigoval. Víš, jako neříkal, to se neříká tak, to, víš, jak oni jenom se smáli, jak já mluvím. A já myslím, že já už nemám věk, abych tam, věk mám, ale nemám čas, aby se jel a studoval ta čeština. Já myslím, že to patří už i mě, i ke mně, jako jsou lidi, kteří to milují, lidi, kteří ne, ale mě to vůbec ani nevádí. Tak dlouho, pokud rozumíte, co říkám, a já mimo toho mluvím 5 jazyků, já mluvím španělsky, italsky, francouzsky, anglicky a česky, takže všude, kam jdu do světa, se domluvím bez problémů. Tak.
0: Takže výbava jazyková velmi, velmi slušná. Jak už jsem narazila na vaše jubileum, které jste oslavil v minulém roce velkolepě, 60. Asi vám to říká spousta lidí, že nevypadáte na ten
1: říkají
0: věk.
1: Říkají to. Oni říkají, kolik z toho jsem si udělat jako plastická chirurgie a tak dále. Díky bohu, že nic za tím. Říkám za tím, protože nejsem za stát jako... Vadí mě, kdy vidím ty mladé holčíšky a nebo i kluci, jak už se začínají píchat botox a to všechno. A to je zbytečné. Měli jste nehal ty svůj plest srál jako přírovní. A jasné, že až budu potřebovat něco, tak si do toho pustím, bez problému. Já na to se nestydím, ale říkám, pan Bůh asi mě miluje, protože ta genetika moje je, já bych říkal, tak dobrá, že máte pravdu. Lidi mi říkají, že na ty věk nevypadám vůbec. No.
0: Ostatně v minulém roce jsme viděli i vaši maminku, která příští rok oslaví dokonce 90.
1: 90 let bude slávit a taky je. Já myslím, že já to mám po mámě. Já myslím, že já mám ty geny po mámě, protože máma vždycky byla taková hezká ženská, jako, no každý dítě vidí svoje máma hezká, ale myslím, že jo, že moje máma i s tím, že dělala tu diplomácie, vždycky byla hezky oblečená, nališená, vlasy udělány a starne pomalu. Ona teprve ty vrážky, jako co má na její věk, nebo ne, jak by to říkal, na její doba neexistovalo to, že se píchne botox nebo silikony nebo cokoliv, to vůbec nefungovalo. Máma já vždycky používala kosmetika. A to právě mě inspirovalo i dělat celá svůj řadu kosmetiku taky, co já používám nejvíc. Jako.
0: A vy označujete za Jiřinu Bohdalovou?
1: To je, já říkám, že moje mama je kubánská Jiřinka Bohdalová, protože mama má tu sama energie, co má Jiřina. Ona stává a už je ve funkci. Víš, jako nemá rád být klidná, jako furt musí něco jelat. Taky nezapomněte, že ona už prožívala, já bych říkal, kolem 7. válka. Ona jízdila do světa a bojovala. Byla v Angola, byla v Sýrii, Libii. Ful, kde byla jaká válka posílali, tak ona tam šla bojovat, takže neměla taky lehko život, ale daří se jí, díky Bohu.
0: To je ocelená žena. Ocelová.
1: Ocelová.
0: Když ještě zůstanu u těch vašich 60, užil jste si vůbec tu oslavu s ohledem na to, co všechno tam bylo?
1: Právě, že ne. Vždycky většinou a to lituju, protože můj manžel mi říkal, nechceš opravdu si balit a jdeme spolu nikam na dovolená nebo to. Musím říct, že ta oslava mě stála dost peníze, ale nejde o peníze. Já si myslím, že mi bude dělat to radost, že se setkám se z Číny, z tý svůj blížší kamarádi, to jsem dělal takové, a jsem dělal to po kubánský styl, ale 1950, taková elegance, no, ale s tím, že jsem byl full stěl, abyš každý byl spokojený, abyš každý se dobře bavil, takže nakonec jediný, kdo se nebavil a nebyl spokojený o to všechno jsem byl já.
0: Perfekcionalista
1: no,
0: jste.
1: No, ano, jsem takový. No.
0: Tak, Osman Lafita je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dát.
1: V Alex a host si povídám s Osmanem Lafitou, mimo jiné i o jeho oslavě narozenin 60., kterou si všichni užili, kromě něj. Ale jeden host, který byl pozván, ale nemohl přijet, byl slovenský prezident Peter Pellegrini.
2: Ano.
1: Vy jste od něj dostal osobní dopis.
2: Ano, ano, je to tak. A byl to krásné, protože de facto, já nevím, jestli víte, jakože já, když jsem začínal můj kariéra, mě oslovil prezident Havel. Mě pozval na Pražský hrad a mě požádal, abych já oblíkal, abych i oblíkal průběhu mandátu on i první dáma Daša, jako Dagmar Havlová. A takové jsem začínal já z mé kariéra, kdy potom průběhu času jsem znal Ivana Trump, Sharon Stone a ty další. A to je zajímavé, že potom i Livia Klausová, taky máme dobrý vztah i všechno, ale že současný prezident vůbec, ale přitom byli pozvané na moje akce a nikdy jako ta reakce nebyla nějaké, ale přitom chcem dělat můj prevení přehlídka na Slovensko, ne v rámci Fashion Week Slovensko, protože je pravda, že já jsem dělal jedna přehlídka na Vysoký Tátra a byl to obrovský show, ale já jsem byl v šoku, když najednou se objevilo prezident republika Pellegrini a sám si požádal, že se se mnou setkal. Takže bylo tam připravené pro nás jaký ty VIP prostory, místnosti a byl to neuvěřitelný příjemný setkání. Bavili jsme si o všechno možné a ještě mě slíbil, že přijde na soukromou návštěvu, jakože musí nikdy, kdy bude kolem Praha, jako Česká republika, že dá viděl. Ale já jsem ho pozval na narozenina. Mě nehalo to otevřeno, jakože pohle jeho funkce, víš, jakože nemůže říkat dopředu, jestli bude moc nebo ne. A s tím, že nemohlo, dělal nádherný gestu, že mě posílal dopis a mě popřál k narozenin.
1: Takže zkrátka, vy jste ho poznal až co by prezidenta Slovenské republiky. On je ve funkci, tuším, že tak 2 roky, takže
2: ano,
1: takhle čerstvě
2: ano,
1: je vaše.
2: Fešák to je.
1: Bez pochyby. A oblíká se dobře? Obléká se dobře
2: podle
1: vás?
2: Aspoň, jak jsem ho viděl, se oblíkal moc dobře. Byl takový elegantní, celkový. Ladilo mu všechno. Boty, oblek, co měl na sebe, košíle. Byl moc hezky oblečený.
1: Je to taková pro vás vaše profesní deformace, že se na někoho podíváte, nejprve zhodnotíte jeho oblečení a pak se možná dostanete
2: ano,
1: k něčemu dalšímu.
2: To mám, já chodím po ulici jako koukám na každý člověk. Jako, nekritizuju, jako, já nejsem takový ten typický, ale na všechno pro sebe, jako mám, jsem takové kritiky, jako říkám, Ježíš, co to je, jak se kombinuje tak. Ale
1: říkáte si to často?
2: To mi dělá i třeba tady problém, když koukám na naše vláda tady, jak, když vidíš ty naše politik, to je katastrofický, to je jako, víš, pistola si zatřeli do mozku. Já nevím, kdo ji oblíkají, nebo kam oni se oblíkají, ale
1: no k vám asi ne.
2: No určitě ne, určitě nejsou. Jsou, ale nevím, kdo ji poradí, musí mi někdo, který poradí, jako já nevím, existuje to. I prevení dáma musí mi svůj poradce, jako a já nevím, jak to dělají, jako ale to je její věc.
1: Dobře, a když tedy hodnotíte i třeba lidi na ulici, tak potěší vás potom, potěší vaše oko, když to někomu sluší a říkáte si, tak tohle je podle mého gusta. Máte z toho radost?
2: Dokonce i jdu za ten člověk a jí chválím. Říkám, máte moc hezky oblečený, nebo jste hezká opravená, nebo hezky. Takhle, já říkám, koukám na všechno, já koukám i na to ošklivé, protože i to ošklivé, co vidím, mě inspiruje něco tvořit. Já jsem takový, že když jdu po ulici, pracuju. Jako koukám na, pardon, ve 6 měr. Víš co, tady je jeden velký problém, že tady se objevili různý stylista, který hrádí a nevím jak proč, protože měli se hrádí sám sebe. A pak stane se to, co se stane. Oni zapomenou, jakože tendence nebo trendy nejsou určeny pro každý člověk. Poslední dobu vidíš, jako jsou, jak se nosí též oversize modely. Vidíš, člověk, který nemá ani metr vysoký a má oversize oblečený, který jaký stylista říkal, že je to in, že to jí sluší a je to katastrofický.
1: To zarazí ještě více do země.
2: To vypadá jako Monty normálně, ten zvířata se ty velký kabát, to je šílený.
1: Osman Lafita je naším hostem.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: A najednou zdá se máme proč znovu se zná.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi Osmany Lafita, jehož přehlídky dobyly New York, Paříž, Miami a teď, teda na podzim, dobydou Prahu. A má to být vaše největší vůbec přehlídka, kterou jste kdy dělal.
1: Jo.
0: Jak se ve vaší hlavě zrodil nápad, jak to bude vypadat, kde, kolik
1: no,
0: lidí,
1: tahle,
0: co?
1: Bylo to de facto, já jsem ani neplánoval, že budu dělat něco takového. Už se pracuje na ty moje přehlídka od ledna, ale začalo to s jeden z mé klient, který je to berlínský import, takové klasické auto, jako veterány, jedno největší, já bych říkal největší. A on přišel tu napad, jestli nejseme dělal show, který byl spojený luxus jako elegantní, vysoká moda a i elegantní luxusní auta. Já říkám, proč ne? To jsem nedělal nikdy. Já jsem dělal všechno možné, ale tohle takové show jsem nedělal a začalo to jakože srandička, jakože jenom mluvíme o to, no a de facto to se skutečnilo, jako, ale říkám, pracuje se od ledna, už je to obrovská produkce, říkám, čeká se 1800 hostů, víc než půlka sál už je prodána, protože to je poprvé, jako, že prodám vstupenky, jako na moje přehlídka nikdo se nemohlo dostat, pokud nebyl osobně pozvaný od nás, jako kamarádi nebo klienti. A pak novináře, ale jiná nedalo se to, jako že koupím stupenka a jdu se podívat na Lafita. To neexistovalo. A tentokrát jo, takže každý, kdo bude chtít se podívat, tak může přijít. Ještě hudba, můžu říct, kdo to dělá, jméno, nebo nemůžu říct, kdo to dělá, můžu.
0: Já myslím, že můžete určitě.
1: Protože hudba přijde osobní Paul Van Dyk a bude hrát na tu moje přehlídka. On říkal, na začátek nestěl, protože on je zvyklý dělal v Ibiza, Tomorrowland, takový ty velký event, ale přehlídky nikdy nedělal a říkal, jako potom volal a říkal, že jo, že přijde, protože pro ní to je výzva. A dokonce složí celá ta hudba, co bude se hrát na moje přehlídka, to je vyložení hudba, které on tvoří jenom pro moje přehlídka. Takže máme opravdu na co se těší. Je to neuvěřitelný event, jako pracuje se tam se světla, prostory. Molo bude 90 metrů dlouhý, takže hodinky modelky, protože modelky musí předvádět 90 metrů tam a 90 metrů zpátky z té vysoké podpáty, ale holky to dají, jsou čikovné.
0: Budou to české modelky?
1: České a zahraniční modelky. Budou mít tam i zahraniční modelky. Moc toho nechceme mluvit, protože pak je to, víš, jak to je, jak už všechny napady můžou ty nikdo ukrát. Ale je velký event, opravdu velký event. Já mám už hlava, že mě vybuchne normálně. Denodenně máme setkání, denodenně se pracuje se celý tým, jako produce, světlo, zvukotechnika, všechno. Je to,
0: dá se říct, že to bude vrchol vaší kariéry?
1: Ano, je to, doufám, že nevymyslí si nikdo, že ještě něco většího než to, protože pro mě to je jedna z největších. Jako, a věřte mi, že jsem dělal hodně velký programy, jako show. Já jsem dělal neuvěřitelné přehlídky. Dokonce zapřeli jsme celá Varsavský na městě a já jediný jsem mohl to udělat. Jsem zapřel celá Varsavský na městě a dělali jsme obrovská přehlídka tam po japonský styl. Jako, nádherně to bylo.
0: No teď bych to úplně nedoporučoval na Václavské na městě. Osmany Lafita je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte stále Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Osmany Lafita, který má na svém kontě řadu módních přehlídek, ale ta největší show ho teprve čeká a to na podzim. Teď datum 22.
1: nebo 25. září
0: na Expo, v Praze
1: na Expo Leňany, Expo, na PVA Expo.
0: V Letňanech na výstavišti zkrátka.
1: Na výstavišti.
0: A vy jste mluvil o tom, že už teď máte hodně, hodně naplno, kromě toho také jezdíte se svojí talk show po krásách České republiky, tak by mě zajímalo, jestli jste našel čas na svoji zahradu vůbec.
1: Vůbec, nemám čas a mě to trošinku stve. Takhle, moje zahrada, i když je zarostla a začínají kvíst, tak je taky zajímavá. Víš, jakože je to jako džungle, hezká džungle, rozkvětlá džungle, ale mě to strašně vádí, protože já mám rád, když všechno je tak hezky udělané, tráva sekána, kytičky už vystříhány a tak dále, ale moc času na to nemám, ale na to já se dostanu. Já vždycky na všechno musím najít až po ten moment, ten sekund, aby si věnoval, takže nebudu ji nehal takové trpět.
0: Trpět, ale říkáte, že si vystačí i bez vašeho zásahu a možná to bude, když se zjistíte, že to bude i hezčí a lepší.
1: Doufejme. Jo, můžu ještě říct něco ohledně prodejní stupenky na moje přehlídka?
0: Pokud by chtěl někdo přijít na vaši velkou show?
1: Ano, můžu. Ano? Stupenky se koupí jenom na Ticketmaster. Mm-hmm. Ale jsem viděl a jsem slyšel, že začínají prodávat mimo jako... A ty jsou falešní. Ano, právě. Prosím, nedělejte to, nekupujte venku, protože to nejsou... To oni lidi se snaží prodávat věc, který není na prodej. Takže pokud máte zájem a pokud se chcete současný, tak přímo na Ticketmaster.
0: Tak, nikde jinde.
1: No.
0: Buďte opatrní. Než bude ta vaše velká show, tak bude léto, budou prázdniny, budete mít nějakou dovolenou?
1: Myslím, že právě se kamarád a klient, který děláme spolu tu přehlídka, on mám v plánu, že jdu do Itálie, do Lago Como, on tam má svoji vílu a tak až na víkend jdu tam relaxoval, odpošíval, ale nemám čas, opravdu nemám čas na žádná dovolená a nechci ani, protože taky plánuju, že tento rok nic nebudu dělat, protože příští rok, jestli pan Bůh mě to dovolí a ještě budu mít mámě na šivu, doufám, že jo, že bude další několik let, příští rok máma slaví ty 90 let a manžela já lítáme i spal kamarádi, lítáme na Kubě, protože ta oslava bude na Kubě. No.
0: Bude tak velkolepá, nebo to bude nějaká decentnější, komornější?
1: Bude velkolepá, protože budu tam Čech, proto jdu na Kubě, protože máma má tam víc svůj známý a kamarádi a rodina než my, ale už bude to velký taky.
0: Tak ať se vám všechno vydaří dle vašich představ. Díky, že jste přišel. Osmany Lafita.
1: A děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Bylo 14 hodin. Od zítřka budou moci lidé z Otrokovic hlasovat pro vítěze projektu Pohni městem. Lávka pro pěší u společenského domu v Rožnově pod Radoštěm se zavírat nebude. V Česku přibývá lidí, kteří podnikají na vedlejší činnost. Dnes bude v regionu slunečno na teploměru až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. 2 miliony korun uvolní město Otrokovice na realizaci vítězných projektů v rámci akce Pohni městem. Lidé mohou začít o vítězi hlasovat od pátku 14. srpna. Pokračuje mluvčí Otrokovic Lenka Vaculová.
3: Mezi nominovanými projekty jsou venkovní hřiště v areálu základní školy Mánesova, solární lavičky na trávníkách a na štěrkovišti, nové herní prvky pod ulicí Karla Čapka u místního přístaviště, projekt na lanovou dráhu na štěrkovišti nebo víceúčelové sportoviště na ulici Boženy Němcové. Hlasovat bude možné do konce září.
2: Frekventovaná lávka pro pěší u společenského domu v Rožnově pod Radoštěm zůstane průchozí. Město původně plánovalo, že ji během opravy úplně uzavře. Dělníci ji nakonec opraví postupně po jednotlivých částech. Důvody vysvětluje lidovecký místostarosta Tomáš Gros.
4: My jsme v začátku realizace té opravy zjistili, že je potřeba opravit i větší část lávky než samotný asfalt, musíme sanovat i betonové podloží. To je první krok, který vede k prodloužení té realizace. No a druhá věc je, že jsme zjistili, že to podloží už v této chvíli je v podstatě dělené na dvě půlky, to znamená, umožňuje nám to do budoucna tu opravu realizovat po polovinách.
2: V Česku přibývá lidí, kteří podnikají na vedlejší činnost. Ke konci loňského roku jich bylo bezmála 500 000, zhruba o 80 tisíc víc než před 10 lety. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení. Vedlejší podnikání můžou využívat například studenti, důchodci nebo rodiče na mateřské či rodičovské dovolené. Hudebník Michal Prokop slaví 80. narozeniny. Za svou kariéru působil také jako politik a televizní moderátor. K hudbě se ale opakovaně vracel.
5: Kolej Yesterday.
6: Prázdnou ulicí na kolej.
5: Nebo Bitva o Karlův most. To jsou jen některé z hitů, kterými se Michal Prokop zapsal do historie české hudby. Začínal v 60. letech, kdy s kapelou Framus 5 pomáhal v Československu prosazovat blues a soul. Brzy se ukázalo, že hraní na kytaru není jeho jedinou devízou a začal i zpívat. Po listopadových událostech roku 1989 pak zamířil do politiky. Byl poslancem federálního shromáždění a později náměstkem ministra kultury. Pak přišla ještě další změna. Prokop se stal moderátorem pořadu Krásné ztráty, ve kterém během 14 let zpovídal stovky hostů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes bude v regionu jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů a vítr povan mírný severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Zlínským krajem se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín je připraven Pavel Vacek. Příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré čtvrteční odpoledne přeji. Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Winston Churchill, Napoleon Bonaparte, Václav Havel nebo třeba Paul McCartney. Víte, co spojuje tato slavná jména? Všechno to byli leváci. Ano, a dnes 13. srpna je Mezinárodní den leváků. Dokonce tady na mě mává i naše zprávařka Barbora Hejtmánková, že je také levačka. Tak zdravíme především všechny leváky, mezi ně můžu počítat i moji mami, maminku, tchána, dcerku. Zdálo by se, že těch leváků je ve společnosti hodně. Různé zdroje uvádějí různý podíl. To rozmezí se pohybuje od 3 po 11 i víc procent. Tak užívejte si každopádně ten dnešní den úplně všichni, ale leváci by si ho měli užívat o to víc. A myslíme na ně, protože často to nemají stále tak jednoduché, i když věřím, že se to všechno zlepšuje. Úplně všem také nabídneme další zprávu, další reportáž, která se bude týkat Huštěnovic na Uherskohradišťsku. Tam zítra začne oprava silnice 1/55. Řidiči budou moct využít objízdnou trasu po dálnici D55. Čerstvé zprávy už za chvíli přinese Tereza Chrastinová. Tak poslouchejte, i pokud jste za volantem a prostě kdekoliv. Ať je vám s námi dobře, přeje Pavel Vacek.
1: Český rozhlas Zlín.

0: 9 minut po 14. hodině budeme mít ve vysílání Českého rozhlasu Zlín jednu aktualitu. Cílíme především na řidiče, ale i vy všichni zbystřete. V pátek se uzavře totiž silnice 1/55 v Huštěnovicích na Uhersko-Hradišťsku. Dopravní komplikace jsou ale i na jiných místech v kraji. Jak tato omezení ovlivní dopravu a řidiče, to nám teď přímo z terénu přiblíží reportérka Tereza Chrastinová. Hezký den.
1: Hezké odpoledne. Práce v Huštěnovicích se plánují do konce měsíce. Opravovaný kilometrový úsek bude zcela uzavřený. Průjezd bude umožněný pouze vozidlům integrovaného záchranného systému, autobusům a místním obyvatelům. Úsek bude řízený kyvadlově světelnou signalizací.
0: Silnice 1/55 v Huštěnovicích patří mezi páteřní silniční tahy. Propojuje Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský kraj a za Břeclaví směřuje k hranicím s Rakouskem. Pro řidiče, kteří jen úsekem projíždějí, je vyznačena objízdná trasa?
1: Je a objízdná trasa povede po dálnici D55, kterou bude možné využít bezplatně. Na dálnici mohou řidiči najet u Starého města u Uherského Hradiště a u obce Babice z okružní křižovatky.
0: Jak už jsem ale předznamenal, v kraji jsou i další uzavírky a omezení. Kde na ně řidiči narazí, Terezo?
1: Od pátku začne oprava vozovky také mezi Prlovem a Pozděchovem na Vsetínsku. Silnice první třídy číslo 49 bude průjezdná pouze jedním pruhem. V Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku je pak úplná uzavírka Lipnické ulice, kde je průjezd povolen jen autobusům a vozidlům integrovaného záchranného systému. V Holešově je pak kyvadlově řízený provoz Masarykovy ulice, a to pomocí semaforů. Omezení provozu je dále také mezi Trojákem a Držkovou, Kvasicemi a Tlumačem, v Zašové i v Otrokovicích v Havlíčkově ulici.
0: Aby toho nebylo na silnicích málo, tak zítra začíná také Barum Czech Rally Zlín. Jak závody omezí dopravu?
1: Kvůli závodu čeká Zlín první rozsáhlá uzavírka přímo v centru města už dnes v noci, v čase mezi 22. hodinou 45. minutou a 1:30 nad ránem bude průjezd Zlínem omezen kvůli seznamovacím jízdám závodníků. V pátek bude trať městské rychlostní zkoušky uzavřena již od 16.30. S otevřením cest se počítá až 1:30 po půlnoci. V sobotu závod povede na silnicích na Kroměřížsku, v okolí Trojáku a Bunče. V neděli budou trasy vést na Vsetínsku u Kateřinic. Další informace o omezení provozu kvůli závodu je možné najít na oficiálních stránkách soutěže.
0: V Huštěnovicích se uzavře silnice 1/55 a přidá se k dalším omezením ve Zlínském kraji. K tomu všemu teď přinesla do vysílání Českého rozhlasu Zlín aktuality reportérka Tereza Chrastinová. Děkujeme za ně a všem přejeme šťastnou cestu.
1: Děkuji moc, šťastnou cestu.
0: Léto ještě nekončí a pokud hledáte místo, kde se dá spojit koupání se sportem a odpočinkem, vyrazit můžete například na městské koupaliště v Hulíně. Co všechno areál nabízí a jak to dnes na místě vypadá, to zjišťuje naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Spojím se s ní už za okamžik.
2: Český rozhlas Zlín,

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A na vlnách Českého rozhlasu Zlín teď míříme také za vlnami. A sice na Kroměřížsko, konkrétně do Hulína, kde se nachází naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Ta dnes vyrazila na místní městské koupaliště. Petro, hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne z Hulínského koupaliště. Místní letní plovárna leží nedaleko městského centra a už na první pohled je jasné, že kromě koupání nabízí také řadu dalších možností, jak tady strávit příjemné letní odpoledne.
1: Vida, pojď nám tedy prozradit, co všechno tam na návštěvníky čeká.
2: Klasicky je tady plavecký bazén, který disponuje 8 plaveckými drahami a také skokanskými můstky. Pro nejmenší dětské brouzdaliště a pro návštěvníky, kteří si nechtějí pouze zaplavat nebo se opalovat, je zde také bohaté sportovní zázemí. Zahrát si mohou například plážový volejbal, nohejbal, petank nebo stolní tenis. Za mě je ale naprosto nejlepší volbou minigolf, na který se zájemci dostanou právě přes areál koupaliště, ale je třeba uhradit ještě dodatečné vstupné.
1: To jsou informace o zázemí a možnostech sportovního vyžití na koupališti. Pojďme se ale podívat také na to, jak to dnes na koupališti vypadá. Popisuj.
2: Je tady lidí za mě tak akorát. Není ani přeplněno, není ani prázdno, takže si každý najde svůj, řekněme, vysněný koutek, kde by chtěl strávit celý den nebo případně odpoledne. Je tady spousta stromů, takže najdete i stín, pokud nemáte rádi sluníčko, ale slunit se tady dá také. Je tady spousta krásných travnatých ploch. Tráva je krásně posečená, takže se člověk opravdu může krásně natáhnout. Je tady také dostatek zeleně a velký bazén dneska měří 23 stupňů Celsia. Voda je trošičku chladnější, ale věřím, že tady v těch teplých dnech příjemně osvěží. Brouzdaliště na tom o trošičku líp, ten už má 25,5 stupně Celsia. No a samozřejmě jsem navštívila také místní bufet, kde kromě klasiky, jakými jsou hranolky nebo langoše, nabízí třeba také trhané maso. A co mě opravdu velmi zaujalo, je čočková polévka, kterou mají tady v nabídce.
1: Vida. A co říkají na koupaliště v Hulíně návštěvní? Mluvila jsi s někým?
2: To zjistíme hned teď, protože jsem jednoho z nich oslovila, nebo jednu z nich ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, proto už vítám paní Danu, která stejně jako já dorazila ze Zlína. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, zdravím.
2: Proč jste se vydala až do Hulína? Ve Zlíně přece jenom koupaliště máme. Co vás sem přivádí a láká?
3: Ano, dobrý den, já jsem dostala tipa tady na to koupaliště, ve Zlíně už jsme navštívili ty koupaliště, tak jsme se to vydali s dcerou, s vnoučaty, že je to fajn, tak jsme to chtěli vyzkoušet.
2: Co tady máte vlastně úplně nejraději? My už jsme se trošku bavili, ale řekněte to taky našim posluchačům, abyste je nalákala, aby se k vám třeba přidali tady na opalovačku.
3: Víte co, tak je to hodně placu, prostoru, bazény jsou fajn, voda celkem se dá, takže spíš ten prostor a tak takové volné je to tady, není to hodně lidí, takže takové příjemné, klidné.
2: Vy jste vyrazila s celou rodinou, máte tady dceru a vnoučata. Myslíte si, že tady pohodlně můžete strávit celý den? Já za mě už teď věřím, že ano, ale popište mi, jaké máte z toho pocity a co byste tady třeba v ideálním případě odpoledne ještě dělala?
3: Tak určitě by se tady dal strávit celý den. Vlastně je to zázemí, odpočinete si, zaplavete, i jídlo se dá, takže tak jako takovým způsobem nějak straví den, udělá si to člověk podle svého, tak nějak prostě pohodička.
2: Paní Dano, já vám moc děkuji. Vy už se určitě půjdete zase zaplavat a nebo se opalovat. Já se půjdu ještě porozhlédnout po areálu, protože opravdu k vidění a k kochání je tady toho spousta.
1: Tak rozhodně se kochej, Petro, zdravíme i všechny návštěvníky a ještě praktická otázka na závěr, kdy je koupaliště v Hulíně otevřené?
2: Otevírací doba koupaliště je od 10 do 19 hodin a to každodenně. Záleží ale samozřejmě na počasí. Celodenní vstupné pro dospělého je 120 korun a po 15. hodině pak 80.
1: Tak děkujeme moc za dnešní pozdrav z Hulína a přejeme příjemný zbytek odpoledne všem.
2: Naslyšenou.
1: Naše regionální stopařka Petra Sedláčková nás dnes vzala na městské koupaliště v Hulíně. Pokud znáte další zajímavé místo ve Zlínském kraji, které bychom měli navštívit, nenechte si to pro sebe. Napište nám a to na e-mail stopař.zlín@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti.

0: našeho kraje. I tento víkend máme pro vás skvělé hosty, kteří usedli na pohovku Jožky Kubáníka. V sobotu odpoledne se těšte na oblíbenou herečku Simonu Stašovou a její vyprávění, během kterého se otřásalo divadlo smíchem. A v neděli od 11. se těšte na herečku, o které můžu směle říct, že má nejnakažlivější smích, co znám. Jmenuje se Bára Hrzánová a má pro vás také spousty veselých historek. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli hodinu předpolednem těší Jožka Kubáník.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: počasí.
1: Ano, znělka nám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín ohlásila, o čem bude 5 minut před 2:30 řeč, a to s profesionální meteoroložkou Bárou Kučerovou, kterou zdravím do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, odkud nám popíše počasí v našem kraji. Krásné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Tak začneme tedy tím aktuálním stavem, jak míváme ve zvyku, a jdeme pěkně postupně.
2: A tak vzhledem k tomu, že na obloze není ani jeden mráček, a to široko daleko, tak odpoledne a i celý den je jasný, slunečný. Teploty se teď pohybují mezi 28 a 25 stupni Celsia a k tomu vane slabý až mírný vítr, a většinou je to vítr severovýchodní.
1: Tak jestli to široko daleko znamená i za hranicemi našeho kraje, tak bych tak amatérsky řekl, že tedy nějaký mráček ten vítr nepřifoukne do našeho kraje ani v nejbližších hodinách, nebo to bude jinak?
2: Ne, nemýlíte se, to jasno dnes zůstane slunečno, vydrží až do večera, potom i noc bude jasná, a takže by mělo být vidět ještě možná, pokud budou zbytky Perseidu, tak možná ještě dnes také.
1: Rozhodně. A něco ještě i k teplotám, když už třeba budeme pozorovat, nestihli jsme včera ty Perseidy, ještě pár dní by snad mohly být vidět, i když ne v takové míře, tak jaké budou ty další podmínky?
2: A ty ranní teploty budou poměrně chladné, budou mezi 13 a 10 stupni Celsia v údolích, hlavně ve Valašských údolích, a i k 8 stupňům Celsia, a vítr bude vát v noci slabý, severovýchodní nebo proměnlivý.
1: A zítra se opět probudíme do jasného dne.
2: Přesně tak, zítřek bude na obloze stejný, na teploměru trošku teplejší, 27 až 30 stupňů Celsia, na Vsetínsku kolem 26 stupňů, a zítra bude vát stále slabý, proměnlivý nebo vítr východní do nějakých asi 15 km v hodině.
1: A jak ohodnotíte zítřejší biozátěž?
2: Ta bude na stupni číslo 2 na většině kraje, na Vsetínsku, kde bude ta teplota nižší, tam bude stupeň číslo 1.
1: Výborně. No a pojďme směle k víkendu. Pátek už jsme si prošli, co sobota a neděle?
2: A ty budou na obloze stále podobné nebo stejné, a to znamená slunečno, málo oblačnosti, byť tedy v neděli, konkrétně v její druhé části v odpoledních nebo respektive pozdějších odpoledních a potom nočních hodinách a bude oblačnost přibývat, ale i tak ty sobotní maxima 30 až 34 stupňů Celsia a ta nedělní také 32 až 36 stupňů Celsia, takže opět tropické teploty.
1: A vydrží i na začátku příštího týdne, nebo už bude chladnější?
2: A tam už se začne ochlazovat, pondělí bude zatežené a deštivé, respektive do rána, v noci a ráno ještě může být oblačnosti méně, může být i oblačno nebo polojasno, ale jinak opravdu během dne to bude potom zataženo a s velkou pravděpodobností na celém území by se měl objevit déšť nebo přehánky, případně někde také bouřky, a pondělní maximální teploty oproti těm nedělním budou o téměř 10 stupňů nižší, 23 až 27 stupňů Celsia.
1: Vida, tak výhledově se dá říct, že počasí nabídne něco pro každého. Tropy, ochlazení, nějakou tu dešťovou kapku. To je asi dobře, když je to takové rozmanité. Kdy to ale bylo v našem kraji extrémní, co se týče teplot? Bavíme se o 13. srpnu opět.
2: Tak nejtepleji bylo v roce 2003 ve Starém Městě a na Uherskohradišťsku teploměr ukázal 37,5 stupně Celsia, a naopak nejchladněji bylo v roce 1995 v Huslenkách Chychové na Vsetínsku, teploměr se zastavil 2 rovné stupně nad bodem mrazu.
1: Jsou poslední slova Báry Kučerové ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Možná ještě popřeje vám, posluchačům, i hezký den. Já jí ho rozhodně přeji a s díky se loučím od mikrofonu. Naslyšenou.
2: Pochopitelně přeju pěkný den úplně všem a naslyšenou.
1: Děkujeme, mějte se krásně.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Českým rozhlasem Zlín se teď můžete pohodově projít z Jasené do Vizovic. O tom, že je na této trase co zažít, nás přichází přesvědčit Arnošt Lukeš ze spolku Valachian Touring Team. Pěkný den.
1: Pěkný den vám i posluchačům. Dnešní pozvánka je inspirována kamarádkou z Valachian Touring Teamu, která zorganizovala pohodovou 6-kilometrovou procházku s návštěvou Mikuláštíkova fojtství v Jasené. To bylo po dvouleté rekonstrukci opět otevřeno. Slavnostní otevření fojství se uskutečnilo 11. června letošního roku. Jedná se o nejlépe dochovanou patrovou dřevěnou roubenou stavbu z pavlačí a rozsáhlým hospodářstvím na Valašsku. První zmínky o této jedinečné stavbě pocházejí již z roku 1585. Své jméno nese po Jurovi Mikuláštíkovi, který byl v roce 1663 zvolen fojtem, dnes bychom řekli starostou. Uvnitř se nachází expozice zaměřená na venkovský život na Valašsku a na historii obce Jasena. Tato stavba z roku 1748 patří k nejvýznamnějším a nejzachovalejším památkám lidové architektury na Valašsku. Otevírací doba o prázdninách je každý den od 9 do 17 hodin a vstupné je symbolické. Otevírací dobu v září si ověřte.
0: Děkujeme za informace k Mikuláštíkovu fojtství. Hlavní atrakce dnešního výletu je tedy jasná. Vy nám ale určitě řeknete, jak se kromě návštěvy této zajímavosti také dostatečně v okolí projít. Nejdříve se tedy dopravme k výchozímu bodu.
1: Do Jasené se zájemci dostanou pohodlně autobusem ať ze Zlína, Vsetína nebo Luhačovic, případně Rožnova. Výstupní zastávka autobusu se jmenuje Jasená horní zastávka. Trasa procházky. Po modré turistické značce od Mikuláštíkova fojství se jde asi 1,5 km k restauraci na dvojce v Jasené, posléze do Vizovic po Baťově nedokončené železnici asi 4,5 km. Tady na úseku mezi Lutoninou a Vizovicemi byla v červnu 2026 slavnostně otevřena první etapa vybudované cyklostezky. Na trase je možné se osvěžit v známé rybárně na začátku Chrastěšova. Pestrá možnost občerstvení je v cíli ve Vizovicích. Z Vizovic je dobré spojení autobusy do Zlína, Vsetína, případně Luhačovic a Rožnova. Vlakové spojení je do Zlína s pokračováním do Otrokovic.
0: Pohodová procházka z Jasené do Vizovic s návštěvou nově zrekonstruovaného Mikuláštíkova fojtství je vhodná prakticky pro každého. Podle návodu Arnošta Lukeše z ní vytěžíte maximum. Děkujeme za tip, pane Lukeši, a všem výletníkům přejeme přívětivé počasí.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: kapela Elán ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Věřím, že čtvrtek 13. srpna také prožíváte s Elánem a už jen asi 3 minutky nás dělí od další návštěvy jednoho z našich šlechtických sídel. Ano, bude tu další zastávka zámeckého léta. Tak s námi zůstaňte, přejeme stále příjemné odpoledne.
1: Český rozhlas Zlín,

0: loňském velkém úspěchu vám i letos nabízíme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín zámecké léto. Celé prázdniny vás zveme na šlechtická sídla Čech, Moravy a Slezska. Průvodcem je i letos František Kinský, kterému už předávám slovo, aby nás pozval na další z nich.
1: Zámecké léto.
2: Nyní podnikneme cestu na západ Čech, na Tachovsko, kde se nachází zámek Bor. Tato rozsáhlá stavba vypadá, jako byste dali dohromady zámek Hluboká a Křivoklát. Během historie tam žili jen tři šlechtické rody. Více nám prozradí Soňa Weizenbacherová.
3: Zámek Bor už z dálky zaujme svojí věží. Kolik schodů na ně vede?
4: Na ochoz zámecké věže vede 117 schodů. Vyhlídka je tam velmi krásná, je z 30 metrů, takže návštěvníci vidí celý Bor jako na dlani.
3: Schody má spočítané kastelánka zámku Galina Mariana Kortanova.
4: Prohlídka celé expozice právě na té vyhlídkové věži končí. Ono je to taková ta perlička nakonec.
3: Jedním z lákadel k návštěvě zámku Bor je knihovna, která se sem vrátila přibližně po 80 letech.
4: A my se tedy přesuneme do prvního patra zámku, kde v rámci knížecích salonků se knihovna nachází. Zámeckou knihovnu založil kníže Karel z Levensteinu na počátku 19. století a z původních 2000 svazků se nám dochovalo zhruba 1000 knih.
3: Knihovna je umístěna v knížecím salonku. Připomeňte nám šlechtické rody, které se tady vystřídaly. Zámek je raritou v tom, že jich nebylo příliš. Vy se tím chlubíte.
4: Ano, je to velká zajímavost, protože hrad založili v polovině 13. století. První písemná zmínka je z roku 1263, přičemž borské panství vlastnili pouze tři šlechtické rody. Byli to tedy zakladatelé našeho hradu Švamberkové, hraběcí rod von Gezen a Levensteinové.
3: Salonků, šlechtických salonků je tady celkem 6. Šlechta měla pro každou denní dobu a pro každou příležitost nějaký.
4: Tato zámecká jídelna sloužila pro majitele zámku. Tady je zajímavostí, že máme původní mobiliář a také původní obrazy, které znázorňují pejsky Karla z Levensteinu, který byl velký milovník psů a samozřejmě také lovu.
3: A to se mi líbí, my jsme vstoupili rovnou na jeviště.
4: Do klasicistního sálu, který byl původně tedy v tom gotickém paláci, ale v rámci pozdějších přestaveb tady vznikl tento sál, který my i dnes využíváme jako kulturní prostor. V prostorách předsálí bych vás ráda upozornila na vzácná záclonová okna. Ta okna vypadají, jako kdyby na nich byly záclonky.
3: Takže ne klasický oblouk nahoru, ale skutečně jako zavěšené záclonky. Je tady překrásná sklípková klenba, když se člověk podívá nahoru, úplně se mu z toho zatočí hlava, to je nádhera.
4: Té klembě se také říká diamantová právě pro ten svůj tvar. Tady u nás v zámku vidíte opravdu původní architektonické řešení bez jakýchkoliv zásahů a prakticky i s původními omítkami a krásnou sklípkovou klembu máme také v naší hradní kapli svatého Vavřince. Do kaple máme nejstarší a největší klíč.
3: A opět je tady, jak jste říkala, sklípková klenba, v tomto případě už svý malbou.
4: Jedná se o renesanční malbu, není to klasická freska, ale je to malba seko do suchých omítek a samozřejmě velkou zajímavostí je tady také barokní oltář svatého Vavřince.
3: Než odejdeme z našeho pohledu vpravo, vidím otisk dvou dlaní, každá je jiná, takže asi dlaně dvou různých lidí.
4: Ano, v podkruchtí se nachází dvě dlaně, ke kterým se pojí zámecká legenda o nenaplněné lásce dvou mladých lidí, ale to si necháme pro návštěvníky, až k nám zavítají na prohlídku.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Bor si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Už jste to ve vysílání Českého rozhlasu Zlín mohli zachytit. Zlínský rodák Miroslav Knedla vylepšil v dopolední rozplavbě z Nakařské padesátky český rekord a do semifinále postoupil třetím nejlepším časem. Rozhovor s ním přímo z Paříže uslyšíte už po písničce.
5: Úterý 18. srpna dopoledne nás nemusíte jen poslouchat. Od 10 hodin budeme vysílat přímo z Luhačovické Vincentky. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude slovenská herečka Kamila Magálová, která je kmotrou letošního ročníku festivalu Divadelní Luhačovice. Tak přijďte za námi mezi 10. a 12. Naslyšenou i naviděnou se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
6: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaží.

0: Emma Smetana a Richard Miller v duetu Tahle jedna vteřina ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, kde budou následující vteřiny patřit sportu. Dva české rekordy padly v dopoledních rozplavbách na mistrovství Evropy. Plavci Barbora Sémanová a Miroslav Knedla posunuli národní maxima na výborné časy. Sémanová byla v rozplavbách na 100 metrů motýlek třetí časem 54,43 sekundy. Do semifinále se ale rozhodla kvůli šetření sil nenastoupit. Zlínský odchovanec Miroslav Knedla byl také třetí v rozplavbách na 50 metrů znak. Předvedl čas 24,19 sekundy. S hodně udýchaným Knedlou mluvil v Paříži náš reportér Martin Charvát.
1: Miroslav Knedla, znovu český rekordman, na 6 desetin sekundy od světového rekordu. To zní asi hezky docela, že?
2: Jo, hezky. Ten rekord je jeden z těch rekordů, co bude fakt jako těžké pokořit, jelikož se snad dostalo jenom 4 plavci po 24 vteřin, s tím, že ono to je ještě docela hluboko pod tu hranici 24 vteřin. To je svěťák. Kdybych se přiblížil, kdybych to náhodou třeba zvládl do toho semifinále nebo finále, zaplavil po 24, tak bych byl samozřejmě nadšený. Ale uvidíme, jak doladíme ty detaily. Když to takhle zhrnul, tak těch prvních 15 metrů se mi moc nepovedlo. Ten start, nic extra, byl takový plochý. Jinak zbytek závodu teda samozřejmě byl úplně vynikající, no, tak uvidíme, já jsem dneska se moc nevyspal, zase tyjo, jsem šel spát 10 a nemohl jsem už snad třeba do půl jedné, tam trošku ta unavenost je, nohy v rozplavání jsem to docela cítil, ale jinak docela dobrý.
1: Ten start, to jsem si říkal i z pohledu laika z tribuny, že výjezd na hladinu asi zvládáte lepší, než který jste tady v rozplavbách předvedl, navzdory tomu, že se bavíme o tom, že jste teď 13. muž světových tabulek.
2: Je to hezké, no, ale prostě ta 50 je vždycky prostě o detailech a pokud se nepovedou na 100%, tak je náročné potom s ostatními závodit, ale myslím, že hezký osobák o 2 desetiny, já nemůžu být nespokojen. A vím prostě, že tam ještě mezeru mám, ale uvidíme, jak dopadne.
1: Vypadá to, jako kdybyste to trochu tušil. Já jsem to slyšel od českého týmu, že jste ve výborné formě na sprinty a zjevně jste tušil, že český rekord by měl padnout velmi brzy.
2: Jo, už je na mistráku, jsem byl, že v satinku od rekordu, však to k tomu bylo venku. Vlastně ten můj rekord byl z venkovního bazénu, takže já jsem tak nějak očekával, ještě mi to tak potvrdilo tady ty výkony na 200 znaka, kdy jsem si dával sobáka docela dost, takže já jsem velmi spokojen.
1: Říká Miroslav Knedla poté, co překonal český rekord časem 24,19 sekundy. Z Paříže Martin Charvát, Český rozhlas.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Seznamovací jízdy závodníků Barumček Rally Zlín omezí dnes večer dopravu v centru Zlína. Dnes začíná hudební festival Akademy Kroměříž. Nabídne koncerty, besedy, ale i výuku mladých nadějných talentů. Stát otestoval výdrž aplikace e-doklady. Podle výsledku přijme opatření před podzimními volbami. Dnes je v regionu slunečno, na teploměru až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravila Barbora Hitmánková. Dobré odpoledne. Centrum Zlína se dnes večer od 10:45 částečně uzavře kvůli tréninkovým jízdám před páteční městskou rychlostní zkouškou Barumček Rally Zlín. Omezení potrvá do 1:30 ráno. Kvůli červencovému požáru ve 34. budově bude navíc pro diváky uzavřená Vavrečkova ulice u vyhořelého objektu, a to dnes večer i během pátečního závodu. Samotná trasa rychlostní zkoušky se ale nemění, pokračuje ředitel závodu Jan Regner.
2: Budeme tam mít zvýšenou službu, plus tam budeme mít nějakou ostrahu a plus jsme postoupili jednání s policií České republiky tak, aby to všechno proběhlo v pořádku, takže prosím veřejnost, aby nevstupovali do těchto prostor.
0: Automobilové závody budou ve Zlíně a jeho okolí od pátku do neděle. Komorní i symfonické koncerty, besedy i lekce pro mladé talenty pod vedením zkušených lektorů nabídne ode dneška Festival klasické hudby Akademy Kroměříž. Pokračuje zakladatelka festivalu Jana Kubáčová.
3: Akademie Kroměříž je taky mistrovská akademie pro mladé naděje, pro mladé talenty. Zájem veřejnosti, ale i studentů je letos obrovský, takže my máme rekordní účast. Přijde k nám přes 80 studentů z 12 zemí světa.
0: Festival zakončí ve čtvrtek 20. srpna závěrečný koncert ve sněmovním sále arcibiskupského zámku v Kroměříži. Tisíce uživatelů dnes otestovali výdrž aplikace e-doklady. Stát chtěl zátěžovým testem zjistit, jestli bude aplikace připravena na nápor uživatelů během podzimních komunálních a senátních voleb. Při sněmovních volbách minulý rok se totiž e-doklady potýkaly s výpadky. Výsledky testu teď bude vyhodnocovat digitální a informační agentura. Dnes se taky do aplikace registrovalo množství nových uživatelů, říká šéf agentury Bohdan Urban.
4: Za hodinu jsme evidovali počet nových registrací na úrovni zhruba poloviny běžného týdenního registrování a z těch největších problémů, které tam měli uživatelé, tak už nyní vidíme, že zhruba 1/3 uživatelů se pokusila přihlásit neaktualizovanou aplikací. To je určitě věc, kterou budeme muset i mediálně zkusit zvládnout před volbama.
0: Lávu a popel chrlící italská sopka Etna láká davy návštěvníků. Podle agentury AFP jich průvodci denně evidují stovky. Zároveň ale varují, aby se lidé k vulkánu kvůli jeho nestabilnímu chování nevydávali na vlastní pěst. Sopečná aktivita Etny omezila provoz nedalekého letiště v sicilské Katánii. Od soboty zrušilo stovky letů. Doprava na letišti zůstává pozastavená minimálně do pátečního rána.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů a vítr povane mírný severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se jezdí bez hlášených dopravních nehod. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín už nyní navazuje Dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Byl to až takový symbolický obraz, pro mnohé znak výdrže, nezdolnosti a příslibu do budoucna. Nicméně dnes už nevydržel. Z torza ohořelé budovy číslo 34 ve Zlíně dnes při demolici spadl plakát s portrétem Tomáše Bati. I tohle sledujeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Stejně jako to, že bourací práce postupují dál, kvůli nim bude také při zítřejším automobilovém závodu v centru Zlína rozšířený bezpečnostní perimetr, jak jste už mohli zachytit i před chvílí ve zprávách. S detaily přímo z místa se přihlásí hned po písničce, ale náš reportér. A pokud jste v noci na dnešek sledovali hvězdy, tak teď na to v podstatě tematicky naváže svoji písní Ilona Čáková, která bude zpívat o malém voze. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín přeje jménem všech, kteří se starají o to, aby tady nebylo ticho. Pavel Vacek.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Ve Zlíně dnes 7. týdnem pokračují demoliční práce na torzu 34. budovy v továrním areálu. Dopoledne v Sutinách skončil i symbol rozsáhlého požáru. Ohořelá plachta s portrétem Tomáše Bati. Postup demolice přímo na místě sleduje náš reportér David Jabůrek a já ho tam zdravím. Krásné odpoledne, Davide.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak to právě teď na místě vypadá?
1: Tak obří stroj s hydraulickým ramenem a nůžkami se dal před chvílí po pauze znovu do pohybu a zakousává se do dalších zbytků ohořelého objektu. Z jeho jediné dosud stojící stěny už dnes zboural nemalou část a dál postupuje od Vavrečkovy ulice směrem k nádraží. Dopoledne navíc spadla, jak už si zmínil, také plachta s portrétem Tomáše Bati, kterou se bourací firma ještě pokusí vytáhnout ze Sutin, tedy až to bude bezpečné. Plachta byla upevněná, takže její samostatné sundání a zachování by bylo příliš náročné a nebezpečné.
0: Zítra se 20. ulicí, tedy po cestě mezi krajskou knihovnou a 34. budovou, pojede městská rychlostní zkouška Barum Rally. Budou v okolí budovy nějaká omezení?
1: Ano, rozšíří se bezpečnostní perimetr, a to právě až k ulici 20. Mluvčí společnosti Cream, která objekt vlastní, Marcel Schmidt, Českému rozhlasu řekl, že na místě budou mobilní ploty, které tu už nyní pořadatelé rozmisťují, jak sleduji, a na bezpečnost a dodržování zákazu vstupu blíže k budově budou dohlížet policisté i posílená ostraha bezpečnostní agentury, říká Schmidt.
2: Jsme uzavřeli vlastně celou tu část podél té 20. ulice, kde pojede Barunka před tou 34. budovou, a rozšířili jsme ten bezpečnostní perimetr přímo až k té 20. ulici tak, aby vlastně z té vnitřní strany nikdo nestál a nebyl tam žádný fanoušek, a ta zóna bude celá uzavřená až k vlakovému nádraží.
1: A kvůli závodu mají zítra dříve skončit i samotné bourací práce. Podle Schmidta to bude kolem 16. hodiny.
0: Budou tato omezení platit i o víkendu, Davide?
1: Diskový mluvčí majitele vyhořelé budovy mi řekl, že se od soboty vrátí bezpečnostní perimetr i veškerá opatření do současné podoby. Bezpečnostní agentura ale bude přísněji dohlížet na dodržování zákazu vstupu do blízkosti a pořádek v okolí budou přísněji hlídat také policisté.
0: A je už jasnější, co bude po dokončení demolice se Sutinami?
1: Společnost Cream v tuto chvíli vybírá firmu, která by odvoz asi 140 tisíc tun suti zajistila. Mluvčí Marcel Schmidt uvedl, že se zřejmě bude odvážet kamiony nebo vlaky. Ze Sutin také průběžně odebírají vzorky, aby bylo jasnější, jaké typy materiálu po požáru a demolici zůstanou.
0: Tolik od 34. budovy ve Zlíně reportér David Jabůrek informoval o pokračující demolici torza shořelého objektu, při které dnes spadla také plachta s portrétem Tomáše Bati. Děkujeme, nadále sledujeme. Měj se hezky, Davide.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

Věřím, že i vy zažíváte perfektní den, nebo můžeme říct také úžasný, a to nejen teď, krátce před 3:45, a můžete mít i krásný večer, možná i následující dny, protože vás teď pozveme na zajímavé akce, které můžete zažít v našem regionu. Prázdninové promítání dokumentu Jak je u nás krásně se uskuteční v kafé Uprostřed v Uherském Hradišti, to je naše první pozvánka, za účasti obou tvůrců, režiséra Ivana Stříteského a scénáristy Jiřího Jilíka, můžete putovat od pramene Moravy krajem praděda a krále ječmínka, tedy z Jeseníků až na Hanou. V Lednici pak navštívíte perlu mezi zámeckými parky, na okraji Drahanské Vysočiny zapomenutý přírodní ráj, Terské údolí, a nahlédnete také do záhad a mýtů našich chřibů. Kafe Uprostřed v Uherském Hradišti zve na projekci dokumentu a posezení s tvůrci dnes od 20 hodin. Zámecké venkovní komunitní kino Kokino.

edici vsetínského kulturního léta se zase dnes koná další koncert a také letní kino. Těšit se můžete na Wolf Lost in Poem, úspěšný hudebně poetický projekt, za kterým stojí uznávaný hudebník a textař Jan Žamboch, a k vidění bude Návrat do budoucnosti, slavný sci-fi film z roku 1985. Koncert na Dolním náměstí ve Vsetíně začíná v 19 hodin a pak následuje promítání letního kina. Zikmundova vila ve Zlíně bude naším dalším cílem už za okamžik. Teď si poslechněte Michala Tučného a také jeho Greenhorns. Příjemné odpoledne s Českým rozhlasem Zlín, který vás zve nejen k dalšímu poslechu, ale také k návštěvě našich stránek zlin.rozhlas.cz, kde si můžete informace z našeho vysílání krásně doplnit.

0: Zikmundova vila ve Zlíně se v minulých dnech proměnila ve filmové kulisy. Herec a režisér Jan Budař tam natáčel nový krátkometrážní film Silák, inspirovaný osobním příběhem polárníka Petra Horkého. Co ho na jeho životním příběhu zaujalo a proč pro natáčení zvolil právě Zikmundovu vilu, to zjišťovala redaktorka Petra Sedláčková. Rozhovor uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Zlín už za okamžik.
1: Dobré sousedské vztahy někdy naruší hluk, přerůstající stromy nebo kouř z grilu. Kdy pomůže domluva a kdy už je na místě hájit svá práva? O tom si budu povídat s právničkou Jaroslavou Martincovou Strnadovou ze Zlínské společnosti Petráš a Rezek. Poslouchejte nás 14. srpna.

0: Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: 3,5 minutky před 15:30 sledujeme stále dění v našem kraji ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, ale také k vám přivádíme zajímavé osobnosti. Teď vše hezky spojíme. Ve Zlíně se totiž v minulých dnech natáčel krátký 20-minutový film Silák. Jehož režie se ujal herec Jan Budař. Příběh je inspirovaný osobní zkušeností polárníka Petra Horkého, který v 6 letech přišel o otce. Jak se tak intimní životní událost převádí do filmového příběhu a jakou roli v něm hraje zlínská Zikmundova vila, se Jana Budaře ptala redaktorka Petra Sedláčková.
1: Jané, my se potkáváme po 3. natáčecím dni krátkého filmu Silák, který právě teď vzniká ve Zlíně. Vy jste se ujal režie filmu inspirovaného příběhem Petra Horkého. O jaké události film pojednává?
2: Ten příběh je o Petrovi. Hlavní postava se jmenuje Petr a je to zhruba 50-letý muž, kterému umřel tatínek, když mu bylo 6 let. A tu ztrátu nesl velmi těžce a vlastně celý život ji tak nějak zpracovává, vyrovnává se s ní. A ten náš příběh se tak jako noří do hlubin Petrovy duše a Petrova srdce a zároveň hledá cestu k osvobození té bolesti.
1: A co vás na osobním příběhu Petra Horkého zaujalo natolik, že jste se ho rozhodl převést do filmu?
2: Je to takový velmi silný a dojemný příběh. Zaujalo mě mimo jiné to, že to má, věřím tomu, hezkou katarzi, ten náš scénář, a zároveň poměrně velkou hloubku toho příběhu i toho, pro co se Petr rozhodl, že chtěl hrát tu hlavní roli sám. Tak to všechno je, věřím tomu, na tom celém projektu velice jedinečný a neopakovatelný.
1: Jak se vlastně tak intimní zkušenost, jako je ztráta otce v dětském věku, převádí do filmového příběhu?
2: Každý filmový příběh mám pocit, že je náročný a každý dobrý scénář, aby byl dobrý, je náročný proces. Já doufám a věřím, že my máme dobrý scénář a převést do filmové podoby. Byl to proces poměrně dlouhý, myslím, že trval skoro 2 roky a ten projekt vlastně vytváříme ho v takové trojici producentů a zároveň tvůrců. V týmu našem je ještě Radmila Telváková, která je odbornou poradkyní toho celého projektu, Petr Horký a já, takže ten proces trval a je skvělý, že jsme se dobrali až k tomu, že ho realizujeme.
1: Vy film natáčíte v prostorách Zikmundovy vily. Proč jste se rozhodli přenést příběh právě do jejich prostor?
2: To vzniklo tak hezky takovým spontánním nápadem Petra pojí s tou vilou mimo jiné přátelství s panem Zikmundem a taky to, že v té vile mnohokrát byl, tak to působilo poměrně organicky, že bychom celý jeho příběh točili tam. A protože já jsem tu vilu viděl na fotkách pouze, pak jsem ji navštívil, tak se mi nesmírně líbila ta retro atmosféra a ta jedinečná architektura toho místa i těch všech věcí, které tam jsou. A myslím si, že se to velice dobře hodí právě pro ten příběh.
1: Jak jste jako režisér hledal správnou míru mezi skutečným příběhem Petra Horkého a filmovým zpracováním?
2: My máme za sebou už krátký film Vítěz, který se věnoval naopak mému příběhu a kde já jsem hrál hlavní roli. A já jsem tehdy k tomu příběhu přistoupil tak, že jsem hrál hraný film, takže já jsem se nevnímal jako hlavní role v nějakém filmu o mně, ale přistupoval jsem k tomu jako k příběhu, který se vypráví jako hraný fiktivní film. Takhle beru i toho Siláka a to, že tam je inspirováno Petrovým příběhem, to pro mě není na prvním místě. Na prvním místě je natočit krásný film, na který se divák podívá, i kdyby Petra vůbec neznal a pořád ho musí bavit.
1: A ještě prozraďte, kdy se diváci můžou na film Silák podívat.
2: Předběžný datum máme v lednu nebo v únoru příštího roku. V Brně bychom ho měli promítat. My pravděpodobně budeme dělat to též, co s Vítězem, že ten film budeme doprovázet na besedách s Petrem a tím pádem spojíme besedu s promítáním filmu.
0: Herec a režisér Jan Budař prozradil některé detaily o jeho nově vznikajícím snímku Silák, který se natáčel v minulých dnech ve zlínské Zikmundově vile. Film je inspirovaný životním příběhem známého polárníka Petra Horkého a právě s ním bude rozhovor redaktorky Petry Sedláčkové pokračovat za malou chvíli.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Krátký film Silák se vrací k události, která zásadně ovlivnila život Petra Horkého ke smrti jeho otce, o kterého přišel jako šestiletý. Po letech se k této vzpomínce vrací nejen on sám, ale také filmový příběh, který jeho zkušenost zpracovává. S Petrem Horkým o ztrátě, síle a o tom, proč se rozhodl svůj příběh ověřit a otevřít, mluvila při zlínském natáčení redaktorka Petra Sedláčková.
1: Petře, vy jste od tatínka přišel jako šestiletý. Proč jste se k této události rozhodl vrátit právě teď po tolika letech?
2: Protože k tomu Honza napsal scénář a ono to není žádný vracení. My hrozně často jako lidi hrajeme hru na to, to se stalo už dávno, to už se mě netýká a to jenom žijeme sami sobě. Velké věci jako velké ztráty, velké zrady, velké bolesti většinou máme na celý život a nedá se jich zbavit, ale dá se s nima naučit žít, dají se nějak zapojit do života. Oni něco seberou, ale něco jiného taky člověku třeba přinesou a dají.
1: Proč jste se k této události rozhodl vrátit právě teď, po tolika letech?
2: Jedna věc je, že můj táta umřel, když mu bylo 32, mě je 53, takže já jsem dost výrazně starší než můj táta, vlastně by mohl být teďka mým synem. Tak ten pohled se v nějakým úhlu jako změní. Teď mi připadá, že žijeme dobu, kdy se nemluví o tom, že by někdo měl potíže nebo trápení, protože všichni máme být hlavně spokojení. Takže když se potkáváme na ulicích a na sítích, tak jsme hlavně jako děsně happy, ale přitom já myslím, že drtivá většina z nás nějakou ztrátu, nějakou bolest má. A že tím pádem není od věci si říct něco o tom nebo zbořit to tabu. Chlapi taky umí být smutní, chlapi taky mají nějaké těžké věci a hrát hru na to, já jsem v pohodě, se mnou nic neřeš, to jsou keci.
1: A jaké to vlastně je předat tak osobní vzpomínku, jako je ztráta otce, režisérovi a nechat ho ji interpretovat po svém?
2: To je nesnadná věc. Jedna věc je, že s Honzou se známe už docela dlouho, že jsme spolu točili film Vítěz, který je zase o jako hlubokém osobním příběhu Honzy jako malého kluka, takže si myslím, že o sobě navzájem víme poměrně hodně. Takže čistě mezi náma dvěma tahle ta cesta není zas takový problém a Honza je výborný scenárista, takže čistě pohledem příběhu a pohledem prostě tvůrce jsem obavy neměl. A co se týká toho, že ta inspirace pro ten příběh je nějaká moje intimní zkušenost, tak tam je docela jednoduchý, že víte, za ty roky, co sám točím filmy nebo píšu knížky, tak už jsem se srovnal s tím, že my všichni na příběhy ostatních koukáme jenom jako na další příběhy. Ono to je intimní pro mě, ale já myslím, že pro diváka to bude spíš jenom jako další příběh a bude na něm, nakolik to k sobě pustí nebo ne.
1: Vy jste v životě zažil už spoustu extrémních situací, především jako polárník. Změnila vaše zkušenost se ztrátou tatínka nějak vaši představu o tom, co znamená být silný?
2: Určitě, protože já jsem se v těch 6 letech rozhodl, že tátu zastoupím, tak to je docela jako těžký úkol pro 6-letýho prcka, dokonce jako nesplnitelný úkol. Takže já jsem vždycky do toho poláru si v podstatě jel odpočnout. Já jsem se tam staral jenom sám o sebe, to bylo v pohodě. A to, že bylo chladno, prosím vás. Víte, to je téma pro každého chlapa. Jestli nás poslouchá ženská, tak běžte domů a zeptejte se toho svého chlapa, seš silnej? Co pro tebe znamená být silnej? Nebo ženský mezi sebou, když si řeknete, co pro vás znamená silnej chlap. To je téma jako blázen.
1: Co byste si přál, aby si divák odnesl, až film skončí?
2: Já bych si moc přál, aby divák prožil filmový příběh, na jehož konci zažije katarzi. Každá katarze je očistná, každá katarze něčím léčí a je jedno, jestli to je katarze na konci pohádky nebo katarze na konci knížky nebo i třeba krátkého filmu. Tak s touhle myšlenkou ten film dělám.
0: Petr Horký v rozhovoru mluvil o tom, jak se na ztrátu otce dívá s odstupem několika desetiletí a co pro něj dnes znamená být silný. Film Silák se natáčel minulý týden ve Zlíně a jeho výsledná podoba by měla mít zhruba 20 minut. Režisérem je Jan Budař a ve filmu se kromě Petra Horkého objeví také herečka Dana Syslová. Diváci snímek můžou očekávat začátkem příštího roku. Teď očekávejte pohodu s kapelou Kabát.

0: Hudba nám přináší potěšení sama o sobě, když ale máme o nějaké konkrétní písni či interpretovi podrobnější informace, tak se zážitek může ještě prohloubit. A přesně o tohle se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín stará můj milý kolega Petr Uhřík. Dle předběžných zpráv můžu říct, že dnes se bude v jeho cukrárně servírovat čaj.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Ivan Hlas, kterého známe například jako skladatele hudby z legendárního filmu Šakalí léta, pražským mládencům předvedl, o co v životě jde. Za hudbu k tomuto snímku získal i Českého lva. Však víme, na začátku 90. se to hrálo ve všech rádiích. Přeskočím do roku 2018. Tehdy slyšel od lékařů nemilou zprávu. Řekli mu, že musí podstoupit chirurgický zákrok na hlasivce. Zpěvák napřed mlžil a svým fanouškům řekl, že se jedná pouze o malou indispozici a že bude potřebovat nějaký čas na pauzu. Nikdo netušil, jak je diagnóza vážná, pak ale přiznal barvu a reálně mu hrozilo, že přijde o hlas. To jsou paradoxy a rány osudu, že? Ivan Hlas mohl přijít o hlas. O to jediné, co mu bylo z hůry naděleno v míře vrchovaté. Nemoc ale nakonec naštěstí překonal, důkazem budiš několik čerstvých pozitivních zpráv o letním koncertování. Vyučený knihkupec Ivan Hlas nám teď osladí chutě, jenom připomenu, svou první kapelu založil v 68. roce.

0: Hned ta následující píseň svým názvem odkáže vlastně na včerejší večer, kdy jste možná i vy pozorovali vrcholící rojení Perseid. Ty ale můžeme zahlédnout na obloze i během dnešní noci, i když už v menší míře, takže ta píseň vlastně může být i takový příslib do budoucna. Ta píseň se jmenuje Hvězdy a já si troufnu takový příslib do budoucna vyslovit také s tím, že i v pátek se na vás po 14. hodině budu těšit na další společné setkání.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: jęcij się połd.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: U Žlutavy se zítra uskuteční testovací jízdy v rámci Barumček Rally Zlín. Rožnov trvá na původním termínu dokončení koryčanských pasek. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel postoupila do finále mistrovství Evropy. V noci bude jasno, teploty do 8 stupňů Celsia. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hitmánková. Testovací jízdy Barumček Rally Zlín přinesou od zítřejšího rána omezení autobusové dopravy v okolí Žlutavy na Zlínsku. Spoje povedou po objízdných trasách, některé zastávky nebudou obslouženy. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí integrované dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
3: V pátek 14. srpna dojde od 7 do 15 hodin k omezení dopravy v okolí Kvasic, Bělova a Žlutav. Veškerá omezení veřejné dopravy související s Barum Rally najdou cestující na webových stránkách www.idzk.cz.
1: Revitalizace koryčanských pasek v Rožnově pod Radoštěm bude dokončena podle původního plánu, tedy do konce října. Stavební firma žádala o prodloužení termínu, město ale nevyhovělo. Na nejkritičtějším úseku na Svazarmovské je už hotové frezování vozovky. V nejbližších týdnech začne asfaltování. Proč radnice na termínu trvá, vysvětluje starosta Jan Kučera.
4: Aktuálně je sfrezovaná cesta, má se pokládat asfalt, firma nás požádala o prodloužení právě této části realizace stavby, my jsme s tím nesouhlasili, protože potřebujeme, aby doprava byla co nejdříve funkční, mohla tam zajíždět hromadná doprava a hlavně se nám blíží září a doprava do škol, kterých je tam několik.
1: Ruský prezident Vladimír Putin je na Dálném východě. Zastávku udělal také na Kurilských ostrovech, které od konce druhé světové války okupoval Sovětský svaz. Rusko v tom pokračuje a odmítá ostrovy vrátit Japonsku. Tokio proti Putinově návštěvě ostře protestuje.
5: Japonci nevnímají Putinovu návštěvu Kurilského ostrova Etorofu jen jako politický problém. Podle nich je to osobní urážka celého národa, protože ruský prezident ji načasoval přesně na dny, kdy Japonsko slaví buddhistický svátek Obon. Tři dny si teď připomínají, že duše se mají i po smrti vracet domů a Kurilské ostrovy dodnes chápou jako násilím sebraný domov pro tisíce lidí. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Sport. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel poběží na evropském šampionátu v atletice v sobotu o medaile. V druhém semifinále skončila druhá, když čtyřstovku zaběhla za 49,81 sekundy. Rychlejší byla jen Polka Bukověcká. Atleti se v Birminghamu musí vypořádat s velkým horkem a větrem, pokračuje Lourdes Gloria Manuel.
6: Já jsem to teda cítila docela dost, ale ten vítr byl pro všechny stejný, takže prostě všichni bojeme se stejnýma podmínkama a pro všechny je vedro, pro všechny je vítr stejný, takže prostě máme společný závod a i tak bojujeme. Počasí.
1: V noci bude v regionu jasno, nejnižší teploty 13 až 8 stupňů a vítr bude slabý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Zlínským krajem si jezdí bez hlášených dopravních nehod. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Jsme to chtěli vysílat, víte?
2: Humoriáda.
7: Já doufám, že tahle znělka vám už vlezla pod kůži, jak se říká, dostatečně a tušíte, že před námi je hodina plná zábavy, rozhovorů, telefonátů, SMSek a možná i vzpomínek. To všechno dnes doprovozeno i vyprávěním a slovem Aleše Ulma, už se na mě usmívá. Aleš,
8: určitě, hezké odpoledne. Určitě, těším. Pochváleno buďš léto i v zemi této. Psal jsem teď někomu. Tak trochu vody by to chtělo, ale ono to přijde.
7: Všechno bude.
8: Ano.
7: Teď ale hlavně zábava, tak se těšíme na vás.
2: Humoriáda.

0: Aleš Ulm je naším hostem v Humoriádě a má před sebou seznam, už si udělal dokonce i poznámky, možná si to rozstřídil, jeho touhy budou znát. Tak co jako první bychom měli
1: pustit? Určitě s radostí Miroslav Horníček, protože já jsem ho navštívil u nich s jeho paní ještě, za jeho života samozřejmě na chalupě.
0: Ano.
1: A bylo to nezapomenutelné a jako rád si na něj vzpomenu a bylo to je pro mě s ním svázáno i
0: přes tu chalupu.
1: Samozřejmě i léto v Mariánských Lázních, nebo jak psal tyhle ty věci, ale vůbec takovou s touhletou osobní historkou. Takže
0: tím pádem Horníček máme.
1: Jsem četl, že by tam něco bylo s Danou Metrickou.
0: Ano, vzpomínka na ně, tak jo, máme, pustíme, uvidíme.
2: My jsme s Danou Metrickou hráli řadu věcí, já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsanou od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
3: Tragédie.
2: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrá Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomateného takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Metrická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravený na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom A on říká, tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Forstem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míjel a on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Metrická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal. A ona už zápasila o každý slovo. Už prostě nemohla. Jo? A my jsme stáli dole a měli jsme oba nalepený kníry, protože já jsem byl mladý a měl jsem rád doktora, tak mě dali aspoň knír, aby lidi věřili, že mám aspoň maturitu, že jo. A řvali jsme smíchy a jak jsme věděli, že jsme ve tmě, tak jsme se otočili zády k hledišti a čuměli jsme na ty dva nahoru, jak tam spolu bojujou o ten smích. Skončili, vypotáceli se a já cítil, že se mě odlepila půlka kníru a visí mě dolů přes rty. Tak jsem si říkal, je zle. Teď za chvilku do nás přijde světlo, máme dialog, který já jsem začínal větou s pohledem za ní, jsem říkal, ta dáma má jazyk jako břitvu. Jo. Rozsvítila se světla a já jsem si řekl, zachráním to. Takže jsem držel ten knír a říkal jsem, budu mluvit s Karlem takhle přes rameno, takže ani on, ani diváci si toho nevšimnou. Taky jo, jsem si přidržel knír a povídal, ta dáma má jazyk a víc jsem neřekl, že v té chvíli se na mě Karel Forst obrátil a taky mu vysela půlka. Takže jsme se oba rozeřvali, odešli jsme, jo. Tak tam byl nesmyslný výstup, jeden herec, ta dáma má jazyk, řekne a odejde. Naprosto nesmyslný. A čím větší tragédie, tím větší srandy. To byl zákon, absolutní zákon.
0: Taky se vám, Aleši, někdy něco takového stalo na pódiu, že jste prostě nebyl v té formě, nebo vám oblečení vypodil službu, rupnul knoflík třeba u kalhot, určitě, nebo něco určitě, takového, no, nebo,
1: ano,
0: nebo
1: ano.
0: Nedorazil kostým třeba.
1: No, já jsem byl v rokoku, tak já jsem nehrál toho divadla tolik, že jo, ale tam jsem se vyřádil v tom rokoku, 2 roky jsem tam dělal a děkoval jsem Bohu pak, že prostě by to bylo dopřáno pod tím, škoda toho Vostřela, že
0: ano.
1: Prostě musel tak rychle skončit, že tam to bylo krásný na tom Václaváku a já jsem tam hrál po Labském Mouřeninovi, tuším, a tím hrál toho Kandrase, to je takový, který nic neumí ještě, ten herec, co tam přijde a dostal jsem od něj jako rád facku, jako takovou tedy kaširovanou, ale pak on přitlačil, já jsem říkal, to už nepřeháněj zase,
0: to
1: Darku.
0: To jste měl dostal pak nějaké fackovné, ne?
1: No, nedostal, ale ne. To bylo mezi námi jako dobře, to nebylo nic. Takže tam se děli takové věci. No, já jsem poprosil akorát Kozderkovou kolegyni, Laďko, prosím tě, kdybys byla tak hodná, ty tam zpíváš na mě tu písničku. Na mě, poněvadž já jsem byl na 4, to bylo jako šantán takovej,
0: aha,
1: jako, a ona si na mě sedla ze strany jako na fotel. A to bylo mělo být vtipné. A teď tam zpívala tu píseň a teď ona, jak se jí to líbilo,
0: jo,
1: tak
0: se pohupovala.
1: Si říkala, mladej, ten to vydrží, tak se pohupovala. A já jsem říkal, Laďko, mě bolely záda, teďka, jestli to budeš dělat, tak já už prostě nebudu možnej, tak toho nechala. No. Tak to bylo takový jedno s mnoha nebo s kostým, že vám nemůžou najít. A včera se mi stala jiná věc a to jsem si říkal, bože, je to tady, ten, jak se jmenuje, ten ne Parkinson, ale ten druhej, ano.
0: Ano, co se
1: nebo
0: stalo?
1: Nebo oba možná. A já jsem, ne, není to pravda, já jsem se naučil, vylez jsem u Anděla v parkovišti, tam v tom centru, a hledal jsem vůz, svůj auto. A ono tam nebylo. Já jsem si říkal, E4, to musí tam být, snad nejsem blbej. A je to tady, jsem říkal. Katastrofa přišla. Všechno vycházelo.
0: A bylo to jiné podlaží, nebo co?
1: No, ono to bylo o podlaží míň, ale stejně číslovaný. A ten na mě řval v toho reproduktoru, jako kdybych zvůdě jako blížil, ten informátor.
0: Jo, jo, jo.
1: No, no.
0: Tak všechno zachráněno.
1: No, nakonec dobrý.
0: Jak budeme pokračovat v Humoriádě dnes? První dnešní souboj. Miroslav Horníček je ve hře, vybral tedy Aleš Ulm. Já proti zkusím taky nasadit jméno možná v podobné době. Vladimír Komárek, malíř, ale taky velký bavič, řekl bych. Jeho vzpomínka a vyprávění může zaznít. Tak buď to bude od Horníčka o psovi, anebo od Vladimíra Komárka o módě. Co si vyberete? 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, hlasovací v téhle chvíli, a můžete posílat i SMSky na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Humoriáda dnes s Alešem Ulmem a Patrik Rozehnal vás zve do vysílání. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900 a vybíráte tedy mezi Miroslavem Horníčkem a Vladimírem Komárkem. Na telefonu v této chvíli je s námi kdo? Dobrý den, kdo hlasuje?
5: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdraví vás, Patriku, vypadá Aleše Ulma. A já bych chtěl pokračování.
6: Děkuji.
4: To znamená další vyprávění Miroslava Horníčka. Píšu, děkuju a jdeme za dalším.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy, zdravím vás vám do rádia a přál bych si Miroslava Horníčka.
4: Dobře, ano. Děkujeme. Děkujem. Nashledanou, děkujeme za ten krátký, rychlý telefonát. Kdo dál?
8: Dobrý den, tady Jarka z Prahy a přála bych si pana Horníčka.
4: Dobře, píšu Horníčkovi další bod. Myslím si, že asi už to z toho je i docela jasné, ale ještě jeden hlas přidáme, ať vám dáme prostor. Kdo pak tam je?
9: Dobrý den.
4: Dobrý den, tak Ačko nebo Bčko?
9: Já bych prosil pana Komárka.
4: Zklamu vás, měl tady taky hlasů nemálo, ale ne tolik, aby to stačilo na vítězství. Téměř 2/3 jich putovalo na konto Miroslava Horníčka. To znamená, že právě on vyhrává a teď bude vzpomínat na psa.
10: Verich měl dlouho kolí psa, krásně, jmenoval se Hero. A to byl nádherný pes, chytrý. Ten byl cvičený, takže když jsem vešel, on byl zvyklý, že se s ním peru o papíry. A vždycky vzal první papír, který našel a lítal po bytě, já mu ho bral a rvali jsme se spolu. A tak nikdy to byla stránka rozepsaného Verichova rukopisu. A pak jsme se honili.

0: Měli tři. Ale ten hero, ten byl na mě vysazený, že jsem vešel a už bral papír a už si chtěl hrát. A já jsem si pak po letech opatřil taky koli, taky psa, taky hero se jmenoval, to už Verichův hero nežil. A měl jsem ho, 13 let jsme ho měli. A jednou, tomu bylo asi 5 nebo nevím kolik, tak Verich povídá, poslyšte Horničku, přivezte mi někdy toho vašeho hera, já bych chtěl zase doma zažít koli, jako pro vzpomínku. Tak jsem ho tam vezl autem, naložil jsem našeho hera, jeli jsme na kampu, že jo, a Verich měl takovej kameninovej, takovou věc v pokoji, takový jako vodotrysk to vypadalo, a tam měl kyčky v tom nasázený, a to měl jako ozdobu v pokoji. Náš hero vletěl rovnou k tomu bývalému vodotrysku, zvedl nožičku a pokropil. A to byl tak čistotný pes, že třeba na zahradě to nevykonal. To zahradu ještě považoval u nás doma za součást bytu, to ne. To se musel za dveře, ven na ulici, tam teprve to vykonal a vrátili jsme se. A tady najednou v bytě u Vericha. Takže to dal do provozu. A já mu strašně nadával, tedy psovi, a říkal jsem, můžeš to do toho? A Verich říkal, neřvěte na něj, člověče, co na něj hulákáte, tady čurá každý pes. On to cítí, to nevydrží, to musí udělat, to je samozřejmě.
1: Humoriáda.
2: Taky takovéhle zážitky měl Miroslav Horníček. Mimochodem, Jan Verich je autorem mnoha krásných citátů i o tom, jaký člověk je, jakou náladu by si měl udržet, o humoru. Taky když si řekl, že kdo se umí smát sám sobě, tak má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.
3: Mm-hmm. No a to ten Vladimír Komárek byl podobný v tomhle tom, jako vypravěč úžasnej, jenomže ten Horníček byl prostě, to měl být cizelovaný a všechno to. A Komárek se bál jako přitom.
2: Ano.
3: Ten říkal, já nemůžu tohle to říkat, já se prostě se styděl jako jo, ale přitom byl uchvatný. No a ten říkal třeba, blbost je velký dar od přírody, činí člověka šťastným. A nebo že třeba, co se mi líbilo velice, že já jsem si to napsal tady, holky mám stále rád, jen si nemůžu vzpomenout k čemu. Ale mám to někde napsaný, jenže ten notes nemůžu najít, což je geniálně, on to rozved. To je známá věc, no. Takže za ním jsem taky rád jezdil a bylo to samozřejmě i s tím Horníčkem. V jednom pořadu jsem je právě měl. O létě ještě k tomu, no tak to je úžasný. Hmm. Tak se musím zmínit.
2: A proč ne třeba o malování?
3: Prosím?
2: Proč ne o malování? Komárek maloval, Horníček taky, vlastně ten dělal koláže.
3: No tak dobře, ale to bylo tak, jo, no. No
2: jo,
3: no,
2: jo,
3: no.
2: Jo. Léto se nabízelo víc, tehdy se hodilo.
3: Jasně, no ne, ono je pojelo to léto, víte, jo. Jako tam byl.
2: Láska k létu a to, že léto mají rádi
3: tam ještě období. Byl, no spousta lidí zajímavých. No, ale to se mi moc líbilo, ten pořád. No a...
2: A když už jsme u toho léta, nějaká dovolená bude? Někam k moři, do hotelu,
3: dovolená bude.
2: Do lázní.
3: Bude.
2: Bude? Co bude?
3: Bude. A bude v září. My to máme už dlouho s mojí přítelkyní vyhlednu to. Ano.
2: Kdo vybírá, jako přítelkyně nebo vy? Nebo je to rada?
3: Dva jsme to vybrali fakt, stejně. Jo? No stejně zase. Říkal, v chvíli mám takový záchvat, že vymyslím něco jiného. A pak ne, podívej se, chodbaň máš hůl teďka. Nemůžeš jako, jeďme do toho, kde to známe. Já jsem říkal, no ano, špitál tam znám. To je pravda na tom Rodosu. Tam jsem byl asi 4
2: tam
3: dny.
2: Tam už ne.
3: Ne, tam, ne, právě, že tam pojedu, pak znám tam ty doktory. Jako, tam už tě volou volat.
2: No myslím, abyste poznal něco jiného než
3: zdravit,
2: špitál.
3: Zdravit, myslím, jako jo, ale to já tam nepůjdu. Já jsem připravený teďka.
2: Tak jo,
3: že,
2: tak ano. Hezkou dovolenou teda,
3: no,
2: už to předu.
3: No a to jedeme na Rodos tedy v půlce září, no.
2: Ať je počasí a když už o té dovolené mluvíme, tak si dáme hudebně, když vás tady máme, Aleši.
3: Děkuji.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Opět zamíříme do archivu, který šuplíček teď otevřeme, s jakým jménem a jako ukázku pustíme posluchačům. Ptám se Aleše Ulma.
2: Kde to máme, kde jsme? Tady Luďka Sobotu bychom mohli vzít, co?
1: No, tak jo, tak můžeme.
2: Máme tam vlastní životopis. No,
1: máme.
2: To musí být sranda docela, bych řekl.
3: Třeba ještě dneska, prosím pěkně, o půlnoci, kdyby se mě vzbudil, tak já když byčem, teda ne, aby se mě chodili budil o půlnoci, klidu, ale... Nechte toho čověče. Po půlnoci ještě ke všemu dneska již byste mě zmrzkali bičem. Počkejte, no tak nechte to. Všechci nevzpomne. Jo, ale ještě dneska. Vov ausgerechne. Vo půl noci, jo. Jak když prská. Vobno, ještě dnes, ale vov, když by ještě dneska. Když bych se zmrzkal. A to je, ale hodně. To je jiný třeba. Teď nevím, jo, hodně. Jo, pak jsem ještě ke všemu se učil francouzsky. To jsem se nenaučil. No tak já bych se to naučil, to nejde, ale to je úplně jiná řeč než naše. Ne každý slovo jiný. No tak. Nejsem zvok. Ale to třeba matematika, to je vlastně jenom 10 čísel, přehazuje všechny. Sice arabské, to je pravda, to mě v počátku dělalo potíž. No, ale když si na to zvyknete, víte, hlavně nejdůležitější u tohle z toho všeho je, že se dělá hlavou. Když to se nedělá nic. A o tom vyšlo celý život. No ale... No protože ta hlava je chytrá, tu drží krk, nebo je krku, ta se stane někde váhá. A když vás tak sleduju, mě to tak připadá, že vy taky asi spíš tou hlavou, že? Sice některej rukou, tak ještě línej. No podívejte se, vážení přátelé, takhle by to nešlo. Společnost do vás investuje. No tak zvedneme se a jdeme na to. Těžko vy jde. Tak já to s vámi udělám jinak. Já vám zaspívám a ono vás to zvedne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zpívat už jsme slyšeli dnes Aleše Ulma, že by nám zaspíval Luděk Sobota. Taky zpíval. Jak zpíval Luděk Sobota?
2: Luděk Sobota, já myslím, že strašně. To se nedá nic jiného očekávat u něj. Než...
1: Tak to je herecké, no, zpívání, úplně něco ale... jiného.
2: No tak při jeho tom, jako to spíš myslím, že Pepa Dvořák by, ten by vyloudil asi nějakou písničku, že dělal v těch svých těch hrách, ale...
1: I Luděk Sobota zpíval, i třeba s Lenkou Kořínkovou.
2: Jo, no tak to je v pořádku. myslím si, že tam se doplnili. No.
1: Víte, kolik jste naspíval písní vůbec, Aleši?
2: Já?
1: No, máte to spočítané?
2: Nemám. Nemám, protože já jsem dělal ještě takový, jakože někdo něco přinesl v té době, kdy jsem začínal, tak jsem nemohl odmítat a tak, tak jsem prostě zaspíval tu písničku, tamhle tu, kterou vy pak naši najdete tady a pustíte. Já se divím, ale naštěstí to nezní špatně, takže se nestydím za to. A jako dobrý, no, tak jako já nevím, 100 nebo...
1: To není málo.
2: No, protože ty televize vždycky přinesla jinou písničku, že jo? Když jsem dělal třeba to byly, kabarety no. A tohleto.
1: Byly zábavné pořady i ty písničkové, jenom to už dneska vůbec
2: ano,
1: není.
2: Ano, ano. A to už jsem dostal, to už mi vybíral Opustil pak, vydával písničky, no.
1: Takhle jako přidělil rovnou.
2: Jo, to oni už měli vykoukaný. Oni věděli, kdo se jim tam hodí typově, jako, že jo?
1: Jo.
2: No. Tam bylo kousek, jsem byl od toho, abych hrál na Karlštejně toho...
1: Koho?
2: Toho pátera tam, jak Bartoň, myslím, že to dělal.
1: Aha, no vydá.
2: Pavel, že jo, tam stojí na tom zábradlí někde, tam na těch kasematech a co, zpívá.
1: Proč z toho sešlo?
2: No, protože nějak tam byl zrovna, nevím, ale...
1: Šel okolo zrovna
2: Bartoň. Ale taky mladý, děl rozsah takový a tohleto a všechno. Asi se jim vzdál takovej, jakoby kněžštější. Než já.
1: Říká Aleš Ulm. Vybral nám Luďka Sobotu. Já zase z toho seznamu, který dnes máme, vybírám další jméno proti, zkusím Jiřího Sováka. To jsou obyselná jména.
2: Úžasný.
1: Tak uvidíme, jak nám budou naskakovat SMSky v SMSkovníku. Uslyšíme vaše hovory na telefonním čísle 731 800 900. SMSky pak můžete posílat na číslo 90 01 04. Všechny hlasy sčítáme a jejich součet určí vítěze v Humoriádě a toho, kdo půjde do éteru. Tak užijte si pořad. Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Už teď se na to těšíme, protože tahle akce bude opravdu vyvrcholení těch oslav 10 let pochoutkového roku a velké pódium, velká kavárna pod širým nebem. Představíme i detailně naši knížku Sladké Česko, nabídneme i něco sladkého a budou tam i další účinkující. S Františkem Kinským se budete moci potkat a vyslechnout jeho povídání. To všechno právě na té oslavě 29. srpna v sobotu mezi 11. a 16. hodinou v Kostelci nad Orlicí. Tak za námi zajeďte a užijte si tenhle ten krásný den. Ale teď je tu humoria. A ve hře Luděk Sobota, Jiří Sovák stojí proti sobě, vy jim dáváte hlasy. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je?
3: Jo, dobrý den, tady je Jitka u telefonu, Jižní Morava a já bych si přála, zdravím vás oba dva pánové.
2: Děkujem.
3: A přála bych si Sobotu.
2: Luďka Sobotu, ano. Píšeme mu bod, které Esko získá teď hlas od vás, Sobota nebo Sovák?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Ulme.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a já dávám hlas Jiřímu Sovákovi.
2: Dobrá, jasně. Děkuju za to, mějte se moc pěkně. Kdo další?
6: Jo, dobrý den, tady je Pepík z Brna a já bych chtěl Sováka.
2: Dobře, jasně, Pepíku, Pepí, už to můžu říct.
6: Dáme.
2: Pustíme ho, protože ano, ke slovu tady a do éteru. Vyhrál to na plné čáře. Ano. Jiří Sovák vzpomínka na maminku, na tatínka. Tahle ukázka právě teď začíná.
7: Taková její mánie byla, že já nesměl nikam v krátkých podlikačkách. Pro ní byl furt venku vítr. Vidíš to, víte, jak se to... Já už byl starý pacholek. A už jsem chodil za holkama a jsem říkal, maminko, když já mám rande. Čím spíš, ty klukopita má. Pojď sem. A ona, když mi říkala něco pikantního, tak se rozlížela, když jsem byl na dvoře. Až přijdete k ní, nebo kam to chodíte, vy svináci. A když se slíkat, tak ji po očku pozoruj. Až ona uvidí ty dlouhý podlikačky a ošklíbne se. Pryč, taková to s tebou nikdy nebude myslet dobře. Ta taková roztomilá prověrka. Já jsem celkem třikrát ženatý, tím nechci říct, že jsem nějaký nebrava. Naopak, tyhle ty kluci se nežení. Já dal slovo, tak jsem ho splnil, že jo. No, tak si s náma zahrál osud, jak to bývá. Maminka tomu trochu pomohla, to je fakt. No ale s ohlédnutím zpět musím říct, že ta máma měla pravdu. No ale přece jenom, abych ten maraton těch rozvodů a těch svadeb nějak skončil, tak jsem za mámou šlapal. Prosím tě, maminko, buď tak hodná, vyber si nevěstu sama, ať už je pokoj. Já jsem kluk čiperný, já se s kamarádím s každou. No je to nemoderní, já vím, není to ani pokrokové, ale je to pravda. Maminka vybrala a já mám dodneska to nejšťastnější manželství, jaký jsem si mohl představit. A vysvětlení je velice jednoduché. Maminka vybírala tímhle mozkem, což já jsem předtím nedělal. Proto nemám rád takový moderní, za každou cenu moderní řeči. Mladým se do toho nemám mluvit, ale jo, má se jim do toho mluvit a hodně, dokud je zatmění mozku, pak se to stejně musí za ně potom zaplatit. Takže... No ale pro sebe nevybrala tak ideálně, že jo, ty 3 měsíce, ne, myslím, po ty 3 měsíce, potom by jedna za druhou skočila do ohně, jak se říká, ale ty 3 měsíce, no to by tam, Mamince bylo tenkrát 75, tam byly 22, že jo, zadávala ten kastrol sem, ta ho chtěla dávat sem, už byli v sobě, hádali se, já je kádroval, každý jsem vynadal zvlášť a u té mámy jsem vždycky končil, nechci si žít ani slovo, co jsi si vybrala, Tomáš? No tak tatínka jsem měl taky rád, to vypadá, když jsem neměl tatínka, to víte, ale to už je jiný druh lásky, když máte tatínka, který zvedne 3 metráky, to už máte rád tak s odstupem trošku, že jo. No on mě nikdy nebyl, on by mě zabil, že jo. Ona mě vždycky roztrhala šaty a pak mě musel koupit nový, takže já jsem ve čtvrtí platil za nejlíp oblíkanýho chlapečka. A on mě dal tvrdou výchovu, táta. Já jsem mu za to vděčný, bač. Potom, co mě v životě čekalo, se mi velice hodila ta tvrdá výchova. On vždycky říkal, koukej ty blbečku, koukej něco umět pořádně, ale dobře, tak dobře, že budou o tobě lidi říkat, že seš machr a pak tě budou vždycky potřebovat. Velice taková zajímavá zásada. Jsem se tak podvědomě řídil. Já jsem tatínka moc neužil, abych byl upřímný. On byl furt v hospodě. To nemyslím jako alkoholik. On měl hospodu. Je, my jsme živnostníci, no, šetadenku. Jsem s ním měl potíže, když jsem nepotížil, ale vždycky, když legrace, když jsem... My jsme v Buriana jeli někam do zahraničí, tak jsme museli vyplňovat ty archy, že? A tam byla vždycky taková povolání rodičů a to už menšík a tyhle barchanti číhali mi přes ramen a říkali, no díváme se, díváme, jen to tam napíš hezky, no, no, jen to tam napíš živnostníci. A jste přece měli hospodu, ne? Říkám, ty blbečku, jako my jsme měli hospodu, víš, jak my jsme se jmenovali, restaurace u Rudé hvězdy.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jak vzpomíná na Jiřího Sováka Aleš Ulm?
5: No úžasně, jako na úžasného člověka, který, já jsem byl u něj doma někdy v té vilce, co měli venku takhle za Prahou. A...
2: Tu chatku takovou, kam,
5: ano,
2: kde
5: ano,
2: to
5: ano,
2: venkovní sprchu.
5: Ano, tak. Ano, takový, jo, tohle, jo, tak jo. Tam jsem byl přesně a tam jsem s ním projednával nějaký pořad, že jo, a to a on furt nechtěl, a jakože ne, a tohle to, na to, to. No a že už je starý na to. A jako já jsem říkal, vy prosím, vy jste studnice tadyhle, jak máte na dvoře, to je plný prostě vaši. No já už jsem všechno řekl. A takový byl jako potěšený, ale no a tak jsem ho vždycky jako nějak přesvědčil a říkal jsem, ale vy jste měl i bouřlivý období, že jo, nějaký, jako, ale o tom nebudeme mluvit, že jo. No dá, to nebudeme mluvit, ale pak si tě taky nějaký věci vyplynuly, jako, kdy on
2: se
5: měl takový divočejší období a platila na něj jedině paní, teďka nevím to jméno.
2: Andulka.
5: Andulka byla manželka,
2: žena, manželka.
5: Ale manželka zavolala ještě pak tu paní do divadla.
2: No,
5: to byla tajemnice divadla Národního. A ta se sebrala, vzala kabelku a jela prostě za Sovákem. A ten Sovák, který odmítal někam, kamkoliv už nastoupit, že už nebude hrát, tak prostě ona ho jako skrotlého lva přivedla zpátky do klece zase.
2: Takže vyšlo to. Jak budeme pokračovat? S Jiřím Sovákem jako hostem Miloslava Šimka v pořadu Zavěste prosím volá semafor anebo vyprávěním o cizích jazycích z úst Bohumila Klepla. Nabízím proti jako druhou variantu. Takže Ačko Jiří Sovák, Bčko Bohumil Klepl a vy víte, že můžete volat na číslo 731 800 900 nebo SMSky na číslo 90 01 04.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Vysílejte s námi, přidejte svůj hlas někomu, kdo v této chvíli volá a vybírá. Dobrý den, koho jste zvolili?
2: Dobré dopoledne, panové.
3: Dobrý den.
2: To je vás, Petr Zahloty. Chtěl bych si pana Bezovoško.
1: Máme pana Bohumila Klepla.
2: Jo, tak pana Klepla.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň, předávám telefon někomu dalšímu, kdo tam je.
4: Dobrý den, Michal, Litultovice, Opavsko, hlasu Praháčko.
1: To je Jiří Sovák tím pádem. Dobrá, děkuju.
4: Ano, ano.
1: Děkujeme moc za zavolání, se daří.
4: Shledanou, věřte se, hezky jen přijubivá.
1: Vám taky. Další telefon, dobrý den.
5: Dobrý den, Žabeň, téměř od Fridku Místku.
1: Ano.
5: Chci klepla.
1: Dobře.
3: Ano.
1: Dobrá. A ještě poslední hlas, rychlé hlasování. Kdo to bude, komu?
6: No, dobrý den, prosím pana Klepla.
1: Pana Klepla,
3: jasně.
1: Tak, sčítám to, ale nestačily tyhle poslední dva hlasy. Vyhrál to Jiří Sovák, 76% hlasů pro něj s panem Šimkem.
7: Pavlíku, najdi prosím tě správnou hromádku s dotazy. Fajn, děkuji ti.
8: Ano.
7: Šimek, divadlo Semafor.
8: Sovák.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: Tak já už jsem tady přichystán s dotazy. Věříte v magnetickou sílu japonských náramků?
8: No poslyšte tohle. To zavání trochu mytologii, to zásadně odmítám. Nevážím si lidi, kteří na to věří. To je nesmysl. Skutečně to je pověra, to je nesmysl. To není důstojno člověka 20. století. Ovšem pravda je taková, že se ho bojím sundat.
7: Na čem právě pracujete?
8: Na čem pracuji? No tak snad o práci snad nebudeme mluvit, to snad my se ona televize zlobí, že jí konkurujem, to snad my jsme že bych měl něco proti televizi, chraň Bůh, tam je spousta zajímavých pořadů, ale někdy mi to tak připadá, když koukám z okna a nikdo nejde.
7: Prý máte zahrádku a chatu. Řáděj vám tam taky myši jako nám. Co proti tomu děláte?
8: No, já mám ani ne tak zahrádku, jako hlavně myši. Hlavně myši, já jsem tam trochu hlíny. Má to výhodu, že někdy, když vylezu z chaty, tak mě odvezou k brance, víte? A bojoval jsem proti něm různýma způsobem. A poslední byl, mě poradil jeden zahradník, že byla ohromná věc, řídký vápno, lejt do myších děr. Oni prej, když vylezou ven, tak zbělaj a ty, co jsou venku, je nepoznaj a vyhlubějí se zároveň.
0: Humoriáda.
1: Úžasný Jiří Sovák a Miloslav Šimek taky. Děkuju za návštěvu, Aleši.
3: Já děkuju a budu se těšit někdy příště.
1: Ano, hezkou dovolenou narodu.
3: O, díky.
1: Ať se daří a vy poslouchejte zase zítra. Možná už to víte, bude tu jako host Ondřej Kepka. Těší se i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Nový vodovodní přivaděč propojí Brumov, Návojnou, Nedašov a Nedašovu Lhotu na Zlínsku. Za noční teplotní rekordy v Bystřici pod Hostýnem může fénový efekt. Počet lidí podnikajících na vedlejší činnost v Česku za posledních 10 let mírně vzrostl. Zítra bude v regionu slunečno, teploty až 30 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Téměř 45 milionů korun bude stát nových pět kilometrů dlouhý vodovodní přivaděč, který propojí vodovodní sítě v obci Nedašova Lhota, Nedašov, Návojna a také část Brumova Bylnice na Zlínsku. Projekt připravuje společnost Vodovody a kanalizace Zlín ve spolupráci s dotčenými obcemi.
4: Náklady na stavbu bude ze 70% pokrývat dotace. Vybudují se dvě automatické tlakové stanice, nové propojovací a odbočné řady a úprava tlakových pásem. Práce by měly začít ještě během prázdnin, hotovo by mělo být v listopadu příštího roku. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
2: Bystřice pod Hostýnem si minulý týden připsala celorepublikové prvenství. V noci tam meteorologové naměřili hodnoty přesahující tropických 27 stupňů Celsia. Nikde jinde v Česku tak teplo přes noc nebylo.
5: 82-letá Milada Vítová žije ve městě celý život, takto teplé noci nepamatuje.
6: To nebývalo nikdy, to vždycky aspoň ty noci se vždycky prostě ochladily.
5: Podle meteorologa Mojmíra Martana ovlivnil teplotu v Bystřici pod Hostýnem určitý druh proudění přes hostýnské vrchy.
7: Od jihu nebo jeho východu se tam projevuje lokální fénový efekt, kdy přes ty hostýnské vrchy proudí teplý vzduch, který se potom při poklesu do těch nižších partí otepluje a vysušuje.
5: A právě tento jev podle meteorologa lokálně zvyšuje teplotu v Bystřici pod Hostýnem. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
2: Ministerstvo spravedlnosti chce podruhé odložit nová pravidla pro velikost cel a ložnic ve věznicích. Platit měla od příštího roku a vězňům měla zajistit větší prostor. Podle rezortu na to ale věznice nejsou připravené. Jejich kapacita by se po změně snížila o zhruba 2800 míst, tedy o víc než desetinu. S dalším odkladem nesouhlasí například kancelář ombudsmanky. Počet lidí podnikajících na vedlejší činnost v Česku za posledních 10 let mírně vzrostl. Podle České správy sociálního zabezpečení jich bylo na konci loňského roku téměř 500 000. K nárůstu podle odborníků přispívají i matky, které začínají podnikat během mateřské nebo rodičovské dovolené. Jedním z důvodů může být nedostatečná flexibilita jejich zaměstnavatelů.
3: Počasí.
2: V noci bude v regionu jasno, nejnižší teploty 13 až 8 stupňů, vítr bude slabý. Zítra čekejte slunečno a nejvyšší teploty naměříme 26 až 30 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně nejsou ve Zlínském kraji hlášené žádné dopravní nehody. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí. Příjemný poslech dalšího vysílání.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Co přinesl čtvrtek 13. srpna? Nejen to bude tématem této hodiny vysílání Českého rozhlasu Zlín. 17 hodin a 4 minuty. Za mikrofon usedá Kristýna Fuchsová. Dobrý podvečer. Dnes vás vezmeme ke hvězdám. Včera totiž nebe nabídlo jak částečné zatmění slunce, tak i déšť Perseid. Tisíce lidí tento hvězdný duel přilákal k pozorování do Poličné u Valašského Meziříčí. A my jsme byli u toho. Reportáže z místa uslyšíte před čtvrt na šest. Zavítáme ale i do Karolinky, Bystřice pod Hostýnem nebo do Zlína. Informace z regionu doplní i hudba, která neomrzí. Příjemný a obohacující poslech.
3: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Dnešní nejdůležitější informace od zpravodajské redakce Českého rozhlasu Zlín shrne Barbora Hejtmánková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Centrum Zlína se dnes večer od 10:45 částečně uzavře kvůli tréninkovým jízdám před páteční městskou rychlostní zkouškou Barumček Rally Zlín. Omezení potrvá do 1:30 ráno. Kvůli červencovému požáru 34. budovy bude navíc pro diváky uzavřená Vavrečkova ulice u vyhořelého objektu, a to dnes večer i během pátečního závodu. Samotná trasa rychlostní zkoušky se ale nemění. Komorní i symfonické koncerty, besedy i lekce pro mladé talenty pod vedením zkušených lektorů nabídne ode dneška festival klasické hudby Akademie Kroměříž. Pokračuje zakladatelka festivalu Jana Kubáčová.
3: Akademie Kroměříž je taky mistrovská akademie pro mladé naděje, pro mladé talenty. Zájem veřejnosti, ale i studentů je letos obrovský.
2: 3000 lidí dorazili včera večer na letiště Poličná u Valašského Meziříčí. Hvězdárna tam připravila večer, který nazvala Hvězdný duel. Lidé tam nejdřív pozorovali částečné zatmění slunce těsně nad obzorem a později meteorický roj Perseid. Pozorovat je bude možné, ale i v dalších dnech. Více uslyšíte v dalším vysílání. Frekventovaná lávka pro pěší u společenského domu v Rožnově pod Radoštěm zůstane průchozí. Město původně plánovalo, že ji během opravy úplně uzavře. Dělníci ji nakonec opraví postupně po jednotlivých částech. Důvod vysvětluje lidovecký místostarosta Tomáš Gros.
4: A druhá věc je, že jsme zjistili, že to podloží už v této chvíli je v podstatě dělené na dvě půlky. To znamená, umožňuje nám to do budoucna tu opravu realizovat po polovinách.
2: Autobusová zastávka Vsetín Ohrada v ulici generála Klapálka je znovu v provozu. Radnice ji nechala kompletně opravit za 3 miliony korun. Poslední úpravy, včetně nového asfaltu a vodorovného značení, zajistilo ředitelství silnic Zlínského kraje.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Tom Jones a jeho Delilah. Nejdřív si měsíc ukousl část slunce těsně nad obzorem a po půlnoci začaly padat perzejdy. Dva úkazy během jediné noci přilákaly na letiště Poličná u Valašského Meziříčí asi 3000 lidí. Pořádající hvězdárna tomu večeru dala jméno Hvězdný duel. Byla u toho i naše reportérka.
1: My jsme měli 1000 filtrů, ty jsme všechny prodali.
2: 300 brýlí a všechno je pryč.
1: Dívejte na ty auta, tam to je plné a tam je plné parkoviště. No.
3: Pracovnice hvězdárny teď vysvětluje návštěvníkovi, že už nejsou brýle a já se přesunu po letišti dál. Celé ploše dominují velké makety planet a taky dalekohledy. Já se vydávám mezi návštěvníky, mají fotoaparáty a taky další potřebné vybavení.
4: Máme svářecká sklíčka.
5: No my jsme na to mysleli možná tak půl roku dopředu.
6: No protože to je hrozně zajímavé. My uvidíme dva jevy současně. Uvidíme zatmění slunce a potom zhruba po půlnoci začne lítat spousta perseidů.
3: Končí výklad a já se přesunuju za ředitelem hvězdárny ve Valašském Meziříčí Liborem Lenžou. My teď stojíme u dalekohledů, u kterých se pomalu tvoří fronty.
7: Máme tady celou řadu dalekohledů, nejenom na pozorování zatmění slunce částečného, ale také potom na pozorování třeba planety Venuše a dalších objektů noční oblohy.
3: Lidé teď procházejí mezi těmi jednotlivými stanovišti, co by se neměli nechat ujít.
7: Já si myslím především to zatmění slunce. To je naprosto jaksi ta hlavní událost toho dnešního dne. Myslím si, že to bude hezký zážitek. Už jenom proto, že to bude těsně nad obzorem před západem slunce, takže to bude i vizuálně nesmírně atraktivní.
8: Prosím vás, jestli máte všichni filtry, pojďte se dívat na slunce. Už to začalo.
9: Tak já tě poprosím, nechytej se dalekohledu. Chytni se tady.
3: Melanie, tak vidíš tam něco? Tak ty kýveš hlavou, tak co jsi viděla?
10: Slunce. Ta pouka už jde trochu pryč.
3: Už je tam trošku pryč. No, je lepší pozorovat právě dalekohledem a nebo třeba přes to sklíčko, přes brýle, které jste si přinesli?
6: No já jsem si přinesla svářické sklo, ale musím přiznat, že přes něho to nejde vidět tak pěkně, jak přes ten dalekohled.
3: Je to lepší tady vystát tu frontu?
6: Určitě, určitě, vyplatí se to.
3: Říká Lucie, hned vedle ní pozoruje zatmění gymnazistka Jana. Ty máš svářické sklo a maminka má taky brýle, takže to porovnáš teď.
11: Tak samozřejmě ten dalekohled byl nejlepší, tam to bylo i jako žluté. V těch brýlích a v tom svářeckém sklu je to zelené a taky to není tak moc ostré, že se to trochu rozmazává.
3: Pokyny, jak pozorovat, dává návštěvníkům pracovník hvězdárny Jakub Koukal. Jak dlouho tedy ukazu vidíme?
12: Uvidíme ho zhruba hodinu a 10 minut, ale předpokládám, že nám dřív zapadne za stromy, takže počítejme tady tak 50 minut v našem případě.
3: Lidé si předávají sklíčka, půjčují si také brýle. Někteří z nich už ale také rozkládají deky a čekají na setmění. Ředitel hvězdárny Libor Lenž mi vysvětluje, jaké jsou vůbec podmínky pro to letošní pozorování perseid.
7: Je to zase takové to standardní vyvrcholení těch letních prázdnin z hlediska těch meteorických rojů. Perseidy jsou pravidelný roj, který je dostatečně výdatný. V letošním roce jsou ty podmínky jako výborné.
3: Pozorovat je budou moci lidé ještě dalších 14 dnů. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
13: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: I tento víkend máme pro vás skvělé hosty, kteří usedli na pohovku Jožky Kubáníka. V sobotu odpoledne se těšte na oblíbenou herečku Simonu Stašovou a její vyprávění, během kterého se otřásalo divadlo smíchem. A v neděli od 11. se těšte na herečku, o které můžu směle říct, že má nejnakažlivější smích, co znám. Jmenuje se Bára Hrzánová a má pro vás také spousty veselých historek. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli hodinu předpolednem těší Jožka Kubáník.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín,

0: počasí.
1: I ve čtvrtek 13. srpna nás bude zajímat jeho předpověď. Tu nám teď řekne Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den do Brna.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jaké je počasí ve Zlínském kraji právě teď?
2: Tak jako po celý den, tak je jasno a slunečno a teploty se teď pohybují nejčastěji mezi zhruba 25 a 28 stupni Celsia.
1: Bez větru.
2: Bez větru, relativně bez větru. Případně vane vítr mírný, ten maximálně, ale většinou je to vítr severovýchodní, případně severní.
1: A co říká předpověď o večeru a noci?
2: A ta zůstane podobná, oba dva ty časové úseky, to znamená jasné, a potom ranní teploty klesnou mezi 13 až 10 stupňů Celsia v údolích, a to hlavně v údolích na Valašsku až k 8 stupňům Celsia, a vydržívá vítr slabý, severovýchodní nebo proměnlivý.
1: Čeká nás zítra nějaká změna?
2: A žádná výrazná změna se konat nebude, určitě ne na obloze, tam zůstane počasí bez oblačnosti, nějaká změna se asi odehraje na teploměru, ty teploty by měly být zítra vyšší než ty dnešní, měly by vystoupat i k tropickým 30 stupňům Celsia, a konkrétně by měly být tedy mezi 27 a 30, na Vsetínsku tam možná trošičku níž, kolem 26, a stále by měl vát ten slabý proměnlivý, zítra už možná i východní vítr.
1: A jaká bude zítra bioza?
2: Ta bude na stupni číslo 2 na většině území, na Vsetínsku, kde bude chladněji, tak na stupni číslo 1.
1: Tolik předpověď počasí od meteoroložky Báry Kučerové. Díky za informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Dospívala Petra Černocká a s vámi je stále Český rozhlas Zlín. Ve dnech 14. a 15. srpna, tedy zítra a v sobotu, se v Karolince uskuteční už 36. ročník sklářského jarmarku, který nabídne dva dny plné řemesla, hudby, setkávání i vzpomínek. O tom, co konkrétně letos návštěvníky čeká, si Jarka Barboříková povídala s Hanou Daleckou z Městského úřadu Karolinka. Poslechněte si záznam rozhovoru. Jarka se ptala nejprve na to, co pro Karolinku tahle akce znamená. Je to dnes především velká městská slavnost nebo pořád hlavně připomínka sklářské historie města?
1: Víte, sklářský jarmark je pro Karolinku obojím. Je to jednak městská slavnost, ale hlavně připomínka její sklářské historie. Přestože ty zdejší sklárny už zanikly a výroba byla ukončena, tak město chce uchovat vzpomínku na sklárny i na generace lidí, kteří v nich pracovali. Výroba a zošlechťování skla totiž po dlouhá desetiletí formovaly podobu města i život jeho obyvatel. Jarmark tuto významnou část historie každoročně připomíná a zároveň je to příležitost k setkávání místních obyvatel i návštěvníků Karolinky.
2: Ano, a u toho se můžeme zdržet. Letošní program začíná v pátek právě setkáním pamětníků a přátel sklárny v Hutní hale. Jak bude ten večer vypadat?
1: Ano, takže ten sklářský jarmark zahájíme tento pátek 14., kdy dojde k setkání zaměstnanců i rodin a jejich přátel. Kulturní program je připraven bohatý, je připraveno občerstvení, ale především jde o to, aby se ti lidé společně setkali, bývali skláři a oživili si vzpomínky na dobu, kdy sklárny byly opravdu důležitou součástí života Karolinky. A můžu prozradit, že návštěvníky čeká ve Hutní hale také jedno velmi velké překvapení. Jaké to bude, to ovšem neprozradím.
2: Tak, musíme se přijít podívat. Hlavní program potom přijde v sobotu, rozprostře se na několik míst, radniční náměstí, areál bývalých skláren i park u skláren. Co všechno letos návštěvníci uvidí tam? A setkají se sklářským řemeslem opravdu zblízka?
1: Tak dovolím si říct, že letošní program bude opět velmi bohatý, jak je již zvykem. Město se každým rokem snaží připravit pro návštěvníky i nějakou novinku a bude to probíhat tak, že tedy hlavní část odehraje na radničním náměstí, ale protože je město teď vlastníkem i bývalého areálu skláren a přilehlého parku, jarmarku bude rozšířen také tam. Čeká nás vlastně program i pro všechny generace, je připraveno spousta vystoupení a zábavy pro děti i pro seniory. A se sklářským řemeslem se návštěvníci setkají opravdu zblízka. Přímo v Hutní hale totiž uvidí ukázky broušení, foukání i malování skla. Na hlavní scéně to bude v průběhu dne dopoledne Jiří Zoniga, potom také například Pavel Calta, skupina Foza, Moravians nebo Docuku. Večerní část potom bude patřit hitu Mackyho Žbírky v podání skupiny The Best of Macky a následně známým písním legendární skupiny Queen.
0: Celou pozvánku na sklářský jarmark v Karolince si můžete poslechnout na našich webových stránkách zlín.rozhlas.cz.
3: Den v kraji.

0: Bystřice pod Hostýnem si minulý týden připsala celorepublikové prvenství, kvůli kterému se ale ve městě dvě noci nespalo úplně dobře. Právě po setmění tam totiž meteorologové naměřili hodnoty přesahující tropických 27 stupňů Celsia. Nikde jinde v Česku tak teplo přes noc nebylo. Proč tomu tak bylo, zjišťovala naše reportérka.
1: Nevím, jak je to možné, že tady teď bylo opravdu až takový vedro.
2: 82-letá Milada Vítová žije v Bystřici pod Hostýnem celý život. Letošní léto považuje za teplotně extrémní.
1: Už třeba, já nevím, a i loni nebo předloni taky bývaly už takový dosti horký ty léta, ale vždycky přes tu noc se to ochladilo. No.
2: Proč se při vlně veder minulý týden právě v Bystřici pod Hostýnem držely noční teploty nad 26 stupňů, vysvětluje meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Mojmír Martan. Může za to umístění města pod Hostýnskými vrchy.
3: Což při určitém proudění od jihu nebo jihu východu se tam projevuje lokální takový fénový efekt, kdy přes ty Hostýnské vrchy proudí teplý vzduch, který se potom při poklesu do těch nižších partií, kde se právě nachází ta Bystřice pod Hostýnem, otepluje a vysušuje, takže to tam lokálně zvyšuje teplotu vzduchu.
2: Podle meteorologa tento fén v Bystřici ovlivňuje teplotu opakovaně. Teď ale přišel v čase extrémních teplot.
3: Ten jev se tam projevuje i třeba někdy v zimním období, takže je to jev, o kterém víme.
2: Podle paní Vítové ale právě díky okolním Hostýnským vrchům bývají teploty ve městě mírnější než třeba na Slovácku.
1: Vždycky tady bylo chladnější, protože že ty hory, jak si to, jenomže teď taky ty lesy jsou vykácený, že ten Hostýn, Tesák, všechno, to, ten kůrovec to zničil, takže to taky hodně dělá, si myslím, že.
3: S kůrovcem bych to asi nespojoval, je to právě spíše tady ta orografická záležitost, tedy to uspořádání toho terénu.
2: Uzavřel meteorolog Mojmír Martan. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: úterý 18. srpna dopoledne nás nemusíte jen poslouchat. Od 10 hodin budeme vysílat přímo z Luhačovické Vincentky. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude slovenská herečka Kamila Magálová, která je kmotrou letošního ročníku festivalu Divadelní Luhačovice. Tak přijďte za námi mezi 10. a 12. Naslyšenou i naviděnou se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písně.

0: Kapela Rangers zpívala, že v dálce zůstane osoba, o které se zpívá sama. Sám ovšem nezůstal člověk, který pobýval v kolektivním domě ve Zlíně, který nebyl jen beton a sklo. Byl to domov stovek lidí, kteří sdíleli chodby, jídelnu, dětské koutky i každodenní radosti a starosti. Proč byl vlastně vystavěný, zjišťovala redaktorka Silvie Pospíšilová v dalším díle cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje.
1: Po druhé světové válce měl Zlín nedostatek bytů. Vedení města i podnik Svit hledali progresivní řešení a našli ho. Rozhodli se vybudovat dům, ve kterém bude vše pod jednou střechou. Bydlení, školka, jídelna i kulturní vyžití. Rozhodli se vybudovat kolektivní dům.
2: Je projektem Jiřího Voženílka. Architekt přišel z Prahy. Jeho prvotní idea vznikla v roce 1947, ale dům byl obyvatelný až v roce 1951. Zkoušel různé metody a principy tak, aby kolektivní dům byl co nejúčinnější stavbou.
1: Přibližuje kurátorka sbírky architektury Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně Nela Kvíčalová. Dům se 102 byty nabízel svým obyvatelům skutečně téměř vše. V přízemí byla restaurace, klubovny s přednáškovým sálem, knihovna, v suterénu domu bylo možno najít prádelnu nebo dílny pro šití. Na terase se nacházela tělocvična.
2: Dům je 12-patrový, nabízí 2- až 3-pokojové byty. Bylo to pro mladé začínající rodiny. Počítalo se s tím, že oba rodiče jsou pracující. Tím pádem vlastně pro malé děti poskytovali jesle, potom školku.
1: Příčky z dřevěných panelů umožňovaly prostorovou úpravu bytů podle potřeb rodiny. Zcela záměrně byly v bytech jen miniaturní kuchyňky. Vedení Svitu chtělo, aby se pracující potkávali při jídle ve společné jídelně. Pokračuje Nela Kvíčalová.
2: Bylo to uvedeno již v té nájemní smlouvě, že musí odebírat jídla z tamní jídelny. To se ale nesetkalo s úspěchem. Rodiny si chtěly spíše vařit.
1: I když kolektivní dům v tehdejším Gottwaldově vznikal za socialismu, architektonicky se ho to nedotklo.
2: Dům navazoval stále na baťovské principy, využíval železobetonového skeletu s typicky řezným zdivem jako výplň a také s rozponem sloupů.
1: Zajímavé jsou interiéry bytů.
2: Přičemž Jiří Voženílek navrhoval také vybavení jednotlivých bytů, navrhl vestavěný nábytek, na tu dobu to bylo poměrně moderní.
1: A jak se žije v kolektivním domě dnes?
2: Byty kolektivního domu jsou v dnešní době převážně v soukromém vlastnictví. Ty mladé rodiny s dětmi, které se tam původně nastěhovaly, měly možnost potom byty odkoupit. Ve spodní části, kde se nacházela jídelna i restaurace, vznikly výstavní prostory.
1: Dodává kurátorka Nela Kvíčalová. Ze Zlína Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: Pokud jste doposud kolektivní dům jen míjeli, určitě vyrazte na některou z výstav, které se v přízemí této známé zlínské dominanty konají. A to už je z dnešního vydání pořadu Den ve Zlínském kraji vše. Další témata z regionu chystají naši redaktoři i na zítřek. Například regionální stopařka Petra Sedláčková se vypraví za dobrovolnými hasiči v Březolupech na Uhersko-Hradišťsku. Ty totiž o víkendu slaví 140 let fungování. Jak se za tu dobu jejich dobrovolný sbor změnil a co mu přinese nové zázemí zrekonstruované a rozšířené zbrojnice, to všechno bude zjišťovat zítra Petra Sedláčková a řekne nám to ve vysílání ve 10:45.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Dospívala Petra Janů a dnes už i domluvila Kristýna Fuchsová. Pořad Den ve Zlínském kraji je u konce. Přeji vám příjemný večer. Naslyšenou zase zítra.

0: České písničky od rána do večera.
1: Když jsem já byl tenkrát kluk.
0: Opravdové šlágry.

0: Žijeme tu s vámi.
1: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: V okolí obce Žlutava na Zlínsku se zítra uskuteční testovací jízdy v rámci Barumček Rally Zlín. Do odpoledne to omezí autobusové spoje. Rožnov trvá na původním termínu dokončení Koryčanských pasek. Stavební firma chtěla víc času. Od pondělí začne fungovat Národní koalice pro boj se suchem, řekl to premiér Andrej Babiš. Zítra bude v regionu slunečno, na teploměru až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Dobrý podvečer. Testovací jízdy Barumček Rally Zlín přinesou od zítřejšího rána omezení autobusové dopravy v okolí Žlutavy na Zlínsku. Spoje povedou po objízdných trasách, některé zastávky nebudou obslouženy. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí integrované dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
2: V pátek 14. srpna dojde od 7 do 15 hodin k omezení dopravy v okolí Kvasic, Bělova a Žlutav. Veškerá omezení veřejné dopravy související s Barum Rally najdou cestující na webových stránkách www.idzk.cz.
1: Revitalizace Koryčanských pasek v Rožnově pod Radhoštěm bude dokončena podle původního plánu, tedy do konce října. Stavební firma začala o prodloužení termínu, město ale nevyhovělo. Na nejkritičtějším úseku na Svazarmovské je už hotové frezování vozovky. V nejbližších týdnech začne asfaltování. Proč radnice na termínu trvá, vysvětluje starosta Jan Kučera.
3: Aktuálně je sfrezovaná cesta, má se pokládat asfalt. Firma nás požádala o prodloužení právě této části realizace stavby. My jsme s tím nesouhlasili, protože potřebujeme, aby doprava byla co nejdříve funkční, mohla tam zajíždět hromadná doprava a hlavně se nám blíží září a doprava do škol, kterých je tam několik.
1: Vláda obnoví Národní koalici pro boj se suchem. Fungovat má od pondělí, řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Koalice zasedala v minulosti od roku 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce. Ministři, odborníci a zástupci krajů a obcí se v ní radili kvůli vlně veder podobné té, kterou Česko zažívá teď. Obnovená koalice se má soustředit na efektivní využívání srážkové vody, zadržování vody a financování nových přehrad. Vláda chce na opatření věnovat 4 miliardy korun, dodal premiér. Sport. Obhájce titulu Jakub Vadlajch postoupil na atletické mistrovství Evropy do oštěpařského finále. V kvalifikaci hodil v první sérii 80 metrů 92 cm, pak už nepokračoval. Další dva oštěpaři v kvalifikaci Jan Výška ani Martin Konečný do finále nepostoupili. Ve finále je také česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel. Počasí. V noci bude v regionu slunečno, nejnižší teploty 13 až 8 stupňů, vítr bude slabý, zítra čekejte slunečno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, vítr bude slabý, proměnlivý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V této chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a nyní už začíná podvečerní Morava, krásná zem s Ivanou Slabákovou.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

přívětivý podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali polku Jana Slabáka Po dědině. Hráli Ištvánci ze Šardic. Věřím, že vás tato polka příjemně naladila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Alena. Na Slovensku slaví jmeniny Lubomír. Ještě jednou vše nejlepší. Připomenu ještě telefon 726 465200. Budu se na vás těšit, ale teď už další písnička. Pavol Prostredný, Miroslav Končitík, Náš sen a Straňanka.

0: Krásný valčík nám dozněl a pojďme si poslechnout paní Květinku z Pitína. Já vás zdravím.
1: Já také zdravím. Zdravím Český rozhlas Brno a Zlín. Vás, paní Navrátilová, zvukového mistra a všechny posluchače. Zítra v Křepicích má narozeninový den paní Jaruška Urbánková. Štěstí, zdraví, pohodu a František ať ju vyzve Jarušku k tanci, to přeji Hochmanovi z Pitína. Také zdravíme manžela jako Františka. Přejem pěknou oslavu. Posíláme písničku a poděkování manželům Kochtavým do Nivnice, panu Broňkovi Uhrovi a jeho mamince do Dolního Němčí, do Bojkovic panu Stanislavu Šašinkovi, vždy pevnou mužku při lovu, manželům Hládkovým do Miroslavy, manželovi Vilémovi, Marušce Žemlové i na Vysočinu a všem našim přátelům. Pětuško, moc děkuju, písničku také pro vás a zvukaři. Děkuju. A mějte se.
0: Děkujeme také, nashledanou.
1: Nashledanou, děkuju, nashle.
0: A teď už paní Jakubíčková z Bystřína, vítejte.
2: Dobrý večer. Já bych chtěla popřát Alence Kristové do Dambořic. Má dnes svátek. A ještě bych chtěla popřát Petře Ingrové z Milotic. Tam má v pondělí svátek, narozeniny a s manželem zrovna oslaví 13 roků svatby. Tak jejímu manželovi Staňovi hodně štěstí, zdraví. A ještě bych chtěla pozdravit Natálku Jaksovu a dobřence a její rodiče i babičku a dědu Jaksovi a Mirka Janku z Bánova a Jardu Wolfa z Otnic. A ještě má 70 roků i Luděk Marí senior z Vacenovic, tak bych mu chtěla taky popřát hodně štěstí a zdraví. A moc krát teda děkuju.
0: Ano, paní Jakubíčková, já vám přeji hodně zdraví, ať vám co nejlépe a budu se někdy těšit příště. Ano, nashledanou.
2: Děkuju.
0: Tak a pojďme na písničku Není takej frajárky. František Maďa starší, Stanislav Pěnčík a Moravská osma.

0: Tak já vítám pana Vaška od Olomouce.
1: No, dobrý den, vítám vás taky a přeji vám pěkný den. A potřeboval bych zahrát svým synovcům dvěma Křižanovým ze Sedlce u Mikulova a budou mít letos oba dva, jak Zdenek, tak Jarek Křižan, narozeniny. Budou slavit v měsíci, v tomto měsíci brzy už. A potřeboval bych dále pozdravit své přátele ze Sedlce, sice Jiřího Palinka, dále svého spolužáka také Karla Topola a další sousedy bývalé Jarka

No tak snad se dovolá ten posluchač, který volal, protože jsem nestihla si napsat jeho jméno. Tak dobře, pojďme na psané přání, které tady mám. Dobrý den, přejeme k svátku naší mamince, babičce, prababičce, paní Alence Baumanové ze Šlapanic, hlavně zdraví, štěstí, boží požehnání a hlavně spoustu elánu, který můžeme všichni závidět. To jí přejí Lubomír a Zuzana Jakubíčkovi z Kozojídek za celou rodinu, včetně malých kuřátek. Pozdravujeme i všechny tetičky a strýčky a ať jí připíjí na zdraví, živio a moc děkuji. Takže to bylo přání, dáme písničku. A i to širé polečko. František Třetina, zaspívají sourozenci Baťkovi a cymbálová muzika Technik Ostrava doprovodí. Český rozhlas.

0: Vítám ve vysílání pana Štefana z Gbelů. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Navratilová. Já vás pozdravujem, aj zvukového mistra. A já mám takovou prosbu, já bych se nechal zahrát. Dneska je Lubomíra u nás ve Gbelech.
0: No,
1: na
0: ano.
1: Slovensku. Tak Lubomírovi Masárykovi první, bývalému predsedovi družstva ve Gbelech.
0: Ano.
1: Všetko hodně zdravia, šťastá, nech se mu darí a jeho manželku pozdravujem, Jojku. Potom druhý je Lubomír Komorník, to je dobrý kamarád můj. A ještě třetí je bratrec Lubomír Kubina. Tak já bych jim prál všetko dobré, všetko nejlepší, hodně zdravia a už ostatní dojde, keď budou zdraví.
0: Dobře, je to všechno, prosím.
1: Prosím?
0: Jestli je to všechno?
1: No, ano.
0: Ano, dobře. Tak já jsem vám nechtěla skákat do řeči, nebo tak. Dobře, pane Štefane, já vám přeji vše dobré, pěkný večer, ať se vám daří a nashledanou.
1: Nashledanou, děkujem.
0: Ano, a teď už paní Majka z Uherčic, vítám vás.
2: Dobrý den, ještě jednou. Já bych chtěla dneska popřát svému bratrovi, který slaví 73. narozeniny a je to pan Zdeněk Vetr z Uherčic. Pevné zdraví, štěstí, spokojenost do dalších let přeje za celou velkou rodinu sestra Maruna, Staňa a Ilonka a Miloš Budinovi. Moc krát.
0: Naschledanou, také naschledanou. No a já tady, ano, rádo se stalo. No a já tady připojím k tomu ještě e-mail jeden. Dnes slaví svátek paní Alena Kárníková z Jezeřan Maršovic. Hodně zdraví, lásky a neutuchající rodinnou pohodu, zejména za zahrádce s pejskem Bekem. To ti za celou rodinu přejí manžel Pavel a děti s rodinami, vnoučata Honzík, Kubík, Anička, Štěpánka, František a Šimonek posílají štípanou pusu a stejné přání k svátku posíláme i naší sestře Aleně Trechové. Tak předali jsme a my hrajeme další písničku. Dvě dcérečky. Zdeněk Gurský, Miloslava Gurská a Gloria.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já vítám ve vysílání paní Marušku Koktavou z Nivnice. Vítejte.
3: Dobrý večer, milá paní Květuško, i já vás vítám a všechny milé posluchače. A já mám dneska přáníčko. Dnes má svátek milá paní Alenka Vaculová z Březové. Alenko, letí tobě pozdrav, milý, právě v tuto chvíli a přejeme ti hodně zdraví a zase zdraví, ať ta škaredá nemoc odejde. Nech si obklopena všemi přáteli a rodinou, co tě mají rádi. Přejí teta a strýce. A ještě bych poslala
2: teta
3: pro radostí.
2: A kdo? To jsme nerozuměli. Teta a?
3: A strýc.
2: Strýc, jo, dobře.
3: Strýc, ano, z Nivnice. Ano. A ještě bych chtěla písničku pro radost poslat paní Květince, která posílala písničku jejímu manželovi Vilémkovi do Pichýna a taky Marušce Kročilové a Veronice Moravčíkové a ještě Hedvice Janků na Březevu moc si pozdravují a taky Vítěnka Petráše. A všechny zkrátka přátelé do Moravce a všude, co mě znají, tak bych to chtěla říct.
2: Ano.
3: Tak vám, milá Květuško, taky přeji hodně zdravíčko a snad už máme trošku chladněji.
2: No máme, už je to dobré, to víte, že jo. Skoro by někdy řekla, že musím dát svetr.
3: No.
2: Je to takový, ránu, jako,
3: jo.
2: Musí člověk někdy dát svetr. Po ránu a večer. Tak jo.
3: Už je to lepší.
2: Snad už to bude. Jo. No ještě to prý, jako teď ten víkend nějak se to tam má oteplit, ale pak už to snad bude dobré.
3: To už zvládneme,
2: ano. Tak paní Maruško.
3: Tak všichni mějte hezky.
2: Ano, krásný večer. Nashledanou.
3: Taky přeji. Nashledanou a děkuji.
2: Ano, rádo se stalo. Tak a teď se podíváme do Holubic. Vítám paní Zdenu.
4: Dobrý večer, paní Navrátilová.
2: Dobrý večer.
4: Zdravím vás tam všechny ve studiu a všechny posluchače.
2: Ano.
4: Já bych dneska chtěla popřát paní Jarce Mrázkové k zítřejším narozeninám hodně, hodně štěstí, zdraví, ale hlavně moc a moc zdravíčka, protože teď má takový hodně těžký problémy, ale už se to blíží do finále a bude to zase dobrý. Moc, moc, moc zdravíčka. Děkuju vám. Mějte se hezky.
2: Ano, tak držím palce, ať vše dobře dopadne.
4: Děkuju,
2: paní Zdeno, nashledanou. Děkujeme. No a pojďme, přátelé, na e-mailovou poštu. Dnes slaví svých 69 roků pan Zdeněk Vališ. Přejeme mu hodně zdraví a rodinnou pohodu. To vše přejí manželka Božena a dcera s rodinou. Tak to bylo jedno přání, které jsme tady dali. Pojďme na další. Dobrý den, prosím, zahrajte do Želetic pěknou písničku panu Jendovi Křumalovi. Dnes slaví 77. narozeniny. Jendo, já ti přeji k tvým narozeninám hodně zdraví, životní pohodu s manželkou Maruškou do dalších let a ať se ti splní všechno, co si sám přeješ. To ti srdečně přeje kamarád Jenda Preč z Opavy. Děkuji, jsem váš stálý posluchač Českého rozhlasu Brno. A my moc děkujeme, ano, a přejeme vše dobré a dáme si písničku. Ta Lužická dědina, Zdeněk Vrbník, otextovali Helmut Zasijač a Mario Zasijač. Takže Miločanka nám bude hrát a jdeme na to.
0: Český rozhlas z

0: písnička dozněla, pojďme si tady přidat e-mailovou poštu včera, neboli 14. srpna slaví narozeniny pan Jan Brychta z Lažánek. Hodně zdraví, radosti a elánu do života. Přejí dcery s rodinami, 5 vnoučat a 2 pravnuci posílají pusu. Děkujeme. Tak to bylo jedno tady přání a já tady ještě připojím další. Hudební dárek dnešnímu svátku ať potěší mladou, krásnou a charismatickou paní Alenu Alču Bobčíkovou do Dolního Němčí. Alčo, co ti přát? Vždyť vše máš v kruhu milující rodiny po boku maminky, milovaného manžela a 2 úžasných dcer. Přesto přeji zdraví, štěstí, boží požehnání a radost z blížícího se nejkrásnějšího dárku, který co nevidět bude odtajněn. Tak ať si tuto novou roli, co nevidět, užijete všichni v kruhu rodinném, vám od srdce přeje Věra. Závěrem píseň ať potěší i mladou paní Klaudii s panem manželem, dále sestru Klaudky, prostě celou jmenovanou rodinu, včetně velké rozvětvené rodiny od manžela Klaudie na strání s přáním krásného letního večera a radosti z očekávání vám všem od srdce přejeme. Tak tento e-mail poslala paní Věra Pastorková. Takže předali jsme a pojďme na písničku. Lidová polka Hej haj rozmarín a Moravěnka.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Tak, vítám ve vysílání paní Alenu Jelenovou z Božic u Znojma.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla popřát všem Alenkám z Božic u Znojma. A je to Alenka Kapaňová, Čížková, Alenka Hrdlíčková, Alenka Hatašová, Alenka Ulmanová a já vám přeju, holky, všecko nejlepší, hodně zdravíčka, štěstí a spokojenost. A zvláštní přání mám pro Alenku Valigurovou z Hrádku u Znojma. Moc a moc děkujeme, co všecko pro nás dělá, pro klub důchodců a přejeme hodně zdravíčka. Alenko, drž se, přejeme ti hodně zdravíčka a držíme ti palce a ti všecko dobře dopadne. A všecky zdravíme, všecky posluchače a všechno, kdo poslouchá naše rádio.
0: Výborně. Tak já se s vámi rozloučím, přeji vám krásný večer, ať se vám daří, nashledanou.
1: Děkuju.
0: Ano, a teď další telefon, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
2: Tady Lída, chci popřát Alence.
0: A prosím, a odkud voláte, paní Lído?
2: Čáslavic.
0: Tak výborně, paní Lída z Čáslavy, můžete mluvit, prosím.
2: Alenka, bývalá kuchařka v Čáslavicích, dnes svátek slaví. Výborně vaří, výborné řízky smažila, hodně svadebních hostin připravila. Dneska už je v důchodu a taky přejeme pohodu a hodně zdraví. Když už jsem se dovolala, tak všem Alenkám v Čáslavic přeje Lída Martenková.
0: Výborně. Tak paní Lído, je-li to vše? Ano?
2: Ano.
0: Výborně. Tak rozloučím se, přeji pěkný podvečer. Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Tak a přátelé, pojďme tady na psaná přání, která tady mám. A Broněk Uher posílá k dnešnímu svátku Alenkám přání a posílá je paní Aleně Bobčíkové z Dolního Němčí, dále paní Aleně Jančové z Horního Němčí a dále milé paní učitelce, paní Aleně Růžičkové z Dolního Němčí. Vše jen to nejlepší, hodně zdraví, božího požehnání přeje celá rodina a kamarád Broněk. Tak předali jsme a písnička Lidová krásná pasačka a Budvarka.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Tak, vážení a milí, máme tady ještě vzpomínku a je to vzpomínka na Václava Holcnechta. Byl českým klavíristou, hudebním vědcem a popularizátorem, jedním ze zakladatelů Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Narodil se 2. května 1904 v rodině pražského svrškaře, obchodníka s kůžemi Jana Holcnechta a matky Barbory Rozené Smolíkové. Po maturitě na Žižkovském klasickém gymnáziu v roce 1923 zahájil studium na konzervatoři a zároveň v témže roce na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Studia na obou školách ukončil v červnu 1928, kdy byl promován na doktora práv, týžden večer absolvoval koncert v sále Radiopaláce na Vinohradech. Talent, rozsah znalostí a odborná autorita Václava Holcnechta byly po celý život neobyčejné. Ještě 27. července 1988 navštívil firmu Petrov v Hradci Králové, aby se jako předseda hodnotitelské komise vyjádřil ke kvalitě zvuku dvou mistrovských koncertních klavírů. Krátce na to 13. srpna 1988 při rekreačním pobytu v jižních Čechách náhle zemřel. O hudbě a jejich interpretech napsal celou řadu knih. Hudbu také velmi často propagoval v rozhlase a v televizi. Jeho vzpomínky vyšly v roce 1982 na gramofonové desce. Dnes si připomínáme 38. výročí úmrtí této vynikající osobnosti, rozhodně si zasluhující, abychom na ní vzpomínali s vděčností, úctou a láskou. A pozdrav posílá milovník všeho pěkného a zajímavého pan doktor Jan Boleslav a písnička Ponáhlej se, Janíčku a Stříbrňanka.

Tak dozněla polka Jiřího Vrány, ponáhla Janíčku, Marie Kolomazníková otextovala, Stříbr Janka dohrála a pojďme ještě na jednu písničku, Kdyby ty muziky nebyly, Jaromír Vejvoda, Vašek Zeman a bude nám zpívat Josef Zíma.

Polka nám dozněla, náš čas se naplnil, budeme se loučit. Od mikrofonu Květa Navrátilová a vás, milé posluchače, kteří máte rádi dechovku a pěkné písničky, zveme k poslechu pořadu Morava krásná zem už zítra v poledním a podvečerním čase s Jiřinou Ostrou. Loučíme se orchestrální skladbou Miloslava Richarda Procházky. Líbezný se jmenuje tento valčík, jak tak slyším, a hraje ho pro nás mistříňanka Antonína Pavluše. Přeji vám dobrý poslech a krásný čtvrteční večer.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Za noční teplotní rekordy v Bystřici pod Hostýnem může fénový efekt. Na letišti v Poličné u Valašského Meziříčí včera lidé pozorovali zatmění slunce a meteorický roj Perseid. Před 65 lety vznikla v hlavním městě Německa berlínská zeď. Zítra čekejte v regionu slunečno, na teploměru až 30 stupňů. Večerní zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Bystřice pod Hostýnem si minulý týden připsala celorepublikové prvenství. V noci tam meteorologové naměřili hodnoty přesahující tropických 27 stupňů Celsia. Nikde jinde v Česku tak teplo přes noc nebylo.
2: 82-letá Milada Vítová žije ve městě celý život. Takto teplé noci nepamatuje.
3: To nebývalo nikdy, to vždycky aspoň ty noci se vždycky prostě ochladily.
2: Podle meteorologa Mojmíra Martana ovlivnil teplotu v Bystřici pod Hostýnem určitý druh proudění přes Hostýnské vrchy.
4: Od jihu nebo jeho východu se tam projevuje lokální fénový efekt, kdy přes ty Hostýnské vrchy proudí teplý vzduch, který se potom při poklesu do těch nižších partí otepluje a vysušuje.
2: A právě tento jev podle meteorologa lokálně zvyšuje teplotu v Bystřici pod Hostýnem. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
0: Na letiště v Poličné u Valašského Meziříčí včera večer dorazili davy lidí. Hvězdárna tam pro ně připravila takzvaný hvězdný duel. Lidé tam mohli pozorovat hned dva vzácné úkazy najednou. Částečné zatmění slunce těsně nad obzorem a po půlnoci vrchol meteorického roje Perseid.
5: Na letiště v Poličné dorazili 3000 lidí.
6: Prosím vás, jestli máte všichni filtry, pojďte se dívat na slunce, už to začalo.
5: U dalekohledů se tvořily fronty a ochranné brýle brzy došly. Gymnazistka Jana zkusila dalekohled i svářecké sklo.
7: Tak samozřejmě ten dalekohled byl nejlepší, tam to bylo i jako žluté. V těch brýlích a v tom svářeckém sklu je to zelené a taky tam není tak moc ostré, že se trochu rozmazává.
5: Po setmění lidé rozložili deky a čekali na Perseidy. Ty budou aktivní ještě dalších 14 dní. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Před 65 lety vznikla v hlavním městě Německa berlínská zeď. Výročí výstavby připomínající rozdělení Berlína připomenul bohatý program. Vzpomínkové akce zahrnovaly taky promítání filmů, čtení a diskuze s očitými svědky. Podle východoněmeckých komunistů měla berlínská zeď zastavit příslon západních agentů. Konstrukce ale sloužila i k zadržení Němců toužících po svobodě. Zeď město rozdělovalo do 9. listopadu roku 1989.
1: Sport.
0: Obhájce titulu Jakub Vadlejch postoupil na atletické mistrovství Evropy do oštěpařského finále. V kvalifikaci hodil v první sérii 80 metrů a 92 cm. Pak už nepokračoval. Pokračuje Vadlejch.
8: Když jsem hodil a byl jsem vlastně po první sérii druhé skupiny stále první, tak jsem si říkal, že nebudu ztrácet síly a už to nechám, protože je velká šance, že postoupím. Hrozně bych byl rád, kdyby i třeba Martin hodil daleko. Všichni se snažili a bohužel.
0: O medaili bude v sobotu bojovat také čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel. Ta doběhla v druhém semifinále druhá v čase 49,81 sekundy. A česká plavkyně Barbora Semanová bude obhajovat zlato na mistrovství Evropy na trati 200 metrů volným způsobem. Finále v Paříži začne v 19 hodin 36 minut a na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ho uslyšíte v přímém přenosu.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu jasno, nejnižší teploty 13 až 8 stupňů. Zítra čekejte slunečno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se aktuálně projíždí bez hlášených dopravních nehod. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín už nyní navazuje pořad Na pěknou notečku. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

kopce, roviny, řeky, moře, prašné cesty, dálnice, ale hlavně hudba, milí posluchači, a naše dřevěná maringotka přivrtaná na transportéru, čili zelený obytňák, ve kterém jsem za tou hudbou celé léto jezdila. Tak o tom bude moje notečka. Vítejte u vzpomínání na folklorní road trip a nechte se v myšlenkách odvanout na festivaly, kapelové šňůry, do kostela či na hudební tábor. Prázdninové nostalgii vás zve Aneška Heinzlová.

otázka, dobrá, ale jestli nás to ještě stále navigujete, ta navigace přes ty písně. Jo? Teď nás to, teď nám to říká 12 km rovně v podstatě pořád. Tak to je dobré.

0: kapelou Holinky mi začaly prázdniny a v našem dřevěném obytňáku jsme doputovali na bělokarpatské louky nad vesničku Provodov. Tam se konal festival Horem dolem. Vedle repové kapely s cymbálem tu byla lokální dechovka Provodovjané, metalová kapela, improvizační divadlo, kluci z místní Zušky, zkrátka Horem dolem. Jistě i vy máte svůj srdcový festival, i já to tak mám. Co by to bylo za léto bez horňáckých slavností? S naším obytňákem jsme tam byli letos trochu jako zjevení. Snad jsme tou kočovnou károu nikoho nevyděsili. V neděli jsem se jako obvykle šla podívat do Javornického kostela. Vždy se těším na píseň z kancionálu. Je to nádherná stará kniha v obité ohlazené kůži. Texty psané Švabachem se zpívají na obecnou notu. V Javornickém kostele nacházím stopy skutečného folkloru, závan toho starého světa.
1: Budeme zpívat na straně 533 a po třetí

Vrzání prken v tolerančním kostele z roku 1783 a zpěv z kancionálu i to patří ke vzpomínkovému albu z prázdninového putování autorky dnešního pořadu. U mikrofonu sedí Anežka Heinzlová a ráda bych vám i nadále poreferovala, kam folklorní redaktorku zaválo prázdninové putování za muzikou. Sváteční nedělní atmosféru Javorínského kostela člověk rád doplní ještě za poslední dozvuky horňáckého folkloru. A tak jsem i já zamířila na Kuželovský větrný mlýn.

0: Právě skončil poslední pořad hornáckých slavností. My se nacházíme v Kuželově u větráku, jak praví místní. A se mnou tu je zpěvák Karel Fajmon. A já bych se tě, Karle, ráda zeptala, co pro tebe vlastně znamenají hornácké slavnosti?
1: To je těžká otázka a má to vývoj u mě. Dlouho to byl takový pevný bod v roku. Je to něco jako fašanek. Něco okamžik nebo spousta okamžiků, kdy se dá zpívat v kusy a nikomu to nevadí, naopak to všichni považují za normální a člověk, když zpívá, tak žije.
0: Je to pro tebe součást života od úplného dětství, nebo jsi s tomu našel cestu až později?
1: Až později. Já jsem takový nepodarený horňák, já jsem k tomu dospěl až na výšce.
0: A je něco, proč bys vlastně třeba někoho, kdo vůbec netuší, o co jde, semka pozval? Co by ho mohlo nalákat? Co je vlastně to jedinečné? Proč jsme tady všichni tak spokojení? Proč nám je tady všem tak dobře na těch hornáckých slavnostech?
1: Nevím. Možná je to propojení, právě propojení těma písničkama a nejenom nás současných, ale i těch, co odešli nebo odcházají a od kterých jsme se ty písničky učili. Myslím, že je to poznat. Nedá se to popsat, nedá se to uchopit, ale myslím, že je to propojování a jenom prostorem, ale i časem.

0: Tak já myslím, že to je prostě letitá záležitost a člověk to srdce má tady na Slovácku a musí tady být prostě nejen samozřejmě tady na horňáckých slavnostech, ale i ve Strážnici a hlavně mezi lidma, které má rád.
1: Všecko, příroda, kroje, muzika, to má takové kouzlo, že musíme sem jezdit každý rok a už moc roku.
2: Skončily horňácké slavnosti a já si tady povídám s Markem Potěšilem, primášem z Lipova, který má i svou vlastní kapelu. Ráda bych se tě, Marku, zeptala, proč vlastně trávíš čas na horňáckých slavnostech? Co tě sem táhne a proč si každý rok tuto akci nemůžeš nechat ujít?
3: Protože je to srdeční záležitost. Potkávám tady každý rok své kamarády, přátelé, s kterými se třeba ten celý rok nevidím a vím, že je potkám tady. No a má to tady úžasnou atmosféru. Kouk tady u Větrného mlýna v Kuželově, kdy zapadá slunečko. A je to strašně romantická záležitost za zvuku horňáckých sedláckých a hlucu, takže proto trávím horňácké slavnosti každý rok tady na Horňácku a nenechám si to jako ujít.

0: Hodňácké dávno za nama, ale furt mě leží v hlavě krásné starosvětské setkání v Hrubé Vrbce v neděli večer. Slivovica, ohárky a co kdo donesl, byla tam děcka a i dříve narození, tazvaní Pražáci a i místní a ten větřík pod lipama, jak kdyby byl od moře. A kolébání sedlácké tmavou nocí dělalo atmosféru té nejhezčí dovolené. Snad se to podaří zachovat v takovém krásném duchu. Jménem všech cizinců, tedy přespolních, jsem fakt vděčná, že jsem mohla být u toho. Pondělní ráno u stolu v Hrubé Vrbce bylo jak malované. A tož zas nastartovat a pokračuje folklorní road trip a neb v karavanu až na hudební světa kraj.
1: Český rozhlas Zlín.
0: Aneška Heinzlová cestuje obytňákem uvnitř i vně hranic vlasti a reportuje pro posluchače pěkné notečky, které tímto zdravím a zvuk dalšímu putování. Dům na kolečka nás zavezl ke slovinskému hradu Sněžník na festival Plavajoči grad. Je to přehlídka nejrůznějšího divadelního a výtvarného umění a především různých podob světového folkloru. Hrálo se na vodě, pod stromem, mezi houpacími sítěmi, ve stráni. Mimo jiné zde v několika formacích vystoupila talentovaná mladinka Slovinka Gaia Sušejl, houslistka a klávesistka a houslista z francouzského Štrasburku, ovšem přesídlený do Turecka, Gabriel Majdinger. Na nahrávce po svém uchopili píseň Karinom z jižního Turecka z regionu Burdur.

dřevěné zelené karavany dnes večer přijeli do města Maribor na severu Slovinska. V jednom karavanu cestuje moje rodina, v druhém zbytek kapely Derschenstergop. A právě kapela Derschenstergop dnes zde hraje u židovské synagogy za přítomnosti velmi přívětivého mariborského publika. Z Mariboru dál přes Český Krumlov až na Valašsko. Přesně tuto štreku jsme ujeli, abychom zaparkovali náš obytňák před Rožnovským skanzenem, kde se konal festival slovenského folkloru Jánošíkov Dukát. Já jsem tu měla pořízení ve formě účinkování. Festival dost propršel, ale i tak jsme si ho moc užili a třeba děcka z Hrušova byla úplně super.

znáte to, že někam prostě musíte jet, protože se tam děje přesně to, co vás naplňuje. Potkáte tam stejně naladěné blázny, co neváhají 24 hodin denně hrát na housle, gajdy, trubku či zpívat do roztrhání těla. Tak to je muzikantské Priepasné, nedaleko Myjavy. Letní hudební dílna, kde se učí děti i dospěláci vybraný styl podle konkrétních muzikantů z minulosti. Těch, co byli nositeli určitého lokálního stylu hraní. Letos podle Jana Kolárika a Jana Petruchy. Tak poslyšte, jak jsme zkoušeli a vydali se po stopách místních muzikantů přímo do terénu.

0: Ze Slovenska jsme to brali křížem krážem. V závěru prázdnin jsem navštívila třeba sever Čech, abychom zde ochutnali zase úplně jinou muziku v podání česko-francouzské kapely.
1: Tak, tady se stmívá a my se nacházíme v městě Friedland. Právě zamykám náš dřevěný karavan. Se synem Bedřichem vyrážíme na koncert, který se odehrává sotva pár metrů od nás v místním muzickém kostele. Kapela Legenda před chvilkou zahájila svůj koncert. Je to první ze série Tour po České republice. Tři z muzikantů přijeli do Česka až z Bretaně. A už jsme v kostele.

0: Závěrečný potlesk dává tušit konci koncertu i našeho pořadu. Ovšem cestováním karavanem rozhodně nekončím ani po letní sezóně. Neboť v Maringotce máme kamínka a taky obyvatelná celoročně. S babým létem v zádech se nyní loučím a díky, že jste se mnou byli na folklorním roadtripu. Nejen na cestách přeje vše dobré Aneška Heinzlová.
1: Každý měsíc otevíráme v Českém rozhlase Zlín hudební galerii plnou písničkových klenotů. Díky mým hostům vám už nikdy potom nebudou znít stejně. Připomeňte si se mnou v letní repríze setkání se dvěma nepřeslechnutelnými dámami zlínské hudební scény. Zpěvačka Magdalena Malaníková a harfistka Lucie Fajkusová jako duo Muzika Angelika odkryjí lecos nového o slavných písničkách, které spolu hrají v netradičních aranžích. Irské lidovky, velké české i zahraniční hity, rockové skladby i šanzony. Určitě bude co poslouchat. Už v neděli 16. srpna po 17. Markéta Janíková a pořad
2: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

Dobrý večer, Lačerat Šukar Šuniben. Nový ročník krajských a okresních fotbalových soutěží už odstartoval. V reportáži se vydáme do Jihlavy, kde se po 6 letech podařilo obnovit zaniklý romský fotbalový klub. A přiblížíme vám také projekt Book to Screen, který propojuje svět literatury a filmu. Jedním z představených titulů byla i kniha Skutečná cesta ven novináře Patrika Bangy.

0: Saekchunen a Maro Romano Vakereben Lačerat. Pěkný večer a poslech nám zpříjemnili Tomáš Botlo a Roman z Pardubice. Letošní mezinárodní filmový festival Karlovy Vary poprvé hostil projekt Book to Screen, který propojuje svět literatury a filmu. Mezi 8 tituly ze střední a východní Evropy představenými producentům jako možné filmové či seriálové adaptace nechyběl ani autobiografický román Skutečná cesta ven novináře Patrika Bangy, oceněný v roce 2023 cenou Magnesia Litera za debut roku. Jak vnímá možnost předvést svůj životní příběh na filmové plátno a co mu účast v projektu přinesla, pověděl Reně Horvátové Patrik Banga.
1: V Německu funguje takový jako trh, kde vydavatelství nabízejí svoje literární díla, které jsou vhodné ke sfilmování. Letos se něco takového stalo poprvé na festivalu v Karlových Varech ve spolupráci teda s Moravskou zemskou knihovnou a s veletrhem ve Frankfurtu. A z celé Evropy se vybralo 8 knižních titulů, mezi nimi 2 český a jedna z těch knih byla moje. A představovali se producentům a zástupcům filmových společností jako nejvhodnější příběhy na sfilmování.
2: Říká novinář a spisovatel Patrik Banga, který svou autobiografickou knihu Skutečná cesta ven osobně představil filmovým producentům na festivalu v Karlových Varech v rámci projektu Book to Screen.
1: A Míša Dermau z nakladatelství Host měla skvělou prezentaci v angličtině, kde 7-10 minut vysvětlovala děj té knížky. Musím říct, že s moderátorkou to dali opravdu dobře dohromady a že z toho vylezl vlastně jako velmi rychlej ucelený příběh a že jsme tam skleděli velký, poměrně velký úspěch, který nám samotným dává naději na to, že by to mohlo klapnout.
2: Po úvodní prezentaci následovala diskuze s producenty. Jejich otázky se nejčastěji týkaly historických souvislostí příběhů i postavení Romů v české společnosti.
1: To bylo face to face. Jakmile skončily ty oficiální prezentace, tak se samozřejmě byly doptávat na různé jako věci.
2: A překvapilo vás nějaký dotaz?
1: Ne. Jako je zajímavý, že třeba ty Američani většinou se ptají spíš na ty sociální témata, zatímco lidi ze střední Evropy, tam je prostě znát, že mají jako jiný vztah k těm menšinám trošku, takže zajímají spíš jako ty praktické věci než sociální věci, které se etnika jako týkají nebo mě jako dítěte tehdy, že jo.
2: Podle Bangy se hrál významnou roli i fakt, že jeho kniha vyšla v několika jazykových mutacích. Bez zahraničních překladů by se podle něj jen těžko dostala mezi vybrané tituly projektu.
1: Já myslím, že to je úplně klíčová věc, ty překlady, protože čím víc těch překladů je, tím víc těch lidí zodpovědných za ten film si to může přečíst. Někdo je Němec, někdo je Angličan, někdo je Američan. Ta kniha teď vyjde v chorvatštině, v polštině, v rumunštině. Teď jednáme o řeckém překladu, má to arabský překlad, čili těch překladů už je tolik, že můžeš oslovit poměrně velký široký publikum a díky tomu vlastně se ty producenti dozvědí, co v té knize vlastně je a vzbudí to ten zájem.
2: Ačkoliv rukopis ležel řadu let v šuplíku, dnes je autor přesvědčený, že kniha vyšla ve správný čas. Právě načasování podle něj sehrálo důležitou roli v tom, jak ji přijali čtenáři i odborná veřejnost.
1: Potom covidu byl docela hlad, jako po silných knihách. Zároveň ty devadesátky jsou hodně moderní, takže jeden čas fakt jeli hodně. A já jsem se trefil přesně do té doby, kdy to zaujalo tím tématem, tak vlastně tím časem toho vydání. A navíc se hodně pomohla ta Magnesia Litera samozřejmě.
2: Úspěch Skutečné cesty ven sebou přinesl i očekávání čtenářů. Na Patrika Bangu se stále častěji obracejí s otázkou, kdy vyjde pokračování jeho autobiografického příběhu.
1: Řekl bych, že jsou čím dál tím větší ty tlaky, že hodně lidí vlastně se dožaduje jako toho pokračování, ale já si myslím, že ještě není vhodný čas, že je potřeba nechat to chvíli dojet a pak napsat. Ne, že bych chtěl přivolat chrembu žádný další covid, jo, ale třeba přijde ten správný čas jako něco napsat dalšího. Ale jako přiznávám se bez mučení, že už mi to proběhlo hlavou, že to napíšu. Ale já to mám tak, že já musím dostat impuls a pak k tomu sednu a napíšu to na jeden zátah nebo na dva, ale napíšu to většinou na jednou.
0: Vysvětluje novinář a publicista Pat.

0: Posloucháte o Roma Vakeren a dospíval Nicolas Melko. Nejnižší fotbalová soutěž na Jihlavsku bude mít nového účastníka. Do 10. ligy se po 6 letech vrací romský klub. Pod názvem AF Amari Roma jej zaregistroval jihlavský asistent prevence kriminality David Drevňák s tím, že zejména mladší lidi z tamní komunity přivede ke sportu a při hře je naučí týmové spolupráci a respektování autorit. Součástí klubu bude i žákovský tým. Na jejich trénink se šla podívat naše reportérka.
1: Přehraju. No já jsem vás už jednou na hřišti potkala ve volném čase, jo. Jsme hráli proti sobě, jestli si pamatujete?
2: Asi jo.
3: Jo, jo.
1: Ty jsi mi dal jesle. Bylo to, jak je rošárna, to hřiště. Náš věkový průměr byl tak třeba 35. A dali jste nám hrozný klepec. Třeba 16-2 to bylo.
3: Jo, jo, jo, jo. Jo, jo.
1: Jak dlouho hrajete fotbal?
2: Tak jakoby celý život.
3: Taky no, jsem 4-5 let.
2: To je z toho radost.
3: Radost.
2: Dělám to, co mě baví. Cítím se to dobře.
1: Kristián a Marek zatím hráli fotbal jen pro zábavu, mimo jakoukoliv soutěž. Teď budou společně kopat ve zbrusunovém dresu a Amari Roma Kvítek Jihlava 5. ligu starších žáků Jihlavska. Na první zápas se už plně připravují.
2: Jsme za to rádi, ale jsme lepší.
1: Takže vy budete trénovat je.
2: Přesně.
3: Jo, jo.
1: A chcete mi ještě k tomu něco říct, k tomu fotbalu?
2: Pokud vás to baví, tak se tomu věnujte.
1: Klub AF Amari Roma po 6leté odmlce obnovil David Drevňák.
4: Hrával tam můj děda, vlastně to byl jeden z těch nejstarších, z té nejstarší generace. Po něm vlastně strejda, táta a další strejdové. Potom v těch posledních letech kolem toho roku 2020, tak to už zase bratranci mý a takhle. Takže vždycky se to vlastně v rodině nějak točilo a dědilo.
1: Teď přišla řada na vás.
4: Jo, jo, přesně to.
1: A dobrovolně nebo?
4: Jo, dobrovolně, jo, jo. Vlastně jsem to bral takovou, jako takovou povinnost za pokračování v tradici.
1: Teď se dcera asi chce něco zeptat?
5: Kde máme tašku?
4: Tam tlačičko, já ti to za chvilku dám.
1: Taky má v ruce fotbalový míč. Bude to otevřené pro chlapce, taky dívky?
4: Jo, zatím máme teda těch dívek jenom minimálně. Očekáváme, že se právě budou předávat jak děti, tak i dospělí, ale určitě vítáme i neromský jakoby, hráče. Hlavně chceme, aby se naučili jakoby, nějaký společný týmový hry, nějaký spolupráce. Chceme taky, aby měli respekt ke starším ty děti, ten nějaký vzor v těch dospělých. A proto i ty dospělíci, myslím, že to tak budou brát, že teďka mají nějakou zodpovědnost vůči těm dětem a navzájem se to jako nějak propojí.
1: Podle adresáře klubu fotbalové asociace Kraje Vysočina je to jediný romský klub zařazený v oficiálních soutěžích v regionu. Své zápasy bude hrát v Jihlavě v areálu na Stoupách. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: A my jsme na konci dnešního Roma Vakeren. Savorenge manga budbacht. Zhorte sa stipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Nemocnicím v Česku chybí zásoby krve, některé hlásí kritické minimum. Nedostatek zásob pitné vody v obcích napříč Ústeckým krajem vodohospodáři doplňují cisternami. Zítra čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamhara Kocourková. Pěkný večer. Některým nemocnicím dochází zásoby krve. Nedostatek hlásí nemocnice v Praze, Ostravě nebo v Benešově. Dárci v létě odběry často odkládají kvůli plánovanému volnu a dovoleným.
2: Aktuálně potřebujeme doplnit zásoby krevních skupin A, B a 0, a to jak v pozitivním, tak i negativním RH faktoru.
3: Říká mluvčí benešovské nemocnice Markéta Zikmuntová. Krev ale chybí třeba fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v pražské ústřední vojenské nemocnici a nebo v nemocnici v Českých Budějovicích. Primář tamního transfuzního oddělení Vít Motaň dodává, že je to každoroční prázdninový problém.
4: Například, když cestujete do Itálie nebo do některých dalších jižních zemí, tak je zde měsíc karanténní doba, po kterou nemůžete darovat.
3: Podle údajů Svazu zdravotních pojišťoven ročně potřebuje transfuzi přibližně každý desátý hospitalizovaný pacient a během života jeden ze tří. Krev je potřeba při operacích, úrazech, porodních komplikacích a nebo při léčbě závažných nemocí. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Některé obce napříč Českou republikou musí kvůli suchu doplňovat pitnou vodu cisternami. Místní zdroje vody kvůli snížené vydatnosti nestíhají produkovat zásoby. V Ústeckém kraji vodohospodáři musí neustále zavážet vodojemy tak, aby obyvatelé nepocítili důsledky sucha a z kohoutku jim stále tekla pitná voda, říká mluvčí Severočeských vod a kanalizací Iveta Kardiánová.
5: Nejvíce postižená suchem je oblast Děčínská, kde obce Velká Veleň, Dobkovice u Ovčína, Heřmanov, Markvartice, Brložec, Chlum, Babětín. Toto jsou všechno obce, kde mají lokální povrchové zdroje sníženou vydatnost anebo jsou již úplně vyschlé.
0: Správa Národního parku Šumava získala povolení zpřístupnit stezku Luzenským údolím na hraniční přechod Modrý sloup. Vypořádala se s námitkami Ministerstva životního prostředí, které souvisely především s ochranou tetřeva hlušce. Podrobnosti má ředitel Šumavského parku Pavel Hubený.
6: Schválili povolení vstupu omezeného počtu osob v omezené době. Budeme čekat, jestli se někdo odvolá. Potřebujeme mít k tomu chodníku ještě stavební povolení, protože to nemůže nám být vydáno dřív, než je tohle rozhodnutí pravomocný. Na tom bychom mohli strávit zimu a před sezónou bychom spustili rezervační systém.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. Na severovýchodě kolem 26, na horách většinou kolem 22. O víkendu se teploty znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 je na 25,5 kilometru po nehodě nákladního auta uzavřená teď v obou směrech kvůli překládání nákladu. Ve směru do Ústí nad Labem je náhradní trasa z exitu 18 po souběžné silnici. Zpět se vrátíte u Roudnice. Ve směru do Prahy provoz odklánějí na exitu 29. Je tam krátká fronta, zpět na dálnici se vrátíte u Nové Vsi na 18. kilometru. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je to repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Naším dnešním hostem je kubánský módní návrhář a každý už ví, že ve studiu sedí Osmany Lafita. Své kolekce předvedl v New Yorku, v Paříži, v Miami, ale tu největší přehlídku své kariéry chystá na podzim v Praze. Vítám vás, dobrý den.
8: Děkuji za pozvání, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: U mikrofonu Českého rozhlasu vítám Osmana Holafitu, modního návrháře. V dobré náladě opět.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
0: No, tak už je odpoledne.
1: No právě, pro mě už je to ráno, protože to je teprve před chvíli normální situace vystává.
0: Takže kvůli rozhovoru jste si musel přivstat? Kvůli rozhovoru v jednu hodinu odpoledne?
1: No právě, brzo ráno jsem stává, abych byl připravený na to.
0: Jaký máte denní rytmus? Chodíte spát pozdě v noci?
1: Já jsem spíš takový jako nošní, tak jak se to říká, protože já miluju presovat, nejlíp se mi presuje v nosi, klidně nekoukám, jestli je do jednu hodinu, druhou, třetí hodin v nosi, ale pro mě důležitý je, že musím spát já stávám kolem devět, půl desátý, a pak klidu se připravím, snídám a nepotřebuju ráno takové hysterky, nebo jak se to říká. Ale je pravda, že pracuju večer dost dlouho v noci. Je to pro mě fantastický moment. Jsem klid sám a tvořím všechno bez problému. No.
0: Tvoříte, ale produkční věci asi necháváte na den, nebo telefonujete někomu třeba i v jedno, ve dvě ráno?
1: Já mám takové štěstí, že mám kolem sebe dost lidí, jako tedy se starají věci, tedy se nestarám já, protože já se zabývám spíš, co se týká navrhování, vyrovatý modely, technické věci, jako okolím technologie, jako technika stříhu a tak dále. Ale pak, co se týká marketingové finance a všechny ty věci, na to mám lidi. Takže já o toho moc se nestarám.
0: A v noci vás napadají ty nejlepší návrhy?
1: Nejlíp, protože opravdu já pracuji takové, že já vyhledávám tu klid, pustím hudba, žádný techno, bum bum, ale takové romantická hudba, dám si sklení se víno, začínám takové kreslím, jako až to nekonečně, jako mě to jde neuvěřitelný, nebo mám tam materiály pána a začínám aranžovat na pány modely, jak má to de facto vypadat. A pak to všechno vysvětlím moje holky.
0: Vysvětlíte to vašim zaměstnankyním nebo kolegyním. A nežádá si to různý styl hudby? Já myslím jako různé styly oblečení, outfitu.
1: Je to zajímavé, protože já kdy tvořím, já jsem hodně na ty romantický, latinský hudba, jo? Ale je pravda, že kdy začínám dát ty návrhy vedle sebe a už vidím, jak ty modely budou za sebou, já pustím tam de facto ta hudba, co si představím ty modely, jaký má být rytmus, jak má být agresivní nebo míň, víš, jako, ale jenom tentokrát do toho ani nemůžu zasahovat, protože tentokrát se tvoří ta hudba celá pro moje přehlídka, co já nemůžu ani si vybírat, tak na to je člověk, který, jestli můžu, jako je Paul Van Dyke právě, tvoří celá ta hudba. A já se budu jenom nechat překlapit, protože nevím ani, jak vypadá jako.
0: Ale modely budou všechny vaše.
1: Všechny
0: na té
1: moje,
0: velké modní přehlídce, která se chystá na zářit.
1: Musím říct, že mám velký starosti, protože navrhuju 147, je to největší show, co jsem dělal, když jsme kariéra jako. A já působím od rok 1999. A musím říct, že poprvé v životě dělám něco takového. Všichni ví, jakože moje modní přehlídky vždycky byly viditelný, velký show, ale tentokrát, já bych říkal 50%, možná i 90% vyšší než to všechno překonali jsme nebo jelali jsme. Očekává se 1800 hostů, bude předvádí 110 modely, jako 100 holky a 10 kluky budu předvádí. Navrhuju 140 navrhu jako kolekce, originální každý model, než budu mixovat se jaký starý. Všechno je originální, nový udělány celá kolekce. No a mezi tím jízdím po republika se můj talk show, takže já mám všechno ve životě mimo času.
0: Tak o to více si vážíme, že jste zavítal do Alex a host. Děkuji. Osmana Holafita.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex, ahoj, si povídám s Osmanem Lafitou, kubánským módním návrhářem. Vy jste říkal, že tvoříte od roku 1999.
1: Ano, je to.
0: Podíval jste se někdy na ty návrhy právě z toho roku 99-2000, nebo tak?
1: Já mám tež nedávno...
0: Dalo by se to použít ještě dnes?
1: Jo, právě tež nedávno hrám si můj jubileum, jak jsem slavil můj narození na 50. leta. 60. leta. 60. leta. Jsem si rozhodnul, že budu dělat retrospektivní módní přehlídka. A nevím, já myslím, že já jsem jediný tady v České republice jako navrhář, který se řídí pohled světový navrháře, protože celý činný světový navrháře, oni skladují svůj kolekce, každá kolekce se skladuje, je to, my říkáme, muzeum. A to je, já mám činný můj modely od rok 99 do teďka. A když se udělá právě tyhle ty rekopilace, jako retrospektivní show, právě ty vybíráš o každý rok pár modelů. A to všechno potom se snaží, aby to navazovalo. No a mně se to povedlo. Bylo to, myslím, že to kolem 123, 130, nevím, nic takového, ale byl to fantastický. A zajímavé je, že když jsem koukal modely, které jsem dělal už rok 99, ty jsou jako modely, které klidně dneska můžete nosit, jako je to nadčasový, jako nádherný.
0: Takže neřekl jste si, ježíš, co jsem to tehdy vytvořil.
1: No právě, jsou modely, které ani koukám a říkám, je, jako, jsem z toho překvapený, jakože jsem si ho ani nepamatoval, ale přitom i koukám, já miluju ty detaily, ta technika stříhu a tak dále. A já začínám potom vystudovat, co bylo tenkrát a co dělám teď, dokonce i materiály, teď materiály, protože lidi si myslí, že, no, lidi si myslí, já slyším, na každou rohu se objeví teď, jakým, každý je navrhář. Stačí mi doma čistý stroj a už říká, že je navrhář. Ale málo kdo ví, jako za to všechno je doopravdu. Kolik studio, kolik technika, kolik... Protože furt si musíš naučit, existuje nový materiály, materiály, které jsou v kovové niti, jako vlakno, takové. A musíš umět s tím pracovat. A ty technika stříhu taky... Jestli já koukám to, co jsem si naučil ve škole a co dělám teď, mě vůbec to, co jsem si naučil ve škole, nemůžu říkat, jako, že mě bylo k ničemu. To mě pomohlo na ten start, ale to jsou věci, které už v současné dobu vůbec ani nepoužívám.
0: Ta praxe to umocnila.
1: Ano, ano, je to vždycky krok dopředu.
0: Kdy jste si řekl, jsem módní návrhář?
1: Já myslím, že to bylo, když já jsem měl ten lom, když jsem končil střední škola, a protože celý svůj život jsem plánoval, nebo jsem myslel, že budu studovat medicínu. Ale jako dítě, mama pro nás všechno šila. Činy naše oblečení, málo kdy mama něco koupila, všechno nám šila. A mě to fascinovalo, já jsem viděl, jak ona stříhala látky, dokonce mi dala, když pomáhal, mě ona kreslila to šára, říká, stříhej pohle šára, jako. A musím říct, že nelakalo mě to, jako, že, nebo ne, že nelakalo, nemyslel jsem, že jedenkrát budu se na to věnoval. S tím, že já jsem byl nemocný dítě, odrozený, jsem měl srdeční problémy, astma,

0: host je Osman Lafita, kubánský módní návrhář, který téměř 40 let působí v Česku. Nebude to příští rok přesně 40 let? Bude to mít výročí?
1: Já myslím, že jo. Já jsem přijel do Česká republika rok 1987.
0: Tak to bude. 40 let. Bude oslava, jste slavící typ? To jsme viděli minulý
1: asi ne,
0: rok.
1: Protože stále lidi mě nadávají, že po tolik léta ful mluvím tak katastroficky česky. No, ale já si myslím, že mluvím docela dobře.
0: Rozumíme vám.
1: No, právě to je to důležité.
0: A máte ještě třeba nějaké, jako

0: Dokonalujete češtinu? Učíte se nebo
1: ne,
0: tak?
1: Ne, právě to je ten problém, že praxi. Já jsem čeština nikdy se nestudoval. Já mluvím, protože jsem to poslouchal od dobu, co jsem přijel do Česká republika tady a nikdo mě nekorigoval. Víš, jako neříkal, to se neříká tak. To, víš, jak oni jenom se smáli, jak já mluvím. A já myslím, že já už nemám věk, abych tam, věk mám, ale nemám čas, aby se jel a studoval ta čeština. Já myslím, že to patří už i mě, i ke mně, jako jsou lidi, kteří to milují, lidi, kteří ne, ale mě to vůbec ani nevádí. Tak dlouho, pokud rozumíte, co říkám, a já mimo toho mluvím 5 jazyků, já mluvím španělsky, italsky, francouzsky, anglicky a česky, takže všude, kam jdu do světa, se domluvím bez problémů. Tak.
0: Takže výbava jazyková velmi, velmi slušná. Jak už jsem narazila na vaše jubileum, které jste oslavil v minulém roce velkolepě, 60. Asi vám to říká spousta lidí, že nevypadáte na ten
1: říkaj
0: věk.
1: Říkají to. Oni říkají, kolik z toho jsem si udělat jako plastická chirurgie a tak dále. Díky bohu, že říkám se tím, protože nejsem se stát jako... Vadí mě, kdy vidím ty mladé holčíšky a nebo i kluci, jak už se začínají píchat botox a to všechno. A to je zbytečné. Měli jste nechat ty svůj ples srát jako přírodní. A jasné, že až budu potřebovat něco, tak si do toho pustím bez problému. Já na to se nestydím, ale říkám, pan Bůh asi mě miluje, protože ta genetika moje je, já bych říkal, tak dobrá, že máte pravdu. Lidi mi říkají, že na ty věk nevypadám vůbec. No.
0: Ostatně v minulém roce jsme viděli i vaši maminku, která příští rok oslaví dokonce 90.
1: 90 let bude slávit a taky je. Já myslím, že já to mám po mámě. Já myslím, že já mám ty geny po mámě, protože mama vždycky byla taková hezká ženská, jako, no každý dítě vidí svoje mama hezká, ale myslím, že jo, že moje mama i s tím, že dělala tu diplomácie, vždycky byla hezky oblečená, nališená, vlasy udělány a starne pomalu. Ona teprve ty vrážky, jako co má na její věk, nebo ne, jak by to říkal, na její doba neexistovalo to, že se píchne botox nebo silikony nebo cokoliv, to vůbec nefungovalo. Mama já vždycky používala kosmetika. A to právě mě inspirovalo i dělat se na svůj řadu kosmetiku taky, co já používám nejvíc. Jako.
0: A vy označujete za Jiřinu Bohdalovou?
1: To je, já říkám, že moje mama je kubánská Jiřinka Bohdalová, protože mama má tu sama energie, co má Jiřina. Ona stává a už je ve funkci. Víš, jako nemá rád být klidná, jako furt musí něco jelat. Taky nezapomněte, že ona už prožívala, já bych říkal, kolem 7 válka. Ona jízdila do světa a bojovala. Byla v Angola, byla v Sýrii, Libii. Ful, kde byla jaká válka posílali, tak ona tam šla bojovat, takže neměla taky lehko život, ale daří se jí, díky Bohu.
0: To je ocelená žena. Ocelová.
1: Ocelová.
0: Když ještě zůstanu u těch vašich 60, užil jste si vůbec tu oslavu s ohledem na to, co všechno tam bylo?
1: Právě, že ne. Vždycky většinou a to lituju, protože můj manžel mi říkal, nechceš opravdu si balit a jdeme spolu nikam na dovolená nebo to. Musím říct, že ta oslava mě stála dost peníze, ale nejde o peníze. Já jsem myslel, že mi bude dělat to radost, že se setkám se činí s tí svůj blížší kamarádi, to jsem dělal takové, a jsem dělal to po kubánský styl, ale 1950, taková elegance, no, ale s tím, že jsem byl full stěl, abyš každý byl spokojený, abyš každý se dobře bavil, takže nakonec jediný, kdo se nebavil a nebyl spokojený o to všechno jsem byl já.
0: Perfekcionalista.
1: No, ano, jsem takový. No.
0: Tak, Osmany Lafita je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: dát.
1: V Alex a host si povídám s Osmanem Lafitou mimo jiné i o jeho oslavě narozenin 60., kterou si všichni užili, kromě něj. Ale jeden host, který byl pozván, ale nemohl přijet, byl slovenský prezident Peter Pellegrini.
2: Ano.
1: Vy jste od něj dostal osobní dopis.
2: Ano, ano, je to tak. A byl to krásný, protože de facto, já nevím, jestli víte, jakože já, když jsem začínal můj kariéra, mě oslovil prezident Havel. Mě pozval na Pražský hrad a mě požádal, abych ji oblíkal v průběhu mandátu, on i první dáma Daša, jako Dagmar Havlova. A takové jsem začínal já z mé kariéra, kdy potom v průběhu času jsem znal Ivana Trump, Sharon Stone a ty další. A to je zajímavé, že potom i Livia Klausova, taky máme dobrý vztah i všechno, ale že současný prezident vůbec, ale přitom byli pozvané na moje akce a nikdy jako ta reakce nebyla nijaké. Ale přitom jsem dělal můj první přehlídka na Slovensko, ne v rámci Fashion Week Slovensko, protože je pravda, že já jsem dělal jedna přehlídka na Vysoký Tátra a byl to obrovský show, ale já jsem byl v šoku, kdy najednou se objevilo prezident republika Pellegrini a sám si požádal, že se se mnou setkal. Takže bylo tam připravené pro nás jaký ty VIP prostory, místnosti a byl to neuvěřitelný příjemný setkání. Bavili jsme si o všechno možné a ještě mě slíbil, že přijde na soukromou návštěvu, jakože musí nikdy, kdy bude kolem Praha, jako Česká republika, že Daviel. Ale já jsem ho pozval na narozenina, mě nehalo to otevřeno, jakože pohle jeho funkce, víš, jakože nemůže říkat dopředu, jestli bude moc nebo ne. A s tím, že nemohlo, dělal nádherný gestu, že mě posílal dopis a mě popřál k narozenin.
1: Takže zkrátka, vy jste ho poznal až co by prezidenta Slovenské republiky. On je ve funkci, tuším, že tak 2 roky, takže
2: ano,
1: takhle čerstvě je vaše. Vaše, že
2: fešák to je.
1: Bez pochyby. A oblíká se dobře? Obléká se dobře
2: oblíká
1: podle vás?
2: Až po, jak jsem ho viděl, se oblíkal moc dobře. Byl takový elegantní, celkový. Ladilo mu všechno. Boty, oblek, co měl na sebe, košíle. Byl moc hezky oblečený.
1: Je to taková pro vás vaše profesní deformace, že se na někoho podíváte a nejprve zhodnotíte jeho oblečení a pak se možná dostanete
2: ano,
1: k něčemu dalšímu?
2: To mám, já chodím i po ulici, jako koukám na každý člověk. Jako, nekritizuju, jako, já nejsem takový ten typický, ale na černo pro sebe, jako mám, jsem takové kritiky, jako říkám, Ježíš, co to je, jak se kombinuje, tak. Ale
1: říkáte si to často?
2: To mi dělá i třeba tady problém, kdy koukám na naše vláda tady, jak když vidíš ty naše politik, to je katastrofický, to je jako, víš, vrát pistola si zatřeli do mozku. Já nevím, kdo ji oblíkají, nebo kam oni se oblíkají, ale
1: no k vám asi ne.
2: No určitě ne, určitě ne. Jsou, ale nevím, kdo ji poradí, musí mi někdo, který poradí, jako já nevím, existuje to. I první dáma musí mi svůj poradce, jako a já nevím, jak to dělá, jako ale to je její věc.
1: Dobře, a když tedy hodnotíte i třeba lidi na ulici, tak potěší vás potom, potěší vaše oko, když to někomu sluší a říkáte si, tak tohle je podle mého gusta. Máte z toho radost?
2: Dokonce i jdu za ten člověk a jí chválím. Říkám, máte moc hezky oblečený, nebo jste hezká opravená, nebo hezky. Takhle, já říkám, koukám na všechno, já koukám i na to ošklivé, protože i to ošklivé, co vidím, mě inspiruje, něco tvořil. Já jsem takový, že když jdu po ulici, pracuju. Jako koukám na, pardon, ve Česměr. Víš co, tady je jeden velký problém, že tady se objevili různý stylista, který hrádí a nevím jak, proč, protože měli se hrádí sám sebe. A pak stane se to, co se stane. Oni zapomenou, jakože tendence nebo trendy nejsou určeny pro každý člově. Poslední dobu vidíš, jako jsou, jak se nosí též oversize modely. Vidíš, člověk, který nemá ani metr vysoký a má oversize oblečený, který jaký stylista říká, že je to in, že to jí sluší a je to katastrofický.
1: To zarazí to ještě více do země.
2: To vypadá jako Monty normálně, ten zvířata se ty velký kabát, to je šílený.
1: Osman Lafita je naším hostem.
3: Český rozhlas Zlín, rádi
0: vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi Osmany Lafita, jehož přehlídky dobyly New York, Paříž, Miami a teď, teda na podzim, dobydou Prahu. Má to být vaše největší vůbec přehlídka, kterou jste kdy dělal.
1: Jo.
0: Jak se ve vaší hlavě zrodil nápad, jak to bude vypadat, kde, kolik lidí,
1: co? No takhle, bylo to de facto, já jsem ani neplánoval, že budu dělat něco takového. Už se pracuje na ty moje přehlídka od ledna, ale začalo to s jeden z mé klient, který je to berlínský import, takové klasické auto, jako veterány, jedno největší, já bych říkal největší. A on přišel tu napad, jestli nejseme dělal show, který byl spojený luxus jako elegantní, vysoká moda a i elegantní luxusní auta. Já říkám, proč ne? To jsem nejelal nikdy. Já jsem dělal všechno možné, ale tohle takové show jsem nejelal a začalo to jakože srandička, jakože jenom mluvíme o to, no a de facto to se skutečnilo, jako, ale říkám, pracuje se od ledna, už je to obrovská produkce, říkám, čeká se 1800 hostů, víc než půlka sál už je prodána, protože to je poprvé, jako, že prodám vstupenky, jako na moje přehlídka nikdo se nemohlo dostat, pokud nebyl osobně pozvaný od nás, jako kamarádi nebo klienti. A pak novináře, ale jiná nedalo se to, jako že koupím stupenka a jdu se podívat na Lafita. To neexistovalo. A tentokrát jo, takže každý, kdo bude chtít se podívat, tak může přijít. Ještě hudba, můžu říct, kdo to dělá, jméno, nebo nemůžu říct, kdo to dělá, můžu.
0: Já myslím, že můžete určitě.
1: Protože hudba přijde osobní Paul Van Dyk a bude hrát na tu moje přehlídka. On říkal, na začátku nestěl, protože on je zvyklý dělal v Ibiza, Tomorrowland, takový ty velký event, ale přehlídky nikdy nedělal a říkal, jako potom volal a říkal, že jo, že přijde, protože pro ní to je výzva. A dokonce slož celá ta hudba, co bude se hrát na moje přehlídka, to je vyložení hudba, které on tvoří jenom pro moje přehlídka. Takže máme opravdu na co se těší. Je to neuvěřitelný event, jako pracuje se tam se světla, prostory. Molo bude 90 metrů dlouhý, takže hodinky modelky, protože modelky musí předvádět 90 metrů tam a 90 metrů zpátky z té vysoké podpáty, ale holky to dají, jsou čikovné.
0: Budou to české modelky?
1: České a zahraniční modelky. Budou mít tam i zahraniční modelky. Moc toho nechceme mluvit, protože pak je to, víš, jak to je, jak už všechny napady můžou ty nikdo ukrát. Ale je velký event, opravdu velký event. Já mám už hlava, že mě vybuchne normálně. Denodenně máme setkání, denodenně se pracuje se celý tým, jako produce, světlo, zvukotechnika, všechno. Je to,
0: dá se říct, že to bude vrchol vaší kariéry?
1: Ano, je to, doufám, že nevymyslí se nikdo, že ještě něco většího než to, protože pro mě to je jedna z největších. Jako, a věřte mi, že, jako, že jsem dělal hodně velký programy, jako show. Já jsem dělal neuvěřitelné přehlídky. Dokonce zapřeli jsme se la Varsasky na městě a já jediný jsem mohl to udělat. Jsem zapřel se la Varsasky na městě a dělali jsme obrovská přehlídka tam po japonský styl. Jako, nádherně to bylo.
0: No teď bych to úplně nedoporučoval na Václavské náměstí. Osmany Lafita je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte stále Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Osmany Lafita, který má na svém kontě řadu módních přehlídek, ale ta největší show ho teprve čeká a to na podzim. Teď datum 22.
1: nebo
0: 25. září.
1: Na Expo,
0: v Praze na
1: Expo Leňany, Expo, na PVA Expo.
0: Nebo v Letňanech na výstavišti zkrátka.
1: Na výstavišti.
0: A vy jste mluvil o tom, že už teď máte hodně naplno, kromě toho také jezdíte se svojí talk show po krásách České republiky, tak by mě zajímalo, jestli jste našel čas na svoji zahradu vůbec.
1: Vůbec, nemám čas a mě to trošinku stve. Takhle, moje zahrada, i když je zarostla a začíná kvíst, tak je taky zajímavá. Víš, jakože je to jako džungle, hezká džungle, rozkvětlá džungle, ale mě to strašně vádí, protože já mám rád, když všechno je tak hezky udělané, tráva sekána, kytičky už vystříhány a tak dále, ale moc času na to nemám, ale na to já se dostanu. Já vždycky na všechno musím najít aspoň ten moment, ten sekund, aby si věnoval, takže nebudu ji nehal takové trpět.
0: Trpět, ale říkáte, že si vystačí i bez vašeho zásahu a možná to bude, dokonce zjistíte, že to bude i hezčí a lepší.
1: Doufejme. Jo, můžu ještě říct něco ohledně prodejní stupenky na moje přehlídka?
0: Pokud by chtěl někdo přijít na vaši velkou show?
1: Ano, stupenky se koupí jenom na Ticketmaster. Mm-hmm. Ale jsem viděl a jsem slyšel, že začíná i prodává mimo, jako, a ty jsou falešní. Prosím, nedělejte to, nekupujte venku, protože to nejsou, to oni lidi se snaží prodávat věc, který není na prodej. Takže pokud máte zájem a pokud se chcete současný, tak přímo na Ticketmaster.
0: Tak, nikde jinde.
1: No.
0: Buďte opatrní. Než bude ta vaše velká show, tak bude léto, budou prázdniny, budete mít nějakou dovolenou?
1: Myslím, že právě se kamarád a klient, který děláme spolu tu přehlídka, mám v plánu, že jdu do Itálie, do Lago Como, on tam má svoji vílu a tak až po na víkend jdu tam relaxoval, odpošíval, ale nemám čas, opravdu nemám čas na žádná dovolená a nechci ani, protože taky plánuju, že tento rok nic nebudu dělat, protože příští rok, jestli pan Bůh mě to dovolí a ještě budu mít mámě na šivu, doufám, že jo, že bude další několik let, příští rok máma slaví ty 90 let a manžela já lítáme i spal kamarádi, lítáme na Kubě, protože ta oslava bude na Kubě.
0: Bude tak velkolepá, nebo to bude nějaká decentnější, komornější?
1: Bude velkolepá, protože budu tam Čech, proto jdu na Kubě, protože máma má tam víc svůj známý a kamarádi a rodina než my, ale už bude to velký taky.
0: Tak ať se vám všechno vydaří dle vašich představ. Díky, že jste přišel. Osmany Lafita.
1: A děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Aplikace e-doklady podle ministerstva vnitra ustála zátěžový test. Opavští policisté obvinili 5 lidí kvůli podvodu se sociálními dávkami za víc než 11 milionů korun. Zítra čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Zátěžový test e-dokladů před podzimními volbami byl podle ministerstva vnitra úspěšný. V 1 hodinu odpoledne se do systému najednou přihlásilo 30 tisíc reálných uživatelů. Některým ale mohlo otevírání aplikace trvat i desítky vteřin.
4: Teď je přesně 13, takže otevíráme aplikaci e-doklady, klikneme na prokázat se, já jsem tam. Tak co vy, vám se ta aplikace načítá zatím?
5: Se zatím načítá, výborně, takže já jsem se dostal dokladu, trvalo to 30 vteřin, řekněme, je tam ta latence velká.
6: Podobně jako u mě a šéfa digitální a informační agentury Bohdana Urbana mohl zátěžový test vypadat i u dalších 30 tisíc lidí. Další načítání nebo případnou chybovou hlášku mohlo způsobit i to, že aplikaci uživatelé neaktualizovali anebo neměli zkontrolované přihlašovací údaje. Právě na to by agentura měla podle Urbana před volbami víc upozorňovat.
5: To jsou opravdu věci, které už teďka na první pohled je zjevný, že budou muset mediálně zvládnout lépe.
6: Výsledky zátěžového testu teď bude digitální a informační agentura vyhodnocovat a případné chyby do voleb odstraní. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
3: Policisté odhalili dva bratry z Opavy, kteří měli stát připravit na sociálních dávkách o víc než 11 milionů korun. Téměř 19 let podle kriminalistů předstírali závažné duševní onemocnění a dařilo se jim obelstít úřady i lékaře. Kromě bratrů policie obvinila z podvodu také další 3 lidi, kteří předstírali, že o ně pečují.
7: Podle policie bratři při kontrolách nekomunikovali a vydávali skřeky, takže některá vyšetření vůbec nebylo možné dokončit. Mimo dohled úřadů, ale sami nakupovali v obchodech a uzavírali půjčky nebo smlouvy s mobilními operátory. Z Opavy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
3: V libereckých lidových sadech vzniklo 15 zasakovacích tůní. Mají zadržet vodu v krajině, zmírnit erozi a taky ochránit lesní koupaliště před naplaveninami při přívalových deštích. V lesích je vybudovaly městské lesy ve spolupráci se spolkem Milujeme jizerky. Další opatření pro zadržení vody v přírodě zhrnul ředitel městských lesů Jiří Bliml.
8: Svodnice, tůně, jama, hráz. Svodnice tady myslím kolem 60. Těch tůní, velkých tůní zasakovacích, tak těch je tady 15. Jama, hráz je na 3 linkách. Vlastně to území jsou desítky hektarů, které jsme vlastně takhle ošetřili. Sport.
3: Obhájce titulu Jakub Vadlejch postoupil na atletické mistrovství Evropy do oštěpařského finále. V kvalifikaci hodil z první série 80 metrů a 92 centimetrů. Další dva čeští oštěpaři Jan Výška ani Martin Konečný do sobotního finále nepostoupili. Počasí. Zítra čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26, na horách většinou kolem 22.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: V Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most u nájezdu ze Strašnic je uzavřený pravý pruh, jsou tam hasiči, zasahují u požáru vagónu na nedaleké trati. A na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice se zkracuje kolona, začíná na kilometru 175, osobními auty je to na 25 minut ke sjezdu na Bratislavu. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A teď už je tu Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
0: Nejlepší a nejkrásnější věci na světě nelze vidět, ba ani slyšet, ale je třeba je cítit srdcem.
9: Proto vám chceme dnes vyprávět o 72-letém Jiřím a 69-leté Zdenice.
0: On lezl po skalách, ona hrála tenis, on po ní toužil, ona ho odmítala, on ji pozval do hor a zrodila se láska.
9: Našli společnou cestu na vrchol citů, kde dominuje víra, naděje a láska.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Příjemný poslech vám přeje Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.
0: Zlatá láska je pořad o velké lásce, která si zaslouží pozornost a náš obdiv.
1: Ze zaslaných příběhů jsme dnes vybrali ten, který se týká manželů Zdeňky a Jiřího Tučkových z Horní Radechové v Podkrkonoší.
0: Nedávno oslavili zlatou svatbu. Po 50 letech společného manželství už vědí, jak je důležité, když se o toho druhého můžete opřít, když vám nabídne pomocnou ruku a drží vás s láskou v náručí.
1: Proto jsme k ním do chalupy poslali našeho naslouchajícího kolegu Patrika Rozénala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy budete pan Jiří.
4: Ano.
3: Je to tak?
4: Je to tak, no.
3: A kde máte manželku?
4: Vevnitř.
3: Máte krásnou roubenku?
4: No, snažili jsme se.
3: Dělali jste jako vlastníma rukama něco?
4: Jo, těmhle.
3: Fakt?
4: Všechno sami, no. Odkácení dřeva až po všechno.
3: Vypadá krásně, kdyby to stálo od pradávna.
4: No, však to tak mělo být.
3: A bydlí se v ní dobře?
4: Bydlí, výborně.
3: Tak jo, no, tak půjdeme za vámi. Jiřího, známe a teď Zdeňku, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Já mám pro vás kytičku.
5: No, děkuju moc.
3: Máte i kytky na zahradě, když máte tak krásnou chalupu?
5: Určitě, určitě máme, ale teďkon jste přijeli pozdě, protože ty nejkrásnější jsou odkvetlí.
3: To nevadí. Vy to teď rozzáříte v tom vysílání.
5: Určitě. Určitě, ano. Pojďte dál.
3: No, krásná světnice. No, to je nádhera.
5: No, to jsem si všechno malovala.
3: Všechno?
5: Všechno. Tamhle mám jednu truhlu po prababičce a podle toho jsem dělala ty krkonošské motivy. Zkoumala jsem, jak se to dělá.
3: A vy to máte i na té lince? No jo.
5: Kupovala jsem po bazarech starý nábytek, který jsem opálila a takhle jsem to všechno malovala.
3: To je krásný.
5: Děkuju, děkuju.
3: A i takhle kachlová kam na
5: no,
3: pec, poráková kam.
5: Ty dělal zase manžel. Dělal manžel a já jsem dělala to patlání.
3: Nahodila jste to.
5: Já jsem to nahodila, tak.
3: Mimochodem, prozraďme posluchačům, jak dlouho už jste spolu, manžele?
4: No, 50 let, no.
5: 53 se známe a 50 let jsme manžele, no.
3: Tak si o tom budeme vyprávět.
5: Tak fajn, posaďte se.
1: Poprvé Jiří zahlédl Zdeňku u své kamarádky z lyžařského oddílu. Zalíbila se mu a toužil jí poznat víc. Jemu bylo 19, ona oslavila 16. narozeniny.
0: Bylo jaro roku 1972 a blížila se Filipojakubská noc a s ní oslava čarodějnic. Jiří proto požádal kamarádku, zda by mu se Zdeňkou nesmluvila rande.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: U ty kamarádky se mu líbily moje nohy, které já jsem měla vždycky hrozně hubený, takže jsem si brala dvoje, troje podkolenky ke golfkám, takže on se nachytal na ty krásné nohy, které pak stejně byly hubený, jo. No a na ty čarodějnice, když jsme šli domů z čarodějnic, tak už byl 1. máj, tak mě povídal, jestli bych s ním nechodila.
3: Takhle rovnou do toho šel.
5: Ano, takhle rovnou do toho šel, tak jsem si říkala, že je nějaký divnej.
3: Co jste za ten večer měli už za sebou, že takhle rovnou řekl, no budeš se mnou chodit?
4: Že jsme si povídali, no a tak jako to vypadalo, že to je dobrý, tak abych nestrácel čas, že jo, nějakým zbalením, tak prostě buď jo, nebo ne, že jo, aby nebyla zbytečná prodleva.
5: No a pak vždycky, když přišel k nám, tak říkám naší mamce, řekni mu, že nejsem doma. No to trvalo asi tak měsíc, dva, ale vytrvale chodil.
3: No. Vy jste se ho bála, nebo?
5: Mně se nelíbil. No pak jsem zjistila, že je hrozně hodnej. No tak jsme pak spolu začali chodit, no.
3: U čeho jste to tak zjistila, že je takhle kluk hodnej?
5: Podle těch činů, jak se chová, co dělá, jak se o něj můžete opřít, spolehnout a tak dále, že jo. to je důležitý.
3: Jak jste to vnímal vy? Vám se Zdeňka líbila od začátku, předpokládám.
4: No, líbila. Tak jsme to, no, tak jsme takhle na výlety chodili a do skal s náma začala jezdit. A...
3: Vy jste měl teda partu, se kterou jste jezdil do skal, protože vy jste tak jako horolezečil, nebo jak to říct?
4: Hodně. Hodně jsem horolezečil. Líbilo se mě to. A...
3: Zval jste Zdeňku nějak na rande, nebo jenom na lezení do hor a na skály?
4: Ale to chodili jsme taky na rande, to jsme přijeli ze skály, šli jsme do hospody tančit. Do to dřív tady byli, že jo, po náchodě byli, já nevím, 3 kavárny, nebo kde se tančilo, tak tam jsme, tak jsme šli večer zase tančit. To bylo, víkend byl vytížený, naplno je ten.
5: No my jsme tancovali dlouho a hodně, několik let. Takže jako on chodil tančit už předtím a tančil výborně, takže jako to mě holky záviděly, takovýho tanečníka.
3: Takový tanec, to je přece jenom i možnost toho druhého chytit kolem pasu, přivinout, trošku se ho tak jako přiblížit.
4: To by byla taky, teď vlaku jsou 3 2 tunely. To není jenom to není jenom o tanci.
3: Takže jste to takhle zkoušel?
4: Taky. Tak to zase nebylo úplně to na prvním místě, ale tak jo, no.
3: Jak se vám Zdeňka líbila? Jak byste ji popsal? Jaký máte ve vzpomínkách uloženou z té doby? Jaká to byla holka? Jak vypadala?
4: Byla hezká. To, vlastně to jde teď taky, no, akorát je trošku zestárla, ale jinak dobrý. A tak já jsem vždycky rozvil takový heslo, že stejně nenaleznete takovou ženskou, která by sportovala a můžete s ní taky někde do společnosti ukázat jako krasavici, že jo? A tohle to bylo tak akorát.
3: Tady jste ji našel.
4: To bylo dobrý, no. Ta tomu tak odpovídala.
3: Kdy přišla ta první pusa?
5: No tak to si ani nepamatuju. Tak možná po měsíčním chození. To není jako teď.
4: Vždycky jsem chtěl za každou to, jak by to šlo, tak vždycky, no, ale tak zase to nebylo prvotně, že by všechno to, ale jako furt to tak jako stoupalo, no. Furt to bylo lepší a lepší.
3: Jak to mladí lidé tedy v té době, v těch 70. letech na začátku prožívali tu lásku? Co se tak odehrává v té mysli, v srdci, v duši mladé holky? Na co myslí, když už něco s tím Jirkou podnikla? Popište nám ty pocity.
5: No tak určitě ty motýly v břiše, to jsou, to asi je dneska taky stejný, jak to bylo. A každopádně ale jako holka bych ho nikdy svým způsobem nenaháněla, jak to dělají dneska holky, když to vidím u vnuka, co mu pošlou za fotky, SMSky a já nevím co, tak to jako nebylo. Tak spíš jako holka dělala drahoty, anebo se nechala dobývat. No samozřejmě, že vždycky dělalo mě dobře, nebo tak, že má zájem, že cokoliv bych chtěla, že udělá, nebo jen přání nějaký. Jedno, co mě nenosil kytky. A co mě neříkal, že mě má rád. To jako ne. Ale to musí všechno člověk poznat. Kytky nejsou nejdůležitější a vždycky jsou lepší ty činy, než vypravovat, že má někdo někoho rád.
3: Lepší lásku dokazovat, než o ní mluvit.
5: Přesně tak, přesně tak.
4: Zamilovaný jsem byl, proto jsem chtěl být s ní, takže jsme furt, jsem vymýšlel někde, kam pojedem, kam půjdem. No my jsme byli spolu, že jo? Akorát problém bylo to, že jsme pak nemohli třeba někam jet a být tam do druhého dne, že jo? Protože to rodiče nedovolili. Aby jsme jeli někde na chatu někam, to neexistovalo.
3: Poprvé jste se tak jako fyzicky zblížili kdy? Před svatbou nebo až po svatbě?
5: No před svatbou, přeci si ho nevemu, abych nevěděla co a jak.
4: A přeci nebudu dlouho čekat.
3: A to jste si naplánovali, nebo to tehdy bylo dílo okamžiku, chuti a náhody?
4: Ne, to bylo naplánované, protože naši měli zahradu, tady za koupalištěm a tam byla taková kůlna, ale v té kůlně byl gauč. No a tak jsme chodili, vždycky jsme šli, jako zbylo se tady takhle, tady jak jste jeli přes to Karlovo náměstí, nebo tam je hospoda, ještě to tam je dodnes, tam jsme si koupili flašku Bikavéru a šli za koupaliště na tu zahradu. No a tam jsme to do půlnoci, do jedny, tak jsme tam byli a pak jsme šli domů, no.
5: No jo, no.
3: Takže pravidelné schůzky takhle.
4: No tak
5: určitě.
4: No, no, sobota.
5: Sobota, pátek, no, sobota. Pátek, sobota.
3: Zdeňko, a jaké to bylo poprvé? Ten jeho přístup, ten dojem z toho a tak, jako nálada.
5: Co mám k tomu říct, teda já nevím.
4: Je to do kopce a běželi jsme jako srnky na hlavě.
5: A potom Bikavéru.
3: To šlo.
5: To šlo.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlataláska.cz.
1: Dnešní příběh patří Zdeňce a Jiřímu Tučkovým.
2: Seznámili se na čarodejnice. U půlnočního ohně přeskočila jiskra a zažehla lásku.
1: A po třech letech začali uvažovat o svatbě. Už věděli, že jeden druhého nechtějí ztratit, ale naopak se zavázat, že tu celý život budou jeden pro druhého.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No já si to pamatuju moc dobře, protože moje rodiče mě řekli, jelikož já jsem od 10 let dobře řídila auto a vždycky jsem auta měla hrozně ráda, takže mě rodiče řekli, že když se nebudu vdávat, že mě koupí auto. No tak jsem řekla, že se vdávat nebudu, tak mě v květnu koupili auto. No a v červnu jsem jim řekla, že se 5. července budem brát. No, jo, bylo to tak.
4: No to je asi omylo, ne?
3: No tak, byli překvapený, no ale tak oni ho měli rádi, že jo, tak i tatínek věděl, že je spolehlivý a jako kdyby ho neměli rádi, tak mu nedali přepsat hned půl baráku, ale jak jsme se vzali, tak na něj dali přepsat hned půl baráku, aby se s tím něco dělalo, nebo prostě, aby se tam necítil špatně, jo. Tak jako samozřejmě věděli, že je hodnej a já jsem předtím měla tendenci tak trochu bej do luftu a mě trochu skrotil, takže byli rádi.
4: Ty přípravy na svatbu, jak vy si to pamatujete? Třeba já nevím, šaty, prstínky, jak se scháněly, nebo se něco připravovalo, bylo na vás něco přichystat?
5: Nebylo.
4: Jak to?
5: No nebylo, tak já jsem chodil ještě do školy v tu dobu, dělal maturitu. No tak prstinky, to už byla prodavačka hotová, to už si vydělávala, tak já tak všechno zařídila.
3: Jsem dělala školu ve dvoře Královým, tam jsem měla babičku, takže u ní jsem tam bydlela a ten tam za mnou jezdil, tak jsme babičce řekli, že se budem brát. Babička nám to schválila, tak jsme šli koupit prstinky, no samozřejmě za moje peníze, protože on tenkrát peníze neměl, že jo. Takže babička to věděla první. Pak jsme jeli k nám teda, k mém rodičům, tam jsme to řekli, no ty zůstali z toho docela, teda i kvůli tomu autu, že jo, tak z toho byli trochu divný. No a naši s jeho rodičema se před svatbou nesetkali nijak.
1: Prvnímu seznámení došlo až ve slavný den. To ještě Jiří netušil, že zatímco on si maminku Zdeňky zamiluje a ona jeho, Zdeňka od své tchyně zájem a náklonnost ani v budoucnu nepocítí.
2: Nikdy jim to ovšem nevadilo. Jejich vroucné city jim to po celý život vynahradili. Lásku si před ostatními slíbili 5. července roku 1975.
3: Přivez mě ráno kytku na kole.
5: To byla hezká, byla jako malinká hezká.
4: Vy jste na svatbu jel na kole?
5: No jenom k ním.
3: No, no. Asi tak.
4: Co tomu říkali rodiče?
3: Tak no, ty už věděli, jaké je. Tak
5: rodiče to bylo horší, to spíš připadalo, jak když jedeme na schůzi rohá, než na to, na svatbu.
4: Přijel s kytkou. Vy jste už byla zušlechtěná, nakadeřená.
3: To se tak nedělo. Tenkrát jsem se ostříhala, zadila jsem si klobouk a bylo to. Jaká zušlechtěná, ušila jsem si šaty. No.
4: Vy jste na stroji, tak jako...
3: Jo, to já všechno. No teď na svatbu jsem si taky šila šaty.
4: Na oslavu 50.
3: Ano. No a odjeli jsme teda na ten obřad, máme tady nádhernou radnici, proto jsme měli teda i teď jako ten obřad, protože jsem chtěla zase ten příbuzným všem z Moravy na Slovensku ukázat tu radnici nádhernou.

0: hernou?
1: Ne,
0: náchodě.
1: No, náchodě.
2: Jaký byl obřad, Jirko?
3: No, to bylo jen proslov, ne? Socialistický manželství a rodina a tohleto.
0: Rodina je základ socialistického státu.
3: No, jsme tam stáli a už tam pusa byla a to a už to bylo o to, no, obřad, no.
2: Vrhal se na vás.
0: Ale ani ne, já nevím, my jsme tohle to nikdy tak nebrali, my jsme byli rádi, že ta svatba je za náma, že prostě budeme spolu bydlet a můžeme už jezdit kam chceme a už nám do toho nebude nikdo mluvit a tak nějako jsme to...
2: Co rodiče, jak to prožívali?
0: Ty plakali.
3: Ty byli takový z toho, no.
2: Jaké jste měli prstýnky?
0: No, zlatý, široký, tepaný, krásný.
3: A tenkrát byli moderní, tenkrát to byla moda, široký prstýnek hodně a to.
2: Šlo mu to nasadit?
0: No šel, protože jsi to v obchodě zkusil a to. Teď jsme ho nasazovali na malíček, ty sami.
2: A neradil jste jí potom, hlavně se nezapomeň podepsat jako Tučková už?
3: To asi taky jsem ti neříkal, viď?
0: No to jsem trénovala už dopředu. To asi dělá každá holka.
2: Jako, aby to hezky vypadal ten podpis.
0: Tak, tak, přesně tak. To dělá asi každá holka. Každá holka se chce vdávat. A dítě, já nevím, jestli dneska někdo říká, že ne, je to možný, nevím, ale já si myslím, že každá holka se chce vdávat.
2: No a když je po tom obřadu, tak co vám tak hlavou proletělo? Spokojenost, že už jste svoji, že už můžete cokoliv, nebo se na člověka navalí nějaké možná existenční starosti, že právě protože už je to jenom na něm.
0: Bydlet jsme měli kde? To jsme byli v tom domku u našich. Auto jsme měli. No a lyže jsme měli. No a co?
3: Akorát jediný problém byl, že jsem měl jít na vojnu a měl jsem vyjednáno, že tady půjdu do Svatoňovic do dolu, abych nemusel na vojnu. No ale... No, mě nevzali do Svatoňovic a musel jsem na vojnu. Ale vojna, to byla krásná věc. To byla nádhera. Takový dovolený už nezažila, že na moje... Za tu, to už jsme fakt takovou dovolenou ani neměli, co jsem byl na vojně. Nádhera.
2: Prosím, pro koho? Pro vás nebo pro ženu?
3: Pro oba.
2: Jo.
0: No určitě, protože...
2: Jste veselý kopy teda.
3: Ale to bylo veselý. Nejhorší byl přijímač, to jsem byl v Planiumary, já byl v pohraniční stráže a ještě ke všemu důstojník. No a tak v tom přijímači to bylo blbý, tam jsme byli zavřeni. A pak jsem byl na rotě, tam vedle velenic, vedle českých velenic. To, no a tam, no to byla rekreace úplná, krásná. Protože vždycky jsem akorát zavolal, přijedeš, přijede. Tak moje manželka přijela, tam byla ve vesnici jako hospůdka, tam byla nějaká paní Hrbincová, ta tam měla jednotu krámek a nahoře bydlela a vedle měla ještě pokoj, který nám vždycky nechala tam, že jo. Takže ona tam spala, vždycky přijela, já už jsem hlásil kuchaře na rotě, hele, přijede manželka, koukej něco pořádný uvařit. On navazil, manželka přijela, z roty jsem se odstěhoval k ní do pokojíčku, bába Vravnicová nám u manželských postelí rozsvítila svíčky vždycky takhle, no nádhera. Jestli můžu, horší to bylo o svarební noci, to bylo horší, protože to jsme narychlo zbouchli, jsme si v tom baráku dvě místnosti takhle dolů, provizorně tak a tam se teda udělali postele a tohle, ale no, to bylo takové, co se sehnalo kde. No a teď teda vlezeme večer do postele, že jo, no a to a najednou rána jak zděla a ona ta postele se rozpadla. To propadlo, ty rošty propadly a my jsme leželi na zemi v tom takhle a bylo to.
2: No. Bylo to nekvalitně odvedenou prací anebo vaším dováděním?
0: Nekvalitně odvedenou prací, protože každý prkno bylo jiný.
3: Oni byli krátký a vypadli, no, tak... No, to se stane, no.
4: Úsměv Zdeňce Jiřímu z tváře v životě mnohokrát zmizel.
5: Ale jejich lásku to nikdy neohrozilo, jak vám oba prozradí už za malou chvíli.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Je krásné slyšet jímavé lidské příběhy, plné opravdové lásky.
2: Jsme šťastní, že ji v dnešním světě nacházíme a rádi bychom ji v našem pořadu Zlatá láska ocenili.
1: Proto jsme Patrika Rozehnala požádali, aby Zdence a Jiřímu Tučkovým předal naše dárky. Dva zlaté hrnečky Zlaté lásky a velké digitální rádio. Bylo to pro ně překvapením.
3: Ježíš, to si snad ani nezasloužíme.
4: Já myslím, že jo.
5: No, krásný.
3: Dřevěnej design, no to je nádhera. Tak to moc a moc děkujeme.
4: No, je to digitální rádio, ať si můžete i tenhle pořad, nejen ten, poslechnout samozřejmě v digitální kvalitě.
5: No, to je nádherný. Já se stydím, já bych vám ukázal, na co my posloucháme tady, ale to je hrůza.
4: Tak teď už to není hrůza, teď už je to tohle moderní. No. A myslím, že to dřevo se vám sem i hodí. Co?
3: Určitě se dřevo sem hodí, teď to je do chalupy.
4: No. A pak jsou tam dvě krabičky, každá jedna pro jednoho z vás, to si můžete rozbalit.
3: Kouzelný, fakt jo, no, to je nádherný.
5: No, nádhera.
3: To si můžeme vystavit tady, viď? Kouzlo. Děkujem.
4: Není zač, ať slouží.
2: Už William Shakespeare řekl, pravá láska nikdy neprobíhala hladce.
1: Tak to poznali i Zdeňka a Jiří Tučkovi z Horní Radechové v Podkrkonoší za dobu svého 50letého manželství.
2: Byli si vždy oporou. Tehdy, když Jiří přišel o práci a Zdeňka se musela přibrat ještě jeden úvazek.
1: Nebo když ji osud nachystal těžké rány. Byl to zase Jiří, který ji nenechal padnout a s láskou ji chránil.
3: Vždycky jsme spolu všechno řešili. Všechno. Ať to bylo to nejhorší, ale vždycky jsme řešili všechno spolu a věděli jsme, že se jeden na druhého můžeme spolehnout. Poprvé mě podržel hodně, když mě zemřel ten tatínek náhle, když mu bylo tak 59. A při dalším maléru to mě podržel hrozně, protože vlastně jsem měla dva veliký maléry. Když jsem začala podnikat, tak jsem prostě začala být workaholik a při vysazení z práce jsem asi ve 40 letech se úplně, jak to mám říct, psychicky zhroutila, zbláznila, nevím, jak rok a půl to trvalo. Takže se s dětima musel starat i o ten rozjetý biznis, i o domácnost, i všechno. Pomáhala maminka, já jsem rok a půl byla úplně mimo. Já jsem nejedla, nekomunikovala, nechodila, nic. Až pomalu mě z toho dostával. Já jsem měla fobie z velkých prostorů, z malých prostorů a tak dále.
4: Byl jste to vy, který na to upozornil, že nějaký problém tehdy s tou prací nastal, že je přepracovaná, nebo si to Zdeňka řekla sama a vy jste pomáhal?
5: Ne, to jsem neudělal, ale já už jsem věděl, že to přijde. Protože celý život furt chtěl jezdit k moři. Furt se chtěl opalovat a jezdit k moři. Já jsem k moři nikdy nechtěl. A já jsem pán, nikam nepojedem. Ne, koupila si dovolenou, exkluziv, že jo? Od rána do večera furt v krámě, večer počítač, ráno počítač. No teď jsme sedli do letadla, přijeli tam a tam běhali pikolici, dáte si tohle, dáte si tamhle toho, vemte si tady to, na pice tadyhle to. No a z toho se zbláznila. Protože jsme pak přijeli domů a ona už, že jo, tam neměla co dělat týden a bylo hotovo. To bylo hrozný teda. To bylo blbý, no. Když jsme šli na procházku a vyšli jsme z baráku, pak jsme už obešli les, tak už to bylo lepší. Pak jsme jeli na hory, shodou okolností do Velký Úpí, tam kamarád měl chalupu, nebo má ještě do dneska, takže pojedem k němu na chalupu. Tak jsme dojeli do spáleného mlýna, tam jsme vylezli z auta, kousek jsme popošli a ona říká, Já tam nedojdu.
3: A tak jsem mu pak říkala, víš co, jeď už do skal, protože přestal jezdit i do těch skal, prostě na to nebyl čas, musel se starat o děti, o obchod, o všechno. A když odjel, tak jako řekl, že jo, že jede do těch skal, no ale když odjel, tak teď vám to řeknu úplně blbě, chtěla jsem si vzít život. Přijel a já mu povídám, od někam mě odvez, já už tady bej takhle nemůžu, opravdu chtěla jsem si vzít život, kdybys nepřijel, já nevím, kdybys přijel třeba o 2, o 3 hodiny díl, tak jako třeba by se to stalo.
4: Nebál jste se v tu chvíli?
5: No bál, určitě no. Bál. A to jsme jeli teda na psychiatrii, tam jsme byli, s ní promluvili 2 minuty a pak tam šel jsem já k psychiatrovi, ten tam se mnou asi 3/4 hodiny vypravoval, no a nic, pak jsme jeli domů, ona mě ještě pomalu vynadala, že ona je nemocná, proč se psychiatr bavil se mnou. Špatný slovo, já pám asi, ona si ví, co děláš, tak co dělá, tak uvidíme, no. Jediný pak, co bylo dobrý, že v podstatě k nám do krámu jezdila nějaká paní doktorka z Prahy, která měla nahrádku chalupu a tady si viděla, protože se znali tak jako trošku, tak si ji vzala do Prahy a tam mi to prostor dostala. Úplně jinou, tady by bývalo na psychiatrii, co šla, tak tam mi dali prášky a to by bylo úplně, byla úplně pitomá a nic z toho nebylo. A tady paní doktorka tady dala teda dohromady. Pak už se to začalo značně rychle zlepšit a to už byla radost.
4: To už jste se začal usmívat i vy trochu.
5: No jo, tak to už jsme začali chodit a už to už začínalo trošinku pracovat a tohle a už to šlo. To už bylo dobrý.
4: Takže jste věřil, že se z toho dostane?
5: No věřil, no. Určitě věřil. No, že to půjde pomalu, to je jasný, no, ale takže se z toho dostane nějakým způsobem, no.
4: Když se pak stav začal zlepšovat, co vy jste z toho pociťoval?
5: No tak měl jsem radost samozřejmě. To jako jo, to bylo dlouhý, no, ale jako to bylo vidět výsledky, že jo, jako když už se to zlepšilo, tak jo, to už, pak to bylo už dobrý.
3: No začal mě dávat cíle. Právě uzdravoval mě tím, že mě začal dávat cíle. Paní doktorka, paní profesorka Krejčí, tenkrát se jmenovala, mě dala zákazy, nesměla jsem vzít do ruky počítač, nesměla jsem jít do toho našeho biznisu, do toho kšeftu. Prostě měla jsem úplně režim a to dlouho, to asi rok. A dávala mě spíš prášky na povzbuzení mozkové činnosti, prokrvení a tak dále a ne utlumující. No ale prostě dával mě cíle, to jak jsme říkali, že dojedeme na ty, nejdřív to bylo, obejdeme Večí les, protože já jsem nemohla jít mezi lidi, mně připadalo, že lidi na mě blbě koukají nebo tak, tak jsme chodili večír do lesa, nebo, a to mě musel přemlouvat, tak jdem, zvládla jsi to, pak vždycky pochválení, seš dobrá, zvládla jsi to, tak jako to bylo po takových kusech, vemte si, že to trvalo opravdu roka půl. No a jak přidával ty cíle, to bylo jako se sportem, tak s tímhle, jak přidával ty cíle, co zvládnem, co uděláme a tak dále. Až když říkal, až na kole objedeš Jizidierský jezero, tak budeš zdravá. Tak jsem pak na tom kole jsme objeli to Jizidierský jezero 90 km za 30-stupňového vedra a ještě proti větru. No. Takže z tohohle toho mě dostal, za tomu jsem nesmírně vděčná. No a potom, když jsem se totálně zrámovala na lyžích a byla jsem přes rok na vozejku. Tomu nikdy nezapomenu, vlastně 3 takový veliký traumáče si se mnou prožil, kdy fakt teda někdo jiný by se třeba na to vykašlal, ale jako ne.
4: Klobouk dolů. Vy jste takový tvrdák, Jirko, jo? To nechcete možná dát najevo, ale obdiv vůči vám. Ona se vám vlastně takhle Zdeňka vyznala, že vám děkuje za to, že jste jí pomohl. A to musela být, řekl bych, pro chlapa docela velká oběť, postarat se o rodinu, o ní, o děti, o domácnost. Jste musel mít velkou sílu.
5: No tak to já vím, že jsem jí pomohl, to já jsem si to uvědomil.
3: Za ten život i v té nemoci jsem vždycky věděla, že se zkrátka o něj můžu opřít. Já bych chlapa babu nechtěla, jako chlapa, o kterého se nemůžete opřít. Co s ním?
5: Já si myslím, že to je normální. Kdyby nepřipadlo jinýho, nějak to udělat jinýho. No rozhodně bych kvůli neodešel kvůli tomu, že je třeba nemocná vodní. Proč? To přeci není důvod. To je jako, to je blbost.
4: Jste ráda, že ho máte?
3: No jsem, no určitě jo. Určitě jo.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který jsme vybrali pro dnešek, nám vyprávějí manželé Zdeňka a Jiří Tučkovi.
2: Letos už oslavili 50 let manželského života. Mají se moc rádi. Jak se po těch letech znají? Vědí o sobě všechno?
1: Zkusili jsme to ověřit několika stejnými otázkami, které každý z nich dostal zvlášť, aby se navzájem neslyšeli.
2: Jejich odpovědi jsme složili dohromady a vy si je teď můžete poslechnout.
3: Vzpomenete si, jaké náušnice nebo náhrdelník tehdy Zdeňka nosila, když jste se poznali?
4: Ježiši, nosila řetízek, to jo. A náušnice měla, myslím, s nějakým modrým kamínkem.
5: Zlatý náušnice. S kamínkem modrým.
3: Co mu tehdy nejvíc slušelo podle vás?
5: Kraťasy. Riflový jako haberovky. Ten měl krásný nohy.
3: Vy jste oba na ty nohy, co?
5: Jo.
3: No a jako správná ženská, když jste začali spolu chodit, měla jste touhu ho třeba obléct, něco mu koupit, poradit mu nebo tak?
5: No komplet se musel převlíknout. Jako. Tak jak chodil ustrojenej, to bylo hrozný.
4: Ono se jí nelíbilo nic, ona jak dělala v textilu, tak byla jako na tu módu víc taková to, takže pak teprve mě ustrojila, no. Ona si mě pak strojila, jak chtěla už pak.
3: Jak jste jí něžně říkal?
4: Říkal jsem jí děndi, ale to bylo, jako to jí říkali, jako už doma. Předtím a mě se to líbilo takový, no, to bylo.
3: Jak vám něžně říkal?
5: Miláčku, Zdení, ale jinak ne, nevím.
3: Váš první syn, Jakub, kdo mu vybral jméno?
4: No, to jsme se společně na tom tak dohodli, no. To jsme se shodli, no. Horší to bylo u holky, tom jsme. Já jsem chtěl Zuzanku a ona nechtěla Zuzanku.
5: No, to měla být podle něj Zuzanka. To jsem si jako já tu Barboru tak nějak prosadila. No, nebo prosadila, ono se mu to pak líbilo, ale chtěl původně Zuzanu.
3: A co vám se nelíbilo na Zuzaně?
5: Ucucená Zuzana, nevím.
3: Co uděláte jako první, když přijdete do koupelny?
5: No, rozsvítím.
4: Já to nevím, ona stává v 5 ráno a já v 8. Jediný, co vím tu 100%, že si udělá ráno kafe. No, ale to si nedělá v koupelně.
3: Co jste dělával jako první, když jste přišel třeba domů?
4: Když byla manželka doma, jak jsem ji pozdravil, ale jako jinýho tak ne, no.
5: Pusu, dal mě pusu.
3: Jaké šaty má nejraději? Co nejraději nosí?
4: Teďka takový hodně volný to a dřív hodně nosila minisukně. Váska.
5: Prostě, no, minisukně jsem měla ráda.
3: Kam vás nejraději líbal?
5: To se nedá říct.
3: Protože to do rozhlasu.
5: Protože to je do rozhlasu.
3: Kam jste svou ženu kdy nejraději líbal?
4: Tak spíš dolů, no.
3: Jaká část jejího těla je pro vás nejvíc sexy, na pohled taková pěkná, za kterou by se ani dneska nemusela stydět?
4: Tak já myslím ten vršek, já jsem horňák, že jo?
3: Jaká část jeho těla je pro vás sexy?
5: Zadek a nohy.
3: Jakým stylem se držíte za ruce?
5: No, my jsme se hodně vodili za ruce a i teď ve stáří se hodně vodíme za ruce, ale teď dřív to bylo jiný, ale teď mě musí držet, abych mohla chodit, že jo, tak to je vždycky s takovou oporou už i do lokte, ale dřív jsme tak jako normálně, on mě chytil za ruku.
3: Vaši sevřel tedy.
5: No,
4: spíš si myslím, že já ji chytím takhle, že ji jako, tak jako, že ji chytnu.
3: Vložíte si její ruku do své?
4: No.
3: Kdo zavírá oči při líbání?
4: Nevím, já asi jo, taky někdy, určitě. Když nekoukám, jestli někdo nekouká.
3: Kdo zavírá oči při líbání? Nebo zavíral?
5: To nevím, když jsem je měla zavřený. Jestli mám taky.
3: Jo, taky.
5: Jo.

0: Zdeňka a Jiří Tučkovi přivedli na svět dvě krásné, zdravé děti. Prvorozený Kuba se narodil o Vánocích roku 1978.
1: Jeho příchod na svět ale Zdeňka odsouvala. 25. prosince totiž v televizi vysílali v premiéře komedii Jak dostat tatínka do polepšovny. Chtěla ji vidět. A tak porod odložila až na druhý den ráno.
2: Když už to tu padlo, ten film Jak vytrhnout velrybě stolečku nebo Jak dostat tatínka do polepšovny, nebylo to trochu i o vás? Neskoušel jste taky takhle syna nahoru dostat? Nakonec jsme tady kousek od takových skal.
3: Zkoušel. Ale jeho to netankovalo. Nikdy ne. Ten toho to vůbec nebavilo. A zase na toho stranu, já jsem rád. Ale no pak se seznámil tady s tou nynější, co to? To její manžel bývalej, ten někde zahynul pod lavinou. No a tak jako něco zkoušeli, tak jsem pak s nima byl zase líst, tak to jako začal trošku. A no ale pak to opadlo jiný práce, ale vnuk začal na stěně, tenhle ten, a tak s ním jsem chodil jako na stěnu a to. Byl dobrý, mně se líbilo, jak leze všechno. A napřestalo to bavit. Ze dne na den řekl, já už tam chodit nebudu, mě to nebaví.
2: Je nějaký jeden okamžik, který byste třeba vypíchla, kdy vás děti dojeli?
4: Dojmutá jsem třeba neustále z toho, že i můj téměř 50-letý syn mě každý den třeba je schopen obejmout, dáně pusu a tak dále. To, jako, to je pěkný, jo, že se chová takhle jako neustále. Jako jsem dojatá z jejich chování, protože se opravdu chovají jako pěkně a chovají se i k sobě pěkně. Myslím si, že to vychovávají i v těch dětech.
2: Co vy dva? Ještě se držíte někdy za ruce, obejmete se, dáte si pusu i v tomhle věku?
3: Tak za ruku se držíme každou chvíli.
4: Sex po 70 je nejlepší.
2: Pro toho, kdo třeba ještě nedosáhl toho věku, jenom popišme si, jaká je ta láska v tomhle věku.
4: Máme se možná rádi víc, než jsme se měli ze začátku, protože jako mladý člověk to tak nebere, ale s tím, jak přibývají roky a vůbec jako po těch letech, jako asi si nedovedem jeden bez druhého představit bejt. A je to hrozná představa, že tady zůstane jeden sám.
3: Tak nějako, no. Tak by se to dalo říct.
2: Jste rád, že jste se potkali?
3: Jo.
2: Máte i slzu v oku.
3: No jo, no, tak já nejsem asi takový tvrdák taky. To já tvrdý jsem, ale na takovýhle věci osobní citlivý, to jsem měkej. Kdyby to bylo nějaký honění do kopce, tak tam jsem to dej. Ale takhle to je takový slabší, no.
2: Když to k tomu patří, ti to hezké dát ty city najevo.
3: Patří, no.
2: A myslím si, že by si lidé měli říkat, co k sobě cítí. Někdy to možná chybí.
3: No a tak my si to řekneme, když my tady prosedíme tolika hodin.
2: Kdybyste si měla vybrat sousloví, které nejvíc vystihne tu vaši lásku, řekla byste, mám tě ráda, jsem šťastná, nebo miluju tě?
4: Asi všechny tři. A jako na svatební oznámení, když jsme se brali, jsme si dali jeden verš a ten teda jako jde celým naším životem a vždycky si ho připomínám. Je teda z Bible. Je to 1. Korinským 13. kapitola 13. verš. Nyní zůstávají tyto tři: víra, naděje a láska.
2: To je hezký, že to člověk cítí celý život, ne?
4: No asi jsme si to vybrali, protože jsme si říkali, že to pro ten náš život je takový stěžejní.

0: Zdeňka a Jiří Tučkovi už vědí, co je důležité, z čeho neslevit. A jejich láska je pevná jako skála. A věří, že na její vrchol půjdou ještě hodně let společně. Tam nahoře už pak bude kousek do nebeského ráje.
1: Jak už kdosi chytrý řekl, skutečná láska je pevná jako skála a jemná jako hedvábí.
0: Každý z nás občas potřebuje cítit pevný stisk, jemné náručí a slyšet něžná slova. Nikdy tím nešetřete. I vám se budou jednou hodit. To už dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas zprávy.
1: Koalice proti suchu vznikne v pondělí. Vysoké teploty mění režim dětských táborů. Zítra čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Na boj proti suchu a stavbu nových přehrad chce vláda vydat 4 miliardy korun. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pondělí má taky obnovit Národní koalici proti suchu.
2: Podle Babiše vláda připraví výstavbu nových přehrad. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu připravuje legislativu.
3: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
2: 4 miliardy mají jít i na propojování vodohospodářských sítí nebo zadržování vody v krajině. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě, pokračuje šéf hnutí STAN Vítra Rakušan.
4: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
2: Průtoky většiny českých řek jsou letos v létě na minimech, někdy i historických. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Víc než 355 dětských táborů je letos nahlášených v Jihočeském kraji. V parných dnech musí jejich vedoucí přizpůsobovat program vysokým teplotám. Děti by měly méně běhat na slunci, dostatečně pít a mít možnost se ochladit nebo odpočívat. Pokračuje krajská předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Daniela Verdánová.
5: Děti se hýbou. Není možné, aby zůstaly jenom bez aktivity. Ale je třeba tu fyzickou aktivitu omezit, jak jde nejvíce. Určitě je vhodné se koupat, přijímat dostatek tekutin, nenutit je do jídla. Ten, kdo špatně to teplo snáší, ať si klidně jde lehnout.
1: Zpráva středověkého Helvštína na Přerovsku zaznamenala v červenci nejvyšší návštěvnost za posledních 5 let. Vstupenku si koupilo zhruba 15 tisíc turistů. První prázdninový měsíc loni jich bylo 7 tisíc. Pokračuje Pavlína Jindřová ze zprávy Hradu.
6: Z celkové návštěvnosti je pak patrné, že v měsících květnu a červnu byl zájem o návštěvu Helvštína o něco nižší, což bylo pravděpodobně způsobeno opravou příjezdové cesty k hradu, kdy tedy turisté museli využít náhradní objízdnou trasu a to mohlo tedy odradit řadu potenciálních návštěvníků. Tudíž nás o to více těší, že po skončení uzavírky na konci června se tento zájem znásobil.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme většinou jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26, na horách kolem 22. O víkendu se teploty znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: V Praze na jižní spojce směrem na Barandovský most u nájezdu ze Strašnic je uzavřený pravý pruh. Jsou tam hasiči, zasahují u požáru vagonů na nedaleké trati. A na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice se zkracuje kolona. Začíná na kilometru 175, osobními auty je to na 25 minut ke sjezdu na Bratislavu. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tak to byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Dnes večer tedy v divadle s odkazem na prvopočátky humoristické povídky, protože autor takových titulů, jako jsou Podívejte se do knihovny, najdete tam Kruté šprýmy, Léčba neklidem nebo Hranaté vejce, totiž anglický spisovatel, z jehož díla dnes budeme vybírat, Hector Hugh Munro, známý pod pseudonymem Saki, je zcela právem považován za průkopníka tohoto oblíbeného literárního žánru. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Anglický spisovatel, a říkejme mu tedy pro dnešek už jenom tím literárním pseudonymem Saki, se, jak už řečeno, v literárním světě proslavil co by průkopník a mistr novodobé humoristické povídky. Za všechny teď alespoň jeden komentář z řady Sakiho čtenářů. Tyhle povídky jsou pro mě balzámem na duši. Čiší z nich pohoda, i když tedy některé příběhy nekončí zrovna šťastně. Autor je ale napsal vybroušeným stylem a jazykem. A samozřejmě nechybí ani typický smysl pro humor.
2: Reginaldův výlet se zpěváčky. Nikdy, napsal Reginald svému nejmilejšímu příteli, nebuď průkopníkem. Raní ptáče všecko odskáče a osudem prvních křesťanů jsou nejtlustší lvy. Reginald svým způsobem průkopníkem byl. Nikdo jiný z jeho rodiny neměl vlasy hrající do Tiziánova ani hravý smysl pro humor. Za to měli na stole vždycky vázu s petrklíči. Z toho plyne, že nikdy nechápali Reginalda, který chodil pozdě k snídani, oždiboval topinku a vyjadřoval se neúctivě o všeho míru. Rodina pojídala kaši z ovesných vloček a věřila všemu, dokonce i předpovědi počasí. Proto si rodina oddychla, když se farářova dcera ujala úkolu Reginalda převychovat. Jmenovala se Amábela. To byla jediná výstřednost, kterou si farář dovolil. Amábela byla považována za krasavici a intelektuálku. Nikdy nehrála tenis a říkalo se o ní, že přečetla Mátrlinkův život včel. Když člověk v malém venkovském hnízdě nehraje tenis a nadto čte Mátrlinka, patří nezbytně mezi intelektuály. Kromě toho byla dvakrát ve Fécampu, aby pochytila správnou francouzskou výslovnost od Američanů, kteří tam tráví léto. Měla tedy dostatečnou znalost světa, jakou je možno pokládat za užitečnou při jednání se světákem. Z toho důvodu si rodina gratulovala, když se Amábela ujala převýchovy jejího svéhlavého člena. Amábela zahájila operaci tím, že svého nic netušícího žáka pozvala na svačinu do farní zahrady. Věřila totiž na zdravý vliv přírodního prostředí, neboť nikdy nepoznala Sicílii, kde je tomu jinak. A jako každá žena, která kdy kázala nutnost pokání vzpurnému mladíkovi, zdůrazňovala mu hříšnost planého života, jež se vždycky zdá daleko skandálnější na venkově, kde lidé vstávají se skřivánkem, aby se podívali, jestli se jim přes noc neurodila nová jahoda. Reginald jí připomněl biblické polní kvítí, kteréž nepracuje aniž přede, a přece ani Šalamoun ve vší své slávě nebyl oděn tak skvěle jako ono. Ale to pro nás není příklad k následování, zalapala po dechu Amábela. Bohužel si to nemůžeme dovolit. Kdybyste jen věděla, co z toho mám nesnází, když se snažím vyrovnat se polnímu kvítí v jeho umělecké prostotě, jste opravdu nezřízeně ješitný na svůj zevnějšek. Řádný život je neskonale důležitější než to, jak vypadáme. Souhlasíte tedy se mnou, že to jsou dvě nesmiřitelné věci? Právě tak se nedá smířit řádný život s živým řáděním. Amábela si začala uvědomovat, že sama rozhodnost vždycky k vítězství nestačí. S odvěkou houževnatostí svého pohlaví tedy zanechala frontálního útoku a jala se zdůrazňovat svou práci mezi farníky, ve které jí nikdo nepomáhá, svou duševní osamocenost a svoje nesnáze, a v pravou chvíli vyrukovala s jahodami se šlehačkou. Poslední argument na Reginalda zřejmě zapůsobil, a když mu jeho preceptorka navrhla, aby zahájil činorodý život tím, že jí pomůže dohlédnout na výroční výlet bukolických dítek z místního sboru chrámových zpěváčků, oči se mu zaleskly nebezpečným nadšením člověka právě obráceného na víru. Reginald však zahájil činorodý život sám a bez Amabely. Ani nejctnostnější ženy nejsou obrněny proti rose v trávě, takže Amabela ulehla s nastuzením. Reginald v tom spatřil zásah prozřetelnosti. Celý život snil o zrežírování výletu chrámových zpěváčků. Se strategickým přehledem zavedl své plaché svěřence s ostříhanými makovičkami k nejbližší lesní říčce, dovolil jim koupat se a pak se usadil na jejich odložené šatstvo a pohovořil s nimi o jejich bezprostřední budoucnosti, která měla podle jeho rozhodnutí záležet v bakchanském průvodu městečkem. Předvídavost mu vnukla, aby pro tu příležitost opatřil zásobu plechových píšťalek, ale objev kozla v blízkém sadu doplnil plán skvělým dodatečným vnuknutím. Vysvětlil svým svěřencům, že správně by měli být oděni v panteří kůži, ale za daných okolností dovolil vlastníkům pokaňkaných kapesníků, aby se přioděli jimi, což také vděčně učinili. Vzhledem k nedostatku času si Reginald uvědomil, že své třesoucí se neofity nestačí naučit žádné hymně na počest Bakchovu, a tak je vypravil na cestu seznámější, i když méně příhodnou, hymnou abstinentní. Konec konců poznamenal, záleží na duchu, v jakém je věc míněna. Podle osvědčené etikety dramatických autorů o premiérách zůstal diskrétně v pozadí, zatímco procesí s nesmírným ostychem a s kozlem vykročilo truchlivě k městečku. Zpěv odumřel dávno předtím, než průvod dorazil na hlavní třídu, ale žalostné kvílení píšťalek vylákalo obyvatele na zápraží. Reginald tvrdil, že něco podobného viděl v obrázkových knihách. Obyvatelé však nic podobného neviděli nikdy v životě a také to otevřeně prohlašovali. Rodina Reginaldovi nikdy neodpustila. Neměla prostě smysl pro humor.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Sakyho popularitu mezi čtenáři lze docela dobře srovnávat třeba s Oscarem Wildem nebo G.B. Shawem. Dokonale promyšlené lsti a pasti na druhé jsou častým kořením jeho příběhů a vyniká v nich mezi jinými autorův oblíbený hrdina, mladý lord Clovis, pro nás tedy dnes Victor Price. Je to tak trochu škodolibý mladík se zálibou v těch nejroztodivnějších žartech.
3: Každý člověk má svůj význam, tedy i Cornelius Epin. Potkal jsem ho u Lady Blemleyové při jednom odpoledním čaji. Upřímně řečeno, domnívám se, že pan Epin je blbec.
4: Jsem vědecký pracovník a jako takový si dovoluji tvrdit, že věda dosahuje v posledních desetiletích udivujícího pokroku.
5: To nám vážně chcete namluvit, pane Epine, že jste objevil způsob, jak naučit zvířata mluvit lidskou řečí?
4: Ano, sire Wilfried, vlastně ne, sire Wilfried, nechci vám nic namluvit, ne, já ho opravdu objevil.
5: A náš drahý starý kocomůr je váš první úspěšný žák, ano?
4: No, tím problémem se zabývám už 17 let, ale teprve v posledních 8 či snad v 9 měsících jsem byl odměněn zábleskem úspěchu. Experimentoval jsem s tisíci a tisíci zvířaty, ale v poslední době jenom s kočkami. Jsou to podivuhodní tvorové. Báječně se přizpůsobili naší civilizaci a přitom si zachovali všechny své vysoce vyvinuté instinkty. A tu a tam mezi nimi člověk narazí na výjimečný intelekt.
5: A kocomour má výjimečný intelekt, pane Epine?
4: Když jsem se před týdnem seznámil s vaším milým kocomourem, okamžitě jsem si uvědomil, že v jeho případě mám co dělat se super kocourem, vlastně nad kocourem, s mimořádnou inteligencí. A tak jsem s ním začal experimentovat.
5: No a?
4: No, přiblížil jsem se k cíli.
6: Sire Wilfriede, skutečně musíme poslouchat takové hlouposti?
4: Ale to nejsou hlouposti, slečno Reskrová. Já s kocomourem dokázal neuvěřitelné věci a teď jsem u cíle.
6: Tvrdíte, pane Epine, že jste kocomoura naučil chápat a vyslovovat krátké věty o jedno až dvou slabičných slovech?
5: Jako papouška?
4: Ne. Slečno Reskrová, takto po slabíkách učíme mluvit malé děti, divochy, zaostalé, dospělé a třeba i papoušky.
6: No ano.
4: Ale s vysoce inteligentním tvorem si musíte počínat jinak.
3: Opravdu se, drahý příteli, domníváte, že ten vypelichanec je nějak inteligentní?
5: No to. Lovi si, neurážete laskavě toho milého tvora.
3: Ne, promiňte, ale...
4: Kocomour! Kocomour mluví naší lidskou řeči naprosto plyně.
3: Absolutní blbost, drahý příteli.
6: A neměli bychom toho kocoura sehnat, abychom s ním tedy pohovořili?
4: To by bylo nejlepší, Lady Blemlyová.
5: Podívám se po něm a předem s ním celou věc prokonzultuji.
3: Nežertujte, sire Wilfriede, váš kocomour je geniální stvoření. Stejně jako pan Epin.
4: Jistě.
5: Přátelé, našel jsem ho. Podřimoval v kuřáckém pokoji, řekl jsem mu, aby se šel nasvačit a...
3: Co říkal?
5: Že půjde, až se mu bude chtít.
6: Vy jste zašílel, můj choti.
5: Taky se mi zdá.
4: Je to největší úspěch vědy od vynálezu žárovky.
3: A vidím, že náš kocour právě přichází.
6: Chtěl bys trochu mlíčka, kocomourku?
7: Pro mě, za mě.
6: Tak hned ti naliju. Tak, promiň, trochu jsem rozlila.
7: Můj koberec to není.
6: Kocomoure.
7: Co je?
6: Bylo to pro tebe těžké?
7: Co jako?
6: Naučit se lidské řeči.
7: Nemám rád otravné otázky. Odpovědi na ně stejně nic nevyřeší.
6: Tak. A mohl bys nám něco říct?
7: Přijde na to co?
6: Chce se někdo na něco zeptat? Ano, paní Pellingtonová.
8: Co si myslíš o lidské inteligenci? To je dobrá otázka, ne?
5: Velmi dobrá, Mavis.
7: Čí inteligenci máte konkrétně na mysli, paní Pellingtonová?
8: Třeba například mou.
7: Uvádíte mě do velkých rozpaků. No, když šlo vaše pozvání k nám, sir Wilfried důrazně namítal, že nezná ženskou se zakrslejším mozkem a že je obrovský rozdíl mezi pohostinností a péčí o slabomyslné.
5: Lady
7: Blemlyová na to řekla, že právě pro tu zakrnilost mozku vás zve, poněvadž jinak nemůže při nejlepší vůli přijít na nikoho tak debilního, aby si koupili jich staré auto.
6: Kocomoure, to přeháníš.
7: Nepřeháním. Paní Pellingtonová, jde o auto, kterému všichni říkají Sisyfova pomsta, protože ho stačí tlačit a pak vjede i do kopce.
6: Kocomoure, to auto nehrálo při pozvání paní Pellingtonové vůbec žádnou roli.
8: Ráno jste mi říkala, Lady Blemlyová, že

0: Dnesko co můre podívat, jestli ti už kuchařka připravila večeři.
1: Děkuji pěkně, nechtěl. Takhle brzy po svačině ne. Nechci chcípnout z přejedení, i když by se to možná někomu hodilo.
2: Kočky mají přece devatero životu.
1: Ale pouze jedna játra.
0: Lady Blemleyová, to necháte toho hnusného kocoura, aby nás všechny zostuzoval.
3: Tak mě napadá, že kolem oken ložnic většinou vede římsa.
1: Dají se na ně chytat holuby.
4: Nikdo nemá právo dívat se nám do soukromí.
1: Pomy.
3: Třeba by se mu dala sehnat bedínka bílých myší.
1: Úplatky neberu.
0: Proč já jsem sem jenom jezdila? Proč?
1: Podle toho, co jste říkala včera na kroketu paní Körnitové, přijela jste se sem najíst. Říkala jste, že neznáte otravnější tupceny jsou Blemleyovi, ale že mají alespoň tolik rozumu, aby zaměstnávali prvotřídního kuchaře, že?
0: To je skandál! Pane Epine, vy jste ničem!
5: Já za to nemohu, já jsem vědec, prosím.
1: Abych to dokončil. Říkala jste, že kdyby toho kuchaře neměli, stěží by někoho nachytali, aby sem přijel po druhé.
0: To není pravda! A paní Körnitová to může potvrdit.
1: Paní Körnitová toho asi moc nepotvrdí, taky si smočila.
2: No tak, kocomorku, zastav už příval své výřečnosti.
1: Sami jste si o to řekli. Tedy paní Körnitová opakovala vaši poznámku Bertimu Fantánovi a u vás navíc dodala. Ta ženská je pěkná vyžírka. Za 4 jídla denně by vlezla buchvíka, a tak je to už vidět na jím pupku. Pupku tady není těhotná.
0: Taková nestoudnost!
1: Berti Fantán k tomu podotkl. Promiňte, musím se omluvit.
4: Běžel?
3: Zahlédl jsem kocoura Tomas Fary. Tomu kocomour nemohl odolat. Tom tady nemá co dělat.
5: Přece jenom se v těch kočkách projevují zvířecí pudy, takhle odběhnou přímo uprostřed řeči.
2: Pane Epine, domnívám se, že vědecká činnost by měla sloužit blahu lidstva.
3: Já bych pana Epina hájil. Spousta vynálezů je vysloveně protilidských. Nejde jenom o kanony, ale například taková instituce manželství.
0: Nechte si ty vtipy, Clovisi.
5: Ale, že je to zázrak?
0: Ponesete odpovědnost, pane Epine.
4: A co, když kocomour naučí mluvit i ostatní kočky. Co potom, pane Epine?
5: No tak je na nejvíc možné, že do svého umění zasvětil svou přítelkyni ze stájí, ale jinak snad ne, to ne, ne.
0: Přestože je kocomour cenné zvíře, přestože já jsem ochránkyní zvířat, Lady Blemleyová nemohu než navrhnout okamžité utracení obou koček.
6: Zabít je, slečno Reskrova?
7: Jako voják se hlásím dobrovolně k vykonání poprav.
2: To je nehumánní.
3: Humánnost musí někdy stranou, zvlášť když jde o kolektivní zájem.
0: Správně, Clovis.
6: Mě také nedělala poslední čtvrthodinka dobře. Máme ho rádi. A nebo toho zrůdného vynálezu pana Epina vůbec bych o jeho utracení neuvažovala.
5: Přece ho nechcete zavraždit, Lady Blemleyová, je to dítko mé vědy?
7: Mohl bych je prostě utopit, co říkáte?
2: Strychnin do žrádla, aby byl kulturnější. Našeho kočího to bude strašně mrzet, ale řeknu mu, že u obou koček propukla zvlášť nakažlivá prašivina a že mám strach, aby se mu nenakazili koně.
5: A co můj objev? Má budoucnost. Víte, kolik let trpělivé práce jsem na tom strávil? 17, prosím. 17!
0: Jděte experimentovat s krávami, Epine. Ty jsou pod kontrolou a nepolezou po římsách.
4: Nebo se slony do zoo. Prý jsou vysoce inteligentní a neplíží se lidem pod křesly a takže.
2: Dám jim ten strychnin.
6: Hlavně, aby se kocomour brzy vrátil.
3: Mohl by vás pomluvit v okolí.
0: To by byla katastrofa.
3: Už by vás nikdo nezval na jídlo, že, slečno Reskrova?
6: Clovisi, to bylo nevhodné.

0: Mohu se vydat na průzkumnou akci do terénu a pokusit se ho odstřelit.
1: Je tam tma a stejně byste ho asi nenašel, majore.
2: Proč by ho major nenašel? Má výcvik.
0: Samozřejmě.
1: Podle mě teď Kocomour sedí v redakci místních novin a diktuje první pokračování svých pamětí. Bude to senzace dne.
3: Clovisi, nevím, proč musíte neustále tak nemístně žertovat.
1: Beru si příklad z Kocomoura. A teď jdu spát.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Po zmíněném originálním zážitku s kocomourem se náš Sakiho hrdina Lord Clovis teď vydává na návštěvu své tety. Ale nebyl by to jeho potměšilý autor, kdyby mu do cesty na stránkách svého vyprávění nepřihrál jednu nečekanou náhodu a s ní i další dobrodružství.
2: Nastoupil jsem tedy do vlaku jedoucího do městečka, v němž teta žila. Nešťastná náhoda chtěla, abych cestou vystoupil na jakémsi venkovském nádraží. Chtěje si koupit sklenku piva. Než se mi to však podařilo, vlak odsupěl i s mými zavazadly a já na nádraží osjezel. Zamyslel jsem se tedy nad tím, co dělat, neboť další vlak tudy projížděl až za 24 hodin, když tu ke mně přistoupila energická dáma středních let.
3: Vy musíte být pan Hope, domácí učitel, že?
2: No, vidina 24 hodin strávených na nádraží mě přiměla, abych připustil, že jsem domácím učitelem.
3: Já jsem paní Kebrlová a přijala jsem pro vás. Kde máte zavazadla?
2: Někam se mi zaběhla.
3: Hrůza, jak jsou dnes ty železnice nespolehlivé. No nic, moje komorná vám něco najde v šatníku mého muže. Nastupte si. Víte, mám skvělé děti. Claude a Wilfrid jsou delikátní a senzitivní chlapci. Irena má značně vyvinutý umělecký temperament. A Viola? Violka patří jednoznačně ke klasickému typu dětí 20. století. Je totiž moderní.
2: Máte zřejmě pozoruhodné děti.
3: To jistě. Nechci, abyste je pouze učil. Chci, abyste v nich vzbudil o učení ryzí zájem. V hodinách dějepisu například se je musíte snažit přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili. A nevtloukat jim do hlav jenom spousty jména, dát. Samozřejmě čekám, že s nimi budete párkrát týdně mluvit při jídle. Francouzsky? Francouzština je velice...
2: 4 dny v týdnu budu mluvit francouzsky a zbývající 3 dny rusky.
3: Rusky?
2: Ano, rusky.
3: U nás nikdo rusky nemluví. Ani nerozumí.
2: No to mě vůbec nepřivádí do rozpaku.
3: No.
2: Lidé si obvykle nepřipouštějí důležitost ruštiny. Ale to je zaostalé. Musíme si uvědomit, že domluvit se je nutné i z hotentoty. Pozor! Když je jí hodně.
3: Držte se! No,
2: díky. A s většinou Rusů se jinak než rusky nedomluvíte.
3: Ano. Jak se vám líbí můj nový automobil?
2: Jezdíte skvěle. Chápu, že podporujete britský průmysl a proto jezdíte v tak prostředním voze. Ale moderní člověk je schopen zapomenout na omezený nacionalismus a zakoupí si kvalitní zboží. A to i když je zahraniční výroby.
4: Doufám, že vám chutná naše víno.
2: Drahý pane Kebrle, pít se dá všechno, že?
4: Toto víno nám doporučili nejlepší odborníci z kraje.
2: Ano, mohu vám s dobrým srdcem doporučit jinou vinařskou firmu. Možná bude ještě lacinější než ta, od které berete tento nektar. Do jejich rukou se můžete svěřit bez strachu, že si uříznete příliš velkou ostudu. Ale jinak, na zdraví.
4: Na zdraví.
3: Dostali jsme na vás od kanovníka Týpa velice dobré doporučení.
2: No, no.
3: Ano. Řekla bych, že si vás velmi považuje.
2: No, díky.
3: A podle mě je kanovník opravdu vzácný člověk.
2: Kanovník Týp? Je nesporně roztomilý. Když přiznejme si, pije jako duha a bije svou ženu.
4: Ale, pane...
2: Hope.
3: To snad přeháníte.
2: Abych byl spravedlivý, musím uznat, že ji nebije bez příčiny. Paní Týpová hraje bridge tak, že bych z toho sám někdy vyletěl z kůže. Její vynášení a hlášky omlouvají u jejího partnera jistou míru brutality, ale vylít na ní jedinou láhev sodovky v neděli odpoledne, když už se jiná nesežene, to svědčí o bezohlednosti k ostatním hráčům. Představte si, píte neředěnou whisky. Tomu nemohu odpustit.
3: Je to možné?
2: No, řeknete si možná, že jsem jednal ukvapeně, ale právě kvůli tomuto incidentu se sodovkou jsem odtamtud odešel.
3: No, obraťme list.
2: Výborně. Nikdy se o tom už nezmíním.
4: No. Chtěl jsem se zeptat, čím míníte zahájit zítřejší výuku?
2: Vždy začínám dějepisem.
4: A dějepisem. V hodinách dějepisu je musíte přesvědčit, že poznávají životní příběhy lidí, kteří opravdu žili.
3: To už jsem mu vysvětlila.
2: Učím dějepis podle Schartz-Metterklamovy metody.
4: Ovšem.
3: Ireno, prosím tě, co tady děláš? Myslela jsem, že máte hodinu dějepisu.
5: To máme.
3: Tak proč sedíš na okně asi zahalená do vlčí předložky k posteli? A proč Viola?
5: Mám dělat nějakou Romu a Viola je vlčice.
3: Cože?
5: Ne opravdová vlčice, jenom její socha.
3: No to snad!
5: Římani si ji prý moc vážili, ale protože mi tady u okna byla zima, půjčila mi svůj kožich.
3: A kde jsou Klot? S Wilfridem?
5: Ti unášejí žabinky.
3: Jaké žabinky?
5: Nevím. Ono se jim nejdřív nechtělo, ale pan Houb si vzal tatínkovou pálku a řekl, že je zmlátí jako žito, když nepůjdou. A tak nakonec šli.
3: Ježiši Kriste!
6: Claude! Počkejte na mě, kluci!
3: Wilfride! Claude, okamžitě pustíte ty děti! Pane Hoube, co má tahle šílená scéna pro boha znamenat?
2: Počátky římské historie, paní Keprlová, únos Sabinek. Co pak to neznáte? Dovolíte.
3: To snad.
2: Schartz-Metterklamova metoda učí děti chápat dějiny tím, že je sami se hrají. Zafixují si je tak v paměti, víte? Jestli si ovšem chlapci díky vašemu nepříliš zodpovědnému zákroku budou celý život myslet, že Sabinky nakonec unikly, za to už opravdu nemohu přijmout zodpovědnost.
3: Třeba jste hrozně chytrý a moderní, pane Houpe. Ale musím se přiznat, že bych byla ráda, kdybyste nejbližším vlakem odejel. Zavazadla pošleme za vámi hned, jak přijdou.
2: Nejsem si docela jistý, kde v příštích dnech budu. Můžete mi tady ta zavazadla nechat, dokud vám telegraficky neoznámím svou adresu?
3: Ale jistě.
2: Jsou to jenom dva lodní kufry, golfové hole a leopardí kotě.
3: Leopardí co?
2: No kotě. Vlastně už to není kotě. On je už skoro dorostlý. Každý všední den dostává kuře a v neděli králíka. Po syrovém hovězím to s ním není k vydržení. Vždycky se asi tak hodinu chová jako blázen.
3: No to snad.
2: A automobil mi schánět nemusíte. Docela rád se projdu.

0: Příjezd skutečného učitele musel zákonitě způsobit v duších Keberlových velký zmatek. Ovšem na druhé straně musel na ně působit i nesmírně ozdravně, neboť skutečný učitel se nikdy nepokusí reformovat školství na úkor své kariéry. Přesně řečeno, na úkor svého platu.
1: Oh, jaká to pro tebe musela být otrava, drahý Clovisy. Jaká hrozná otrava zmeškat vlak a muset zůstat přes noc u cizích lidí.
0: Ale kde pak já jsem se ohromně bavil, tetičko? A že se tak ptám, kdo jsou ti lidé, které tu dnes u tebe potkám? Víš, abych neřekl něco...
1: Loda Pebema znáš. Pana plukovníka Hemptna a jeho chuť také, ne?
0: Ano, ano. Kdo jsou tam ale ti dva?
1: To je Leonard Bilsita s Mátí. On je prostě fantastický, Clovisy. Alespoň jeho matka to tvrdí.
0: A čím pak je tak pozoruhodný, tetičko?
1: Byl na Urale.
0: No a?
1: Pochopil tam temná tajemství sibiřské magie. Často hovoří o svých esoterických schopnostech. Jenom si ho večer poslechni.
2: Má to nesmírné, ale opravdu nesmírné možnosti.
3: Ano, syn je génius. To, co pochopil z lidové moudrosti zabajkalských kupců a domorodců...
2: Ale mama...
3: ...je prostě fascinující. Ráda bych vás seznámila. Můj synovec Clovis, paní Hubsová, její syn Leona. Sympatický mladý muž.
2: Rád vás poznávám.
0: I mě je velkým potěšením a zároveň ctí. Vždycky jsem se zajímal o magii.
2: Ano, tak to si budeme rozumět. Já jsem odborník.
1: A tohle je, Clovisy, pamatuješ plukovník Hampton a jeho choť Mary.
4: Mezi námi já tomu Leonardovi moc nevěřím. Je to plácal.
5: Ale vypadá rozkošně, ne?
0: Mohli bychom ho požádat o nějakou ukázku.
1: Clovisy, doufám, že nechceš, aby nás tady třeba uškodil.
0: Něco vymyslím, tetičko.
1: Toho jsem se bála.
5: Máma, skvělý nápad.
3: Věřte mi, přátelé, můj syn před mýma vlastníma očima proměnil obyčejnou dýni
2: Mama.
3: V holuba doupňáka.
4: Pozoruhodné, madam, velice pozoruhodné.
5: Drahý Leonarde.
2: Ano?
5: Mohla bych vás o něco požádat?
2: Samozřejmě, jsem vám plně k službám, milostivá paní.
5: Proměňte mě tedy laskavě ve vlka.
0: Mary.
2: To je žart, milostivá paní, že?
4: Nikdy jsem netušil, že máš takovéhle sklony.
5: Pochopitelně jsem myslela ve vlčici. Na člověka by toho bylo moc, kdyby měl tak z nenadání změnit nejen zoologický druh, ale i pohlaví.
2: No to... O takových věcech by se nemělo žertovat.
5: Já přece nežertuji. Myslím to naprosto vážně.
3: Tak tedy, když chcete, tak Leonard určitě.
5: Jenom to prosím, nedělejte dneska. Je nás tu jenom 8 na bridge a rozházelo by nám to jeden stůl. Zítra nás bude víc. Zítra mě, Leonarde, prosím, proměňte ve vlčici. Po večeři.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: No a ještě předtím, než dokončíme tu poslední povídku o proměně ve Vlčici, tak tedy ještě několik Sakyho aforismů. Děti jsou nám prý dány, aby v nás potlačovaly naše dobré úmysly. Mladí mají své touhy, které se nikdy neuskuteční. Staří mají vzpomínky na to, co se nikdy nestalo. A Saky rovněž tvrdil, že prý ženy a sloni urážku nikdy nezapomenou. Možná bych teď měl říct, že si zbalím své sakypaky, to je ale odvozeno z němčiny, to naše sakum prásk, a nechám tedy, ať Lord Clovis dovypráví pro dnešek svůj poslední příběh. Všechno dobré, přátelé.

0: Lorde Pepem, Lorde Pepem, chtěl jsem se zeptat.
1: Ano, Clovisi?
0: Nemáte ve své sbírce šelem nějakou vlčici?
1: Mám. Luizu. Velice pěkný exemplář. Přímo výstavní záležitost. Vyměnil jsem ji předloni za pár polárních lišek.
0: Výborně. Mně šlo ovšem o to, aby to byla dobromyslná vlčice, aby nikomu neublížila.
1: V mé zoologické zahradě je většina zvířat brzy ochočena a Luisa, troufám si říci, má na vlčici povahu přímo andělskou. Proč vlastně chcete dobromyslnou vlčici?
0: Kdybyste mi laskavě zítra večer zapůjčil k zajímavému experimentu.
1: Zítra večer?
0: Ano. Vlci jsou noční zvířata, jak jsem se kdesi dočetl. Takže jí nebude příliš vadit, když se na kutě dostane trochu později,
1: no,
0: že?
1: No prosím, ale vlčice není jako knoflíček do límce. Vlčice se obvykle nepůjčuje. Můžete mi vysvětlit?
0: Ano, jak jsem řekl, zajímavý experiment. I vy se jistě pobavíte, Lorde Pepeme, takže někdo z vašich lidí by jí mohl po setmění přivést z vaší zoologické zahrady sem.
1: Jistě.
0: S trochou pomoci by jí pak klidně propašoval do zimní zahrady v okamžiku, kdy Mary Hamptonová elegantně zmizí.
1: Tak tohle máte za lube. Kapku vlastní sibirské magie. A paní Hamptonová jde v té věci s vámi?
0: Mary mi slíbila, že mi pomůže, jestli se 100% zaručíte za Luizinu mírnou povahu.
1: Za Luizu?

0: Dámy a pánové, jak jsem řekl, představa neviditelnosti mě naplňuje přímo živelnou radostí.
1: Leonarde, ano? Udělej konečně něco, co by přítomnou společnost definitivně přesvědčilo o tvých skvělých schopnostech.
0: Ale ano, ano. Proč ne?
2: Správně. Chci se stát vlčicí.
3: Mary.
1: Leonarde, ty to dokážeš. On to dokáže, přátelé.
3: Ano, my všichni si to přejeme.
0: Ano, ano, ano, ale nejprve... Prosím, má někdo z přítomných třípenci nebo jinou nepříliš cenou maličkost?
4: Ale Leonarde, přece nás nechcete nudit pitomou eskamotáží s mincemi. Na podobné triky nejsme nikdo zvědavý.
2: Proč mi stále nechcete vyhovět? Včera jste slíbil, že mne proměníte ve vlčici. Nebo to snad nedokážete?
1: Leonard dokáže všechno. Opravdu.
0: Už jsem vás varoval, milostivá paní. Je nebezpečné posmívat se těm tajemným silám, které dřímají i ve mně.
2: Nevěřím, že byste to dokázal.
1: Tak to zkuste, Leonarde.
2: Proměňte mě ve vlčici, nebo vám uteču. No tak, dobrá, tak tedy já odcházím. Já odcházím.
1: Mary, kam jdete?
4: Jako budoucí vlčice si šla pravděpodobně hledat do zahrady něco k zakousnutí.
1: Klovi, si už zase nevhodně žertuješ. Co se to děje?
4: Vlčice zřejmě vycedila zuby.
3: Nesmysl. Ale co to do těch hloupých ptáků vjelo?
1: Podívejte se na to bestii. Co je to za příšeru? Určitě nás pokouše.
3: Jako bývalý důstojník mám u sebe vždy zbraň. Mohl bych...
4: Zpamatujte se, plukovníku. Ta vlčice je přece vaše choť.
3: Má choť?
1: Leonarde, proměň tu bestii zpátky na paní Hemptnovou. Ale okamžitě. Vždyť takhle se na nás paní Hemptnová může každou chvíli vrhnout. A dokud jí plukovník Hemt nezastřelí, sežere nás.
2: To zvíře jde k nám.
1: Leonarde, tak dělej něco.
0: Já nevím, jak...
3: Cože?
4: Nežertujte, Leonarde.
3: Vy jste měl tu drzost proměnit mi mou ženu ve vlčici a teď si tu klidně prohlásíte, že ji neumíte proměnit zpátky.
4: Ostudné.
1: Leonardo umí.
0: Ujišťuji vás, přísahám, že jsem paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil a že mě to ani ve snu nenapadlo.
4: Ale paní Hemptnová se vlčicí stala.
2: Ono to na mě cení zuby.
0: To nemůže být paní Hemptnová.
3: Ne? Tak kde je tedy má žena? Chci to vědět.
4: A kdo je potom tohle zvíře?
1: Čuchá to ke mně.
4: Přijmeme-li vaše ujištění, Leonarde, že jste paní Hemptnovou ve vlčici neproměnil, musíte nám něco vysvětlit. Především to zvíře tady.
0: Já nic nechápu. Já nic nechápu.
1: Ty jsi ale pitomec, Leonarde.
2: Pánové, jste nemožní. Vy tady diskutujete zatímco ta bestie se nás chystá rozprat na kusy. Vidíte, jak se ohlasuje.
4: První by měl být sežrán Leonard. Stejně za to může.
3: Lorde Pemhem, vy se přece vyznáte v čelmách.
5: Jistě, a proto souhlasím s Clovisem. Někdo by tu měl být obětován.
0: Nedívejte se tak na mě. Já za nic nemůžu.
4: Zřejmě je těžké najít jiné řešení.
5: Já osobně znám důvěrně šelmy, které žijí v mém zvěřinci. Nikdy jsem se nesetkal s dravcem, jenž by se zčista jasna vynořil z azalek právě v okamžiku, kdy se ztratí okouzlující dáma. Pokud mohu soudit z vnějších znaků, vypadá tohle na dobře vyvinutou samici severoamerického vlka šedého. Odrůda...
4: Žeňte jí na Leonarda.
2: Lorde Pemhem, nemůžete jí odlákat nějakým jídlem a někam jí zavřít.
4: Ano, ale to je hloupost, tetičko. Paní Hemptnová přece zrovna povečeřela. Nyní se jí chce spíš jen trát.
1: Leonarde, já tě zapřísahám. Využij svých tajných schopností.
4: Leonarde, co kdybyste jí proměnil třeba v králíka? Ten by se pak dal snadno chytit. Miluji zadní nohy králíka.
3: Prosím.
2: Klovisi, mluvíš o paní Hemptnové.
4: Ta taky nemá špatné nohy.
3: Chci zpět svou ženu a to v lidské podobě. Králíka si zakazuje.
4: Aha, pan plukovník je vegetarián.
5: Většina vlků, se kterými jsem přišel do styku, nezřízeně miluje cukr. Mohu to zkusit i s tímto exemplářem. Na? Chytej!
3: Hop! Chytla ho.
4: Máte moc šikovnou ženu.
3: Děkuji.
5: Pojď, malá, pojď, dostaneš ještě cukříček. No, pojď, pěkně, pojď.
3: Tak dost. Kde je má žena, Leonarde?
0: Já nevím.
3: Jestli jste mou ženu neproměnil ve vlčici, vysvětlil byste mi laskavě, kam se poděla?
4: Byl jsem se podívat a vrátka ze zahrady jsou zamčená. Zevnitř byl tam klíč.
3: Nenutím vás, abyste mi vysvětloval, odkud se ve vaší zahradě vzala severoamerická vlčice, ale snad mám právo zeptat se, co se stalo s mou vlastní manželkou.
0: Já nemám nejmenší ponětí, pane plukovníku.
3: Leonarde.
1: Jestli paní Hemptnová ztratila lidskou podobu a jestli to nezaviní Leonard, nemůžeme tady zůstat. Nechci se přátelit se vlky.
4: S vlčicemi? Pohleďte, kdo to přichází.
3: Mary! Probůh Mary, co se to s tebou dělo?
2: Někdo mne zhypnotizoval. Probudila jsem se ve spižírně na zvěřinu a Lord Pebhem mě krmil cukrem. Nesnáším, když mě někdo hypnotizuje a cukr. Mi lékař zakázal.
1: Leonard vás proměnil?
0: No, víte...
2: Cože?
1: Byla jste vlčice, byla. Byla jste, cenila zuby, brčela a očichávala nás.
2: Proboha, snad ne i pány.
6: Ne, chraň Bůh.
2: Tak vy jste to dokázala, Leonarde? Vážně? Byla jsem vlčicí.
0: Milostivá paní, přesněji řečeno.
4: No, tak, abych vás dlouho nenapínal. Byl jsem to já.
2: Ty, Klovisi?
4: Víte, prožil jsem 2 roky v severovýchodním Rusku a seznámil jsem se tam s lidovou magií hlouběji než při té turistické návštěvě, kterou vykonal náš milý Leonard. Člověk o těch zvláštních silách nerad mluví, ale občas, když slyší, jak se o nich vykládá spousta nesmyslů, zmocní se ho pokušení ukázat lidem, co taková sibirská magie opravdu znamená. A já tomu pokušení podlel. Nezlobte se na mě. Mohl bych teď dostat kapku koňaku?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, čtvrtečně páteční v tomto týdnu, právě otevírá, právě začíná, krásný pozdní večer přeje Jitka Lukešová, moc se na vás těším a vy samozřejmě víte, že jsou před námi celé 2 hodiny společného setkávání se a povídání. Dnes na téma, na vaše e-mailová přání, samota prý škodí zdraví. Trápí vás, že žijete sami, nebo jste naopak vděční za to, že máte svůj klid a jste raději o samotě, nebo potřebujete být ve víru dění a ve společnosti přátel? A je podle vás samota těží, nebo člověku přináší možnost v klidu přemýšlet a srovnat si myšlenky? A myslíte si, že má samota vliv nejen na naši psychiku, ale třeba i na fyzické zdraví? A jak se mění člověk, když žije sám? A mimochodem, rozlišujete samotu a osamělost? Samota je nám mnohým velmi často příjemná a dokonce i mnozí i potřebujeme právě proto, abychom si utřídili myšlenky, abychom se koncentrovali na důležité věci a tak dále. Ale osamělost podle výzkumu prý má vliv nejen na naši psychiku, ale také na fyzické zdraví, prý snižuje imunitu nebo zhoršuje komplikace spojené s chronickými nemocemi. Podle výzkumníků je osamělost pro naše zdraví rizikovějším faktorem než třeba obezita. Tak tolik a mnohem více na toto téma z vašeho úhlu pohledu a taky zkušeností. No a telefon k nám 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní čtvrtek. Dnešní večer a právě otevíráme
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byla na úvod Věra Špinerová a písnička Kouzlo bílejch čarno a krátce po 23. hodině pozdravíme našeho prvního hosta, kterým je paní Věra od Prachatic. Krásný večer, Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věra z Ostrova.
0: Moc vás zdravím.
1: A chtěla bych říct, že samota, taky jsem zažila samotu, když třeba jdu do lesa sama ráno, když mám dovolenou a přítele jsem zatím neměla, že jsem měla samý. Zlí chlapy, který mě mlátili a prostě seknou na rudě přidušený a tohle, tak občas samota je, když jdu ráno do lesa, pět hodin, když je vidět, jdu na borůvky, na houby, vrátím se ve 8 nebo v 9 domů, lidi teprve stávají, už mám vlastně nazbíraný borůvky, jdu udělat koláč z borůvek, nebo smaženici, nebo prostě co mi napadne, to jsem přinesla. My rostou vlastně ostružiny, takže mám doma ostružit. Ženy. Teď jsem si našla vlastně přítele, příbuzný mi dal dohromady s přítelem tady ve Vodňanech. Je moc hodnej na mě, to teda tak chlapa jsem nikdy nezažila během dovolený, co jsem s ním prožila a prostě samota odsaď podsaď. Jo.
0: No a máte dokonce potřebu být někdy sama, abyste měla svůj klid, nebo ne?
1: No právě, že v práci, tam mám taky jednu ženskou, která mě nedá pokoj.
0: Jo.
1: A prostě dneska jsem šla ráno na kobereček v práci, jo, a prostě jsem si to vyříkala s nima, se všema, asi s tou dotyčnou, nevím, jak to bude s ní, ale prostě jdu na záchod, ona jde za mnou, prostě, nevím, ne, pro nás jde mi. Tak už jsem udělal rázný proces.
0: Jo.
1: Takže teď jsem se zbalila saky patiš, ta jsem si sednul na jiný místo, vzala jsem si rádio se sluchátkama a prostě mám klid. Jdu ve 8 na svačinu, půl 11 na oběd a oni mi říkali včera, proč celý den brečím. Já jsem jim říkala, že co mi provedli, že prostě se nedělá.
0: Mm-hmm. Takže sama ráda, ale jenom opravdu někdy okrajově. Jinak
1: no,
0: ne.
1: No a když jsem si teďko našla vlastně přítele, no tak přemýšlím, no tak jsem vlastně, no, asi pro něj udělala první poslední zatím, ale nevím, jestli, jak on to bere. On to tady poslouchá teďko, takže nevím, co z toho bude. Ale samota, odsaď podsaď, jo, já jsem chvíli sama ráda, jo, ale zase si třeba přečtu, koupím noviny, nebo si koupím los, a ten zítra si koupím los, protože vím, že 14 vždycky mám štěstí na losy.
0: Jo.
1: Minulý měsíc jsem si taky koupila los. Jo, teďko vlastně jsme byli na vejletě v Plzni, tak jsem říkal, koupím si veverku, protože mi říkají veveruška místo věrka.
0: Jo.
1: No tak, no a vymazala jsem čísla a mám tam výhru, tak prostě jsem dneska na bazénu tady ve Vodňanech. Prostě vím, že tam mám velkou výhru, takže jsem zaplatila, celý lidi neznám, ale byl tam chlap, který neměl kus nohy, jako můj vlastní strejda, nemá nohu, takže jsem prostě jim zaplatila, koukala jsem, co pijou, jo, tak jsem jim koupila pivo, aby na moje zdraví, že přijema svátek v říjnu, aby to oslavili dopředu.
0: Dobře, no tak to jste dobrá.
1: Takže
0: dobře.
1: Oni to dopili, teďkom ta paní šla patra, kdo jim to koupil, jenže na to nepřišli, tak já jsem udělal druhý kolo.
0: Jo.
1: Já říkám, no tak do třetice všeho dobrýho a zlýho, tak prostě ty lidi, no a včera zase jsem si vzala trochu práce, co jsem měla tady ještě dodělat, jenže tam byly nějaký dvě děti a koukali, co tam dělám, tak mi šli pomoc, no.
0: Dobře. Tak každopádně, co se týče tématu, tak za vás opravdu, jak jste řekla, velmi stručně odsud posud.
1: Anděl strážnej stojí asi.
0: Každopádně moc vám děkuju, Věro, za návštěvu a přeju vám hezký večer, mějte se pěkně.
1: Ne. Tak jo, vám taky a dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou. No a my popojedeme, takže připomínám, samota škodí zdraví, vyhovuje vám, jak to vnímáte, jaké jsou vaše zkušenosti a tak dále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Karel Gott a Darina Rolincová, jejich to známý duet Zvonky štěstí. Máme telefon a na telefonní lince Jardu z Peleřimova. Krásný večer, Jardo.
1: Taky paní Tučko, zdravím vás, dobrý večer a zdravím všechny posluchače noční linky.
0: Děkuju.
1: A také Danu z Baté si poslouchá.
0: Uh-huh.
1: A teď k tomu tématu.
0: Ano.
1: Takže u mě je ta největší samota, že se nemám s kým ráno na ty manželské porostely probudit.
0: Uh-huh.
1: Takový je to smutný, není ta partnerka stála a není s kým ani usínat.
0: Jo, takže to vám jakoby chybí takový nejvíce, jo?
1: Nejvíce začím, ale jako jinak si na samotu nestěžuju, jsem poměrně mladý, že jako tu samotu bavu se toho, že vyhledávám společnost.
0: Jasně, takže máte pocit, že pro vás samota není prostě, že vám nevyhovuje?
1: No jako, ne, absolutně ne, pro mě není, já jako nemám rád samotu, jako, proto se jí vstažím, radši se mezi ty lidi prostě jít, tak jsem poměrně společenský a nedělám problém se seznámit úplně s tím člověk, jeho oslovit, jako by takhle by to přijde. Nevím, jak to, pro ostatní třeba. Já mám takový spíš takový charisma, že dokážu jako toho člověka zaujmout něčím.
0: Jo. Máte nějaké příhody a bavíte ho zkrátka, jo?
1: Buď příhodou, nebo jo, prostě děti ho oslovit, dobře ho pozdravit, usmát se a už to se jinak připadá. Buď ten člověk bude chtít navázat kontakt, nebo nebude chtít navázat kontakt.
0: Jasně.
1: Záleží každému člověku, jaký má, jak to prostě, jak to vám.
0: A nikdy nemáte potřebu zkrátka naopak od těch lidí jakoby utéct si třeba do lesa, tak si tak jenom vyčistit
1: jako
0: hlavu?
1: Třeba do lesa jdu na ty houby, když to jako tomu se daří.
0: Sám jako na procházku, lesa, tak jo?
1: Jako třeba nemohu by být jako rybář třeba několik dní vody, jo? Teď jsem byl na chatě,
0: no.
1: A jsme tam, a oni už jsou tam skoro 2 měsíce u vody.
0: No jo?
1: A chytají ty ryby a ještě přidělali záběr, že no, skoro 2 měsíce, říkám, jsou skoro celý prázdniny už.
0: Tak to byste nemohl říkat, to je na vás moc říkat, jo.
1: To by bylo na mě moc asi, tak vody sedět, jako koukat do vody, ale každý baví něco jiného, že jo?
0: No tak jasně, samozřejmě koníčky má každý jiný a někdo je opravdu velmi společenský a někdo zase právě má rád klid a
1: vydává ten klid přírodu.
0: No přesně tak, no, třeba.
1: A to máte mají dítočko třeba vy, když se můžu optat, jestli se můžu optat, jak máte
0: no,
1: vy.
0: No tak já to mám v podstatě tak i tak, já ráda mezi lidma, no. Ale na druhou stranu samotu potřebuju, protože si potřebuju vyčistit hlavu, jak se říká, a odpočinout
1: si. Já tu mám tady ty večery, tak je tak přemýšlím, rozumím o těch dnech, přes den do práce, nějaký odpoledne nějaká ta káva, buď sám nebo jak takhle, jak když se to prostě to přihodí, no.
0: Jasně.
1: Ale
0: jasně.
1: Užívám tak jak života. Korun taky teda není moc, ale nějak se s tím musí prostě člověk popasovat, no.
0: Tak
1: to dneska má dostatek, jo?
0: Jo, tak to je dobře, že se vám to daří. Dobře, Jardo, no tak jo, tak vám taky moc děkuju a popřeju všechno dobré a takovou příjemnou taky společnost zbytek, kolem vás.
1: Taky krásný zbytek dětem, krásný zbytek prázdnin, než to chvilička potrvá chviličku.
0: No zaplať pán
1: Bůh.
0: Jo.
1: Ještě a rodičům a všem dospělým, ať bude ještě nějaký volný, nějaký dovolený a
0: Tak jo.
1: Tak jo.
0: Hezký večer, děkuji za návštěvu, naslyšenou.
1: Naslyšenou taky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a její biograf Láska a během písniči se k nám dovolal Pavel ze Židlochovic. Krásný večer, Pavle.
1: Taky přeju vám a krásný večer.
0: Děkuju moc krát nápodobně. Tak co vy a samota, vyhovuje vám nebo máte pocit, že opravdu může škodit zdraví, že zkrátka z člověka udělá takového zapšklého samotáře, či co já vím, co všechno, každý to má jinak, tak jak vy to vnímáte?
1: Ono záleží, jak se s tou samotou naloží, že jo?
0: No je, je. No.
1: Já jsem vlastně od dětství, nejenom, že jsme jako neměli, jako jsme byli tři děcka, samozřejmě jsme neměli absolutně jako svůj pokoj každého, my jsme měli společný pokoj.
0: Ano.
1: Nic je teda velký, takže jako to nevadilo a byla tam teda jako sestra a brácha, takže aj, jo, prostě

0: za dřívějšího režimu bylo učiliště pouze v Praze, teď už je toho trošku víc, je víc možností, ale bylo v Praze učiliště. A tak to byl samozřejmě ten samý systém, jako jo, pokoj po 8, jo, toto. Teďka už to mají, myslím, lepší, že jsou třeba tam ty pokoje po 2, po 3 maximálně, a takže to je, teďka už to mají přece jenom tak trošku lepší. A jako ne, že by to k ničemu vadilo, ale vlastně celý to dětství a ten začátek toho mládí, já jsem si prožil vlastně na těchto pokojích. A tam na tom učilišti, to samozřejmě bylo až v Praze, takže tam jsem byl třeba celý skoro měsíc.
1: Jasně,
0: tam byla povinnost jednou za měsíc dojet doma. Já jsem tam tenkrát měl tu svou holku nějak to, tak to jsem ani, to se, kdyby nebyla ta povinnost, tak bych možná ani nejel. My jsme tam vždycky zůstávali přes tu sobotu, nedělu, oni se všichni rozjeli a zůstávalo tam jenom pár lidí, a tak to bylo takový jako, takový jako, dobrý to bylo prostě.
1: Jo.
0: No a pak teda přišlo to, že jsem teda, jo, skončil. Já jsem tam zůstal chvíli v Praze, ale pak teda jsem se vrátil semka. Mm-hmm. Já jsem teda žil pak jednu dobu v Golčově Jeníkově.
1: Aha.
0: A takový věci, ale pak jsem se teda dostal zpátky semka k nám do Židlochovic a tady to tak nějak vlastně začalo. Když naši prodali náš starý dům, tak vlastně mě našla mamka s tím druhým manželem, mě našli ubytovnu, tak to ještě taky bylo jako, že sice jsem měl pokoj třeba sám pro sebe, ale bylo to jako taková jednotka, kde byly ty jednotky, kde byl společný záchod, a to tam byli kluci ze Slovenska, přidružená výroba. Ale fajn docela jako. Takže taky, až pak to teda začalo, no, jako že jsem byl sám, že jsem dostal byt tady od města, ale to taky byl bytový dům a takový věci. Až pak jsem se teda dostal vlastně do té garáže, o čemž vyjou posluchači, takže to nemusím nějak tajit. Je to za mnou, takže klidně o tom můžu mluvit.
1: Uh-huh.
0: No a v té garáži vlastně to byla taková samota. Prožil jsem tam několik třeba Vánoc jako prostě sám a to. A já jsem si ale na tu samotu tak nějak jako zvykl. Nebyl jsem úplně jakože úplná samota, protože vlastně jsem chodil dolů do, jak já jsem říkal, do Dury, jakože do města, a tam jako přátelé nebo něco jsem našťoval tu hospůdku, takže jsem byl jako nějak v kontaktu třeba s lidima.
1: Ano.
0: Tak jako,
1: a když jste chtěl být sám, tak jste měl svůj klid prostě.
0: Tak jsem měl svůj klid a já jsem a i takovej svůj systém, svůj řád, a mě to docela vyhovovalo, protože já jsem si vychutnával takovou věc, jakože mě nikdo neříkal, ať už kdokoliv, ať už rodiče, nebo prostě nikdo mi neříkal, kdy mám chodit spát, koho si můžu říct, kdy mám večeře, kdy mám obědvat. Prostě takové, ten můj svět prostě jsem si vytvořil, že jo. Byl jsem tam docela dlouho, vlastně v té garáži 15 let, jako takového toho mýho, ten můj svět. A pak jsem teda dostal od města teďka, co mám tady tu unimobilničku, to bydleníčko, takže to taky je dobře. Sice jsem tu sám, ale jak už určitě všichni vědí, tak vlastně jsem v nepřetržitém kontaktu s tou Jančou,
1: ano,
0: s tou kamarádkou přes noční linku, takže my jsme pořád spolu, pořád si pomáháme, takže i když jsem sám, tak sám nejsem.
1: Tak nejste, rozhodně. Takže je to vlastně tak, jak si přejete a vyhovuje vám to, což je fajn, že jo?
0: Jasně, zůstalo mě to, že si vstávám, kdy chci, vyspát, kdy chci, a přesto vlastně...
1: Přesto máte přátelé, kamarády.
0: Je kontrolovaný, je mi pomáháno a je mi fajn, že vlastně s někým můžu sdílet.
1: Tak to je super.
0: Jakoby tu samotu, ten svůj život.
1: Ano.
0: Tak je to takové.
1: Dobře.
0: Je to takhle. Takže záleží, jak říkám, záleží na tom, jak kdo s tou samotou naloží. Samota.
1: Přesně tak. Pavle, musím poděkovat už, ale každopádně moc děkuju za příběh a za váš pohled na věc. No a ať se vám hezky žije, ať už mezi lidmi, nebo také v klidu o samotě. Mějte se moc hezky, hezký večer.

0: Taky přeju všem hezký večer.
1: Děkuju, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jirka Korn, ještě tě mám plnou náruč, tolik písnička, jinak máme 2 minutky po 11:30 a na telefonu pozdravíme Danu do Blatné. Krásný večer, Dano.
1: Krásný večer, děkuji. Děkuji za přijetí, protože dneska jsem vyloženě se těšila na tohle téma.
0: Aha.
1: No, protože já jsem taková trošku samotářka, jak jsem si užívala v mládí hodně kultury.
0: Ano, ano.
1: Tak potom vlastně vychovala jsem ty 3 děti a když vyletěly z hnízda. No nicméně, no. Chci pozdravit všechny předřečníky, abych nezapomněla ano. Teda úvodu. A Jardu do Pelřimova moc ho zdravím a všem přeju pohodičku. A teď k tomu mému názoru na tu samotu.
0: No jo.
1: Já rozlišuju teda vyloženě samotu a osamělost.
0: Ano,
1: jo.
0: Ano.
1: Já samotu mám, vlastně jak jsem předeslala, já ji mám docela ráda, protože jsem si hodně roku užívala jako kulturního vyžití v podobě teda stání za mikrofonem a zpívání. Takže opravdu s přestávkami a tak dále. Takže nechybí mě vyloženě, děti už mě odrostly, takže ty už jsou dospělí a tím pádem jako musím se s tím nějak popasovat. Ale jak jsem už předeslala, já rozlišuju samotu a osamělost. A osamělá si teda nepřipadám, protože když náhodou se den, dva neozvu, tak mě někdy dcera i zkontroluje, co to bylí nejvíš. Jo, telefonem. A když si chci vyrazit mezi lidi, tak si mezi ně vyrazím, s každým si popovídám, každý, kdo má zájem si popovídat, tak si popovídám o čemkoliv, nemám problém se bavit o čemkoliv, i třeba s pocestnýma, když jdu na nákup,
0: ano, ano.
1: Nemám problém. No, ale vyloženě, abych si srovnala tu hlavu a takový ty svoje myšlenky a to, co třeba mě čeká, co mám udělat, tak na to já potřebuju vyloženě už klídek. A už taky mám nějaký rok, já po té 70 prostě člověk potřebuje si urovnávat myšlenky a nepodléhám tomu, že bych byla osamělá,
0: ano, ano.
1: Že žila bez kontaktu s lidma, to vůbec ne. No, i když je to teda někdy to trošku dřev, ale už nevyhledávám takovej ten velký ruch a ruch. No, teď tady třeba budeme mít pouť, jo, a já vyloženě budu ráda, když se přesunu buď do zahrady, jestli vůbec bude možný se tam dostat, bojovat a nebo tak nějak. No, takže tak asi za mě. No, vyloženě
0: dobře.
1: Zdravím Jarouška z Pelřimova, jak jsem řekla, protože se mě taky pozdravoval, tak opětuji.
0: Ano,
1: zdravím
0: ano.
1: Moc tebe, Jitulko.
0: Děkuju taky.
1: Zdravím moc všechny posluchače, který velice ráda poslouchám. Vždycky je to pro mě přínosem, i když jenom poslouchám, naslouchám.
0: Ano, ano.
1: A vždycky si z toho něco vybírám. A mějte se všichni krásně.
0: Tak to je dobře. Tak moc děkuju za návštěvu a budu se těšit zase příště a přeju krásné letní dny, Dano. Báječnou měj se hezky.
1: Noc, ano.
0: Děkuju, dobrou
1: děkuji,
0: noc.
1: Děkuju moc, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina Kryštof a také Tomáš Klus, no a písnička jménem Cesta. A dovolil se k nám Jaroslav z Brna. Jaroslave, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, paní Junko.
0: Dobrý večer.
1: Zdravím všechny lidi dobré vůle.
0: Ano.
1: Takže i vás.
0: Děkuju.
1: Téma se mi velmi zamlouvá, poněvadž je takové filozofické.
0: Ano.
1: A takové témata já mám rád.
0: To je dobře.
1: No, takže. Řekl jsem si Jaroslave zavolej, tak jsem to udělal.
0: No to je dobře.
1: Tak. Tématu. No, já bych řekl, jak byste řekla i Tunko, já bych řekl i já bych řekl, jak vy, tak i tak. Tik-tak. No, takhle. Mám rád dobrou, nebo nevyhledávám společnost, ale jako nebráním se společnosti, takhle řeknu to přímo, jak to je. Rád se bavím s lidmi,
0: ano.
1: Rád si vyměňuji názory s lidmi, rád si hraju třeba nějaké hry s lidmi a tak dále, ale že bych nutně vyhledával společnost, to zase ne.
0: Nemáte potřebu, já spíš, jasně.
1: Ne, já spíš řekl bych, že to beru tak nějak spontánně, víte? Tak
0: ano,
1: nějak
0: ano.
1: Samovolně, tak jako nenutím se k tomu, jo? Jako takhle. Ale na druhé straně mi samota nedělá žádné potíže. Podobně jak paní Dana, já se někdy v samotě, já se někdy sám, když jsem sám ze sebou, taky já se někdy cítím dobře. Nevadí mi samota. V žádném případě ne. Toulám se po hvězdách, filozofuji.
0: Ano, ano.
1: A nenudím se.
0: To je dobře.
1: Já bych řekl takhle. V naší rodině, v které jsem vyrůstal, my jsme rodina knihomolů.
0: Jo.
1: Takže i já jsem knihomol. No, a jeden z mých oblíbených autorů je italský autor Alberto Moravia. Autor Horál, napsal mimo jiné Horálka, Zimanka.
0: Ano, ano,
1: to bylo sfilmováno se Sophie Loren. A napsal spoustu ještě dalších knih. On píše i krásné povídky. A on ve své tvorbě, on má ve své tvorbě moudra. On má i krásné povídky. A jednu takovou knížku, Útlok povídek, jsem četl a jedna z těch povídek mě velice zaujala. Celá povídka od začátku do konce je dialog dvou kamarádů. Jeden navštíví druhého a baví se o všem možném, o životě ve své plné syrovosti a o samotě, o ženách. A tak jakoby filozofují. A když je tam pasáž, kdy se baví tak o té samotě a o ženách a tak dál, tak jeden chlapík říká tomu druhému, to jsou věty, to jsou tři, čtyři věty snad, a já vyberu jednu větu, která se dá vyjmout a poučit jako citát. A jestli mě rozumíte?
0: Ano, ano.
1: No a mně se to natolik zalíbilo, že si to pamatuju.
0: Jo.
1: Jsem si to napsal, tak si to pamatuju. Takže vytrženo z kontextu. Není sám, kdo je sám. Je sám, kdo se cítí sám. A to je moudro.
0: Ano, ano, ano.
1: A já bych tomu dodal tohle. Já to řeknu upřímně. Já ve společnosti lidí spíše hloupých duševně nějak moc ne na výši, jako lidí tak duševně omezených a tak, tak já ne, takhle, ne vždy si člověk může vybírat společnost.
0: Ano, ano.
1: A někdy je mu prostě dána i tahle lidé, že mu dána společnost lidí, který si člověk asi nemůže vybírat.
0: Ano.
1: A kterou si nezvolí a tak v tom případě v takové společnosti nevítané, já se dokážu cítit mnohem osamělejší, než když jsem sám.
0: Když jste úplně sám. Dobře, tak Jaroslave, ano. Moc děkuju za ten váš příspěvek, protože byl velmi přínosný, i za to vaše moudro, které si pamatujete, a přeju vám všechno dobré a jenom samou vlídnou samotu, když si ji budete přát, jo?
1: Já vám děkuji, paní Jitunko.
0: Hezký večer vám přeju.
1: Přeji všem dobrou mysl a dobré zdraví.
0: Ano, ano, to je důležitá věc. Mějte se hezky, Jaroslave.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ztracená bloudím. Blížíme se k půlnoci a na telefonu máme Janu Zírkova. Krásný večer, Jano.
1: No, krásný pohodový večer všem i vám, paní Jitko.
0: Děkuju za všechny.
1: A já bych takhle na úvod podotkla jenom, že si myslím, že můžu mluvit i za všechny ostatní, že kdo posloucháme noční linku, tak si určitě nepřipadáme samotný, protože noční linka je takový skvělej noční společník, tak si myslím, že to takhle máme mít všichni.
0: Tak to je dobře.
1: No a já teda ještě chvilku zůstanu u noční linky,
0: ano.
1: Protože právě ona noční linka mě pomohla zbavit se té samoty, protože jak už zmiňoval pan Pavel, tak taky jsme se skamarádili přes noční linku a Pavel je takový zdatný technik, tak mě pomohl na chytrém telefonu i nainstalovat službu WhatsApp. To je vlastně taková služba, kde se vidíte přes ten telefon, přes kameru, můžete spolu komunikovat, vidět se. No a také mě zasvětil do Facebooku, kterého jsem byla dlouholetá odpůrkyně. No a i tam jsem vlastně získala takhle pár aspoň virtuálních přátel a to jako taky Facebook mě pomohl tak trochu od té samoty, že když si tam najdete to, co vás baví, tak je to taky takový pěkný, no. No a ještě také pár ostatních přátel z noční linky, s kterými si také občas zavoláme, tak za to jsem taky moc ráda.
0: Ano, ano.
1: No a pak ona, ta samota, má občas taky své výhody a to spíš jako jsem zažívala v minulosti, protože jsem byla třeba v kontaktu nebo blízkosti s lidmi, se kterými jsem si neměla tak moc co říct, tak to jsem si tak jako říkala, no, že bych byla radši sama, než takhle ve společnosti.
0: Kde vás to nebaví vlastně,
1: no,
0: s některými.
1: No,
0: stane se, že se člověk někde vyskytne a že vlastně ho ta společnost těch dotyčných lidí neoslovuje. To prostě tak je, no.
1: Ty dvě roviny to má, no. Prostě za mě asi takovou tu kladnou a i zápornou, no.
0: Takže i samota je pro vás prostě důležitá, abyste si tak jako třeba utříbila myšlenky a udělala
1: taky,
0: si svůj klid v sobě a tak v duši, jak se taky říká, že jo?
1: Když si potřebuje třeba odpočinout od něčeho, no.
0: No je, tak to je taky ideální. No. Dobře, no tak jo, Jano, tak moc děkuju a jinak vám přeju také krásné letní dny a děkuju za návštěvu.
1: Ano, i vám a pěkný zbytek léta i všem posluchačům, naslyšenou.
0: Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petra Martinová a až na vrcholky hor dospívali jsme a těsně před půlnocí pozdravíme na Valašsko Pepína. Krásný večer, Pepíno.
1: Taky krásný večer, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Děkuju. No, Pepíno.
1: No, ano.
0: Tak co vy a samota? Jak vy vnímáte tuhle tu věc? Rád, nerad?
1: Tak samota. My už jsme zvyklí. Já už jsem 16 roku na důchodě, takže my býváme na té polosamotě, takže my tu jsme zvyklí jenom sami na sebe, takže nejak máme klid, nevnímám, že by ten den uteče, protože při práci, při zvířatoch a tak.
0: A teď mluvíte o tom, že bydlíte na samotě, ne, že byste bydlel sám, jo?
1: Ne. Teď jsem sám od středy, protože manželka je na operaci kyčle, takže
0: aha, jo.
1: Jsem sám, takže ten, ale jinak jako je to úplně jako v klidu.
0: Jaké je to v dnešní době takové bydlení na samotě? Potřebujete někdy, nebo stýská se vám někdy po ruchu města třeba?
1: Ne,
0: vůbec
1: paní,
0: ne.
1: Vůbec ne, protože já jsem celý život po světě jezdil, takže to je úplně, člověk vypne a má svůj takový režim a klid, takže teď my jsme, včera jsme byli jako to zatmění slunce bylo, tak přijeli kamarádi a jeden hvězdář, on a i v ten 99. u nás, protože u nás je absolutní tma, žádné osvětlení.
0: No jasně, ano, ano.
1: Tak to fotili, že a tak jsme to do noci ty snímky prohlídali, že já osobně jsem se jako nedíval, protože jsem měl ještě jakousi práci kolem koně a takové ty drobnosti, že a tak až veď v noci jsme ten tak večeřali, tak opožděně, že a tak se zahrál jsem na harmoniku jim, takže měli jsme veselo.
0: No tak to jste si udělali krásný večírek, pánečku.
1: Takže už to už je poslední to zatmění, co jako zažiju, nebo jsem zažil, že takže my jsme, to bude až za 50 roku, takže
0: jo.
1: To už je. To už je pase, ale bylo to krásné a jináč jako říkám, u nás jako jsem teď v létě třeba jsem tam nějaký ten hřibař, ale teď hřiby nerostou, takže není těch lidí a já ráno skoro jedu do toho hůstia, že pár těch kmenů stáhnu, že přijde hajnic, si to poměří a to. No pak potom už před obědem jedu domů, bohužel horko kvůli a i koňový, že...
0: Ano.
1: No a tak prožíváme to úplně v klidu, takže
0: tak nejsme...
1: Máme klid a nejsme sami, takže...
0: Ano. No, tak jo, tak to může být krásná poetika tam u vás přímo.
1: je to krása. Akorát té vody trošku méně, že, ale tak nedá se nic.
0: Já vím, ano.
1: No, všade to je. Mm-hmm. Jak to člověk poslouchá, lidé to mají úplně zlé. Vím, bo okolitě, co jsou chataři, tak nemají vodu, když tak... přijdu k nám na vodu, že?
0: Takže... Ano.
1: No.
0: Dobře, no tak jo, tak Pepíno, dobře. Moc vám taky děkuju, ať se vám krásně žije a bydlí na samotě u lesa.
1: Jo, krása, dobrou noc, mějte se.
0: Mějte se taky hezky, děkuju, naslyšenou.
1: Dobrou noc.

0: Tak s písničkou od Johnny Matisse jsme se přehoupli do nového dne a ejhle, je tu pátek s datem už 14. srpna. Na Prahu nového dne nám všem přeju krásný páteční den. Užijte si ho podle toho samozřejmě, jak nejraději umíte a jak nejraději dokážete a nejlépe dokážete. No a hlavně nám všem přeju samozřejmě hodně důvodu k radosti a také pevné zdraví i v páteční den. A máte-li pracovní povinnosti a jdou dobře od ruky a pokud vás čeká prázdninový letní den, tak si ho užijte naprosto naplno. Co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny nás čeká povídání na téma Samota škodí prý zdraví. Trápí vás, že žijete sami, nebo jste naopak vděční za to, že máte svůj klid? Jste raději o samotě, nebo potřebujete být ve víru dění a ve společnosti přátel? A je podle vás samota přítěží, nebo člověku přináší naopak možnost v klidu přemýšlet, srovnat si myšlenky? A myslíte si, že má samota vliv třeba nejen na naši psychiku, ale i na fyzické zdraví? A jak se podle vás mění člověk, když žije sám? A rozlišujete samotu a osamělost? Samota je nám mnohým velmi často příjemná, dokonce ji mnozí i potřebujeme, proto abychom si právě urovnali myšlenky, abychom se koncentrovali na důležité věci, ale osamělost podle výzkumů může ovlivňovat i naše zdraví. Tak tolik a mnohem více na téma samota. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak hezkou noc, hezký poslech a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Rezek a jeho písnička Jsi. A 8 minut po půlnoci pozdravíme Rudolfa na Žatecko. Rudolfe, krásnou noc vám přeju.
1: Krásnou noc všem posluchačům i vám.
0: Děkuju. Děkuju.
1: A já bych chtěl přispět taky trošku do toho, tématu, který dneska je. U mě ta samota je taková různorodá, jo. Já jsem teda teďko už 7. rok sám, jako. Uh-huh. Naštěstí teda mám přátelé, ale víte, když pak jako přijde to období, kde ty přátelé mají rodiny, že jo, jezdí na dovolenou a tak podobně, uh-huh. Jo. Když člověk pak nemá s kým, že jo, tak dělat tu dovolenou a letošní léto je takový extrémní poměrně. Takže je mi smutno vždycky, no. Tak si říkám, tohle mě docela oslovilo, to, co jako dneska máte tady.
0: Mm-hmm. A vy nerad třeba cestujete sám, že byste se někam vypravil, nebo s partou kamarádů, že byste se někam vypravil?
1: No, já to cestuju rád, mám trošku zdravotní handicap takovej. Mm-hmm. Mám jako štípnutou kostrč a to je strašně bolestivý. Mm-hmm. To člověk prostě se špatně pohybujete, nebo už se pohybuje.
0: Jasně.
1: No, takový tak jako někde tamhle někam. Jako rád jsem vždycky jezdil třeba po vlastech českých a podobně.
0: Ano.
1: Ale vždycky i u moře, jo. Jsem takový italofobik, protože jsem byl tam třikrát v Itálii.
0: Mm-hmm.
1: No, ale tak jako je to takový dost dneska těžký, jo. Co řekne, jo, tak s někým, kam se seznámíte, nebo jako tu samotu. Ale ono to tak jednoduchý není, jak to vypadá. Už jsem se o tom přesvědčil několikrát. Kamarádů mám tak nějak, já nevím, 5-6 dobrých kamarádů.
0: Mm-hmm.
1: No ale tak říkám, tak ty jsou vesměs všichni prostě mají ty rodiny a tak dále. Já prostě jsem sám delší dobu a teď ještě i děti se prostě s nima to je dlanový povídání, prostě nekomunikují se mnou díky mm-hmm. manželce a podobně, ty jsou mm-hmm. takový rodinný šarvátky, to není to dnešní téma, by jsem nechtěl. Ale jako bych přivítal, no, někoho, kdo je na tom třeba stejně jako já.
0: Mm-hmm,
1: já jsem člověk takový, já když začnu povídat, tak já mám tolik, prostě to hodně říkají, že jsem hodně upovídaný. Ale společnost mám rád, jako jo.
0: Prostě jo.
1: Třeba někde sedíme, jdu s kamarádem, takhle někdy tady, no, mám asi 500 metrů od sebe, tak jdeme na to pivko a v té hospodě, vím, že tam je to taky, že jo, tam schodí určitá kasta lidí a tam zase to není takový hodný období. Takže jako by jsem nechci zdržovat, protože jsou určitě další, který chtějí zavolat, tak jako by jsem tím chtěl oslovit někoho, kdo třeba je na tom stejně jako já, jo, v těchto těch aspektech, který jsem tady povídal. No a tak jako máte fajn téma, tak jako já vás poslouchám.
0: Děkuji.
1: Už jsem možná byl. Ale je jediný, co je problém, se dovolat. No.
0: Jo, neklapne to vždycky, jasně.
1: No, někdy to neklapne. Já už jsem měl takový různý metody, paní Duško, že jsem vždycky zkoušel, když třeba byla písnička, když jste něco povídali, pak zase bylo jako nějaká, tak jaký je čísla, tak do toho se vsunou, tak to někdy se povede, někdy ne, no. Mm, tak jako
0: jasně.
1: Každý má jiný, prostě jinou metodu tady na tohle. To jste výborný rádio.
0: Děkujeme. Úžasný. Děkujeme za přízeň a za pochvalu.
1: A takže ještě jednou teda na závěr by jsem jako uvítal, kdyby někdo byl na tom jako já a já vím, že to není seznamka žádná, ale prostě tak lidi poslouchají, že jo, mají podobný nebo stejný názory nebo každý něco jiného a tak. Takže já vám chci popřát všechno nej a ať si takový rádi, jaký jste a budu se těšit zase
0: tak
1: na další.
0: Tak jo, děkujeme moc a děkuju za návštěvu a ať se vám daří a hezké dny přeju, jo? Mějte se pěkně.
1: A krásný léto ještě.
0: Napodobně taky. Taky, Rudolfe. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Trianda, skupina Olympic, a taky jsem se narodil bos. No a dovolal se František z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásnou noc přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuška, vám taky přeju krásnou noc, pěkný vysílání a posluchačům všichni pěkný poslech.
0: Tak jo, děkuju moc krát. Tak co vy a samota, Františku, vy jste, já mám pocit, pořád mezi lidmi hlavně, co?
1: No, tak já vám to řeknu. Tady ještě nikdo neřekl to, co řeknu vám já.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem, jak jsem někde sám kolikrát, tak já usnu sám, jak, jo, když jsem někde o samotě, tak dokážu usnout. A to bylo aj na vojně ve stráži.
0: Jo.
1: Tak jsem tam byl sám, no, a já jsem usnul třeba u zástavy Vestoja. Víte, co to je Vestoja?
0: No to je zvláštní Vestoje, to vám řeknu. No,
1: ale jak se něco šustlo, tak se prostě... Jo, tak jsem se procítil jako, jo, no, takže nikdy mě nikdo nenachytal tam, že jsem spal z zástavy, no.
0: Uh-huh.
1: Jinak třeba přijedu 100 kilometrů daleko od Židlochovic do restaurace.
0: Ano, ano.
1: Tam si něco poručím a paní, ta Češíca přišla zpátky, dostanu už nějaký to jídlo a říká, nejste pan František, jako já říkám, on jsou. No, ona říká, já vás poslouchám vždycky v té rádiu, jak mluvíte, jo. No a ona totiž jede, ona slouží odpoň třeba do 10, v 10, že jede dom, dojede dom v 11 a ještě synovi, že chystá nějakou baštu,
0: ano,
1: a že
0: ano.
1: Si pustí rádio, no a poslouchá noční linku, tak tam je...
0: No jo, svět je malý, jak se říká.
1: Já jsem jenom trochu promluvil, ona asi podle hlasu.
0: No jo, poznala, někdo má vysloveně ucho dobrý na lidský hlasy a rozlišuje, no, je, tak to je možný, ano, ano.
1: A dneska taky, dneska tam hrajeme kráci s jedním kamarádem hospodě a tam seděla taková paní, jedna z mistic přítelem,
0: uh-huh.
1: A najednou říká, jste pan Švadiček? Já říkám, musím prosit, a proč? No, my jsme vás včera poslouchali, nebo vidí rádi, jak jste mluví, jo, my vás rádi poslouchali.
0: No tak to vidíte.
1: A zase byl, zase jsem tam nebyl sám, zase tam byl rachot, jo, a vykládání a sdělování.
0: Jo, takže zádi, pořád, jo. Aniž byste chtěl pořád mezi lidmi, ale přece jenom potřebujete někdy být sám, Františku?
1: No, tak jako si to... Já jako nevím, co nepotřebuju, protože vidíte, kdybych potřeboval být třeba se vyspat, nebo já jdu pozdě spat, že? Takže jsou akorát teď u toho rádia, jsou sám, jak to, jo?
0: Ano, ano, ano.
1: No. Ale jinak mám, já mám celkem rád společnost, jako, jo, lidi, když je v kolmě rachu, to jo, jo.
0: Mm.
1: Ale musí to být všechno v dobrým, jo, musí to být nějakým... s nějakým zlým, aby jsme se třeba někde nehádali, nebo tak. Takže v dobrým jsou rád sám, teda rád lidím, tak, abych to řekl.
0: Jasně, no. jasně.
1: No, a třeba na městě, na mě už čekala, paní čekala, jak přijdu z restaurace, tak vyjdu ven z restaurace, že tak říkala, pane Františku, já už tady na vás čekám, zase se vám přišel, no a zase jsou lidi okolo, no, takže zase nesu sám. Určitě okolo mě něco někdo mutá, jo, a tak,
0: jo,
1: takže
0: jo.
1: Tak. No.
0: Tak to je dobře, že jsou to v dobrým všechno.
1: Nebo vidí o to moje vozítko lidi a zhání o mě jako, udělat nějakou práci, jo, no a tak mě tam najdou v té hospůjce, no a zase mám okolo sebe lidi, jo.
0: Ano,
1: no.
0: ano.
1: Takže,
0: nestačíte tak, před ním utýct, Františku.
1: No, ale co říkám, že když jsem sám, že usnu, já bych nemohl dělat nějakou zodpovědnou práci, třeba řídit lokomotivu nebo tiráka.
0: Jo, že byste to prospal celý, jo.
1: Já bych to prospal a na to život, na to smrti, myslím, protože bych někde nemohl rád.
0: Jo, velmi malér, no jo.
1: Velmi malér, no. Takže tak, no.
0: Tak jo, Františku, taky vám moc děkuju a přeju vám samozřejmě samotu jenom tehdy, když si ji budete přát a když vám bude vyhovovat. Mějte se hezky, hezkou noc přeju.
1: Taky podobně, no.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková právě dospívala a my se přesuneme do Otrokovic. Čeká na nás Staňka. Krásnou noc, Staňko.
1: Krásnou noc, Jitko, a všem, kdo poslouchají.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: Byl to starý song, ale my nejsme starý, my máme staré děti.
0: Jo.
1: No, jinak jako to, co říkal pan František, tak se mě taky párkrát stalo a nevolává do noční linky a já říkám, jo, jako už jsem byla uslovená jménem přímo.
0: Ano.
1: No, ale jako s tím, s tou samotou, jestli teda téma...
0: Ano, samota a tak.
1: Jako, co se týká jako taky, jako si nestěžuju na velkou jako společnost.
0: Mm-hmm.
1: A čím víc jako to třeba nefunguje v rodině, tak tím víc já jsem vždycky říká, ne, co to s chlapem, jo. A dneska říkám, jo, jako potřebovala bych jako tím, že blbě člověk vidí.
0: Mm-hmm.
1: A jako ráda bych měla ten doprovod, ale ten spolehlivý doprovod.
0: Jasně.
1: Ale partner se nehledá, partner se musí potkat. Seznámky v žádném případě.
0: To je pravda.
1: A jako je to složitý, je to hodně složitý. Dneska mě vzali moji kamarádi, kamarádka skoro nevidí a její manžel jsou spolu 25 let a říkám, buďte rádi, že jste dva. Jako není to jednoduchý. A byla jsem ráda, že mě vzali do Českého Těšína, jeli jsme tam nakupovat něco, konkrétně nebudu říkat řetězec.
0: Jasně.
1: Ale opravdu si považuju tady těchto lidiček. A no, jako nebráním se potkat někoho, ale to se musí opravdu potkat. Jako nedá se hledat. Partner se nehledá, partner se musí fakt potkat.
0: No a jinak, když jakoby bydlíte sama, žijete sama, tak vyhovuje vám to vlastně, že máte, uvědomujete si zase obrovské výhody tohoto, že máte svůj klid, svůj režim a tak?
1: Já to řeknu jinak. Mm-hmm. Ano, mám svůj klid. Asi by mě něco nabouralo, kdyby to se změnilo, ale zase teď jsem se začala, jak jsem říkala, trošku to nefunguje v nejbližším příbuzenstvu jediné moje děti.
0: Mm-hmm.
1: Prostě ten systém si je tak nějak ukradl a tak jak jsem říkala, jo, sama, ale ne sama.
0: Jasně.
1: No, mě třeba říkají jako jedna trošku taková jednodušší kamarádka, proč si nenajdeš chlapa? Já říkám, víš co, partner se nehledá, partner se musí potkat. A víš, co je první? První je oční kontakt.
0: Mm.
1: A to právě my, co tak trošku jako hodně blbě vidíme, tak tam je to složitější. A proč si nenajdeš partnera v té tvojí společnosti? Říkám, no protože potřebuju spíš k sobě někomu, kdo mě zastoupí a
0: ano.
1: pomůže. Jako nečekám, že bych potkala někoho, okolo bych lítala, koho by se musela vysloveně já starat. Jo, je to o tom vzájemném. Vzájemná pomoc. Jako upřímně, nedovedu si představit,

0: vedle sebe člověka staršího než tu já, protože to jsou obyčejně ti, kteří už chtějí tu péči.
1: Jo.
0: Ale jako taky, já mám třeba kamarády mezi lidima 45 a víc, 50, ale to by nebyli partneři. Ale teď mám třeba kamaráda, my jsme se neviděli v životě, jo, mm-hmm. ale známe se po telefonu z určitých jako kontaktů nějakého vysílání. A to je tak úžasný človíček.
1: Ano,
0: 45 roku, jo, a říkám, prosím tě, proč nemáš o 20 víc? Jako, je to složitý, je. Ale jako opravdu bych tak nějak nelovila, já nelovím, ale opravdu jako vidím to tak, že vidím, že blbě vidím, ale jako moje roky spíš míň, jo, a to jsem si nikdy nedovedla představit. No, a jako asi by to tak mělo být, že já nepotřebuju chlapa, jako já mám barák. Je kolem něho hromadu práce a vím, jasně, že udrazuju tím, že tady je moc práce. Hmm. Ale já po nikom nechci práci.
1: Rozumím.
0: Já si udělám, ty to udělám, akorát na co nestačí, na to prostě mám kamarády, ale abych jako kolem někoho chodila, s tím, že se budu jako starat o někoho a jenom já o něho, ne,
1: jasně.
0: V případě.
1: Takže v podstatě zkrátka na něco samota dobrá, na něco zase tak úplně ne, jak tak poslouchám pozorně, no, to tak.
0: Řeknu to tak, když mi někdo řekne, jo, dojdu, stavím se tu, ať je to kdokoliv, ženská chlap, jo, tak vím, že někdo přijde, a pak když někdo dojde, zazvoní, říkám, kdo sem leze?
1: Kdo mi jde rušit můj klid a pohodu, že jo? No jo.
0: No, jako kdo není ohlášený najednou, jo, prostě, jako říkám to ve srandě, ale,
1: jasně,
0: ale je to
1: jasně.
0: Prostě tak, jo,
1: jo, jo.
0: Jako když se někdo ohlásí. Ale taky mi vadí, když někdo řekne přijdu a pak nepřijde, pro něco třeba. A pak přijde, jako by se nic nestalo a to už jako se na to dívám tak nějak jako divně, jako buď teda se domluvíme.
1: Ano.
0: Opravdu jako platí to, co jsme se domluvili.
1: Mhm.
0: No, jako, ne.
1: Dobře, Staňko, tak taky už musím poděkovat každopádně. Přeju všechno dobré, hlavně hodně zdraví, hodně optimismu, dobré nálady a ať se vám daří.
0: To zdravíčko. Tak jo,
1: přesně
0: zdravím
1: tak.
0: Všichni,
1: děkuju.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Miroslav Žbírka, Můr našich lások. Tolik písnička, na telefonu teď máme paní Jiřinu. Krásnou noc, Jiřino. Halo, halo, halo.
1: No, ano, ano.
0: Doste v noční lince. Pasovala. No.
1: Ano, dobrý večer. Ta písnička pasovala akorát tak na nás. Já jsem měla manžela Slováka.
0: Mm-hmm.
1: Takže to bylo slovenské.
0: Mm-hmm.
1: A už mě v 2008 umřel a od té doby jsou sama.
0: Mm-hmm.
1: No sama, nedá se říct, dcera bývá nahoře, já jsem dole.
0: Jo.
1: Tak, ale to je, víte, jak to je. Děti jsou sami a maminka, jsem tam se na ňu dojdu podívat.
0: Jo, jo, jo.
1: A já mám dvě chodítka, protože mám jeden schodek, důle to bych nezešla, tak ona mě vždycky to chodítko jako jedno, když jsem měla, tak ona něho vždycky nesla, musela nosit hore, dole.
0: No,
1: tak jsem si koupila druhé a jedno mám po bytě, druhé mám pod tím schodkem a pár kroků udělám přes chodbu. Tu před naším venku sednu si pod strom do stínu a tam chvíli vydržím sedět, dívám se na svět. A to je celý můj život, televíza a stromy. Teď byli mladí v Turecku, tak pozvali z Brna vnučku, aj s manželem, aj z pravnučku, aby mě šli hlídat, tak jsem nebyla sama, tak jsem byla ráda. Teď mě je zase smutno po něch, protože odešli. Už tu malou tu nemám, takže je něco takové.
0: Takže samota vám prostě nevyhovuje, radši máte lidi kolem sebe, jo?
1: No, radši, ale tu žádný dokola nikdo takový není. Já mám už 86 roku, víte, tady žádný takový není v té naší ulici. To všechno ty staří lidi už to byli.
0: Jasně.
1: Umírali a...
0: Takže je vám tam smutno spíš, když tam nemáte děti.
1: Je tady smutno.
0: Rozumím, rozumím. No, každopádně jsem ráda, že jste se u nás zastavila v noční lince, aspoň na chvilku, paní Jiřino, a přeju vám pevné zdraví, ať se vám daří a máte radost právě třeba
1: zdraví,
0: z těch dětí.
1: To zdraví, škody by to vyměl.
0: Já vím, to je to nejdůležitější vždycky.
1: Tak nezlobte
0: se. Nezlobím se, já jsem ráda, že jste se zastavila a doufám, že se zase brzo uslyšíme, jo? Mějte se hezky.
1: Ano, děkuju.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá a písnička Dobrý kafe. A dovolala se Pepa Skyová. Krásnou noc, Pepo.
2: Zdravím a i vám přeju krásnou noc. Dostal jsem od manželky napomenutí, že když jsem s váma posledně mluvil, že jsem vám nedal slovo, nebo že jste mě nemohla klást otázky, že jsou ukecané. Takže...
1: jo.
2: Protože byla taky vzhůru, tak to poslouchala.
1: Jo, to já se nemusím pořád ptát, já jsem ráda, když lidi vypráví sami.
2: já bych aj rád byl, kdybyste mě položila nějakou otázku. Je tak, to něco o samotě, že?
1: Samota prý škodí, zdraví se říká, samota osamění. Jestli rozlišujete, jestli někdy tu samotu potřebujete, abyste byl sám se sebou a skoncentroval se na svoje věci, jestli je to pro vás důležité, nebo naopak se cítíte nesvůj, když se sami... Z kterého konce to chcete vzít, je to na vás.
2: No, tak já to začnu o té samotě. Já jsem rád sám, když jdu na zahrádku a můžu se kochat jako tu přírodu a to se tam urodilo letos, je to teda smutný pohled, protože co mohlo uschnout, tak uschlo. Ale jinak mám radši společnost. Jezdíme do Vůčovy na harmoniku, kde hrává jednou za měsíc kamoš, který mě hrál na 70. Takže tam si zaspíváme, jsme tam lidi tak stejného věku, tak a celkem příjemní. A nemám rád lidi, nebo společnost, kde jsou lidi, kteří neznáší názor o jiného, i když je opačný a uráží tyto lidi, protože tak o tam radši se zvednu a jdu pryč.
1: Jasně, rozumím.
2: Já mám možná známý, řekne si svůj názor, mám ho rozlišný, ale jako uznám jeho fakta nebo moje a každý si vezem si toho, co chcem, ale neurážíme.
1: Ano.
2: S takovýma lidma jsou rád, ale jak někdo začne urážet, tak odcházím pryč. Já se rád bavím, rád si zaspívám a jako mám společnost rád, jako a co rád, když mám kolem sebe lidi, jinak mě samota jako doma, když manželka byla v nemocnici, to mě nedělá moc dobře.
1: Nebaví vás, jo.
2: Nebaví mě to, protože pouštím hudbu, televizu moc nemocím, protože tam není moc na co hledět. Říká manžel, ty vždycky, když už jsou na čtvrtek, říká, jediný dobrý program je tam fotbal a hokej. A to ona moc nemusí, tak říká, no, 22 bláznů se tam honí za kulatým nesmyslem. Vám, babi, to bys musela rozumět.
1: Ano.
2: Jinak zítra má manželka narození, tak dojde už všechny tři děti s rodinama, tak už se těším, bude veselo.
1: Budete mít zase hodně společnosti.
2: Máme výdavně takový rozdělávací stůl, tak ho přestěhujeme do většího pokoje a budeme rozdělávat to, aby jsme se vešli všichni.
1: Ano, no tak to je super.
2: Už to bude jak vůle, bude tam vzduch. Někteří jsou divočejší, že musíme se jen tam přibrzdit.
1: Jo.
2: A jinak tu rád, když mám kolem sebe lidi, ne. Říkám, jediná samota mě nevadí, když jdu na té zahrádce.
1: Takže samota není úplně pro vás.
2: Tak je to kousek od Kyjova a je to tam tak za větrem, jak se říká.
1: Ano.
2: A vždycky, když jsme tam mají s manželkou, říkám, babi, tady jak na kraji v nebi.
1: Tak to moc přeju, ať se vám na zahrádce daří, ať se to pak taky trošku zazelená k podzimu.
2: No, potřebovali, aby nám poslali od nekud trochu té vody.
1: Jo. No jo, s tím zaléváním v létě je to horší. Tak každopádně, Pepo, moc vám děkuju, ať se vám daří, užijte si oslavu, vaší paní, všechno nejlepší.
2: Já už jsem měl strach, že si ani nedovolil, já jsem šestkrát už to zkoušel, pán Mítka na mě kašle, ona už mě ani nevezme.
1: Ne, to takhle není, to je takový, my tady máme na počítači vlastně takový hybrid, jako telefonní linka, a tam vlastně nabíhají ty takový světýlka a pod každým světýlkem je někdo z vás schovaný. Takže já tam vlastně ani nevidím a podle toho si vás potom vždycky přepojíme, jak se to rozbliká, takže takto.
2: Tak děkuji.
1: Taková loterie to je.
2: Příjemnou noc vám přeju.
1: Děkuju, nápodobně.
2: Mějte to hezký.
1: Zase se budu těšit příště, Pepo. Naslyšenou, užijte si oslavu.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Vaša Patejdl, mal som rád býtníkou. Tolik písnička a jdeme do finále. Čtvrtečně páteční noční linky. Pojďme se podívat také do pošty, jinak za všechny odkazy. Mnohokrát děkuju, psali jste hodně a mnoho věcí právě, které se týkají toho našeho tématu, a pan Mojmír Kříž ze Svitav třeba dodává. Je otázka, zda si člověk svou samotu vybral sám nebo neměl jinou možnost. Skončil jsem v domově důchodců, mám hodně přátel, ale v tuhle chvíli je mojí společnicí hlavně komtesa Agnes Freja, doktorka flinoterapie a léčitelka depresí, nositelka pruhovaného ocasu. Dneska mi přinesla darem malého ptáčka a myšku. Oba byli mrtví, tak jsem jí je zahodil. Ještě se s ní podělím o jogurt a půjdeme spát. S lidmi se setkám zase zítra na večerní mši a v neděli na liturgii a moc se na ně těším. Jinak přeju příjemné vysílání, všechny zdraví. Mojmír Kříž ze Svitav. Pane Mojmíre, já vám moc děkuju. Přeju také všechno dobré, krásné dny. A jinak, protože jsme téměř na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že budete bdít, máme pro vás spousty krásných pořadů, tak vám přeju hezký poslech. No a já se budu těšit zase velmi brzy, naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. No, pojďte, pojďte se podívat tady. Vidíte, u mě doma v knihovně celá jedna dlouhá řada patří Karlu Čapkovi. Dokonce různá vydání, výběry. Panečku, tak to by bylo, aby nebylo z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dnešní divadlo pro vaše uši, ano, věnujeme opět počase Karlu Čapkovi. Pro dnešní večer především tedy Karlu Čapkovi povídkáři, který vstoupil originálním způsobem nejenom mezi autory detektivní literatury, protože ony ty Čapkovy povídky vlastně nejsou nikdy čisté detektivky, spíš takové psychologické příběhy s kriminální zápletkou. No a když se navíc obrací do historie, vzniklo z toho třeba tohle zajímavé vyprávění o pádu rodu Votických a v rozhlase výborná příležitost pro dvojici Miloš Kopecký a Vlastimil Brodský.
2: Jednoho dne přišel do kanceláře policejního úředníka doktora Mejzlíka takový pomenší člověk se zlatými brýlemi a ustaranou tváří.
3: Archivář Divíšek. Pane doktore, já k vám jdu na poradu. Jako k vynikajícímu kriminalistovi. Mě totiž řekli, že vy račte být jaksi zvlášť, pokud jde o složitější případy. Totiž to je neobyčejně záhadný případ.
2: Doktor Mejzlík vzal do ruky tušku a poznámkový blok.
4: No prosím, jen řekněte, oč jde.
3: Mělo by se vyšetřit, kdo zavraždil toho Petra Berkovce, jak zemřel jeho bratr Jindřich a co se stalo s jeho chotí Kateřinou.
4: Petr Berkovec, pokud vím, nemáme tady o jeho smrti žádné hlášení. Vy chcete podat udání?
3: Ale ne.
2: Pan archivář se neklidně zavrtěl na židli.
3: Totiž já se k vám obracím o radu, víte? Muselo se stát něco strašného.
4: A kdy to bylo? Prosím, nejdřív datum.
3: No přece roku 1465, to byste měl vědět, pane. Za požehnané vlády krále Jiříka z Poděbrad.
4: No tak, milý pane, na tenhle případ je spíš doktor Knobloch.
2: Abyste věděli, to je policejní lékař.
4: Já vám ho zavolám, ano?
2: Pan archivář se zasmušil.
3: To je škoda. Mě tak doporučovali vás. Víte, já právě chystám historické dílo o vládě Jiříka z Poděbrad a přitom jsem klopítl o takovou věc, se kterou si nevím rady.
2: Neškodný, rozhodl se doktor Mejzlík.
4: Milý pane, já se obávám, že vám nebudu mnoho platen. Abych se přiznal, v dějinách jsem příliš slabý.
3: To je chyba. Dějiny byste měl znát. Ale i když vám, pane, příslušný materiál není znám z první ruky, já vám uvedu všechny zjištěné okolnosti. Bohužel je jich málo. V první řadě je tu ten dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Ten dopis je vám ovšem znám.
4: To prosím není.
3: Ale člověče, ten dopis přece publikoval už před 17 lety historik Šebek ve svých registech. Aspoň to byste mohl vědět. Jenže ani Šebek, ani Pekař, ani Novotný, ani nikdo jiný nevěnoval tomu dopisu patřičné pozornosti. A právě ten dopis, který byste ovšem měl znát, neuvedl na stopu tohoto případu.
4: Aha. No tak dál.
3: Tedy nejdříve ten dopis. Já tu jeho text bohužel nemám, ale jenom jedna zmínka se týká našeho případu. On tam totiž pan Ladislav Pcháč píše panu Boršovskému, že jeho, totiž pana Jana Boršovského strýc, pan Ješek Skalický ze Skalice, a to jméno si prosím pamatujte, že tedy pan Ješek Skalický ze Skalice toho léta páně 1465 není čekán na dvoře v Praze, jelikož jeho milost královská vlastní rukou panu Ješkovi po těch neblahých skutcích na Votici Velenově, jak praví korespondent, uložila na dvůr královský nadále nechoditi a prchlivosti své pánu bohuželeti a spravedlnosti boží čekati. Tedy rozumíte? My bychom řekli, že jeho milost král pana Ješka konfinoval na jeho zboží a statcích. Pane, není vám něco nápadné?
2: Pan Divíšek se vítězně zahleděl na doktora Mejzlíka.
4: No tedy zatím mi ještě není nápadného nic.
3: A vidíte, Šebek si toho také nevšiml. Je tedy velmi nápadná, pane, je ta okolnost, že jeho milost král nevolá pana Ješka, ať už pro jakékoliv neblahé skutky, na řádný světský soud, nýbrž doporučuji jeho boží spravedlnosti. Jeho milost tím dává zřejmě najevo,
2: pan archivář nabyl úctivého výrazu,
3: že ty neblahé skutky jsou takového rázu, že je sám panovník výjímá ze světské spravedlnosti. Kdybyste znal jeho milost, pane, věděl byste, že to je naprosto nevšední případ. Král Jiří blahé paměti tuze držel na řádné a přísné konání spravedlnosti.
4: No, snad se pana Ježka bál, prosím vás, za těch jeho času.
3: Pane, co to říkáte? Král Jiří, že by se někoho bál a dokonce někoho z pouhých rytířů?
4: No tak to byla nějaká protekce, to víte u nás.
3: Žádná protekce. Za krále Vladislava byste snad mohl mluvit o protekci. Ale za krále Jiříka ne, pane. Na toho byste si s protekcí nepřišel. Ten by vás hnal.
2: Pan archivář se poněkud uklidnil.
3: Žádná protekce ne. Pane, tady zřejmě muselo být něco zvláštního na těch neblahých skutcích, že jeho milost král je ponechal boží spravedlnosti.
4: Aha, no a jaké to byly skutky?
3: No to přece vy mě máte nalézt. No nač pak jste kriminalista? Právě proto k vám jdu.
4: Pro pána krále, jak já můžu vědět, co se stalo léta páně 1465?
3: Nejdřív musíte znát fakta. Když tedy jsem si všiml té nejasné narážky, začal jsem pátrat po těch neblahých skutcích na Votici Velenově. Bohužel se nezachoval žádný zápis, ale za to jsem v kostele na Votici Velenově našel náhrobní kámen pana Petra Berkovce, a ten kámen, pane, je právě z roku 1465. Víte, on, pan Petr Berkovec, byl zeť pana Ježka Skalického, toho, kterého král Jiřík nepozval na Pražský hrad. Petr Berkovec pojal za manželku jeho dceru Kateřinu. Tady je fotografie jeho náhrobku. No nevidíte nic zvláštního?
4: Ne, nevidím.
2: Doktor Mejzlík prohlížel z obou stran fotografii náhrobního kamene, na němž byl vytesán nějaký rytíř s rukama složenýma na prsou a dokola nápis gotickou frakturou.
4: No počkejte. Počkejte, tady v rohu je otisk prstu.
3: No to je snad od mého prstu, ale všimněte si tady toho nápisu.
4: Ano, Domini MCCCCL. X5, no leta páně 1465, no to je letopočet smrti toho pána, ne?
3: No to se rozumí, ale nevidíte nic? Některá písmena jsou zřejmě větší, koukejte se.
2: Rychle začal psát tuškou zmíněný letopočet.
3: Ten sochař vytesal schválně písmeno O, C a C větší. To je kryptogram, rozumíte? Napište si ta písmena O, C, C. Nenapadá vás nic, no?
4: O, C, C. No, O, C, C. To by mohlo být... Aha! Zkrátka, Okcizus, že? No to znamená zavražděn.
3: No právě. Sochař tím naznačil potomstvu, že urozený pan Petr Berkovec z Devotice Velenova, byl úkladně zavražděn. Tady to máme.
4: No a zavraždil ho jeho tchán, ten Ješek Skalický.
3: Nesmysl. Kdyby pan Ješek zavraždil pana Berkovce, volala by ho jeho milost na hrdelní soud. Ale to není všechno, pane. Hned vedle tohohle náhrobku je druhý, pod kterým odpočívá Henrikus Berkovec z Devotice Velenova, bratr pana Petra. A na tom náhrobku je týž letopočet, 1465, jenže bez kryptogramu. A pan Jindřich, čili Henrikus, na tom náhrobku má v rukou meč. Sochař chtěl patrně naznačit, že zemřel v čestném boji. A teď mě pro boha povězte, jak ty dvě smrti spolu souvisí.
4: No tak... Snad je to jen náhoda, že ten Jindřich přišel o život téhož roku.
3: Náhoda. Pane, my historikové žádnou náhodu neuznáváme. Kam bychom přišli, kdybychom připustili, že se něco stalo náhodou? Tady musí být přece nějaký příčinný vztah. Ale to není pořád ještě všechno. Rok na to 1466 zemřel v pánu pan Ješek Skalický a prosím, jeho zboží tak připadlo dědictvím jeho sestřenci, řečenému panu Janu Boršovskému z Čerčan. Víte, co to znamená? To znamená, že jeho dcera Kateřina, kterou, jak ví každé malé dítě, pojal roku 1464 pan Petr Berkovec za ženu, už také nebyla naživu. A tahle paní Katuše, prosím, ta nemá nikde žádný náhrobek. Račte dovolit. To je také náhoda, že paní Katuše nám naprosto mizí hned po smrti svého manžela. Co? Tomu říkáte, pane, náhoda? A proč nemá náhrobek? Co? Náhoda? Nebo právě to jsou ty neblahé skutky, pro které jeho milost král doporučoval panu Ježkovi spravedlnost boží.
4: Poslyšte? To je docela možné.
2: Doktor Mejzlík se dlouze a povážlivě zadíval na seznam osob.
4: To je zatrápená věc, no. A možná, že nám schází někdo pátý.
3: Co byste chtěl s tím pátým? Vždyť se ani s těmi čtyřmi nevíte rady.
4: No, pak tedy to musel být někdo z těch dvou, kdo zabil Berkovce. Buď jeho tchá, nebo jeho bratr, ale... Safra, poslouchejte, že ona to udělala, ta Kateřina.
3: Pro pána, na to jsem nechtěl ani pomyslet. Ježíš Maria, že by to provedla ona? A co by s ní bylo dál?
2: Doktoru Mejzlíkovi zrudly uši od přemýšlení.
4: Okamžik. A už do toho začínám vidět. No hrom do toho, no tohle je případ. No ano, to se shoduje. Pan Ješek v tom má hlavní roli. Aha. Kruh se zavírá a proto on Jiří... No teď tomu rozumím, poslouchejte, to byl... Číman, ten král Jiří.
3: To byl, panečku, to byl moudrý panovník.
4: No, tak koukejte se.
2: A doktor Mejzlík usedl na svůj vlastní kalamář na stole.
4: Tak nejspíš to mohlo být takhle a já na to vezmu jed, že to tak bylo. Tedy především hypotéza, kterou přijmeme, musí vzít v počet všechna daná fakta. Žádná ani sebe menší okolnost jí nesmí odporovat. A za druhé, je musí vřadit do jediného souvislého děje. Čím jednodušší a uzavřenější a souvislejší je děj, tím je pravděpodobnější, že se věci staly tak a ne jinak. Tomu my říkáme rekonstrukce činu. Víme? Hypotéza, která všechna zjištěná fakta zařadí do nejsouvislejšího a nejpřehlednějšího dějového pásma, ta pro nás bezpodmínečně platí, rozumíte? To je naše metodické pravidlo.
3: Ano.
4: Tedy fakta, která musíme mít na zřeteli, jsou v pravděpodobném pořádku tato. Za prvé, Petr Berkovec pojal za choť Kateřinu, za druhé byl zavražděn, za třetí Kateřina mizí bez náhrobku, za čtvrté Jindřich bere za své v nějakém boji, za páté král vytýká Ježkovi Skalickému jeho prchlivost, ale za šesté nepohání ho na soud. Aha. No tedy, Ješek Skalický byl nějakým způsobem v právu. Jsou to všechna daná fakta? No zajisté. No a tak tedy dál. Ze srovnání těchto faktů plyne, že Petra nezavraždil Jindřich ani Ješek. Kdo ho tedy mohl zavraždit? No? No patrně Kateřina. Ten dohad se nám potvrzuje i tím, že nemáme po Kateřině žádný náhrobek. Byla nejspíš někde zahrabána jako pes. A proč vůbec nebyla pohnána na žádný soud? No patrně, protože ji nějaký prchlivý mstitel bezmála na místě zabil. Byl to Jindřich? Patrně ne. Kdyby Jindřich trestal Kateřinu smrtí, byl by s tím starý Ješek asi souhlasil a proč by ho potom král káral za jeho prchlivost? Tedy z toho plyne, že Kateřinu utratil její rozuřený otec. Aha. No a teď je otázka, kdo zabil v boji Jindřicha, pane? No, kdo to udělal?
3: Nevím.
4: Ale no tak přece Ješek, člověče. Vždyť už tu nikoho jiného nemáme. Teprve tím se nám celý příběh zaokrouhluje, chápete to? Tedy podívejte se. Kateřina, žena Petra Berkovce, jak se říká, zahořela hříšnou láskou k jeho mladšímu bratrovi Jindřichovi.
3: Máte na to doklady?
4: Ale no to plyne z logiky děje, prosím vás. Poslouchejte, buď jde o peníze nebo o ženskou, to my známe. Jak dalece Jindřich tu vášeň opětoval, to nevím, ale tady musíme hledat motivy, proč by Katuše zavraždila svého muže. A já vám říkám do očí, že ona to udělala.
3: Já jsem to tušil.
4: No a teď se objeví na scéně její otec Ješek Skalický jako rodinný mstitel. Zabije svou dceru, protože ji nechce odevzdat Katovi, a pak vyzve na souboj Jindřicha, protože ten nešťastný mladík je jaksi spoluvinen na zločinu a zatracení jeho jediné dcery. V tom souboji Jindřich padne s mečem v ruce. Ovšem, je tu druhá alternativa. Jindřich chrání Kateřinu vlastním tělem před rozuřeným otcem a v souboji padne... Ne. Ta první alternativa je lepší. No... Tady máte ty neblahé skutky. A král Jiří, protože cítí, jak málo je lidský soud povolán soudit čin tak divoce spravedlivý, ponechává docela rozumně toho strašlivého otce, toho prchlivého mstitele vyšší spravedlnosti.
3: Pane, vy jste prokázal cennou službu naší historické vědě. To vrhá tak dramatické světlo na tehdejší lidi a vůbec... Až výjdou mé dějiny vlády krále Jiříka z Poděbrad, dovolím si vám je, pane, poslat. To budete koukat, jak tam ten případ vědecky zpracuju.
2: Po čase opravdu dostal doktor Mejzlík mohutný svazek dějin vlády krále Jiříka z Poděbrad s vřelým věnováním archiváře Divíška. Pročetl celou knihu od A až do Z, neboť přiznejme to, byl velmi hrd, že má podíl na vědeckém díle. Ale nenašel nikde nic. Až teprve na stránce 471 v bibliografických poznámkách četl drobonkým písmem toto. Šebek Jaroslav, Regesta 14. a 15. století, strana 213, dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Zajímavá, vědecky dosud nespracovaná poznámka o Ježku Skalickém ze Skalic zasluhuje zvláštní pozornosti.

0: Bylo by chybou domnívat se, že povídky Karla Čapka patří jen a pouze do těch dvou svazků známých jako povídky z jedné a z druhé kapsy. Jsou tedy mimo jiné třeba i bajky a podpovídky, které se obírají člověkem, zvířaty, přírodou, věcmi, zkrátka mnoha věcmi kolem nás. K vydání je připravil, považte, doktor Miroslav Halík, takto otec dnešního profesora a teologa Tomáše Halíka. A mezi jinými v jeho zajímavém výběru najdeme i tenhle příběh o spolku věřitelů barona Biháriho.
1: Tak zase nám odešel jeden náš člen. Starý pan Police, víte, co prodával psací stroje, dej mu pánbu věčnou slávu, pravda, bylo mu už něco přes 80 let, ale ještě tu mohl dlouho bejt, no chudák, chodil takrát na ty naše úterky. Kdybychom mohli tušit, že nás tak brzy opustí, byli bychom ho zvolili za našeho předsedu, ne, že by byl z těch větších věřitelů, ne. On měl za panem baronem jenom pár tisíc, ale aby měl starý pan radost, že jo? To se zas musí nechat. Mezi námi je dobrá vůle, pane, jako v málo kterém spolku. No teď už se to nedá spravit, ale jen jsme mu dali na rakev radost se podívat. Já. A jakýže je to spolek? No to máte tak. Žil v Praze nějaký pan baron Bihári, takový veliký urozený člověk, vlasy jako havran a oči, no, ženské se za ním jenom bláznili. Měl v Bubenči najatou vilu, dvě auta a co se týče milenek, tak to jenom podle účtu jich bylo 7. Marná slava, byl to kavalier, ten pan baron. Měl mít velkostatek na Slovensku, lesní panství tamhle někde u Jasiny, nějakou celulózku, sklárnu a navrtaný petrolej, kde si u Antalovců, no zkrátka báječný majetek. Nemáte ponětí, co na to potřeboval. Traktoru, mašina, kancelářských zařízení, šeku, psacích strojů, šperku a kytic. No jo, pravda, takový majetek má hroznou režii, ale pan baron se taky uměl ukázat. Všecko dělal ve velkém, člověk by na něm zrovna oči nechal. No, ono se pak ukázalo, že celuloska není, petrolej není, lesní panství není a velkostek tak taky ne. Byla jenom sklárna, ale stroje z ní pan baron už dávno prodal. A taky se ukázalo, že pan baron Bihári není žádný baron, ale nějaký chájem rod tamhle z Perečína. Mělo se na něho udělat udán jako pro podvod a takové věci, ale když se sešlo pár jeho věřitelů, tak jako viděli, že by si na něm moc nevyžalovali. Něco těch koberců a voňavek, co měl ve vile, to by nikoho nevytrhlo, to dá rozum. Že jo, a když pana barona zamřou, no tak přijdeme o všecko, řekli si ti věřitelé. Ale třeba jednou pacholek mizerná přijde nějak k penězům. Gauner on je, hubu má jako šlejfíř a vystupovat umí jako kníže. Může se nám bohatě oženit nebo co? No zkrátka v takovém pádu by nám mohl zaplatit aspoň něco.

0: jenom ho nesmíme zničit, nebo své peníze už nikdy neuvidíme. No a tak se všechny žaloby odvolali a udělal se spolek věřitelů. Bylo nás asi 170. Ono vám to bylo jako tihle rotariáni, od každého povolání někdo. Obchodníci s auty, vrchní sklepníci, bankéři, krejčí, klenotníci, květinař, jeden stavitel, jeden koňař, parfumér, je švadlena, pár advokátů a kde kdo. Dohromady asi za 16 nebo 17 milionů. No a tak jsme se teď scházeli a radili, jak pana barona zachránit, aby to s ním neprasklo. Museli jsme ho držet nad vodou, aby mohl semhle tamhle zkusit své štěstí a přitom dávat pozor, aby něco nespískal, po čem by ho zabásli. No, jednou jsme ho na den ztratili z očí a už nám zavalel nějaký podvod a my jsme to museli potichu vyrovnat. Ja, pane, to byly napínavé doby. On byl pan baron zrovna posedlý po kartách a jen falešně hrát. A nebo se chtěl dát na špionáž, to přinese báječné peníze, no porád ho někdo z nás musel hlídat. Ale to se musí nechat, pan Bonon byl ukrutně milý společník, vždycky nás skvěle pohostil a pak řekl, zaplaťte to a napište to na účet. No, co platno, jak živí jsme, tolik neužili, jako tehdy s panem baronem. A taky jsme si na sebe zvykli, a tuze dobře jsme si všichni rozuměli. No, sami takový starší, rozšafní, zkušení lidé, kteří by jenom chtěli vidět peníze, co měli za panem baronem. No a pak nám pan baron zmizel, prý utekl do Ameriky, do Hollywoodu nebo kam. No co pak ten se nestratí a možná, že jednou udělá ohromné peníze, dopak ví, třeba se nám po letech vrátí, jenže víte, my věřitelé jsme si na sebe opravdu zvykli. Pan baron nám sice ukrutně chyběl a ty peníze taky, ale ještě víc by nám chybělo, kdybychom se přestali jednou týdně scházet. My jsme si vždycky tak pěkně popovídali o těchto těch hospodářských věcech. No víte, co je dnes těch trampota šikán a taky už není v kšeftě ta solidnost, jak bývala dřív. No taky jsme si vyměňovali zkušenosti z různých branží, kde pak jinde by se našinec dostal k tomu, aby slyšel, jak to vypadá v automobilech nebo v květinářství. Ale u nás, v tom našem spolku, jsou všechny ty branže, jak se říká, jako na jedné lodi. A tak jsme si řekli, vem to nešť, našeho pana barona vzal čert, ale my tuhle jsme se našli, a budeme k sobě držet dál a basta. No, a tak my se každého úterka scházíme dál, už po 10 let. Vždycky si vzpomeneme na našeho pana barona, jak on se chudák v té Americe potlouká. A pak mluvíme o těch zlých časech. Člověk si aspoň uleví. I o všelijakých nemocech, že asi můžeme pohovořit. Ja, tak už asi 12 z nás je na pravdě boží. Starý pan Policer nám teď bude tuze chybět. Já škoda, že jste nikdy nepotkal pana barona Biháriho. To vám byl takový šaramantní pán. No, a vy byste aspoň mohl chodit do našeho spolku, že jo?
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Jak už jsme dnes několikrát slyšeli, povídky Karla Čapka jsou věru vzácnou příležitostí pro velkou hereckou miniaturu. Velká miniatura, to zní hezky, co? Takový dialog pánů Miloše Kopeckého, Vlastimila Brodského, Karel Heger a teď Martin Růžek a Zločin na poště. To je vám další Čapkova citlivá studie lidského charakteru, ještě podpořená právě herectvím Martina Růžka. Ono je to tak, to Čapkovo můžeme trestat, ale někdo musí odpouštět. Stále platí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou, přátelé.
3: Pane Spravedlnost, to bych rád věděl, proč to je na obrazech taková ženská s kšandou na očích a s váškami, jako by prodávala pepř. Já bych mínil, že Spravedlnost spíš vypadá jako četník. To by nikdo nevěřil, co věcí my rozsoudíme bez soudce, bez vážek a bez takových caviků. A já vám povím, pane, že tuhle jsem já sám usvědčil dva lidi z vraždy a sám jsem je odsoudil k spravedlivému trestu a trest jsem vykonal a nikomu jsem o tom nehlásil ani slovo. Tak počkejte, vám to teda řeknu. No jo, že vy si pamatujete, pane, na tu slečinku, co tady v obci byla před 2 lety na poště. No, právě Helenka se jmenovala. Taková hodná a milá holka, hezká jako obrázek. Tak ta Helenka, pane, se loni v létě utopila. Skočila do rybníka a šla asi 50 metrů, než přišla do hloubky. Teprve za 2 dny vyplavala. A víte, proč to udělala? V ten den, kdy se utopila, přišla najednou z Prahy revize na poštu a našla, že Helence chybí v kase 200. Mizerné 200, pane. Trouba revizor teda řekl, že to musí hlásit dál a že se to bude vyšetřovat jako spronevěra. Ten večer, pane, se Helenka z hamby utopila. Když ji vytáhli na hráz, musel jsem u ní stát, než přišla komise. Už na ní, chudákovi, nebylo nic hezkého, ale já jsem pořád viděl, jak se směje z toho šaltru na poště. Inu, všichni jsme tam za ní chodili, že jo? Tu holku měl každý rád, sakra, povídám si, to děvče neukradlo 200. Předně proto, že tomu nemůžu věřit a za druhé, když ona nepotřebovala krást. Její tatík byl mlynář tamhle z té druhé strany a ona šla na poštu jen z takové té ženské ctižádosti, že se sama uživí. Tatíka jsem dobře znal. Pane, to byl nějaký písmák a krom toho evangelik. A já vám řeknu, tihle evangelíci a duchaři u nás nikdy nekradou. Jestli ty 200 na poště chybí, to by je musel ukrást někdo jiný. Tak jsem, pane, té mrtvé holce tady na hrázi slíbil, že to tak nenechám. Tak dobrá. Zatím jsem na poštu poslali nějakého mládence z Prahy, Filipek se jmenoval, takový šikovný a zubatý chlapík. Teda za tím Filipkem jsem chodil na poštu, abych něco vykoukal. To víte, je to tam jako všude na malých poštách. U okénka stolek, v tom stolku v šupleti peníze a známky. Úředník má za zády takový ten regál se všelijakými sazebníky a lejstry a váhu na vážení balíku a takové věci. Pane Filipek, povídá mu, prosím vás, koukněte se do těch vašich sazebníků, co by tak stál, řekněme, telegram do Buenos Aires. 3 koruny za slovo, povídá ten Filipek, jako by nic. Tak co by stál Express telegram do Hongkongu, ptám se ho zas já. To se musím podívat, řekl ten Filipek, vstal a obrátil se k regálu. A zatímco listoval v tom sazebníku zády ke stolku, protlačil jsem se rameny skrz to okénko, dosáhl jsem rukou na zásuvku s penězi a otevřel jsem ji. Otvírala se docela lehce a tiše. Tak děkuju, už to mám, povídám. Takhle se to mohlo stát. Dejme tomu, že Helenka něco hledala v tom regálu. Pak mohl někdo štipnout ty 200 ze šuplete. Koukejte se, pane Filipek, kdybyste mě ukázal, kdo v těch minulých dnech odtud něco telegrafoval nebo posílal. Pan Filipek se drbal na hlavě a povídá, pane Machmeister, to nepůjde, víte, ono platí něco jako listovní tajemství, ledaže byste to hledal jménem zákona. Ale to bych musel ohlásit nahoru, že tu byla prohlídka. Počkejte, povídá mu, to bych zatím nerad dělal. Ale helejte, pane Filipek, chodíme spolu na kuželky tak ze známosti. Kdybyste vy se takhle z dlouhé chvíle nebo tak podíval do těch lejster, kdo v posledních dnech odtud poslal něco takového, že se třeba Helenka musela obrátit ke stolku. Pane Wachmeister, povídá ten Filipek, co pak o to? Odtelefonované blankety tu budou, ale od rekomendovaných dopisů a balíků máme jenom zapsáno, komu se to posílá, ale ne, kdo to poslal. Já teda vám sepíšu všechna jména, která tu najdu. Ono to vlastně nemá být, ale pro vás to už udělám, ale já myslím, že z toho poznáte starou Belu. On měl, pane, ten Filipek pravdu. Přinesl mě asi 30 men. To víte, na venkovské poště se toho mnoho nepodává, ještě takhle nějaký ten balík pro kluka na vojně, ale z těch jsem nevycucal ani nejmenší zdání. Pane, kudy jsem chodil, tudy jsem na to myslel. Tak mě tlačilo, že už svůj slib té mrtvé holce nesplním. Tak jednou, to bylo asi za týden, jdu zase na poštu. Ten Filipek se na mě cení a povídá, pane Wachmeister, s těmi kuželkami už nebude nic, já pakuju. Zítra sem přijde nová slečna z Pardubic z pošty. Aha, na to já. Nějaká disciplinárka, že jo, že tu slečnu přeložili z města na takovou mizernou venkovskou vesnickou poštu. Pane, povídá ten Filipek a kouká na mě tak nějak zvláštně. Ta slečna je sem přeložena na vlastní žádost, pane Wachmeister. To je divné, říkám. To přece víte, jaký ty ženský jsou. Je, povídá ten Filipek. A pořád tak na mě kouká a ještě divnější je, že to anonymní udání, aby se na zdejší poště udělala blesková revize, přišlo taky z Pardubic. Já jsem si pískl, a myslím, že jsem koukal na toho Filipka stejně, jako on na mne. A najednou povídá listonoš Uher, který si tam rovnal roznášku, jo, do Pardubic, on tam dopisuje skoro denně pan Adjung z velkostatku nějaký slečně na poště, to bude jeho láska, že jo? Poslouchejte, fotr, povídá ten Filipek, nevíte, jak se ta slečna jmenuje? Nějak jako Julie... Tauferová, řekl Filipek. Tak je to ona, ta, co sem má přijít. On, pan Houdek, jako pan Adjung, povídá pošťák, taky dostává z Pardubic skoro denně psaníčko. Pane Adjung, já mu říkám, tady je zas psaní od nevěsty. On mě, jako pan Houdek, chodí vždycky takový kus cesty naproti a tady má dnes bedničku, ale z Prahy. Hele, to je vrácená zásilka, adresát neznám. To on si, pan Adjung, zmailil adresu, tak mu to nesu zpátky. Ukažte, povídá Filipek. Adresoval to na nějakého Nováka, Praha, Spálená ulice, 2 kila másla, razítko 14. července. To tu ještě byla slečna Helenka, řekl pošťák. Ukažte, povídám Filipkovi a čuchnu k té bedničce. Pane Filipek, říkám, to je divné. To máslo bylo 10 dní na cestě a nesmrdí. Fotr, nechte tu bedničku tady a sypte s roznáškou. Sotva byl pošťák pryč, řekl mě ten Filipek. Pane Wachmeister, ono to nesmí být, ale tady je dláto. A šel pryč, aby to jako neviděl. Pane, já tu bedničku vypáčil. Byla v ní 2 kila hlíny. Tak já jdu za tím Filipkem a říkám mu, člověče, teda o téhle věci nikomu ani slovo, rozumíte? To já už si spravím sám. To se rozumí, sebral jsem se a šel jsem za tím adjunktem Houdkem do velkostatku. Seděl tam na kládách a koukal do země. Pane adjunkte, povídá mu, tady je nějaká konfúze na poště. Nevzpomínáte si, na jakou adresu jste posílal před 10 nebo 12 dny takovou bedničku? Ten Houdek trochu zbledl a povídá, na tom nezáleží, to už sám nevím, komu to bylo. Pane adjunkte, řekl jsem, a jaké to bylo máslo? Ten houdek, který vyskočil bílý jako stěna, co to má znamenat, křičel, proč mě s tím obtěžujete? Pane adjunkte, povídá mu, to je tak. Vy jste zabil Helenku z pošty. Vy jste tam donesl bedničku s fingovanou adresou, aby ji musela vážit na váze. Zatímco vážila, vy jste se naklonil přes šaltr a ukradl jste ze šuplete 200 korun. Pro těch 200 korun se Helenka utopila. Tedy tak je to. Pane, ten houdek se třásl jako list, to je lež, křičel, proč já bych kradl 200. Protože jste chtěl dostat na zdejší poštu slečnu Tauferovou, svou nevěstu. Ta vaše slečna udala anonymním psaním, že Helence chybí v kase peníze. Vy dva jste Helenku vehnali do rybníka. Vy dva jste ji zabili. Máte na svědomí zločin, pane Houdek. Ten Houdek se vám svalil na ty klády a zakryl si tváře. Jak živ jsem neviděl chlapa tak plakat. Ježíši Kriste, naříkal, já nemohl vědět, že ona se utopí, já jenom myslel, že bude propuštěna, teď mohla jít domů. Pane strážmistře, já jsem si jenom chtěl vzít Julču, ale jeden z nás by se musel vzdát místa, kdybychom šli k sobě a pak bychom nestačili s platem. Proto jsem tolik chtěl, aby Julča přišla sem na poštu. 5 let už na to čekáme. Pane strážmistře, to je taková strašná láska. Pane, já vám to nebudu dál povídat. Byla už noc. Ten chlápek přede mnou klečel a já, pane, jsem brečel nad tím vším jako starý vůl. Nad Helenkou i nad tím ostatním. Ráno po té noci jdu na poštu. Sedí tam za šaltrem bledá a vysoká slečna s takovýma palčivýma očima. Slečno Tauferová, povídám, tak tady mám rekomendovaný dopis. Podal jsem jí dopis s adresou ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Podívala se na mne a přimázla na dopis nálepku. Okamžik, slečno, řekl jsem. V tom dopise je udání, kdo ukradl 200 korun vaší předchůdkyni. Kolik bude stát to porto? Pane, v té ženské byla hrozná síla, ale přece jen zbledla do popelava a stuhla jako kámen. 3,50 Kč vydechla. Odpočítal jsem 3,50 Kč a povídám, tady jsou, slečno. Ale kdyby se tady ty 200, říkám a dávám jí na stolek ty 2 ukradené bankovky, kdyby se ty 200 našly tady někde zapadlé nebo založené, rozumíte, aby bylo vidět, že mrtvá Helenka nekradla, slečno, pak bych si ten dopis vzal zpátky, tak co? Neřekla ani slovo. Jen se tak palčivě a strnule dívala, já nevím kam. Za 5 minut tu bude pošťák, slečno. Povídám, tak co? Mám si ten dopis odnést? Kývla rychle hlavou. Tak já jsem ten dopis sebral a chodím před poštou. Pane, tak napjatě jsem ještě nikdy nepřešlapoval. Za 20 minut vyběhne pošťák Uher a křičí, pane Wachmeister, tak už se našly ty 200, co scházely slečně Helence. Ta nová slečna je našla založené v jednom sazebníku. To je náhoda. Fotr, řekl jsem mu, tak běžte a všude říkejte, že se ty 200 našly. Víte, aby každý věděl, že mrtvá Helenka nekradla. Zaplať pámbu. Tak to bylo první. Druhé bylo, že jsem šel k starému velkostatkáři. Vy ho asi neznáte, je to hrabě, tak trochu blázen a moc hodný člověk. Pane hrabě, povídám mu, neptejte se mě na nic, ale jde tu o věc, ve které my lidé máme držet za jeden konec. Zavolejte si adjunkta Houtka a řekněte mu, že ještě dnes musí odjet na váš velkostatek na Moravě, kdyby nechtěl, že ho na hodinu propouštíte. Starý hrabě zvedl obočí a chvíli na mě kouká. Pane, já jsem se nemusel nijak nutit, abych vypadal tak vážně, jak si jen kdo může představit. No dobrá, řekl hrabě, Já se vás tedy nebudu na nic ptát a dal si zavolat toho Houtka. Houdek přišel a když mě viděl u hraběte, zbledl, ale stál jako svíce. Houtku, řekl hrabě, dejte zapřahat a pojedete k vlaku. Dnes večer nastoupíte službu na mém statku u Hulína. Budu telegrafovat, aby vás tam čekali. Rozuměl jste? Ano, řekl tiše Houdek a upřel na mě oči. Víte, takové oči jako zatracenec v pekle. Máte nějaké námitky, ptal se hrabě? Ne, řekl chraptivě Houdek a nespouštěl ze mě oči. Pane, mně bylo z těch očí ousko. Tak můžete jít, skončil hrabě. A bylo to. Za chvíli jsem viděl, jak odvážejí Houtka v kočáře. Tak to je všechno. Až půjdete na poštu, všimněte si tam té bledé slečny. Je zlá. Zlá na všechny. A dostává takové zlé a staré vrásky. Já nevím, sejde-li se někdy s tím svým adjunktem. Snad za ním někdy jede, ale pak se vrací zlejší a palčivější. A já se na ní dívám a říkám si, spravedlnost musí být. Já jsem jenom četník, pane, ale tohle vám povím podle své zkušenosti. Je-li nějaký vševědoucí a všemohoucí Bůh, to já nevím. A kdyby byl, tak nám to není nic platný. Ale já vám řeknu, musí být někdo nejvíc spravedlivý. To zas jo, pane. Protože musí být někdo, kdo by odpouštěl. Já vám řeknu, ta pravá a nejvyšší spravedlnost je něco tak divného jako láska.

0: sobě číst.
1: Tam, kde je křížek, tam je kostel. Kdo špatně čte, tak říká postel. S kýmkoliv můžeš spát, kde modrá barva ledem zebe, tam nehledejte modré zne.

0: dva břehy může spojit most.
1: A kdo máš místo krve vodu, ti po břehu vyhni se proudu.

Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.